Aufgepasst, das darf nicht sein. Kämen Sie nicht wieder?

0: auf, noch so spät zur Nacht.
1: Ach,

Was ihr und klopfen?

Doznělo druhé jednání mistrů pěvců norimberských v nastudování Herberta von Karajana a štátskapele Dresden. Také třetí jednání má dlouhou předehru, v níž Wagner předznamenává témata z hlavních árií a sborů. Důstojné chorály horen a dechových nástrojů střídá líbezná melodie smyčců. Ocitneme se opět v domě Hanse Sachse. Za mistrem přijde jeho žák David. Chválí Magdalénu, od níž dostal košíček s dobrotami. Spokojeně líčí mistrovi, jak to včera v bitce nandal tomu opovážlivci, který ji vyhrával sloutnou pod oknem. Předvede mistru Sachsovi svou novou píseň o svatém Janovi. Po jeho odchodu se Sachs opět poddá osamělým úvahám. Uslyšíme jeho monolog o světské marnosti, klam, klam, šálivý klam. Z hloubání jej vytrhne Walter. Vypráví mu svůj sen a na jeho základě společně oba složí píseň, se kterou se chce mladý rytíř znovu pokusit o vítězství v pěvecké soutěži. Uslyšíme náročnou vysokou tenorovou árii, v úsvitu ranním vidím jen růže plát. Pak se jde Walter nahoru převléci do šlechtických šatů. Mezitím se do pracovny vkrade Beckmesser, vidí na stole Slovanové písně a pokusí se svitek ukrást. Je přistižen mistrem Ševcem a ten mu překvapivě verše nechá. Nápěv písně od něj ale nedostane. Přichází Eva nastrojená na svůj zásnubní den, ale nic ji netěší. Přišla za Ševcem, že ji tlačí střevíček. Když se dole v dílně ukáže rytíř Walter v plné aristokratické parádě, je ohromená. Walter jí zpívá romanci Slétly to hvězdy ze zářivých cest? Ševcovský mistr milence nechá, hledí si práce a jen do toho brouká, že Švec musí všechno rozbité spravit. Je trochu naměko z toho, že pro vdovce jsou radosti, lásky a vábení již minulostí. Zazní citace z jiné Wagnerovy opery Tristan a Isolda, kdy Sachs zpívá verš Ty víš, k Isoldě kdysi Tristan ve smutné básni vzplál. Scéna končí árií Evy, v záři slunka svítá štěstí mého ráj, z níž se postupným přidáváním hlasů vyvine krásný kvintet. Konečně se koná svatojanská pouť, kde mají proběhnout pěvecké závody. Lidé se scházejí na louce za městem a tančí. K místu se blíží hlasitý průvod řemeslnických cechů s vlajkami a standardami. Slyšíme opět robustní téma z předehry. Sbor vítá zvlášť radostně oblíbeného barda Hanse Sachse. Soutěž může začít. Komická figurka, potlučený Beckmesser, zpívá jako první. Text ukradené písně našrouboval do melodie nepovedené milostné serenády z minulé noci. Všechno však poplete a zpívá nesmysly. Lidi se mu vysmějí a závod pro něj končí. Zlostně se vrhne na Sachse a hází vinu za nepovedenou písničku na něj. Pak ale předstoupí mladý šlechtic Walter Stolzing a zaspívá píseň bez chyb. Všichni vidí, že pravým autorem je on. Lidé jsou jeho písní nadšeni, dostane vítězný věnec a poklekne před svou vyvolenou Evou. Vavřínovou trofej však předá Hansi Sachsovi, neboť v něm vidí mistra největšího a proroka svého lidu. Hans Sachs je dojat a zpívá monolog O, nezlehčujte mistry nám. Nebyl by to Wagner, aby i do komické opery nevložil řadu patetických vyznání k německému národu, německé vlasti, německému lidu a tak podobně. Po druhé světové válce se takové ódy neposlouchaly moc dobře, dokonce uvádění jeho děl v mnoha zemích limitovaly. Proto v českém překladu z roku 1958 Zdeněk Knittl důsledně všechny tyto Wagnerovy oblíbené slovní obraty přebásnil do neutrálních výrazů jako otčina, vlast, domovský a podobně. Ale Wagner si rýpnul i do italských skladatelů, konkurentů na poli operním.
Zachsovi v jeho posledním monologu vložil do úst větu, že nebude vládnout strůnu italský živel dým a tlach, pod kterým úpí jeho národ. A sbor mu přitakává zpěvem své mistry máte ctíti. Tím opera končí. V posledním jednání mistři pěvci norimberští uslyšíme Helenu Donat jako Evu, Ruth Hesse jako Magdu, René Kola jako Valtra, Thea Adama jako Hanse Zachse, Gerainze Evense jako Beckmessera. Sbor Lipského rozhlasu a sbor Drážďanské opery a Drážďanskou štátskapele řídí Herbert von Karajan.

Wenn ihr mich schlagt, streichelt sie mich.

dass ich euch nur nicht im Wege sei, schuf ihr Aufruhr.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Miroslav Pudlák je spoluzakladatel souboru Monshine, který provozuje hudbu soudobých skladatelů. Byl dlouho ředitelem hudebního informačního střediska a nyní je naším rozhlasovým kolegou. Miroslav Pudlák, Om Age, skladba pro 7 nástrojů, hraje ansámbl Monshine.

Ansámbl Monshine zahrál skladbu Miroslava Pudláka Om H. Emilio de Cavalieri byl jedním z prvních renesančních skladatelů, kteří psali hudebně dramatické skladby, z nichž se později vyvinula opera. Místo recitativů byla ještě použita recitace. Emilio de Cavalieri, Representazione di anima e di corpo, tedy představení duše a těla. Hraje kapela muzikále di San Petronio di Bologna, řídí Sergio Vartolo, ale zpívá, kromě četných solistů, i Kínův dětský sbor.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Ve Venezuele platí stav nouze po silných zemětřeseních. Vláda dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO v Ankaře. Ve Strážnici začíná mezinárodní folklorní festival. A čekejte skoro jasno s teplotami až 34 stupňů Celsia. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila stav nouze po dvou silných zemětřeseních. Ta zasáhla karibské pobřeží země. Prezidentka také kondolovala blízkým obětí, ale jejich počet neuvedla. Jasné zatím není ani to, kolik lidí je zraněných. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Americká geologická služba varovala, že by počty obětí mohly být v řádech až desítek tisíc. Předběžné opatření ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO je podle premiéra Andreje Babiše z ANO proti zájmům Česka. Kritizuje také, že soud kabinetu nedal prostor se před opatřením vyjádřit. Podle Babiše má zahraniční politiku Česka hájit vláda. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby účast prezidenta na summitu v Ankaře umožnila. Zdůvodnil to dosavadními zvyklostmi. Vláda rozhodnutí soudu respektuje a akreditaci prezidentovi zařídí, jak říká ministr zahraničí z motoristů Petr Maci.
4: My doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání.
3: Vláda v pondělí původně oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Prezident se potom obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Generální tajemník NATO Mark Rutte jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V Bílém domě se snažil zmírnit napětí před summitem aliance, který se za dva týdny koná v turecké Ankaře. Trump vyčítá spojencům, že mu nepomohli ve válce s Íránem a žádá od nich loajalitu.
5: Rutte na schůzku přivezl plakáty s čísly o evropském zbrojení, které Trumpovi v oválné pracovně předvedl. Prezident Spojených států ale řekl, že od spojenců chce hlavně jejich loajalitu. Jmenovitě kritizoval Itálii, Británii a Španělsko, že nepřispěli dost na obranu ani mu nepomohli ve válce s Íránem. Rutte nesouhlasil a vypočítával, co všechno Evropa pro obranu udělala. Trump ale řekl, že nebýt pořadatelskou zemí summitu NATO Turecko a prezident Erdogan, ani by na setkání spojenců nejel. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Státní fond životního prostředí začne dnes v 10 hodin znovu přijímat žádosti o podporu na zateplení a renovaci domu. Nízkopříjmové domácnosti můžou získat v programu Nová zelená úsporám dotaci až 400 tisíc korun. Většinou ale bude program nově poskytovat jenom bezúročné úvěry, jak vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmana.
6: U rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let.
3: Žádosti budou přijímány do konce října. První peníze domácnosti získají letos na podzim. Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici začíná. Jako první jsou na programu představení pro školy. Divákům se ukážou zahraniční soubory ze 4 kontinentů, jako například folklorní skupina z mexického města Monterrey. Část programu se zaměří i na lidovou kulturu Ostravska. Festival, kterého se pravidelně účastní na 30 tisíc lidí, potrvá do neděle.
1: Počasí.
3: Bude slunečno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 29 až 34 stupňů, na horách potom kolem 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
7: Ahoj, Zajedeme dnes na ty trosky?
8: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
7: Že bych vyrazil za váma?
8: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
9: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
10: www.lfs.cz.
9: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
11: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré čtvrteční ráno, léto a především vysoké teploty naprosto mění pravidla kulturních zážitků. Na jednom místě se poslouchá špičková hudba České filharmonie, a to v Žabkách a v Kraťasech, a jinde se zase pod hvězdami chystají filmové projekce. Zatímco Česká filharmonie se koncertem na Hradčanském náměstí rozloučila se svou 130. sezónou, tak festival Finále Plzeň vrací letní kino do Lochotínského amfiteátru. A co všechno letos nabídne, tak to vám řekneme už za okamžik. 6 minut po 6. hodině přejí dobrý start do nového týdne, ano, do nového týdne, do nového ranního dne. Nadežda Hávová a František Šedivý.
2: Posloucháte nás tedy ve čtvrtek, Igor Stravinský, toho nabídneme za okamžik, potom také Antonína Dvořáka, Josefa Haydna nebo Wolfganga Amadea Mozarta. Jako první zahraje Symfonický orchestr Pražského rozhlasu. Je to nahrávka s dirigentem Václavem Miráčkem.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: předehra k opeře La Clemenza di Tito Wolfganga Amadea Mozarta v 6 hodin a 11 minut.
1: A ještě se ohlédneme za jednou čerstvou akcí v londýnské aukční síni Sotheby's. Včera za 39 milionů dolarů, což je přibližně 834 milionů korun, vydražili obraz Sleeping by the Lion Carpet, tedy Spánek u lvího koberce, od britského malíře Luciana Freuda.
0: Hodnota aktu, na kterém je vyobrazena tehdy 38-letá londýnská úřednice Sue Tylyová, odhadovala síň Sotheby's před aukcí na 25 až 35 milionů liber.
1: Na portrétu Lucian Freud pracoval 9 měsíců od konce roku 1995 do začátku léta roku 1996. Lucian Freud je vnukem slavného psychoanalytika Sigmunda Freuda.
0: Na rozdíl od mnoha jiných malířů se dočkal úspěchu svého díla ještě za svého života.

0: orchestr Karla Krautgartnera s Karlem Krautgartnerem v první části koncertu pro klarinet a jazzový orchestr Igora Stravinského.
1: Do Plzně se po roce vrací filmové večery pod širým nebem. Přehlídka nabídne celkem 16 projekcí nejnovějších zahraničních, ale i českých titulů.
0: Některé z nich se potom objeví i na podzimním festivalu Finále Plzeň.
1: A letní kino budou moci diváci navštívit celkem na 8 místech.
2: Galerie města Plzně, Roští, Burgmistr, nádvoří plzeňského Prazdroje a nebo kafe Smetanka na Homolce.
3: Jmenuje výkonný ředitel festivalu Finále Plzeň některá místa, kde se budou konat letošní plzeňské filmové večery. Poprvé přehlídka filmů zavítá taky do Červeného Hrádku.
2: Se nám v průběhu roku ozývají různá místa, které by se chtěly taky zapojit do letního promítání, tak tam vyzkoušíme pilot a když se pilot ujme, bude dobrý počasí a přijdou lidi, tak se z toho třeba stane tradice.
3: Můžete trochu představit některé ty tituly, které se v létě vlastně objeví?
2: V Křímicích budou Bardotky, Burgmistr k pivu dáme Českokomedy 6 gramů, Galerie města Plzně, francouzský film Barvy času, no a v Selském dvoře u Matoušů, tam pojedou dětské filmy z celého světa.
3: Další letošní novinka se týká právě rodinného kina u Matoušů na Bolevci.
2: Během celého léta na jednotlivých projekcích si sami děti budou moct vybírat, jakou projekci na posledním promítání 27. srpna promítneme.
3: Ostatní filmy vybírala taky ředitelka Finále Plzeň Eva Berunková-Košařová.
4: Vybíráme si filmy jednak zahraniční a jednak české. Jsou to filmy vlastně z posledního roku a obzvlášť u těch českých dbáme na to, aby to byly opravdu ty největší novinky, takže nejsou to filmy, které jsou i v jiných letních kinech.
3: No a po dvou letech se plzeňské filmové večery vrátí taky do Lochotinského amfiteátru.
4: Tentokrát je to film, který velmi úzce souvisí s Plzní, takže co jiného než film Někdo to rád v Plzni. A jsme samozřejmě rádi, že díky spolupráci s plzeňskou teplárenskou a s UMO 1, tak můžeme Plzeňanům nabídnout tento film zdarma.
3: No a rovnou teda přejdu k tomu vstupnému. Jak teda si lidé můžou koupit vstupenky a kolik je to bude stát na ostatní projekce?
4: Vstupenky budou k dispozici na našich stránkách www.festivalfinale.cz od konce června. Vstupné je 150 korun a potom u rodinného kina u Matoušů tam je to 110 korun pro dospělého a 90 korun pro děti.
3: Na samotné projekce se pak můžou diváci těšit od 23. července do 5. září. Z Plzně Zuzana Waldmanová, Český rozhlas.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Antonín Dvořák, smyčcový kvartet F-dur, třetí věta v podání Haasova kvarteta.
1: Po 84 letech se znovu roztočily lopatky unikátního větrného mlýna u Nových dvorů, tedy části Bílovce na Novojičínsku. Řemeslníci včera vyzkoušeli, jak funguje brzda, kterou vyrobili a obepíná palečné kolo roztáčející mechanismus mlýna.
0: Větrný mlýn vznikl před rokem 1880, u Nových dvorů stojí údajně od roku 1910, kdy tam byl převezen z blízkého Leskovce.
1: Teď máme 6 hodin a 26 minut a nabízíme třešňový džus.

0: Cherry Juice, tak tohle je skladba Teda Jonese a je příjemná, energická, musím říct dokonce šťavnatá, asi jako šťáva z třešní nebo třešňový džus, chcete-li. Teď je 6:30, přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Venezuela vyhlásila stav nouze po dvou silných zemětřeseních, která zasáhla karibské pobřeží. Počet obětí úřady zatím neuvedly. Podle americké geologické služby by mohly zase dosáhnout i desítek tisíc. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho asi 20 dalších otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Premiér Andrej Babiš z ANO respektuje rozhodnutí ústavního soudu ke složení delegace na summit NATO. Je ale podle něj nezvykle rychlé. Babiš to napsal na síti X. Ústavní soud v předběžném opatření vládě nařídil, aby umožnila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Zdůvodnil to dosavadní zkušeností a zvyklostmi. Kabinet ANO, SPD a motoristů s prezidentovou účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. V Praze nejezdí metro B mezi stanicemi Florence a Smíchovské nádraží. Na svém webu o tom informuje dopravní podnik. Ve stanici Anděl spadl člověk do kolejiště. Cestující můžou mezi Florencí a Smíchovem využít tramvajovou linku 3, která jede odklonem přes Dvorecký most. Kdy se podaří provoz obnovit, zatím není jasné. Památková zóna kolem šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Podle zjištění serveru i rozhlas má nový návrh respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa. A čekejte slunečno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 29 až 34 stupňů, na horách potom kolem 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě se podíváme, jaké kulturní akce se chystají. V plzeňském amfiteátru na Lochotíně se uskuteční noc s operou v podání divadla Josefa Kajetána Tyla.
2: V galerii Václava Špály v Praze se chystá výstava Praha v obrazech a fotografiích, která představí různé pohledy na město.
1: Ostravský Campus Palace se dnes stane dějištěm hned dvou představení, a to v rámci festivalu Dny nové opery Ostrava. Nejprve začíná v 6:30 večer Nová nauka o harmonii Milana Guštara a potom v 21 hodin Váška hudebního skladatele Jakuba Rataje.
2: V kostele svatých Šimona a Judy v Praze zazní koncert Martinů pro celou rodinu v podání dětské opery Praha a souboru Martinů String z Prah.
1: A 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu začíná ve Strážnici. Do regionu přiváží domácí i zahraniční folklorní soubory.

0: Část sonáty pro klavír a zdur Josefa Haydna. 8 minut po 6:30.
1: Stovky lidí včera večer zaplnili pražské Hradčanské náměstí. Česká filharmonie se tam pod širým nebem rozloučila se svou 130. sezónou.
0: Pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Altinoglu zazněl americký program.
2: Mám rád tuhle vážnou hudbu. Baví mě to a chtěl jsem to vidět takhle naživo v podvečer. V těchto krásných kulisách.
3: Říká mladý muž, který má na sobě žabky a kraťasy, stejně jako většina posluchačů. Solistou večera byl klavírista Marek Kozák, který si na koncertě zahrál díky tomu, že před rokem dostal cenu Jiřího Bělohlávka pro mladé hudebníky.
4: Byla to pro mě premiéra s Českou filharmonií, premiéra v tom Gershwinově koncertu a vůbec jako první open air s orchestrem. Já jsem předtím hrál nějaké koncerty venku v Itálii na klavír, ale že bych si zahrál s velkým orchestrem před tolika lidma a navíc v Praze, v městě, kde žiju. Takže jsou to fakt neuvěřitelný zážitek.
3: Součástí večera bylo i vyhlášení nového laureáta ocenění. Tím se stal česko-palestinský houslista Milan Al-Ashab.
5: Pro mě ta cena je mimo jiné potvrzením, že to, co dělám, dává smysl.
3: A dodává, že už má jasno v tom, jakou skladbu představí příští rok na koncertě on.
5: Já bych rád představil skladbu, která se bude dramaturgicky k tomu večeru hodit, která bude svým způsobem temperamentní, výrazová, ale zároveň i efektní.
3: Další příležitost poslechnout si naživo Českou filharmonii budou posluchači mít až po prázdninách, a to 1. září na zahájení pražské koncertní sezóny. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

bylo dlouho pryč. O všech těch cestách v oblacích nad ránem hodně málo víš. Když dřív se zítra vzbudíš,

písni poslední nad tebou v noci drží stráž. Možná ti jednou ze všední už dneska líp, jak já ji znáš. Než lampa olej spálí, to už velcí i malí budou spát. Tak poslouchej a to, co uslyšíš, to budu

0: Vlasta Rénl a skupina, která se jmenuje Každý den jinak. Nahrávka z konce 90. let. Album Každý den jinak. V 6 hodin 41 minut na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Může jazyk spojovat a nebo spíš rozděluje? Tak odpověď na to by mohl dnes večer na Vltavě dát radiodokument Davida Vaughna, který dostal název Komu patří můj jazyk.
0: Zkoumá, jak se z řeči stává nástroj identity, politiky i moci a přináší příběhy z různých koutů světa. Tady je malá ukázka.
3: Kotodlond kletyrila o kanolesách a Thymlor hataj velký rén se vin v raudekaj a rýna calnot launerý traus.
4: Velský básník Gareth Evans-Jones čte z básně, jejíž tématem je ztráta domova. Každý z nás je bezdomovec, migrant. Zeptal jsem se Garetha, zda jeho zkušenosti jako Velšana, z malé země s velkým mocným sousedem, ovlivnili jeho pohled na ruskou invazi Ukrajiny.
5: Jsou okamžiky, kdy opravdu cítím určitou paralelu s anglickým kolonialismem ve Walesu.
4: Na fakultě, kde v Praze učím žurnalistiku, studuje hodně mladých lidí z Ukrajiny. Když začala invaze, jejich svět se změnil navždy.
6: To první, co Rusové dělají, když nějaké město obsazují, je, že ho přejmenují. Většinou jde jen o dvě písmena. Řekla jsem si, že když je jazyk tak důležitý pro Rusy, proč bych je já měla nechat vymazat můj jazyk? Tak jsem začala mluvit ukrajinsky se svou rodinou. I když ne všichni v rodině ji ovládají dobře.
2: Slyšeli jsme ukázku z našeho radiodokumentu Komu patří můj jazyk. Natočil ho David Vaughn a celý pořád si můžete na Vltavě poslechnout od 20 hodin.
0: V tuhle chvíli Arcangelo Corelli, čtvrtá část koncerta Grossa číslo 3.

0: Čelisti, Dogville nebo Spalovač mrtvol.
1: Poslechněte si kultovní filmy.
0: Filmové léto na Vltavě.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Charles-Marie Vidor, druhá část svity pro flétnu a klavír opus 34, necelé 4 minuty po 6:45.
1: Za pár dnů v srpnu uplyne rovných 175 let od narození prozaika, dramatika, ale hlavně učitele a politika Aloise Jiráska. A právě on inspiroval římskokatolického kněze Petra Beneše k dnešnímu zamyšlení.
2: V rámci příprav na výlet naší pražské farnosti do Litomyšle jsem si přečetl druhý díl vzpomínkové knihy Aloise Jiráska Z mých pamětí, věnovaný právě jeho téměř 15-letému pobytu v tomto městě. Těšil jsem se na to čtení, protože od dětství mám Jiráska rád a od dětství to mnoha lidem kolem mě připadá divné. Divné je, když 12-letý kluk nečte Foglarovky, nečetla je ani žádná pozdější verze toho kluka, ale hltá Marilu, Poklad, Z Čech až na konec světa. Divné je, když za komunismu někdo čte rád to, co je povinné a co vychází s nezbytnou patetickou předmluvou Gottwaldovou. Divné je, když gymnaziální student nečte nebo aspoň s upřímnou láskou nečte Dekadenty a Býtníky a čte Bratrstvo. Divné je, když student literatury v 80. letech nečte Kafku, toho objeví pro sebe osudově až později, připraven na něj mnohem lépe snad právě Jiráskem než mnohými modernisty. Divné je, když katolický kněz,

0: čte s nadšením temno. Propásl jsem onu dobu, kdy číst Jiráska, ještě nezneužitého komunisty, vyznačovalo dělné intelektuály a humanisty. Spojovalo je to s lidmi z různých společenských vrstev a bylo to tak běžné, že ublížený Zejer si, pravda, podle svědectví Jiráskova stěžoval pořád ten Jirásek. Jiráskovy paměti popisují svět jako místo slušného, poctivého setkávání lidí, zaujatých nejen literaturou, ale i její společenskou funkcí při budování národního společenství. Přitom nikdy nejde o ideologii zhora, ani o plané fantazírování a nebezpečný šovinismus. Společnost se utváří v salonech, besedách, při vzájemném vyprávění. Nezastupitelnou roli v tom hraje vzdělání. Samozřejmě je světový rozhled, ale zároveň poctivý demokratismus. Jirásek se stejnou láskou popisuje velké osobnosti dějin jako obyčejné chalupníky. Nikdo není jen nositelem ideje. Každý je člověkem se spoustou chyb, potřebným shovívavosti a úcty. Jiráskův styl perfektně slouží lidem, věcem, událostem. Jeho pověstné popisy nejsou nudnými odbočkami, ale výrazem soustředěné pozornosti vůči světu, který nikdy nemůžeme zobecnit. Jiráskova všímavost se často pohybuje na hranici anekdoty, ale nikdy ji nepřekročí. Tak třeba Magdalena Dobromila Retigová je v jeho vyprávění paní obtížná, rozuměj tělnatá, takže se nemohla účastnit plně společenského života a její muž Jan Sudiprav je trochu mrzutý z toho, že na něm zkouší své kuchařské recepty například s bramborovou natí, ale to nevymaže obraz mimořádně statečné, nezávislé, emancipované ženy, která mladým dívkám dodávala na sebevědomí a ležela v žaludku afektovaným ještkám. V Jiráskových příbězích se setkávají na malé ploše východočeského města tehdy i dnes svým kulturním významem přesahujícího svou rozlohu a počet obyvatel snad všechny významné osobnosti českých dějin. Někteří se jen mihnou, někteří už jen jako mrtví. Na ty se tu s úctou vzpomíná, ať je to poslední český král Habsburg Ferdinand V., jeho štělu jede Jirásek s dalšími měšťany vzdát úctu na nádraží do Opatova, nebo František Palacký, na jehož pohřeb v Praze si studenti gymnázia vyžádali od ředitele volno. Hodnotou, které si Jirásek nejvíce cení, je svoboda. Svoboda svědomí, svoboda vyznání, svoboda volit si partnera. Svoboda národní je mu tak drahá, může pravdivě vyrůstat jen z úcty k svobodě každého člověka. Litomyšlské paměti se samozřejmě nevyhnou vlastenčení a odsuzování němčení v českých rodinách. Jirásek je vlastenec, ale nikdy není nespravedlivý. Dokáže ocenit spravedlivé Němce a odsoudit nespravedlivé Čechy. Mezi jeho literárními postavami jsou dobří katolíci i sporní evangelíci. Jirásek byl i podle svědectví těch, kdo si jej jako autora moc neváživy, třeba Šaldy, opravdu slušný člověk. Pro někoho možná až nudně. Dnešní takzvaně slušní lidé, rádoby vlastenci a fašisti, libující si ve vyvolávání strachu z cizinců a v rozbrojích a chaosu, nevzdělaní, nemorální politici či fundamentalističtí křesťané by v Jiráskovi pro sebe nic zajímavého nenašli. Pokud jeho dílo čteme pozorně, zjistíme, že se nikdy nepoddá zjednodušené interpretaci. Ve vrcholných okamžicích slávy a triumfu dokáže Jirásek už číst jejich úpadek, zneužití ideálů, k prach z prosté lidské chamtivosti a mocichtivosti.
1: Alojze Jiráska vnímáme často jako školního klasika, ale Petr Beneš připomněl, že Jirásek byl pozorný vypravěč, humanista a hlavně člověk s hlubokým respektem ke svobodě.
2: Johnny Griffin, toho uslyšíme právě teď, krátce před 7. The Boy Next Door, to je skladba, nahrávka pochází z poloviny 50. let.

0: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
1: Popmese 2026. Einstürzen Tenoybauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapp Them. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

0: Teď je 7 hodin, dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Ústavní soud podle předsedy sněmovny Okamury rozhodl příliš rychle. Soudce obvinil z podjatosti. Bělorusko vyhovělo požadavkům Kyjeva a vypnulo navádění ruských dronů na ukrajinské cíle. Kvůli horkému počasí někteří pořadatelé na Zlínsku ruší víkendové kulturní a sportovní akce. A čekejte jasno, s teplotami až 34 stupňů Celsia. Účast prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře projedná vláda na nejbližším zasedání. V reakci na rozhodnutí ústavního soudu to řekl předseda sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Soud podle něj o předběžném opatření rozhodl příliš rychle. Ústavní soudce Okamura podezírá z podjatosti.
3: Ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice.
2: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka označil rozhodnutí soudu za ústavní puč. Vztahy mezi Hradem a motoristy se podle něj proto neurovnají. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Bělorusko splnilo ukrajinský požadavek a vypnulo zařízení, která naváděla ruské drony na Ukrajinu. Zelenský předtím pohrozil, že se tyto navaděče můžou stát cílem ukrajinských úderů.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovoru s novináři potvrdil, že běloruské retranslační stanice přestaly od 22. června pracovat. Zelenský se odvolal na zprávy své rozvědky s tím, že neví, jestli Bělorusové tyto stanice demontovali nebo jen vypnuli. Ve večerním projevu potom uvedl, že ruské vedení přesunulo k Moskvě, na Valdaj, kde se nachází rezidence ruského prezidenta, a ke Krymskému mostu stovky svých nejmodernějších systémů protivzdušné obrany S-400, S-500 a Pancíř. Z Oděsy Martin Durazín, Český rozhlas.
2: V Praze dnes začíná valné shromáždění Evropské vysílací unie. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií se zúčastní také prezident Petr Pavel, který na akci přednese krátký projev. Akci společně pořádá Český rozhlas a Česká televize.
5: Ještě před začátkem valného shromáždění se vedení organizace a členové spadající pod střední a východní Evropu vymezili proti plánu vlády Andreje Babiše z hnutí ANO změnit systém financování a snížit rozpočty obou institucí.
6: V tomto duchu je konání valného shromáždění Evropské vysílací unie i takovým, řekněme, krokem podpory.
5: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude slunečno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 29 až 34 stupňů a na horách kolem 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, knižní senzace, tajemství ukrývaná po staletí i hudební sál budoucnosti. Přesně to jsou témata následujících minut. Z pozůstalosti Josefa Váchala se vynořil zatím neznámý tisícistránkový rukopis, který může patřit k nejzajímavějším literárním objevům posledních let. A tak detaily probereme. Vydáme se po stopách skutečných zednářů, kolem kterých dodnes kolují mýty, legendy i konspirační teorie. No a podíváme se do budoucnosti české hudební kultury. Návštěvníci Smetanovy Litomyšle si totiž mohli ve virtuální realitě prohlédnout podobu Vltavské filharmonie, která má jednou změnit tvář Pražského nábřeží. Tohle tedy všechno v příštích minutách u nás na Vltavě.
1: A co z hudby mezi 7 a 8? Třeba Max Bruch, Stefano Bolány, Georg Philipp Telemann nebo Ray Charles. To ale až po 7:30. Teď Karl Philipp Emanuel Bach, část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Teď Karl Philipp Emanuel Bach v podání orchestru Gly Incognity.
1: Jak bude vypadat Vltavská filharmonie? Jeden z největších kulturních projektů v České republice. Na festivalu Smetanova Litomyšl si ji návštěvníci mohli prohlédnout prostřednictvím virtuální reality.
0: Nová koncertní budova má vyrůst v pražské čtvrti Bubny Zátory. V jaké fázi jsou její přípravy?
1: I na to se náš redaktor Daniel Jäger ptal bývalého šéfa festivalu Pražské jaro a dnes člena projektového týmu Vltavské filharmonie Romana Bělora.
2: Tak ten projekt se nachází ve stádiu mimořádné pokročilosti. Já myslím, že se to dá dobře dokumentovat tím, že když všechno dobře dopadne, tak by projekt měl mít příští rok na jaře nejpozději stavební povolení, čemu se dneska říká schválení záměru a realizace, což je zcela zásadní milník, protože tím pádem se ta budova vlastně stane už realitou, nejenom ta budova, ale její okolí.
3: Návštěvníci Smetanovy Litomyšle si dnes mohli budovu projít prostřednictvím virtuální reality. Co podle vás člověka na budoucí Vltavské filharmonii překvapí vůbec nejvíc, když takto do ní může nahlédnout?
2: Já myslím, že člověka asi překvapí to, že to skutečně není pouze nová koncertní síň. My tomu správně teď říkáme Národní hudební centrum a má to svou velkou logiku, protože ta budova bude mít vlastně 5 koncertních prostor. Kromě toho tam bude sídlit významná část městské knihovny, její hudební oddělení, bude tam hub multifunkční, který bude sloužit pro edukaci a řadu dalších prostor, samozřejmě také kavárna a restaurace. A bude to vlastně významné společenské centrum, které bude vlastně vlajkovou lodí zástavby toho Brownfieldu gigantického, který zbyl po likvidaci nákladového nádrží a Bubny Zátory.
3: Věříte, že v té současné nabídce Prahy ta Vltavská filharmonie obstojí nebo jakým způsobem ji rozšíří?
2: Já myslím, že obstojí určitě. My máme nějaké drobné postřehy, možná řekl bych negativní vůči Dvořákově síni Rudolfína a vůči Smetanově síni Obecního domu, ale to neznamená, že bychom ty sály přestali milovat. Já si myslím, že to bude jako komplementární záležitost a český hudební život a pražský hudební život to určitě zvládne. Naopak si myslím, že tam se spustí částečně i ten efekt vlastně Elbphilharmonie, kdy vlastně ta budova se stane jakousi Eiffelovou věží vlastně toho města, která sama o sobě přitahuje lidi a my dobře víme, že třeba Rudolfínum je kapacitně velmi přetížené. Obecní dům zase řeší to, že tam sídlí pražští symfonikové, vlastně omezuje tu multifunkčnost té budovy, ke které byla vlastně původně určena, čili já se tohoto vůbec neobávám. Kromě toho stále více je intenzivní propojení v té pražské aglomerace, to znamená Prahy a Středočeského kraje. Když vezmeme v potaz, že vlastně Vltavská filharmonie má jedinečné místo z hlediska dopravní obslužnosti, tak nemám žádné obavy. Naopak si myslím, že to bude velké obohacení.
3: Často se skloňuje vize, že v té budově budou sídlit jednak Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a také Česká filharmonie. Jak se tam vzájemně poskládají?
2: Tak od samého počátku se myslí na to, aby tam byly dostatečné prostory pro oba orchestry, včetně nezbytného zázemí. Musíme vzít v potaz také to, že Česká filharmonie signalizuje, že si chce ponechat vlastně vládu nad Rudolfínem. Samozřejmě ty oba orchestry budou muset vyřešit něco jako svá marketingová zaměření. Ta koordinace se jistě zvládne. Ostatně orchestry si vypomohly začátkem 90. let, když se střídali kvůli rekonstrukci Rudolfína a později kvůli rekonstrukci Obecního domu ve svých vzájemných budovách. A já myslím, že ta konkurence samozřejmě tady nějaká je, ale není to konkurence ve smyslu Sparta Slavie.
3: Na dnešní debatě zazněly i zkušenosti z Ostravy, Brna nebo odsud z Litomyšle. Co se může Praha naučit od těchto kulturních projektů a měst?
2: Já bych řekl, že od Brna trpělivost. Já vždycky vzpomenu na bývalého ředitele brněnské filharmonie Bohuše Zoubka, který už v polovině 90. let nás kolegy z branže prosil o podpůrné dopisy, aby se v Brně postavil nový koncertní sál. Takže v Brně ten projekt skutečně prošel těžkými peripetiemi a teď už jako řekněme ve finále, protože se opravdu už finálně staví. Takže v Brně se učme trpělivosti a v Ostravě rychlosti, protože Ostrava vlastně začala poslední a teď zřejmě ten projekt jaksi běží do svého cíle nejrychleji, byť možná bude předstižen Brnem, ale v Brně to je otázka 30 let, zatímco Ostrava to zvládla za nějakých 8-9 let až do vlastně finále, kdy už se staví. Takže já před Ostravou smekám, co se týče rychlosti a vlastně i možná takové jako pružnosti vedení města.
3: Myslíte si, že ten rok 2033, kdyby Vltavská filharmonie měla otevřít své brány, je realistický?
2: Já v to pevně doufám, ten sklus původního plánu, který už vlastně je rozběhnutý tuším 6, možná 7 let, tak ten skluz zatím je v řádu týdnů, možná jednotek měsíců, tak já doufám, že to tempo udržíme. Vždycky jsou určité peripetie okolo komunálních voleb, ale já myslím, že to překlepeme, jak se říká lidově, a ten projekt je tak velkorysý, je tak důležitý, že může být pomníkem celé jedné generace a já věřím, že to jako pomník své generace pojmou i čeští politici.
1: Říká člen projektového týmu Vltavské filharmonie Roman Bělor. Budoucí Národní hudební centrum má podle současných plánů získat už příští rok stavební povolení. Své brány by mohlo otevřít roku 2033.
0: Už jste slyšeli náš nový seriál o svobodných zednářích, kdo byli zednáři v historii a kdo jsou dnes a jakou stopu zanechali v literatuře, umění a architektuře. Budeme o tom mluvit i za chvíli.

Matka tvá do nich jak do lístku zběsilý vítr duje. Pastavec písničku si něžně poblokuje. Zatímco krávy už navždycky opouštějí tu velkou pastvinu a zhoubné květy její.

Do nich jak do lístku zběsilý vítr duje. Pastevec písničku si něžně pobrukuje. Zatímco krávy už navždycky opouštějí tu velkou pastvinu a zhoubné květy její.

0: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
1: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
0: Mozartova kouzelná flétna v unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
1: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Posloucháte Ranní mozaiku na Vltavě ve čtvrtek 25. června. Tohle byl Max Bruch v podání Gewandhaus Orchestr z Lipska.
1: Tajemné rituály, silná symbolika a taky důraz na svobodu, toleranci a humanismus. Svobodní zednáři jsou dodnes opředení celou řadou mýtů a konspiračních teorií.
0: Nová série Lucie Korcové Zednáři se vydává za jejich skutečným příběhem. Poslechněte si malou ukázku ze čtvrtého dílu.
2: A tady se zednářství nachází v zajímavém bodě. V protektorátu lóže spí, ale v zahraničí se jim daří. Hlavně v Londýně vznikla exilová lóže Jan Amos Komenský ve vyhnanství. A v té věci si vzpomínám, že Jan Amos Komenský se jmenovala i úplně první českojazyčná lóže první republiky.
3: A určitě ta činnost této exilové lóže, která velmi kooperovala jako s těmi britskými ložemi, tak přispívala k té jako propagaci Československa a československé státní kontinuity a pomáhala jako šířit nějakou jako osvětu a podporu vlastně pro tu československou zahraniční akci.
4: Bylo tam hodně krásných a úspěšných schůzí, na kterých českoslovenští zednáři se setkali s reprezentanty irskými, skotskými, novozélandskými, holandskými a jinými. Anglický a americký zednářský tisk také věnoval lichotivou pozornost ve svých sloupcích československému zednářstvu, a dokonce v oficiálních kruzích bylo všeobecně uznáváno, že pokračování československých zednářů přineseno národní velikou loží ve vyhnanství a loží Jana Amose Komenského ve vyhnanství bylo jedinečnou ukázkou v historii zednářstva a také jedinečným úspěchem, který zednářstvo druhých národností nikdy nemělo.
3: Ale jak to bylo s tou právní kontinuitou, je to asi jako složitější, protože vlastně po roce 45 zednáři musí znova žádat o založení nebo jako obnovení té činnosti. Není to vlastně automatická záležitost.
2: A to se nakonec protáhlo na skoro 2,5 roku. Oficiální povolení dostali zednáři až v roce 1947. Někteří členové, kteří se hned po válce těšili na to, že rychle obnoví činnost spolku, byli zmatení. Třeba Jaroslav Kvapil nechápal, proč vůbec podávat nějakou žádost, natož čekat na její schválení, když jejich existence je prostě nesporná.

0: Seriál Zednáři poslouchejte na webu Vltavy, v podcastových aplikacích nebo vysílání Českého rozhlasu Vltava. A to dnes po 16. hodině.
1: 2,5 minuty nás dělí od 7:30. Dnes máme čtvrtek, je 25. června a přejeme hezké ráno.

0: Stefano Bolány. Hraje Alobar e Kudra a je 7 hodin 30 minut na řadě aktuální zprávy.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Silná zemětřesení na pobřeží Venezuely mají v tuto chvíli 32 obětí. 700 lidí je zraněných, uvedla to venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. V zemi platí stav nouze. Silnější ze dvou zemětřesení dosáhlo 7,5 stupně a následovalo ho skoro 20 otřesů. V hlavním městě i na dalších místech se zřítilo několik budov. Podle odhadů americké geologické služby se může konečný počet obětí pohybovat i v řádech 10 tisíců. Od dnešních 10 hodin se znovu spouští příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám. V aktualizované verzi půjde hlavně o bezúročné úvěry a u rodinných domů až do výše 2 milionů korun. Dotace jsou nově určené jenom pro nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí potrvá do konce října. V polském Gdaňsku začíná konference o poválečné obnově Ukrajiny. Tématem bude například energetika nebo bezpečnost. Kvůli aktuální roztržce mezi Kyjevem a Varšavou se setkání nezúčastní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Delegaci místo něj povede premiérka Julia Svěrydenková. Česko zastoupí premiér Andrej Babiš z ANO a ministrině pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. České dráhy na začátku letních prázdnin posílí vlaky. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu. Dráhy o tom informovaly v tiskové zprávě. Třeba soukromý dopravce RegioJet, podle mluvčího Lukáše Kubáta, posiluje kapacity vlaků už od května. Obě společnosti doporučují cestujícím rezervovat si místa na další cesty s dostatečným předstihem. A čekejte slunečno, během dne potom přechodně až polojasno. Teploty 29 až 34, na horách 25. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: V Jihlavě zahájí Muzeum Vysočiny výstavu Dialog tvarů a forem. Spolku výtvarných umělců Vysočiny propojuje malbu, fotografii a také sochařství. Je to náš první typ z kultury.
2: Katovický orchestr v čele s klavíristou Lukášem Vondráčkem se dnes představí ve Vesmíru v Ostravě. Koncert začíná v 19. hodina.
1: V Centru současného umění DOX v Praze se chystá oslava 25 let značky Kubus, a to včetně benefiční aukce a představení nové designové kolekce.
2: Pokračuje festival Korespondanc, koná se ve Žďáru nad Sázavou a propojuje současný tanec, fyzické divadlo a nový cirkus.
1: A v Semlerově rezidenci v Plzni zahájí v 17 hodin vernisáž výstavy Na rozcestí, meziválečná architektura v Japonsku.

0: Georg Philipp Telemann, Le Concert de Nation a část koncertu pro zobcovou flétnu a další nástroje. 7:07.
1: A máme radost, že do studia za námi přišel publicista Jan Nejedlý, protože zapátral v záplavě předprázdninových knižních novinek a právě teď nám v Mozaice představí 3 typy z české literatury. Honzo, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Váš první knižní tip, pod kterým je podepsaný Josef Váchal, vychází poprvé po 70 letech od napsání. O co jde konkrétně?
2: Jde o Váchalův román Čertova babička, respektive celým názvem Tajnosti sanatoria aneb služebnice vášní, čili Čertova babička a legionář dobrodruh. Josef Váchal psal toto dílo celých 16 let mezi roky 1940 až 1956. Ačkoliv zůstalo nedokončené, přesto jde o monument čítající přes 1000 stran. Autor psal bez ambice, či spíše naděje, že by mohlo dílo ve své době být publikováno. A vzhledem k tomu je to text naprosto svobodomyslný, zvláště když ho srovnáme s dobovou produkcí. Sám Váchal ho častoval přízvisky blafaniny či obveseleniny, nicméně jde o dílo pozoruhodné.
1: A o čem tenhle svobodomyslný text vůbec pojednává?
2: Děj je značně spletitý. V podstatě jde o parodii na Červenou knihovnu. Sanatorium z názvu prózy není protialkoholní, jako v autorově krvavém románu, nýbrž omlazovací. Babička svůdnice zde touží načerpat novou mízu. Kolem ní se motá nejeden ochňapka a hambář nestydatý, rozpálený sachtíčem, jak píše autor. Erotismus je tu vůbec traktován velmi komicky, jako karikatura oplzlých příběhů, skrytých za srdcerivné náměty. Výtečný je autorův svérázný, záměrně knižní jazyk. Při těchto slovech vytryskla paní Květě z oka tak mohutná slza, že zapadnouc do kádinky s čajem tento vyšplíchl, píše Váchal v románu, který objevil a zeditoval Pavel Hájek. Vydalo nakladatelství Kodudek ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.
1: Ještě, že ten titul Pavel Hájek objevil, to je poklad, zdá se to z toho, co jste citoval.
0: Ta další knižní novinka, kterou Jan Nejedlý přinesl, ta slibuje zbeletrizování pověstí, které se vážou k opuštěnému lomu Velká Amerika. O jaké legendy se jedná v tomhle případě?
2: Jde o pověsti o Hansi Hagenovi, který údajně obývá štoly Velké Ameriky. Podle jedné verze jde o přízrak dělníka z místního lomu, který při závalu zešílel. Podle jiné legendy je to voják Wehrmachtu, jenž se zde ukryl na konci války a jeho duch tu straší dodnes. Spisovatel Radek Gajdošík ve svém prozaickém debitu nazvaném Smyčka do těchto míst zavádí dvojici přátel. Zatímco ona hledá romantiku, on touží po dobrodružství. Ani jeden z nich však netuší, že se jejich letní putování změní v boj o život i o zdravý rozum, protože budou nuceni čelit silám, které přesahují jejich chápání. Sympatický pokus oživit novodobou tuzemskou mytologii vydalo nakladatelství XYZ.
1: A poslední knížka, kterou tady máte s sebou, tu napsala Kristýna Sněgoňová, přezdívá se jí taky někdy Královna české fantastiky. Jaký žánr si vyzkoušela tentokrát?
2: Tentokrát si zkusila detektivní příběh. Zatímco detektivky píší často bývalí policisté, autorka ve svém příběhu delegovala do role vyšetřovatele literáta, který o zločinech pouze psal. Román se jmenuje Hodná holka. Protagonista pátrá po zmizelé dívce, která, jak zkušení čtenáři tuší, zas tak hodnou holkou nebyla, jak se ukazuje. Autorka dala hlavnímu hrdinovi, který se jmenuje Pravda, kruce parťačku jménem Veselá. Navzájem se při pátrání špičkují a zároveň to mezi nimi jiskří. Detektivní kancelář Veselá pravda, která z tohoto spojení vznikne, navazuje na nejlepší tradici české detektivky a velmi pravděpodobně nezůstane u jediného případu. Knihu vydalo nakladatelství Dobrovský a další tipy na napínavé čtení vhodné na dovolenou připravím na příští týden.
1: Těšíme se na to.
0: Pokud ještě nemáte vybranou četbu na léto, možná vám právě teď pomohl náš kolega publicista Jan Nejedlý. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Naschledanou.

0: Začíná mezinárodní folklorní festival Strážnice, a to vystoupením zahraničních souborů pro školy. Potrvá až do téhle neděle a vůbec nejvíc lidí míří do amfiteátrů kolem Strážnického zámku. V pátek a obvykle v sobotu, jinak přehlídky se pravidelně účastní kolem 30 tisíc lidí.
1: Základ festivalového programu každoročně tvoří české a moravské soubory jako koření a jeho kořením jsou zahraniční hosté. Letos přijedou třeba Native Pride Dancers z Jacksonville na Floridě. Udržují kulturní dědictví indiánských komunit Severní Ameriky.
0: Letošní ročník festivalu klade do popředí tanec jako jeden z důležitých projevů lidové kultury, jako způsob sdílení emocí, ale i výraz identity jednotlivce a společenství. Tanec je pamětí v pohybu.
1: Pokud do Strážnice vyrazíte, určitě se potkáte i s Českým rozhlasem Brno.

0: Freiburský barokní orchestr a Ludwig van Beethoven, část baletu o dvou dějstvích stvoření Prometeova ve čtvrteční ranní mozaice.
1: Vizitka. Do studia dopoledne přijde ředitelka zoologické zahrady v Praze Lenka Poljaková. V čele jedné z nejnavštěvovanějších tuzemských institucí stojí teprve od letošního března.
0: Co myslí tím, když říká, že by si přála, aby byla zoo uvnitř stejně hezká jako navenek? O tom budeme mluvit po 10. dopoledne.

0: Barbora Kubíková dohrála v ranní mozaice v 7 hodin a 52 minut.
1: A to je čas, který patří u nás na Vltavě poezii. A tak dnes svou oblíbenou báseň nebo text vybere Michal Bystrov a uslyšíme poezii J.S. Machara.
2: Básnění.
3: Objevovat J.S. Machara je jako prozkoumávat novou planetu. Nikam se nedá zařadit, protože nikam patřit nechtěl. Jako kdyby samojediný tvořil most mezi českým 19. a 20. stoletím. Suverénní mistr literárních portrétů, ohnivý, neúplatný, ale i nesmírně vtipný fejetonista a glosátor. Taky básník. A jak plodný. S typicky zamračeným kocouřím pohledem, se železnou disciplínou, s pečlivě formulovaným kodexem cti a přísnou dikcí, za níž se ovšem skrývá šíp humoru a velká porce empatie. Takový je ten můj Machar. Měl bych říct Josef Svatopluk, jenže, jak kdysi sám autor napsal v knize Kriminál, pan vrchní komisař ptá se po jméně. Co je to J.S.? Víte, památka malá na římskokatolickou církev. Dala mi dvě křestní jména, když jsem z ní vystoupil, jména jsem jí vrátil a nechal si jen tato dvě písmena. J.S. Machar, drama sehrané pohledy. Tramvaj duní, na plošině zadní vedle mne se klátí mladý zedník. Knírek rezavý má tmavé oči, pohled zlý a upřený kams v prázdno. Z nitra vozu dívají se na něj upřeně dvě umučené oči. Dívka, prodavačka cihel asi, košík drží. Na stanici jedné vystupuje košíkem si chránic požehnaný život před nárazem. A tím zmučeným svým dívčím zrakem lítostivě zří vlíc zedníkovi. Nepohnul se. Jak by neviděl jí. Sestoupila, stojí, čeká, čeká. Tramvaj letí. Za nějakou chvíli ohlédl se líně zedník po ní. Stojí ještě. Podvečerní mlha oblévá ji. Obrátí se prudce. Odplivl si a zas v prázdno zírá, jaksi násilno a ledabile, tím svým zle schmuřeným černým zrakem.
1: Publicista Michal Bystrov představil v dnešním básnění drama sehrané pohledy. Od J.S. Machara, kdybyste se k textu chtěli vrátit, najdete ho ve sbírce Krůpěje.
0: 5 minut zbývá do 8, hraje nám Art Pepper. Přejeme dobrý poslech.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Lídr hnutí ANO v Praze končí v politice. Ondřej Prokop po bytové kauze rezignuje. V Gdaňsku začíná konference o obnově Ukrajiny. Česko na ní zastoupí premiér Andrej Babiš. Na místě nacistických lágrů u Karviné by mohly vyrůst sklady. Ministerstvo kultury chce zmenšení památkové zóny. A čekejte skoro jasno s teplotami až 34 stupňů Celsia. Ondřej Prokop z hnutí ANO rezignuje na všechny politické funkce. Skončí tak jako zastupitel hlavního města i městské části Praha 11. Nebude ani kandidovat v podzimních volbách, kde byl lídrem ANO. Prokop v posledních dnech čelil kritice za to, že nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Premiér Andrej Babiš řekl, že Prokop hnutí ANO poškozuje. Prokop na Facebooku nicméně řekl, že se pro odchod z politiky rozhodl sám.
3: On na moji osobu se stal v médiích každodenní rutinou a co hůř, média se neštítila do toho zatahovat i moji rodinu a nejbližší. A mojí povinností jako manžela, otce a kamaráda je chránit moje nejbližší okolí, protože ti si nevybrali politickou kariéru, tu jsem si vybral já a oni za to nemůžou.
2: Prokopa už dříve zastupitelstvo Prahy odvolalo z čela kontrolního výboru. Radní potom ukončili jeho členství v dozorčí radě dopravního podniku. V polském Gdaňsku budou představitelé nejméně 12 zemí jednat o obnově Ukrajiny. Česko na dvoudenní konferenci zastupuje premiér Andrej Babiš z ANO. Nedorazí naopak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kvůli nedávnému odebrání nejvyššího polského státního vyznamenání Zelenskému jsou vztahy mezi Kyjevem a Varšavou napjaté.
4: Ukrajinskou delegaci povede premiérka Julia Svyrydenková. Kyjev má podle ní zájem na konferenci uzavřít několik dohod, které by například posílily ukrajinský energetický sektor. Podle polské televize TVN je na konferenci připraveno k podpisu až 200 různých smluv a dohod, hlavně mezi polskými a ukrajinskými firmami. Kvůli konferenci o obnově Ukrajiny jsou ale také v Gdaňsku ohlášené dva protesty proti ukrajinskému přístupu k historii. Organizátorům demonstrací se nelíbí rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského pojmenovat vojenskou jednotku po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století dopouštěla masakrů Poláků na Volyni. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
2: Ministerstvo financí se obrátilo na soud, aby zrušil nadační fond Vltavské filharmonie, zjistil to Český rozhlas. Fond na podporu stavby koncertního sálu založila Praha loni v dubnu. O měsíc později vydalo ministerstvo metodický pokyn, podle kterého musí všechny podobné nadace samospráv ukončit činnost, protože jsou netransparentní.
5: Což by znamenalo, že kdyby tomu soud dal zapravdu, tak bychom v tom fondu museli ukončit činnost, ale jsme přesvědčeni, že to ministerstvo s ten zákon vykládá úplně nesprávně.
6: Diví se ředitel fondu Petr Dvořák. Ministerstvo loni v květnu oznámilo samosprávám, že fondy nelze veřejně kontrolovat, na rozdíl třeba od dotačních programů, o kterých hlasují zastupitelstva, a tedy, že je obce musí do půl roku zrušit. Zda se rezort k soudu obrátí i kvůli jiným nadacím, to jeho mluvčí Gabriela Krušinová zatím neřekla.
7: V současné době ministerstvo financí zvažuje další kroky v této oblasti.
6: Postupu ministerstva nerozumí ani fórum dárců, které nadace sdružuje a podle kterého by se podobné zrušení mělo týkat zhruba 70 fondů v celé republice. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
2: Památková zóna okolo šikmého kostela u Karviné se má zmenšit. Město se na tom dohodlo s rezortem kultury. Server i rozhlas píše o tom, že nový návrh má respektovat plán investora, který chce v oblasti bývalých nacistických lágrů postavit areál skladovacích hal. Ještě na konci minulého roku přitom někdejší rada vlády pro paměťovou agendu varovala před nenávratným poškozením významného historického místa. Developer je v kontaktu s městem i židovskou obcí. Podle mluvčí Karviné Moniky Dankové je navíc během výstavby v oblasti naplánovaný archeologický průzkum.
8: Pokud tento průzkum a odborné posudky jednoznačně lokalizují konkrétní a zachovalé pozůstatky táborových objektů, město bude trvat na tom, aby tyto specifické body zůstaly nedotčeny, byly pětně upraveny a adekvátně připomínány.
9: Počasí.
2: Bude slunečno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 29 až 34 stupňů a na horách kolem 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Velké stěhování, poklady za bankovními zdmi a taky návrat do doby, kdy se svět ještě neodehrával na displejích. Tohle všechno nás čeká v následující hodině. Pražské divadlo na Vinohradech teď čeká velká rekonstrukce, která dokonce na čas změní jeho adresu, ale i každodenní provoz. Máme pro vás reportáž. Ve Vídni se otevřela veřejnosti pozoruhodná sbírka Rakouské národní banky a už ji viděl náš stálý spolupracovník Martin Krafo, tak se s ním spojíme. A v Praze se vydáme zpátky do 90. let. Za umělci, kteří tvořili v době bez sociálních sítí, algoritmů a taky nepřetržitého online spojení. O tom všem budou tedy u nás na Vltavě následující minuty. Tak dobrý poslech.
1: Klasika a jazz taky nechybí. Třeba Antonio Vivaldi, Rita Markotuli anebo Pablo de Sarasate. Španělský tanec hrají Icák Perlman a André Previn. Přejeme dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: španělský tanec z Pabla de Sarasateho v 8 hodin a 11 minut na Vltavě.
1: Jak vypadala česká výtvarná scéna v 90. letech, kdy internet teprve čekal na svůj velký nástup? Do atmosféry tehdejšího uměleckého světa zve nová výstava, kterou najdete v Domě u kamenného zvonu v Praze.
0: Přibližuje tvorbu výrazné generace umělců spojených se skupinou Bezhlavý jezdec a představuje díla Jana Mančušky, Josefa Bolfa, Jana Šerýcha a Tomáše Vaňka.
1: Návštěvníky navíc už ve vnitrobloku galerie přivítá jeden ze symbolů 90. let, a to zaparkovaná Škoda 105.
0: Na výstavě natáčela redaktorka Zuzana Filipková, která mluvila s vystavujícími umělci.
1: Ale zdaleka nejenom s nimi. Setkala se i s kurátory Sandrou Baborovskou a Vítem Havránkem.
2: První místnost je o nicotě. To může mít dva významy, o tom, že se to vrací třeba v těch 90. letech do 60. let. Nulový bod, nic, prázdnota, prázdný prostor. To umění tady je skoro neviditelné vlastně.
3: Takže jste tu výstavu celou rozdělili do nějakých kapitol, témat?
2: Je to trošičku tematizovaný, není to úplně systematicky, ale řekl bych, že jsou třeba čtyři ty témata.
3: A řekl byste je?
2: Jednak je to vlastně ta prázdnota, pak je to alternativní vnímání reality televize. Pak jsou to témata, které jsou více jako individuální. Ta výstava je organizovaná taky individuálně po autorech a zároveň vlastně tematicky.
4: Říká jeden z kurátorů výstavy Bezhlavý jezdec Vít Havránek. Spolu s kurátorkou Sandrou Baborovskou se rozhodli umístit díla členů této umělecké skupiny do prostor Domu u kamenného zvonu, kde jsou ještě fragmenty bývalé výstavy, a schválně tomu nechat takový punkovější nádech, který byl pro vystavování v devadesátkách běžný.
2: Není bylo vystavováno často v nějakých negalezních prostorách, často to bylo v různých klubech, dostala na byl nejznámější, nebo bunkr třeba, dům, výstava na Žižkově, ty skupinové velké výstavy zkrátka probíhaly v místech, které k tomu nebyly určeny.
4: Vysvětluje Havránek. Skupina Bezhlavý jezdec vznikla v roce 1996 na pražské AVU. Tehdy mladé výtvarníky Jana Šerých, Josefa Bolfa, Jana Mančušku a Tomáše Vaňka spojoval zájem o neoavantgardní umění, sci-fi i klasickou literaturu a také vymezování proti komerční popkultuře 90. let. Jejich hlavním tématem byla společná skepse proti programovému sjednocení a manifestu. Výstava je ve dvou patrech Domu u kamenného zvonu. V prvním patře se setkáte třeba s komiksy Josefa Bolfa nebo s kresbami Jana Šerýcha.
5: My pokračujeme vlastně v tom komiksu Josefa Bolfa. Na zdi je přepsaný text z komiksu, kdy Mao, postava hlavní, komentuje svět. K tomu jsme vystavili ještě igelity, které Galerie hlavního města Prahy nakoupila teď nedávno, jsou z roku 99.
4: Popisuje kurátorka Sandra Baborovská. Je to také jedno z prvních děl Josefa Bolfa.
2: Protože nikdy nebyl vystavený a je z roku 1990, jmenuje se V čekárně. A já si představuju, že to je takový to čekání na tu lepší budoucnost. A to jsi byl na střední ještě, nebo?
6: Ne, to bylo po maturitě těsně, bez toho nějaké reality, jako po jeho příbuzných nebo tak. Já jsem prostě začal malovat v té době pořádně a tak miloval jsem prostě jako na Šíleho a Skra Kokoško.
4: Dodávají Vít Havránek a Josef Bolf. Tomáš Vaněk tu vystavuje například Particip číslo 18, dílo složené ze součástek Škody 120. Všechny součástky rozložené vedle sebe jsou přetištěné na podlaze, po které můžete chodit.
7: Byl založený na dlouhý diskuzi o tom, co jsme schopni jakoby obětovat, aby vzniklo umění. Tenkrát jsem měl Škodu 120, doma jsem řekl, na nic se neptejte, od zítra nemáme auto, nechal jsem to rozebrat profesionálního automechanika. A potom u webova tatínka, který mi poskytnul prostor, jsem rozložil papíry, slepil rozměru 6x3 metrů a to, co je tady, tak je situace přesně, jak to vznikalo. Tam jsem s automechanikem v nějaký logice rozkládal ty všechny fragmenty, které tvoří auto, konkrétně Škodu 120.
4: Vzpomíná Vaněk. Jan Šerých si kdysi nechal načíst svůj telefonní seznam strojovým hlasem. Záznam tu zní v poslední místnosti z reproduktoru.
8: 1 794 000. Já jsem jako ve zprávě poslal jenom sestavu těch telefonních čísel, což byl můj telefonní seznam nějaký zestručněný, a ten umělej hlas je načetl v těch miliardových řádech, protože to byl včetně té předvolby.
4: V druhém patře je instalace představující koupelnu od Jana Mančušky, který zemřel v roce 2011.
2: Tady dochází k záměně materiálu, že dřes je vyřezaný z mejdla, věci jsou vyrobeny z cukru a z takových jakoby právě netypických jako uměleckých materiálů, který snadno podléhá jako rozkladu.
4: Dodává Havránek. V největší místnosti v druhém patře je vytvořený obývací pokoj z děl všech výtvarníků a nechybí tu ani akvárium s živými rybičkami.
5: Tady v té televizi se kouká postava z příběhu Josefa Bolfa na placebo od Jana Šerých, což jsou vlastně jako podobné pruhy, jako jsme viděli v těch kresbách. No a společný obraz B.J. na stěně pověšený, tak ten vznikl v roce 96 a přímo je tam i datum a i hodina. 2.4.96 ve 2 hodiny. Ráno.
4: Dodává Sandra Baborovská, která spolu s umělci a Vítem Havránkem vytvořila také katalog k výstavě.
1: Jestli tedy chcete vidět, jak se tvořilo umění v době před sociálními sítěmi a všudy přítomným internetem, zajděte do Pražského domu u Kamenného zvonu, kam nás také pozvala naše reportérka Zuzana Filipková.
0: Rakouská národní banka má rozsáhlou uměleckou sbírku a tu teď můžete vidět taky ve vídeňském Leopoldově muzeu. Pozve nás tam za okamžik Martin Krafla.

0: Harvest Moon, píseň zpívala Maja Delaila. Z roku 2022 je nahrávka, kterou jsme na Vltavě nabídli 21 minut po 8 hodině.
1: Poklady nemusí být ukryté jenom v trezorech. Ve Vídni můžete aktuálně nahlédnout do umělecké sbírky Rakouské národní banky, která se teď představuje veřejnosti. A my si o tom budeme víc povídat s naším stálým spolupracovníkem Martinem Kraflem. Martine, hezké ráno. Slyšíme se, Martine, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak to je skvělé, že nám teď spojení do Českého rozhlasu v Brně, kde aktuálně jste, že nám vyšlo.
0: Výstava nese název Premiéra. V čem je skutečně premiérová? Je to opravdu první veřejné představení umělecké sbírky Rakouské národní banky?
2: Je to tak, Františku. Existence sbírky byla pro část veřejnosti a vlastně i pro mě překvapením. Jsou tací, kteří netušili, že Národní banka vůbec nějakou sbírku vlastní, natož, že do ní investuje. Snaží se tak chránit rakouské národní bohatství. Kořeny sbírky sahají až do roku 1918, tedy k samotnému vzniku Rakouské republiky po rozpadu monarchie Rakouska-Uherska. Zajímavé je, že banka původně plánovala sbírku zaměřit výhradně na sochařství. Vyhlédla si tehdy vídeňské autory, kterými byli Josef Pilhof nebo Julie Haugenederová.
1: Ale jenom u soch nakonec nezůstalo. Když se podíváme na obsah expozice v Leopoldově muzeu, tak dominantní roli hraje malířství. Martine, jak se kurátorský směr banky v průběhu let proměňoval?
2: Postupem času se malířství skutečně stalo hlavním pilířem sbírky. Nejprve byla soustředěna na umění meziválečného období. Zásadní zvrat pak nastal v roce 1980. Od té doby začala Rakouská národní banka nakupovat současné rakouské umění. No a dá se říci, že tak vytváří fascinující mezigenerační umělecký dialog. A já myslím, že ta výstava, rozmanitost toho dialogu, skvěle vyskyhuje.
0: Výstava prezentuje tři hlavní umělecké směry, tím prvním je nová věcnost. Jak se v těchto dílech odráží tehdejší doba?
2: Nová věcnost reagovala na tehdejší traumata z první světové války. Umělci jako Rakušan Rudolf Wackl nebo Franz Sedlacek z Polska tvořili svá díla střízlivě, realisticky a velmi puristicky. Nenajdete v nich žádný sentiment, spíše syrovou realitu tehdejšího světa. Protiváhou jsou pak další dvě kurátorské volby. Expresionismus a moderní abstrakce. Když se podíváme na expresionismus, tak ten je ve sbírce zastoupen díly, které vykazují lidské emoce a jsou to především nekonvenční portréty. Za všechny autory zmíním rakouské ikony jako Oskar Kokoška nebo Richard Gerstl. Pak jsou na výstavě, a tedy ve sbírce Rakouské národní banky, díla třeba Maxe Oppenheimera, Mariela Snigové, Herberta Brandla nebo Grety Freis. No a zmínil jsem i ten třetí pilíř sbírky, moderní abstrakci, a ta se věnuje především dílům současných autorů, kde vyniká linecký rodák Gerwald Rockenschaub.
1: A najdeme tam nějakou českou stopu také?
2: K mému potěšení ano. A to i na plakátech k výstavě ve Vídni. Na nich je totiž jedno z nejvíce ceněných děl ve sbírce, olejové plátno česko-rakouského malíře Josefa Gazlera. Je na něm portrét Haliny Wittlin-Moserové z Karlových Varů z roku 1928. Gazler tam částečně žil, navrhoval sklo i porcelán pro slavnou značku Moser. Narodil se v roce 1893 ve Slavkově u Brna. Vystudoval Akademii umění ve Vídni a maloval v ateliérech v Paříži i v Praze. Patří k expresionistům a proslul melancholickými náměty. Zemřel ve Vídni v roce 1978.
0: Martine, prázdniny na dohled, dokdy je výstava premiéra v Leopoldově muzeu k vidění?
2: Tato výstava zůstává k vidění do 4. října a já jen dodám, že Leopoldovo muzeum má trochu netypicky jeden zavírací den v týdnu, a to úterý.
1: Tak děkujeme za upozornění. O výstavě uměleckých sbírek Rakouské národní banky v Leopoldově muzeu ve Vídni jsme mluvili s naším spolupracovníkem Martinem Kraflem. Přejeme hezké a taky klidné ráno do Českého rozhlasu v Brně.
2: Děkuji, mávám vám a přeji hezký den, naslyšenou.

0: posloucháte Vltavu a ranní mozaiku. Teď dohrálo uskupení Terranova kolektiv v 8 hodin a 30 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Hudba Bohuslava Martinů dokáže oslovit nejenom dospělé, ale i děti. A přesvědčí vás o tom společný projekt Dětské opery Praha a souboru Martinů Strings Prague s názvem Martinů pro celou rodinu.
0: V kostele svatých Šimona a Judy na pražském Starém městě zazní výběr skladeb inspirovaných dětským světem, lidovými motivy i hravostí.
2: Vedle zpěvu a smyčcových nástrojů rozhodně nebude chybět ani recitace, ale i jedno překvapení.
0: Vrcholem večera bude totiž známá kantáta Otvírání studánek.
2: Vstupenky ještě jsou, koncert začíná v 18 hodin.

0: Dominik Wohlenweber, Willem Weverka a Barbara Maria Willem s ansámblem 18+.
1: Divadlo na Vinohradech v Praze. To čeká jedna z největších změn za poslední desetiletí. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci se jeho soubor načas přestěhuje na úplně novou adresu.
0: A my pokračujeme u nás na Vltavě v sérii, kterou přichystala redaktorka Zuzana Flípková. Mluvila taky s ředitelem divadla Tomášem Tepfrem.
1: A Tomáš Tepfr se ohlédl nejenom za historií téhle scény, ale i za svým osobním vztahem k místu, v jehož blízkosti vyrůstal.
2: S Tomášem Tepfrem sedíme v jeho pracovně u otevřeného okna, odkud je slyšet ruch z ulice a zvony baziliky svaté Ludmily. Ředitel divadla na Vinohradech na začátku mluví o silné historické stopě v tomto prostoru.
3: Tohleto divadlo má ve zdech stopy všech možných velikánů, na který si vzpomenete, který tím divadlem prošli. Já to taky tak cítím. Takže k té budově, i k tomuhle divadlu, i k jeho minulosti a historii mám zvláštní sentimentální vztah. Já jsem si přál být hercem Vinohradského divadla, což se spočívalo v tom, že jsme bydleli tady dvě ulice u Vinohradské tržnice. Když mi bylo asi 9 nebo 10 let, tak mě maminka sem vzala do divadla, hezky mě oblíkla a já jsem poprvé šel mezi dospělí diváky. A když jsme šli domů ty dvě ulice, tak já jsem říkal, maminko, já chci být herec. Maminka říkala, to je hezký povolání a nejlepší by bylo, abys byl herec Vinohradského divadla, protože bys to měl z domova nejblíž.
2: To jste ani netušil, že budete principál divadla v 9 letech.
3: To jsem opravdu netušil.
2: Máte tady nějaký prostor nejradši? Kam třeba chodíte se trochu schovat?
3: No já mám nejradši tady tu ředitelnu, která je historická, je tady historický nábytek. Jak vždycky říkám návštěvníkům, tady se dávali bratři Čapkové. Pan Josef Čapek, který tady dělal výpravy, a pan Karel Čapek, který tady dokonce režíroval, nejenom, že se mu tady hrály hry.
2: Tady u toho stolu, co sedíme spolu?
3: Ano, ano, tady v tom nábytku, tady v tom pracovním stole, pan Hilar, no prostě všichni ředitele, legendární ředitel, kterého jsem se učil ředitelovat, to byl pan doktor Pavlíček. My se snažíme té budově nevzdorovat. Taky až bude po rekonstrukci, k tomu se dostaneme, tak to divadlo se zaskví v celé své secesní kráse. Bude moderní technologie, kterou diváci neuvidějí. Přijdou do divadla, kde budou plyšový sedadla a ty ozdoby a ty krásné mosazné lucerničky. Ta změna bude pod zemí a vzadu za divadlem, kde bude sklad kulis, který už se nebudou muset nakládat z kamionu rukama, vozit každý den nebo obden ze skladů, aby se postavili kulisy a zase odvezli. Po té rekonstrukci by mělo mít novou zkušebnu, nové sklady kulis, že by se vyloučil ten kamion, který jezdí po Vinohradech a musí mít každý rok výjimku, že může do města.
2: To jsem slyšela. A taky to umí prý řídit jenom jeden řidič.
3: Ano,
2: maximálně dva.
3: Máme řidiče, který se tady v těch vinohradských uličkách umí s tím kamionem vytočit a dojet k Orionce, do skladu, naložit kulisy, přivést je.
2: Vy jste to už naznačil. Návštěvníci nepoznají tu změnu tolik. Bude to takzvaně jako očištěné, ale bude to v tom stylu, ve kterém ta budova byla postavená. Co vlastně chcete vrátit z toho, co tady teď máte, do toho zrekonstruovaného prostoru?
3: Celý to foaje, všechny ty krásné dveře, kliky, andělíčci, lustry, sedadla, to všechno bude podle původního návrhu v původním módu jako v roce 1907.
2: Řekl byste vlastně, koho jste tedy vybrali za ty projektanty nebo architekty, kdo to bude dělat a jak zhruba dlouho počítáte, že ta rekonstrukce potrvá a za kolik peněz?
3: To jsou asi 4 neznámí, který jste teďka položila na stůl. Ne, známé je to, my jsme příspěvková organizace hlavního města Prahy, čili magistrátu. A my musíme na všechno dělat výběrové řízení. Na celkovou rekonstrukci samozřejmě dělá výběrové řízení magistrát hlavního města Prahy. Ten projekt vyhrála architektonická firma Masák a Partner, který dělali tu studii a potom projekt.
2: Kolik to zhruba bude stát peněz?
3: To já vám neřeknu, protože to nevím. Soutěž byla na cenu 1 650 000 000 bez DPH, ale ta soutěž mezi tím se protahovala a skončila v době, kdy každý rok se to navyšuje. Výběrové řízení trvalo poměrně dlouho, než byl vyhlášený vítěz výběrového řízení. Teďka magistrát pracuje na smlouvě, kterou budou podepisovat se zhotovitelem, nebo to je konsorcium dokonce. Pak začne samotná rekonstrukce v okamžiku, kdy my vyklidíme a připravíme tu budovu. Ale my ji nemůžeme vyklidit předem, protože hrajeme. A mně se podařilo takový ďáblův trylek, že jsem sehnal prostor a soukromou majitelku Radiopaláce, která za své vlastní peníze z bývalého kina Květen postaví nádherný divadlo s krásnou elevací, bohužel jenom pro 380 míst, takže jako ředitel divadla se těším na to, že bude velký přetlak diváků. Moje mise spočívá v tom, že mezi tou Skylou a Charybdou musím převést to divadlo, zachovat tu kontinuitu a přenést ten náš repertoár do toho prostoru. Já jsem ho přejmenoval na divadlo na Vinohradské. Sní to skoro jako divadlo na Vinohradské, je to skutečně na Vinohradské. Je to snad 300 metrů tady odsud.
2: Budete tam mít takovou ceduli?
3: No, budeme.
2: Jo?
3: No, doufám, že ano.
1: Pražské divadlo na Vinohradech tedy čeká jedna z největších změn za poslední desetiletí a zítra v rozhovoru se šéfem divadla Tomášem Tepfrem uslyšíte další podrobnosti o chystaném působení souboru v pražském Radiopaláci. Celou sérii, kterou jsme divadlu věnovali, už teď najdete i s fotkami ze zákulisí a technického zázemí na našem webu.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu letos slaví stovku. My vám pravidelně ve čtvrtek po 8:30 přibližujeme jednotlivé hudebníky a přinášíme takové mini portréty. Dnes za námi zajde violista a taky dirigent Matouš Hasoň. Za pár minut.

0: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
1: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
0: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
1: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hudba Bedřicha Smetany, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a dirigent Vladimír Válek.
1: 3 měsíce jsme vám v ranní mozaice vždycky ve čtvrtek v tomhle čase přinášeli takové mini portréty hudebníků Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Každý čtvrtek jsme vám představovali jejich jednu osobnost společně s jejich nástroji, taky oblíbenými hudebními motivy i zákulisím koncertní přípravy.
0: Ve studiu už teď vítáme violistu a dirigenta Matouše Hasuně. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, já vám strašně děkuju za pozvání, jsem rád, že tady můžu být.
1: A my jsme ještě radši, že jste přišel. Matouši, vy v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu působíte 7 let.
2: Je to tak.
1: Kolik vám bylo, když jste přišel?
2: No, já myslím, že buď 18 nebo čerstvě 19. Myslím, že to bylo asi... Bylo to asi 3 týdny předtím, než mi bylo 19, čili něco takového, no.
1: A vzpomenete ještě na ten okamžik, kdy jste přišel sem do budovy Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech? No, jaký to byl pocit?
2: Já si pamatuju, jak ten konkurs do té orchestrální akademie, tak ten první projekt, jo. Ten konkurs byl takovej... Byl to takový jako z mojí strany výstřel úplně do tmy. Já jsem do té doby Socher znal velice, že jo... Dobře z koncertního hlediska, ale vlastně co se týče těch lidí v tom orchestru, tak jsem neznal takřka nikoho, kromě kolegyně Káji Strašilový, který tímhle s tím zdravím. A přišel jsem sem, vlastně jsem to odehrál a pamatuju si, že jsem pak šel po té chodbě tam dole, co máme ty tabla s těma fotkama a říkal jsem si, člověče, já ti mám pocit, že tady nejsem úplně naposled. No a ono to opravdu vyšlo. A co se toho prvního projektu týče, tak to byl projekt s mým velice, velice oblíbeným dirigentem panem Petrem Altrichtrem a hráli jsme s Romanem Patočkou Chačaturianův houslový koncert, který mám strašně rád, a svitu z Čajkovského Louskáček nebo Labutí jezero. Jo, Labutí jezero. Ano, přesně tak, takže si to pamatuju velice dobře. Ono to není zas tak dávno, že jo?
0: No, vy máte kolem sebe kolegy, kteří jsou v orchestru 20-30 let, někteří celou profesní kariéru, takže ještě víc. Jak probíhá ta spolupráce mezigenerační? Co jste se od sebe mohli za těch 7 let naučit?
2: No, já myslím, že to probíhá velice dobře, protože jsou to lidi, kteří prostě mají obrovské zkušenosti samozřejmě a umějí je dobře předat. A já nevím, já myslím, že naším společným cílem je prostě dělat dobrou muziku, dělat to dobře, dělat to co nejlíp, jak to umíme, a myslím si, že v tomhle případě prostě ten věk nehraje až tak velkou roli.
1: Matouš Hasoň je nejenom violista, svůj nástroj jsem přinesl do studia, ale vy jste taky dirigent. Na konci května jste se na koncertě v pražské Betlémské kapli postavil před rozhlasové symfoniky právě v téhle roli s taktovkou v ruce. Kdy jste si řekl poprvé, že by vás právě kromě violy mohla lákat i taktovka?
2: No, já mám pocit, mohlo to být tak okolo mých třeba 12-13 let nebo něco takového. Já jsem měl vždycky tendenci jako vlastně v kolektivu přebírat takovou nějakou vůdčí roli nebo něco takového. A vlastně já jsem poznal tehdy svého tehdy velice dobrýho kamaráda a on mě vlastně seznámil s tou profesí toho dirigenta. Mně se to strašně líbilo, jakoby ta propojení toho, že člověk může dělat muziku a zároveň říkat lidem, jakoby, co mají dělat. Jo? Já postupně jsem samozřejmě došel k tomu, že jako vlastně asi to říkat lidem, co mají dělat, není to, co mě na té profesi láká, i když možná trošku jakoby klamu, abych nezněl tak špatně, ale samozřejmě, nevím, je to jakoby strašně magický, jo? Je to strašně magický, a když prostě pak před sebou člověk vidí lidi, jako je Petr Popelka, že jo, náš pan šéf dirigent, tak prostě žasne, co všechno se dá vlastně těma rukama ukázat, jo.

0: On to nebyl jenom koncert s orchestrem, tam byl i dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu, další hosté. Jaké to bylo dirigovat orchestr, jehož jste Matouši běžně členem? Jestli to není ještě
1: Ne, určitě.
2: Přijali vás kolegové?
1: Jo, no právě, jako víte co, ten Sočer je prostě vyhlášený tím, že tady ten kolektiv je opravdu jako hrozně fajnovej a já to můžu jenom potvrdit. Lidi byli úplně skvělí, pomáhali mi vlastně být v pohodě, jako víte co, ono to bylo náročné v tom, že vlastně to byla premiéra úplně nový muziky od Jirky Levíčka. Já jsem vlastně do té doby neměl zkušenost s tím, že bych jako nějaký dílo premiéroval, že? Protože vždycky si člověk může nějak jako poslechnout nějakou nahrávku nebo něco takového. A tohleto, vlastně v tomhle to bylo jako náročný pro mě, ale musím říct, že kolegové byli skvělí, byli vstřícní a pracovali jsme rychle, efektivně a já myslím, že ten výsledek byl fantastický. Dětský sbor v čele s paní Věrou Hrdinkovou byl fantasticky připravený a já myslím, že se to velice podařilo. A děkuji ještě jednou panu řediteli Jakubovi Číškovi za tuhle fantastickou možnost.
2: Takže vidíte, Matouši, dirigování jako svou novou životní cestu, anebo si chcete udržet obě role, violistu i dirigenta?
1: No, já doufám, já bych byl hrozně rád, kdyby to byla jakoby moje životní cesta, že jo, ale jak to je prostě, člověk míní, Bůh mění, já nevím, já jsem otevřený tak nějak všemu, já prostě jenom chci dělat to, co mě baví a v tuhle chvíli je to hra na violu a samozřejmě dirigování.
0: Vy jste si přinesl i celou partituru k nějaké skladbě.
2: Abyste My nemáme nám... tolik času, Matouši.
1: Jo, ne, nebojte se.
0: Abyste nám zahrál ukázku, tak možná vezměte nástroj do ruky. Co uslyšíme od vás?
1: Jo, já bych to jenom trošku uvedl. Já jsem jako hrozně přemýšlel, co bych vlastně tady zahrál. Jo? A já jsem hledal nějaký ty orchestrální věci a tohle. A pak jsem se rozhodl, že zahraju něco trochu netradičního, co se týče symfonického orchestru Českého rozhlasu, protože se jedná o úryvek z opery Tosca od Giacoma Puccinio, kterou jsem měl tu čest několikrát dirigovat v Olomouci v opeře. A je to violový solo. Oni to teda hrajou dvě violy a cello, ale já jsem tu dneska sám, tak se pokusím to tak nějak jako interpretovat.

0: dámy a pánové, Matouš Hasoň. Matouši viola. Jak popsat její roli v orchestru posluchačům, kteří třeba ten rozdíl mezi houslemi a violou úplně nevnímají?
1: To je velice dobrá otázka. Když to řeknu velice violisticky lidově, my tomu říkáme, že hrajeme takzvaný střeva. Jo? A to v podstatě znamená, když to vezmeme úplně od barokní hudby, tak ta viola vlastně plnila v rámci toho orchestru roli nějakého harmonického pojitele nebo něco takového. A řekněme, že s postupem času a vývojem té hudby se stávala čím dál tím víc melodičtější a vlastně v nový hudbě, nebo v nový hudbě, nová hudba z mýho pohledu je jako hudba 200 let stará, ale tam už vlastně viola dostává i melodie a takhle, jakoby my říkáme, že to je takový ten med toho orchestru, že jako vlastně bez toho to prostě není ono, jo.
2: A co ty muzikantské vtipy na violu? Jak to snášíte?
1: Já to snáším dobře. Já bych k tomu chtěl říct vlastně to, že každý ten vtip, co jsem slyšel, jsem v podstatě v praxi i zažil. Čili já si myslím, že se nejedná o vtipy a ten největší vtip toho všeho je to, že to je vlastně skutečnost.
0: Matouši, co vás čeká v nejbližší době? Bude to 5. července koncert Sočru na festivalu Smetanova Litomyšl? Budete tam taky?
1: Já tam budu taky, já trochu se toho bojím, jelikož má být 39 stupňů, tak uvidíme, jak to proběhne, ale bude to s Petrem Popelkou, takže to určitě proběhne skvěle.
2: Jsme rádi, že jsme vám mohli představit violistu a dirigenta Matouše Hasoně, který je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Děkujeme za návštěvu, mějte se moc hezky.
1: Já vám děkuju, mějte se hezky.

0: Dobrý den, je teď 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Zastupitel hlavního města Prahy a Prahy 11 Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Nebude ani kandidovat v nadcházejících volbách, kde měl být lídrem ANO pro Prahu. Odstoupení zdůvodnil tlakem médií. V posledních dnech čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Vysvětlení po něm chtěl i lídr hnutí ANO premiér Andrej Babiš. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa požádala Kongres o dodatečných 88 miliard dolarů. Většinu částky chce Bílý dům použít na pokrytí nákladů na válku proti Íránu. Podle agentury AFP mezi republikány a demokraty narůstá kvůli konfliktu nespokojenost. Obě komory kongresu už schválily rezoluci, která Trumpa vyzývá k ukončení války. Teploty mají v následujících dnech dál stoupat. O víkendu můžou být podle meteorologů až kolem 40 stupňů Celsia. V horku lékaři doporučují omezit fyzickou zátěž a nezdržovat se na přímém slunci. Lidé by měli vypít 3 až 3,5 litru tekutin denně, děti asi 1,5 až 2 litry. Ve Strážnici začíná Mezinárodní folklorní festival. Už od 9 hodin ráno jsou na programu vystoupení pro školy. Divákům se potom až do neděle představí domácí i zahraniční soubory ze 4 kontinentů. Například folklorní skupina z mexického města Monterrey. Festivalu se každý rok zúčastní na 30 tisíc lidí. A čekejte slunečno, během dne potom přechodně až polojasno. Teploty 29 až 34, na horách kolem 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, umění dokáže proměňovat místa a taky naše představy o nich. Třeba na okraji Prahy právě teď vzniká jeden z největších muralových projektů v Evropě. Víc než 700 metrů dlouhá stěna se promění v galerii pod širým nebem. Jak se rodí dílo takových rozměrů? Na to se zeptáme výtvarnice Toybox a také Petra Kopala z festivalu Urban Pictus. Za námi do studia dorazí už za malou chvilku. A potom se v 9:30 z veřejného městského prostoru přesuneme na širé moře. Možná, že nevíte, že právě dnes je Světový den námořníků, a tak jsme pro vás vybrali filmovou hudbu, která se věnuje malým i velkým lodivodům. Hezký poslech přejeme na vlnách Vltavy.
2: Greg Hopkins a Matuš Jakabčič. Ty uslyšíte ještě před 9:30 a taky Františka Adama Míču nebo Bing Crosby hned v úvodu. Nahrávka pochází z roku 1955.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku ve čtvrtek 25. června.
1: A teď budeme mluvit o jedné opravdu velké věci. Betonová stěna dlouhá přes 700 metrů se na okraji Prahy mění v jednu z největších venkovních galerií v Evropě. Na projektu Mural Ruzině pracují desítky českých i zahraničních umělců a umělkyň. A mezi nimi i Toybox.
0: Co obnáší vytvořit společné dílo v takovém měřítku, jak může umění proměnit místo, kolem kterého lidé dříve jenom procházeli?
1: Na to se Toybox zeptáme právě teď. Vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: A dobrý den přejeme i zástupci festivalu Urban Pictus Petru Kopalovi. Hezký den.
3: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům.
0: 700 metrů délky, 1800 metrů čtverečních plochy, to zní opravdu neuvěřitelně. Ten projekt vzniká jako jeden velký kurátorský celek, podílí se na něm tedy, jak jsme řekli, 30 různých autorů a autorek. Jak náročné takový projekt koordinovat?
3: Vlastně my to připravujeme už relativně dlouhou dobu. My jsme někdy v říjnu už vlastně začali oslovat ty autory a samozřejmě ten pík, kdy se to děje takhle velmi intenzivně, tak to je nějak poslední ty 2-3 měsíce, ale samozřejmě vymyslet veškerou tu logistiku bylo docela náročné, ale myslím si, že jsme se tím jako docela dobře poradili. Je to takový první velký projekt a zatím to, myslím, doufám, zvládáme dobře.
1: Mm-hmm. Toybox pracuje s tématem laskavosti a taky do něj zapojuje obyvatele Prahy. Tak jaké příběhy vám lidi posílají?
2: Tak já mám téma laskavosti, protože já si myslím, že laskavost je ve společnosti hrozně podceňovaná hodnota, že všichni mluvíme o penězích a úspěchu a mindfulness a longevity a laskavost nikdo nezmiňuje. A mě posílají, když jsem oslovila ty lidi, opravdu krásné příběhy od toho, že pro někoho je laskavost, když mu partner oloupe mandarinku a sundá z ní takový ty bílý vlásky, až po to, že mi posílají fakt silné příběhy o tom, jak třeba někdo někomu pomohl, aby nespáchal sebe vraždu. Je to úplně jako silný a je to pro mě hrozná čest, že se mi takhle lidé svěřují.
0: Ty jednotlivé autorské části na sebe budou vizuálně navazovat. To znamená, že musíte brát v potaz i to, co bude napravo a nalevo od vás?
2: Je to tak. S umělcem, který je napravo ode mě, to slaďujeme tak, aby ten přechod byl mezi námi úplně plynulý. Hladký.
1: Mm-hmm. Jak se potom hledá rovnováha mezi nějakým osobitým rukopisem jednotlivých umělců a celým tím společným narrativem nebo příběhem?
3: My jsme tam měli jednotící téma, které je vlastně krása města v pohybu, a těm autorům jsme tohle téma zadali a pak vlastně tím, že každý ten autor má právě svůj autorský osobitý styl, tak my jsme jim do toho už nějak se snažili moc nezasahovat, dali jsme jim vlastně téma a oni nám poslali návrhy, nějaké připomínky jsme tam měli, ale chtěli jsme tomu právě těm umělcům nechat vyloženě volnou ruku.
0: Protože Toybox za sebou má řadu realizací ve veřejném prostoru, tak by mě zajímalo, co všechno umí velkoformátová malba sdělit jinak než třeba obraz v galerii.
2: Pro mě je hlavní věc, že ty velkoformátové malby mluví přímo k těm lidem na té ulici, takže nemusí někam chodit do galerie, ale tu zpětnou vazbu od nich dostanete hned a promění to ten veřejný prostor. Přinesete tam barvy, ten prostor skultivujete a najednou je to jako žít vedle velkého obrazu. Člověku se žije příjemně.
1: Já už jsem vysekla Toybox poklonu, sotva k nám přišla do studia, protože se často pohybuji v Praze 7, kde v ulici Milady Horákové Toybox před, no to už je několik let, před dvěma lety udělala velký mural, který věnovala Miladě Horákové. Mám pocit, že nikdo z tagerů nebo graffiti writerů ten váš mural si netroufá překreslit. Máte proto nějaké vysvětlení, protože jinak jsou ulice počárané všude.
2: A to jste milá, že si to myslíte, ale ve skutečnosti to tak není. I jsme tam měli nějaké jako další písy přesto, tak my si je, jako trik je v tom to hodně rychle přemalovat a i to přizpůsobit, protože vlastně ten portrét je 20-metrový, strašně vysoký, takže ta část, která by byla nejtěžší vlastně opravit, tak je vysoko.
1: A i na to myslíte, Toybox, když děláte mural, aby dole bylo něco možná jednoduššího než nahoře, právě proto, že to může být terčem nějakých útoků?
2: Určitě. Tady bylo zásadní nechat tu spodní část co nejjednodušší, aby jsme to vlastně co nejjednodušeji opravili.
0: Zpátky k Ruzini, ten mural teď vzniká na zdi, která patří armádě poblíž letiště a dopravních tahů. Jakou roli, Petře, hraje výběr toho místa?
3: To místo bylo pro nás dané, protože nás vlastně oslovila Praha 6, která je iniciátorem tady té proměny toho veřejného prostoru, takže my jsme už dostali jak kdyby hotové zadání, které jsme měli pouze nějak kurátorsky a produkčně jako zrealizovat, takže nějaká site specifičnost v tom úplně jako nehraje roli, co se týče třeba i právě těch toho výtvarného přesahu tam.
1: Urban Pictus dlouhodobě pracuje s proměnou různých zanedbaných ploch, anonymních míst, ale tahle otázka, kterou teď položím, je na vás na oba. Můžeme říct, že umění dnes vlastně částečně přebírá nějakou roli urbanistického nástroje?
3: Já si myslím, že určitě my to i vnímáme trošičku jako službu vlastně městům, protože my vlastně ten, jak jste říkala, kultivujeme trošičku ten veřejný prostor. Takže já si myslím, že rozhodně je to určitě nějaký jako urbanistický přístup, prostě měníme okolí pro širokou veřejnost.
1: Je to tak?
2: Ano, já si myslím, že dávat umění do veřejného prostoru je krásná, důstojná práce a že opravdu ta místa strašně promění.
0: Povídáme si o novém projektu, který vzniká na okraji Prahy, Mural Ruzyně. A Toybox i Petr Kopal s námi zůstávají ve studiu.

0: Daniel Trifonov dohrává na Vltavě těsně před 9:45. Máme čtvrtek 25.
1: Jedna zeď, 30 umělců, 1800 metrů čtverečních malby. Na okraji Prahy vzniká projekt Mural Ruzině. S námi stále výtvarnice, Toybox a taky produkční festivalu Urban Pictus Petr Kopal.
0: Když se ohlednete o 10 nebo 15 let zpátky, změnil se vztah českých měst a lidí ke street artu?
2: Já si myslím, že rozhodně, a jsme za to moc rádi, my umělci. Toho umění fakt vzniká čím dál víc. Myslím si, že teď zažíváme takový pík, bych až řekla, street artu, který třeba jiné země měly třeba dřív, ale u nás je to teď v takovém největším rozvoji.
1: Říkám si, možná na umění ve veřejném prostoru, takové to sochařské umění a jiné, není tolik peněz, takže mural je docela dobrá, neříkám náhražka, ale nějaký doplněk, suplement právě sochařským dílům. Můžeme to tak pobrat?
3: Já si myslím, že jsou to trošičku dvě odlišné věci, ale podle mě ten murál je takový lépe čitelný pro tu veřejnost, že když někde máte sochu, tak kolem toho třeba projdete, ani si toho moc nevšimnete, když to, ta malba má v sobě nějakou monumentálnost, která podle mě na vás víc působí na emoce a je to taky víc jako přitažlivější, si myslím.
1: Když pracujete Toybox, jaké máte reakce od lidí, když stojíte, nevím, na štaflích nebo na plošině?
2: Tak já právě v té Ruzině je to skvělé, protože tam nestojím ani na štaflích, ani na plošině, ale chodí tam kolem, právě ty kolem jdoucí a vnímají přímo ty barvy, které já tam dávám a mám skvělé reakce, je to skvělé.
1: A mají tendence vám radit, jak to máte namalovat?
2: To ani ne, spíš z toho mají radost a sledují to, posílají si to někde na sociálních sítích nebo na WhatsAppu, mám z toho radost.
0: A záleží na tom, jestli většina lidí ten mural přijme, protože vy o svých dílech říkáte, že patří vodě a větru.
2: Tak pro mě určitě na tom velmi záleží, jak to vnímají ty kolem jdoucí. A se mi to líbí, že vlastně to ta nejpřímější, nejrychlejší zpětná vazba je to takové nejvíc demokratické umění.
1: Můžeme mural, který teď vzniká v Praze 6 na Ruzini, přirovnat třeba k místům jako berlínský Teufelsberg nebo majamský Wynwood? Nebo je to příliš odvážné?
3: Já si myslím, že taková jako podobná cílová destinace pro nějaké fanoušky street artu by se ten mural Ruzině určitě mohla stát. Zároveň tam ty místa jsou jakoby ikonické tou velikostí a už mají i nějaký, jako nějakou slávu, tak ale doufám, že ta Ruzině se zařadí po bok těchto míst.
0: Když, Petře, komunikujete se zahraničními umělci, tak má Praha šanci stát se podobně vyhledávanou destinací pro současný mural art?
3: Myslím si, že ještě do toho má Praha daleko, protože podobně jak zmiňovala Toybox, ten boom vlastně v těch ostatních západních metropolích byl třeba 10-15 let zpátky. My to tady teďkom trošičku na to naskakujeme. Ale takže myslím si, že bylo by to fajn, kdyby to tak bylo, ale ještě nějaký kus před námi.
1: Dá se vysledovat nějaký trend ve street artovém umění, a nebo každý je svébytným umělcem, takže ta práce je velmi diverzifikovaná, rozmanitá?
2: Tak já bych řekla, že v tom street artu je určitě vidět jako nějaký návrat k figurativnímu umění, to znamená k tomu, že umělci malují věci, které vypadají jako věci, což není úplně nejnovější trend, ale vypadá to, že to kyvadlo se vrací od abstrakce vlastně tady k tomu.
1: A může za to třeba i poptávka diváků?
2: Já si myslím, že určitě, že samozřejmě pro ty lidi je to figurativní umění mnohem lépe čitelné a že mají rádi, když vědí, na co se dívají.
0: Mluvili jsme o tom, že street artové umění mění podobu veřejného prostoru, ale to, co v těch lidech probudí, má to být třeba komentář k současnosti, nějaký prostředek občanského dialogu, nebo stačí, když je to ozdoba?
3: Já si myslím, že by to mělo splňovat obě dvě ty role, protože dost často i ti samotní umělci si volí témata, které mají nějaký přesah, buď ať už dostanou zadání, že to třeba dělají pro nějakou neziskovku, ale pořád si myslím, že to je právě i ta ozdoba, která vlastně zkrášluje ten veřejný prostor, takže podle mě těch forem je tam víc, které se prolínají.
1: 700 metrů délky, víc než 1800 metrů čtverečních plochy, tedy v Ruzini, teď bude pokryto uměleckými díly. Jaký kus zpracovává Toybox? Jaký motiv máte?
2: Já tam mám 7 panelů, což je zhruba 21 metrů dálkových a plním to takovým storytellingem, příběhem malým, kdy tam namaluju, jak se malé skutky laskavosti šíří městem a vytváří takový butterfly efekt, jak ta energie dobrá, kterou někdo si vezme, tak ji předá někomu dalšímu a tak dále.
1: Vy jste neuvěřitelně drobná. Jak si říkám, že to musí být pořádná fuška, pomalovat takovou plochu.
2: Je to tak, já to zvládnu jedině, protože jsem sportovec a trénuju na to vlastně celý rok, abych tady tu sezónu zvládla.
1: Kolik takových muralů ještě máte?
2: Teď naštěstí před prázdninami, kam pojedu s dětmi na dovolenou, tak tohle už je moje poslední zeď, ale je to třetí v kuse.
0: Petře, co byste ještě zmínil z aktivit nejenom festivalu Urban Pictus, na co bychom ještě mohli posluchače pozvat, kam se podívat, co kde zajímavého vidět v téhle oblasti?
3: My připravujeme ještě na srpen murál s polskou autorkyní, která se jmenuje Nespoon. To je taková legendární polská autorka, která dělá takové realistické motivy krajek, tak na to bych chtěl určitě diváky pozvat. A pak ještě budeme mít na závěr v září, budeme mít promítání v kině, kde budeme takový snímek právě žen z toho prostředí street artu. Tak si myslím, že to budou určitě dvě zajímavé věci, na které se můžete těšit.
1: Toybox si udělá prázdniny s dětmi a po nich, co třeba nějaká jiná výtvarná tvorba, kromě muralů?
2: Já určitě se plánuju věnovat malbám, protože právě z Chemistry galerie, kterou zastupuje tady Petr, plánujeme na příští rok moji malířskou výstavu, takže na to bych taky ráda pozvala posluchače a už teď se začínám připravovat.
0: Říká Toybox, která byla společně s Petrem Kopalem dnes naším hostem. Děkujeme, že jste si udělali cestu k nám do studia, ať se daří.
3: My děkujeme.
2: Děkujeme mockrát.

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v Četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: teplém počasí jsme vám nabídli skladbu Snow Day, Grab Hopkins a Matouše Kapčič, Tentet v nahrávce z konce 90. let. Je 9.30, přejeme dobré dopoledne.
1: Mozaika.
2: A myslím, že můžu slíbit, že nás čeká malé ochlazení. Mimochodem je 25. červnový den. Tohle je den, kdy slaví námořníci, je světový den námořníků. A tak už je s námi ve studiu Tomáš Pilát s jasným tématem pro následující minuty. Vítej u nás.
3: Hezký den.
2: Co jsi vybral?
3: Tak jsou to hudby z námořnických filmů. Těch filmů je poměrně dost, ale hlavně ve světě. U nás jich není tolik. Asi je to tím, že u nás nemáme moře.
0: Takže pojďme na to, kde začneme tentokrát.
3: Začneme návratem do dětství, alespoň pro mnohé z nás. Hodně z nás si pamatuje, jak jsme jako malí četli rancomovky typu Zamrzlá loď kapitána Flinta, Boj o ostrov, Velká severní nebo Trosečníci z Vlaštovky. Příhody dětských skupin Vlaštovky a Amazonky byly několikrát filmovány. Nejznámější jsou dva filmy, Vlaštovky a Amazonky, jmenují se úplně stejně. Jeden z roku 1974, druhý z roku 2016. Ten druhý natočila britská režisérka Philippa Lowthorpe a hudbu k němu napsal Ilan Eškery.

No a když už se vracíme do dětství, tak pojďme ještě jednou ke světově známé filmové postavičce. Pepek Námořník se poprvé objevil v lednu 1929 v minikomiksu. První krátký černobílý animovaný film s Pepkem Námořníkem byl uveden 14. července 1933. Chytlavou hudbu, která Pepka Námořníka doprovází, napsal Sammy Lerner, tady ve zpracování Milana Offrenda.

0: Tak teď jsme tady společně s Františkem a s Tomášem rozjeli diskusi o tom, kdo z nás má rád špenát nebo nemá. Já úplně Pepka vidím, Tomáši. Užili jsme si s ním taky dost legrace. A teď ale k filmům pro dospělejší publikum, i když pro stále mladé dospělejší publikum. Piráty z Karibiku si určitě nemohl v dnešní Malé klapce pominout, je to tak?
1: Určitě nemohl filmu s trošku excentrickým Jackem Sparrowem. Vznikla celá řada a hodně krásné hudby těm filmům napsal Hans Zimmer. My si ale připomeneme dobrodružný film Piráti z Karibiku Prokletí černé perly z roku 2003, ke kterému soundtrack zkomponoval Zimmerův blízký spolupracovník Němec Klaus Badelt. Zazní Moonlight Serenade.

0: Na Vltavě pokračujeme v malé klapce s vodou a loděmi se pojí nejenom dobrodružství, ale taky nebezpečí, mnohdy i válka. Objevuje se tenhle motiv, Tomáši, ve filmu často?
1: Objevuje se hodně často a to jsou jednak nebezpečí a ta protivenství, která nám způsobuje příroda, i to, co dělá sám člověk člověku. Nejdřív tedy k těm přírodním živlům. Film režiséra Jerry J. Chandora Vše je ztraceno. Měl premiéru v roce 2013. Jsou tady bouřky, žraloci, technické výpadky a neovladatelná jachta s dírou, kterou mimochodem proděraví kontejner s čínskými botami. No a tomu všemu čelí hlavní postava snímku v podání Roberta Redforda za doprovodu hudby Alexe Eberta.

Hudba z filmu Vše je ztraceno a teď pojďme pod vodu a do doby války. Film Wolfganga Petersona Ponorka z roku 1981 zavádí diváky mezi námořníky, vojáky německého Wehrmachtu. Je to temný dramatický snímek a byl celosvětově velice úspěšný i díky hudbě Klause Doldingera.

0: Hudba z filmu Ponorka pomalinku uzavírá naši dnešní filmovou klapku. Tak ještě, Tomáši, pravidelná otázka, jaké téma bude mít ta velká filmová klapka, kterou chystáme na Vltavě v neděli?
1: Tak v nedělní klapce připomenu nejznámější hudební opusy skladatele Nina Roty. Jak známo, tak on spolupracoval s italskými neorealisty a především s Federicem Fellinim, ale nesmrtelná je i jeho hudba ke Coppolovu Kmotrovi. Ten Rotův portrét má tři části, ta první se věnuje jeho tvůrčí symbioze právě s Fellinim. A ještě upozornění, od pondělka po té naší filmové hodince projektu To byl můj film od 12 do 1 hodiny budou zařazeny mimořádné reprízy velkých klapek v rámci toho projektu.
2: Pokud máte rádi film, rozhodně poslouchejte celé léto, naše filmové léto na Vltavě a především tu filmovou rubriku, o které mluvil Tomáš, tedy od 12 do 13 v našem vysílání. Dnes jsme se v Malé klapce plavili po řekách, rybnících, mořích i oceánech. Tomáši, díky, ať se daří, hezký den.
1: Ať se daří, hezký den, naslyšenou.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
0: Spisovatele Aloise Jiráska máme spojeného hlavně s povinnou četbou. Při pozorném čtení ale překvapí. Jeho vzpomínky na Litomyšl jsou obrazem slušnosti, svobody, taky vlastenectví, které ale nemá nic společného se strachem nebo nenávistí. A Alois Jirásek by v srpnu oslavil 175 let. Právě Jirásek taky inspiroval římskokatolického kněze Petra Beneše k dnešní úvaze.
4: V rámci příprav na výlet naší pražské farnosti do Litomyšle jsem si přečetl druhý díl vzpomínkové knihy Aloise Jiráska Z mých pamětí, věnovaný právě jeho téměř 15-letému pobytu v tomto městě. Těšil jsem se na to čtení, protože od dětství mám Jiráska rád a od dětství to mnoha lidem kolem mě připadá divné. Divné je, když 12-letý kluk nečte Foglarovky, nečetla je ani žádná pozdější verze toho kluka, ale hltá Marilu, Poklad, Z Čech až na konec světa. Divné je, když za komunismu někdo čte rád to, co je povinné a co vychází s nezbytnou patetickou předmluvou Gottwaldovou. Divné je, když gymnaziální student nečte nebo aspoň s upřímnou láskou nečte Dekadenty a Býtníky a čte Bratrstvo. Divné je, když student literatury v 80. letech nečte Kafku, toho objeví pro sebe osudově až později, připraven na něj mnohem lépe snad právě Jiráskem než mnohými modernisty. Divné je, když katolický kněz čte s nadšením Temno. Propásl jsem onu dobu, kdy číst Jiráska, ještě nezneužitého komunisty, vyznačovalo dělné intelektuály a humanisty. Spojovalo je to s lidmi z různých společenských vrstev a bylo to tak běžné, že ublížený Zejer si, pravda, podle svědectví Jiráskova stěžoval pořád ten Jirásek. Jiráskovy paměti popisují svět jako místo slušného, poctivého setkání.

0: pozornosti vůči světu, který nikdy nemůžeme zobecnit. Jiráskova všímavost se často pohybuje na hranici anekdoty, ale nikdy ji nepřekročí. Tak třeba Magdalena Dobromila Rettigová je v jeho vyprávění paní obtížná, rozuměj tělnatá, takže se nemohla účastnit plně společenského života a její muž Jan Sudiprav je trochu mrzutý z toho, že na něm zkouší své kuchařské recepty například s bramborovou natí, ale to nevymaže obraz mimořádně statečné, nezávislé, emancipované ženy, která mladým dívkám dodávala na sebevědomí a ležela v žaludku afektovaným ješťkám. V Jiráskových příbězích se setkávají na malé ploše východočeského města tehdy i dnes svým kulturním významem přesahujícího svou rozlohu a počet obyvatel snad všechny významné osobnosti českých dějin. Někteří se jen mihnou, někteří už jen jako mrtví. Na ty se tu s úctou vzpomíná, ať je to poslední český král Habsburg Ferdinand V., jeho štělu jede Jirásek s dalšími měšťany vzdát úctu na nádraží do Opatova, nebo František Palacký, na jehož pohřeb v Praze si studenti gymnázia vyžádali od ředitele volno. Hodnotou, které si Jirásek nejvíce cení, je svoboda. Svoboda svědomí, svoboda vyznání, svoboda volit si partnera. Svoboda národní je mu tak drahá, může pravdivě vyrůstat jen z úcty k svobodě každého člověka. Litomyšlské paměti se samozřejmě nevyhnou vlastenčení a odsuzování němčení v českých rodinách. Jirásek je vlastenec, ale nikdy není nespravedlivý. Dokáže ocenit spravedlivé Němce a odsoudit nespravedlivé Čechy. Mezi jeho literárními postavami jsou dobří katolíci i sporní evangelíci. Jirásek byl i podle svědectví těch, kdo si jej jako autora moc neváživy, třeba Šaldy, opravdu slušný člověk. Pro někoho možná až nudně. Dnešní takzvaně slušní lidé, rádoby vlastenci a fašisti, libující si ve vyvolávání strachu z cizinců a v rozbrojích a chaosu, nevzdělaní, nemorální politici či fundamentalističtí křesťané, by v Jiráskovi pro sebe nic zajímavého nenašli. Pokud jeho dílo čteme pozorně, zjistíme, že se nikdy nepoddá zjednodušené interpretaci. Ve vrcholných okamžicích slávy a triumfu dokáže Jirásek už číst jejich úpadek, zneužití ideálů k prach z prosté lidské chamtivosti a mocichtivosti.
1: 175 let uplyne letos v srpnu od narození spisovatele Aloise Jiráska. Dnes na něj zavzpomínal římskokatolický kněz Petr Beneš.
2: A my se teď ponoříme do hudby Petra Iliče Čajkovského, hrají nám Eduard Šístek a Miroslav Sekera.

0: Vltava je s vámi ve čtvrtek 25. června. 6 minut necelých zbývá do 10. dopoledne.
1: A s námi už ve studiu Karolína Koubová, a to proto, aby nás nalákala k poslechu vizitky, která se hned po Františkových zprávách otevře tady na Vltavě. Karolíno, vítej.
2: Dobré dopoledne, tak my jsme dnes pozvali Lenku Poljakovou, ředitelku Pražské zoologické zahrady. My jsme to plánovali i v souvislosti s květnovým úžasným výročím Davida Attenborougha, který oslavil 100 let. No a trochu se nám to objednávání posouvalo kvůli termínům, takže na Lenku Poljakovou se těšíme teď.
1: My taky. Ať se to povede.
2: Děkuju.
0: A taky si poslechněte Akcent v 16.30. My dáme tipy na to, co číst. Detektivka, romantika, memoáry. Hodí se třeba na pláž poezie, co v létě neminout v literatuře? Tak o tom bude řeč se Sašou Michailidisem v 16.30.
1: Zítra bude pátek, ranní mozaika opět začne úderem 6. Těšit se na vás budou František Šedivý
0: a Naděžda Hávová.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Potvrdil to premiér Andrej Babiš z ANO. V pondělí ho vláda do delegace nezařadila. Po podnětu prezidenta ji ale ústavní soud předběžným opatřením nařídil zajištění Pavlovy účasti. Babiš řekl, že rozhodnutí soudu je nezvykle rychlé a proti českým zájmům. Část opozice naopak rychlost verdiktu ocenila. Při dvou silných zemětřeseních ve Venezuele zemřelo nejméně 32 lidí, dalších 700 je zraněných. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová, která v zemi vyhlásila stav nouze. Podle americké geologické služby může být obětí i několik desítek tisíc. Agentura Reuters uvedla, že venezuelská ropná infrastruktura není poškozená. Města ale podle Rodriguezové hlásí škody na infrastruktuře. Policie loni zajistila majetek za 7 miliard a 230 milionů korun. To je zhruba o 1,5 miliardy víc než v roce 2024. Informovala o tom Národní centrála proti organizovanému zločinu. Majetek loni centrála zajišťovala v souvislosti s investičními, daňovými a dotačními podvody nebo korupcí a ovlivňováním veřejných zakázek. V Praze se setkají šéfové evropských veřejnoprávních médií. Valné shromáždění Evropské vysílací unie pořádají Česká televize a Český rozhlas. Členové unie před pár dny vyjádřili znepokojení nad plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií v Česku. Poukazují na příliš velký pokles rozpočtů televize a rozhlasu, chybějící záruky nezávislosti a nedostatečné projednávání změn. A ještě počasí, čekejte slunečno, během dne potom přechodně až polojasno. Teploty 29 až 34. Na horách 25. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Fascinuje mě každé zvíře, o kterém něco vím, a čím víc toho vím, tím poutavější mi připadá. Jsem nadšená i z užovky, když k ní slyším vyprávění, jak u nás v zoo ve skalách zimuje a pak na loveckou a reprodukční sezonu migruje dolů za hradou k Vltavě. Pro mě je nesmírně zajímavá. Přitom někdo jiný by řekl, že je to jenom obyčejný šedivý had. Říká Lenka Poliaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Do čela Zoo Praha, která spolu s Pražským hradem vede žebříček nejnavštěvovanějších míst v Česku, nastoupila letos na jaře. Zoologická zahrada je podle ní ve výborné kondici. Jako ředitelka klade důraz na zdravou atmosféru v kolektivu lidí, kteří v zoo pracují. Ona sama byla před víc než 10 lety jednou z nich. Starala se o projekty návratu ohrožených druhů zvířat do jejich původní domoviny. Konkrétně šlo o reintrodukce, tedy přemístění zpět do přírody koně převalského. Předtím vystudovala Českou zemědělskou univerzitu a Vysokou školu ekonomickou. A my dnešní vizitku také symbolicky ještě spojujeme s květnovým výročím Davida Attenborougha, který oslavil 100 let. A vy můžete ještě posledních pár dní poslouchat na stránkách Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas Osudy, v nichž je rozhlasově zpracovaná kniha právě Davida Attenborougha Výpravy do divočiny. Tak to jenom tak připomínám, ono to bylo v květnu, ale my jsme přece jenom ty termíny trochu déle domlouvali, tak jsme rádi, že tu jste teď na konci června. Ale řekněte mi, nemůžu se nezeptat na úvod, jak se v zoo odráží ta aktuální vlna veder, na co v souvislosti s vysokými teplotami musíte brát zřetel?
2: Tak i v zoologické zahradě je vedro, jako všude jinde, je tam vedro lidem i zvířatům. My na to reagujeme tak, že některé akce, které jsme měli naplánované na poledne, na ten největší žár, například některá komentovaná krmení, tak teď aktuálně buď přesouváme do stínu, anebo přesouváme na jiné vhodnější třeba odpolední termíny. Co se týče těch zvířat, tak se snažíme jim umožnit takový režim například slonům, aby mohli chodit dříve domů do svého slonince, do chládku. Jo, takže jsou taková drobná opatření, která přijímáme pro to, aby lidem i zvířatům u nás bylo teď přes tu vlnu veder o něco lépe.
1: A jsou tam asi ale některá zvířata, která si to můžou třeba vyloženě užívat, ne? Tu vlnu veder.
2: Jsou zvířata, kterým se to hodí, například některé kočkovité šelmy, které se rády ohřejí na sluníčku. Takže je to jako u lidí. Někdo to má rád a někdo to rád nemá.
1: Já teď jsem si všimla na různých akcích, které v zoo máte, například, že jste měřili a stěhovali anakondy.
2: Ano, je to tak. To teda nebyla hlavní aktivita, to měření. My jsme rekonstruovali vlastně expozici anakond, která je nádherná. Teď jsme ji nově otevřeli, rozhodně je to něco, co stojí za to vidět. A když už jsme s těmi hady manipulovali, tak jsme u toho přeměřili.
1: A vyšel vám jeden chovatel na jeden metr hada?
2: Vyšel nám chovatel na metr. Zhruba tak. Ti hadi mají přes 4 metry. Myslím si, že náš rekordman má 4,20, což je samec. Máme i samici, která je o trošku kratší, ale zase je skoro dvakrát tak... Tak objem. Teď nevím, abych se jí nedotkla. Mohutnější.
1: No tak snad nás neposlouchá.
2: Myslím, že tam nemaj signál, tak snad ne.
1: A taky jste vyměňovali sloní samce se Zoo Ostrava. Jak taková výměna probíhá a proč?
2: Je to tak. Teď jsme si v minulém týdnu vyměnili s Ostravou naše sloní samce. Ten důvod je ten, že náš samec Ankor je, řekl bych, i vhodný do chovu. Tak. Ale u nás už, jak jsi si své odbyl, už ty samice sloní, které u nás máme, tak ty už napářil, čili u nás už jako mu pšenka nepokvete. Zatímco v té Ostravě, tam by ho uvítali, tam
1: ještě
2: vlastně
1: potenciál.
2: Tam je potenciál, aby ještě ukázal, co v něm je. Ale zároveň ta Ostrava nemá kapacitu na to mít ty samce dva. Jo, ty sloní samce, oni musí být oddělení. Čili my jsme si toho jejich vzali především proto, aby oni měli místo na toho našeho. Ten jejich není vhodný do chovu, je to prostě spíš jako z naší strany výpomoc, kterou jsme samozřejmě udělali rádi, ale my jsme tou výměnou potřebovali ostravákům udělat prostor pro toho našeho samce. Takže proto jsme si je měnili. No a teď jak to probíhá? Takhle, probíhá to svým způsobem jednoduše. Přivezete jeřáb.
1: Takhle stěhování slona.
2: Stěhování slona. Přivezete jeřáb, ten jeřáb dá do výběhu velký kontejner, takovou prostě bednu na stěhování slona. Slon do ní nastoupí, vy ho zavřete, dáte na nákladňák a odvezete do Ostravy. Takhle to zní skvěle, ale jsou to prostě týdny příprav a hlavně jako dlouhé měsíce tréninku toho slona, aby on vlastně byl ochoten do té bedny vstoupit, aby byl ochoten si nechat nandat takový jako obroučky na nohy a tak dále. Čili takhle, jak to říkám, tak to zní jako naprostá neúcta k tomu, jak strašně složitý proces to je. Ale já jsem se na to byla podívat, když jsme nakládali toho našeho ankora, když jsme vlastně pak vykládali toho ostravského samce. Oni byli opravdu oba příkladní, takže oba ty své chovatele strašně jako skvěle poslouchali, reagovali, takže myslím si, že se rozhodli neudělat ostudu.
1: Takže výměna tedy mezi Pražskou a Slezskou metropolí slonů, to je zajímavé, teda, protože jak tady čtu, tak vy jste tady dostali 28-letého Maxima, ale 43-letý Ankor má tady ten potenciál větší ještě než ten 28-letý Maxim, tak nic tím neříkám, vůbec raději si zahrajeme.
2: Je to borec.
1: Vy jste vybrala jako první píseň Zrní, kapelu Zrní a Jabloně, tak jenom jestli mi prosím uvedete, proč?
2: Protože si myslím, že je potřeba dá trošku větší důraz i na české interprety. Já často slýchám, že se nedá nic poslouchat a nemáme žádné kapely, tak já bych chtěla tady ukázat, že to není pravda.
1: Moc díky za to.

0: Na Českém rozhlase Vltava pokračuje vizitka dnes s Lenkou Poljakovou, ředitelkou Pražské zoologické zahrady, která svůj šestiletý mandát zahájila letos na jaře. My jsme mluvili o tom, že vy kladete důraz na dobrý kolektiv v rámci zoo. Nicméně, jak náročné a jak se vám to daří, je napravit tu atmosféru, když předchozí ředitel zoo Miroslav Bobek rezignoval po obviněních z bossingu a šikany. Jaká je teď ta atmosféra půl roku nebo víc jak půl roku poté?
1: Já si myslím, že pro zlepšení té atmosféry děláme všichni hodně. Že je to, myslím, všichni v rámci zahrady. Já třeba od kolegů v podstatě napříč celou zahradou cítím takový opatrný optimismus a velkou otevřenost i vůči jako mé osobě. Já se tam opravdu setkávám s lidmi, kteří v té zahradě pracují extrémně rádi. Jsou to velcí profesionálové a strašně jim jde o tu společnou věc toho, aby ta zahrada fungovala, aby tam bylo lidem i zvířatům dobře. Takže já si myslím, že se to setkává jako s pozitivním ohlasem. Samozřejmě nemůžu říct, že v zahradě žádné problémy nejsou. Prostě máme tam pracoviště, kde jsou dlouholeté neřešené konflikty a my je teď řešíme a někdy to není příjemné, ale je prostě ta cesta. Není cesta problémy neřešit, čili problémy řešíme, ale myslím si, že všichni chápou, že ten... Myslím si, že prostě všichni v té zahradě chápou, že je potřeba se posouvat někam dál a nehrabat se pořád v minulosti.
0: A když prostě se vlastně tím pracovním prostředím z pověření magistrátu zřizovatele zoo zabývala i organizace Consent, tak mě vlastně zajímá, jaké to bylo pro vás rozhodování, protože to byla skutečně jako vážná situace. Jestli vzít nebo nevzít tu pozici, jestli se vrátit úplně na jiné místo po x letech a zároveň, ano, taky se to tak dost často říká, že jste tou první, historicky první ženou. Já to nechci nějak, aby vás to jako vyloženě definovalo, ale co jste všechno zvažovala, když jste šla trochu na tohle minové pole?
1: Ta zoologická zahrada vůbec není minové pole. Já jsem zaprvé trochu věděla, do čeho jdu, tím, že jsem v té zahradě kdysi působila. V té zahradě plyne čas úplně jinak.
0: Vážně?
1: Jako tam 13 let, to jak včera. Jo, já jsem se tam setkala s řadou lidí, se kterými jsem se tenkrát v té zahradě setkávala. A opravdu, já tam mám pocit, jako kdyby neuplynul ani den, takže pro mě to není neznámé prostředí a rozhodně to není nepřátelské prostředí. Ani jako tam lidi vůči sobě navzájem a už vůbec ne vůči mě. Takže z tohohle jsem vůbec obavu neměla. Měla jsem spoustu jiných obav, ale ne z toho, že by to prostředí bylo nějaké toxické. Já si to nemyslím.
0: A co jste zvažovala tedy, když ta nabídka přišla? Nebo
1: nabídka ne,
0: když byste se přihlásila do výběrového řízení, tak promiňte, tak jako co jste zvažovala, když jste si říkala, mám se přihlásit, nebo radši vůbec?
1: Strašně moc věcí jsem zvažovala. Zvažovala jsem především svoje vlastní zkušenosti a schopnosti. To možná souvisí s tím s tou vaší nevyřčenou otázkou na to, jaké to je být ženou ve vedoucí roli, tak si myslím, že asi jako ženy máme trošku větší potřebu nějakého sebezpitu, takže jsem nějakým sebezpitem asi prošla. Hodně jsem zvažovala asi, jaký to bude mít dopad na rodinu, což asi taky bych řekla, že spíš zvažujou ženy než muži. To bych řekla, že byla moje největší jako otázka, jestli mám dvě děti.
0: A ty řekli, maminko, my chceme, aby si byla ředitelka zoo.
1: Ty řekli, jestli na ně budu mít furt dost času. A já jsem říkala, no, asi budu mít na vás času o něco míň, ale... Já jsem kdysi odešla z nějakého zaměstnání na ministerstvu zdravotnictví, abych s těma dětma mohla být o něco víc a to mi děti připomněly. A já jsem říkala, no to jste byli ještě malí, už je to pár let. Tak jsme vedli nějakou debatu o tom, jestli jsou pořád malí nebo nejsou, ale to byl největší.
0: A desetiletého si na osmletou dceru, jestli se nepletu.
1: Tak teď už je to plus jedna od té doby, takže teď měli narozeniny, takže je to 9 a 11, ale už jsme si nějak... Takhle neřekli. Já jsem si řekla, že už jsou prostě velký dost, že už je na to čas.
0: Vím, že je to krátká doba, ale můžete už nějak zhodnotit právě třeba, jaké dopady to, že jste v téhle pozici, má právě na rodinu?
1: Velké, jednoznačně. Ten čas, co jsem s dětma trávila, s nima dneska netrávím, ale na druhou stranu, oni mají větší prostor si budovat vztah s svým jejich tatínkem i manželem, kde prostě teď ten primární pečovatel je u nás především manžel, a ty děti to zase rozvíjí úplně jiným směrem, než když mají prostě za zadkem maminku.
0: Tak zpět do zoo, 6 let mandát, a vy jste říkala, že v jednom z rozhovorů, že to, co vám v zahradě chybí, je společná vize. A tak už máte tu svou, kterou ji chcete vtisknout?
1: Já nechci, aby ta vize byla moje. Jo. Já chci, aby ta vize byla naše, jako nás lidí ze zahrady.
0: Ale někdo ji musí nějak formulovat.
1: Někdo ji musí formulovat, a my opravdu jako poctivě s vedením zoo jsme absolvovali několik workshopů a několik jich ještě absolvujeme na to, aby jsme si tohle na papír dali. Nejenom vizi, to je nějaký cíl, kam chceme dojít, ale i misi, což je nějaké poslání, to, co děláme teď. Nějaké hodnoty, které chceme zastávat a které v té zahradě chceme každý den žít. To všechno je v nějakém procesu, řekla bych, už relativně pokročilém, a první, koho s tím seznámíme, budou ostatní zaměstnanci zahrady, aby měli možnost k tomu ještě říct nějaké slovo, než jako já vyhlásím do světa, že takhle to bude. Mm-hmm.
0: Takže, jaká je tam ta hierarchie toho vedení? Vy jste ředitelka, okolo sebe máte tedy potom?
1: Mám 5 náměstků a ty mají pod sebou různě hlubokou řídící strukturu podle velikosti útvaru.
0: Výborně. Dostanete se vůbec tedy k zvířatům?
1: Takhle, ke zvířatům.
0: Myslím, těm skutečným. Ne zvířatům jako náměstkům a tak.
1: Tak těm jo. Takhle, já tam nejsem od toho, abych chodila ke zvířatům. To je bonus té práce. Jdu, když to má smysl, byla jsem třeba u toho zmiňovaného transportu slonů, ale jako nelezu chovatelům do výběhu, abych se tam mohla vyfotit. Jo? takže ne.
0: Že byste měla nějaký speciální přístup, je už jde paní ředitelka, tak od...
1: Vypustíme plameňák.
0: Lenka Poliaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady, je dnes hostem ve vizitce. Pokud máte nějaké dotazy, pište na vizitka@rozhlas.cz. Budeme moc rádi za vaše podněty. A teď si zahrajeme další píseň, kterou pro nás Lenka Poliaková vybrala. A zase tady česká kapela Trabant, Krasojezdkyně. Stejný důvod?
1: Stejný důvod.
0: Tedy, že máme dobré interprety české.

0: Na Vltavě posloucháte Vizitku. Dnes naše pozvání přijala Lenka Poliaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady. A takovými stěžejními projekty, nejen Zoo Praha, ale Zoo Praha, jsou takzvané in situ projekty, projekty návratu ohrožených druhů zvířat do jejich původní domoviny. A také, když se tady zase podívám na novinky u zvířat, tak tady píšete, pražský orlosub byl vypuštěn v Andaluzii a 4 další převaláci se zabydlují v Kazachstánu. Tak si tak říkám, kde po světě tak co lítá, plave a běhá, co je z pražské zoo?
1: My máme in situ projekty, což nejsou jenom reintrodukce, ale i někdy jako ochrana těch živočišných druhů v místě jejich přirozeného výskytu. Máme, řekla bych, na většině kontinentů, ale ten asi nám nejbližší, ten, kde jsme nejintenzivněji zapojeni, je právě projekt návratu divokých koní, který jste zmiňovala. To je, samozřejmě ten projekt je mezinárodní. Ti koně byli v 90. letech reintrodukováni do Mongolska a byly i nějaké pokusy o Kazachstán. A potom po roce 2010 se vlastně Pražská zoologická zahrada do těchto projektů zapojila a po nějaké delší odmlce se vlastně rozhodla a zorganizovala řadu transportů nových koní z Evropy tady do těchto lokalit. A vlastně od roku tuším 2011 každý rok Pražská zoologická zahrada organizuje transport několika převaláků do jejich původní domoviny. A my jsme letos vezli koně do Kazachstánu, tam působíme 3. rokem a vezli jsme jich 8, což se nám ještě nikdy nepodařilo. Jsme opravdu rádi, že tentokrát jsme trošku jako prolomili tu bariéru toho, že jsme těch 8 koní byli schopni odvést. A když jste na začátku zmiňovala, že jsme se chtěli sejít v květnu, ale scházíme se v červnu, tak je to mimo jiné proto, že jsme zrovna byli s kolegy v Kazachstánu, vezli jsme tam převaláky.
0: A zrovna kůň převalský, to je vaše srdcovka, vy jste už předtím v zoo, když jste pracovala před těma víc než 10 lety, tak jste se právě starala o tyto projekty a to jste tady vozili do Mongolska.
1: Přesně tak, to jsem vlastně měla na starost druhý transport Pražské zoologické zahrady koní převalského do Mongolska.
0: A to je asi taky důležité, což asi řada lidí ví, ale že právě kůň převalský je hodně spjatý s pražskou zoo a že pražská zoo je jedním z těch faktorů, proč vůbec ještě nebyl v přírodě vyhuben.
1: Je to tak, my vlastně jsme s tím, ten osud pražské zoologické zahrady s osudem koně převalského velmi spjatý. My jsme v jednu chvíli byli jedna ze dvou lokalit, kde ten kůň se vůbec jakoby v lidské péči dochoval v momentě, kdy v přírodě vyhuben už byl. Takže díky vlastně zoologickým zahradám v lidské péči přežil a díky zoologickým zahradám a jejich spolupráci se dneska ten kůň do té volné přírody zase vrací. Takže to je jedno z takových moderních poslání zoologických zahrad, nejenom být tou Noémovou archou pro ohrožené druhy, pro případ, že se v tom jejich přirozeném habitatu něco pokazí a oni z té volné přírody zmizí. A teď to posouváme ještě vlastně o krok dál, kdy ty druhy jsme schopni je především chovat, jsme schopni je množit a teď jsme schopni je vracet do té volné přírody.
0: Jak potom sledujete právě jejich další život v té volné přírodě v Kazachstánu nebo v Mongolsku?
1: Tyhle projekty vždycky extrémně závisí na spolupráci s místními a i mezinárodními, ale především místními partnery. My vždycky ty koně vozíme do lokalit, kde se o něj je schopen někdo zaprvé na začátku postarat. Ty koně nevypouštíme rovnou do volnosti, o něj první rok bývají v aklimatizačních ohradách, aby právě byly trošku pod větším dohledem. A pak, když se vypouštějí, tak je vždycky potřeba, aby na tom místě, to jsou vždycky národní parky nebo nějaké rezervace, byli prostě zkušení rangeři, kteří jsou schopni ty koně vždycky jednou za čas té přírodě najít, zkontrolovat jejich zdravotní stav na dálku, případně jako zasáhnout, pokud by byly nějaké extrémní jevy.
0: Čili oni nemají žádná zařízení, nějaký čip, kde byste je mohli takhle monitorovat?
1: Ne, to nemají, to je opravdu jako na zkušenosti těch rangerů. A třeba zrovna ti převaláci jako nemigrují jako stovky kilometrů, oni prostě mají nějaké lokality, kde se vyskytují, takže je potřeba, aby to ti rangeři měli jako v oku.
0: No takže teďka jste vypustili detox a šaru.
1: Ano, mimo jiné.
0: Mimo jiné. A, tak jaký to je okamžik? Vy jste říkala, že právě s převalákama jste tady také jela, protože já tady vidím tu krásnou fotografii, kde skutečně jeden z těch...
1: To koukáte na tox, jak, aha, ano, na to, tox. Je, to je klisna tox, která opravdu vystřelila z té bedny, kdyby dostala žihadlo. Tam bylo vidět, že jako ta energie toho jejího výběhu ven byla tak neuvěřitelná, že si, takhle, ta byla tak neuvěřitelná, že jsme si pak na sítích přečetli, že to je video vygenerované umělou inteligencí, což nás trošku zklamalo.
0: A deklarujete, že není.
1: Ne, rozhodně není, já takže jsem to viděla na vlastní oči. To byl opravdu jako ohromně silný zážitek a zároveň je to silný zážitek i v tom, že vy víte, že prostě nějaká dobrá věc se podařila. Ty převozy těch koní, je ohromný stres, jak pro koně, tak pro lidi. Lidi jsou nevyspalí, ty převozy jsou strašně dlouhé, letí se letadlem, dvakrát se mezi přistává, je to opravdu desítky hodin. Jako ten transport samotný trvá přes 30 hodin. Jim opravdu nikdo nespí, protože nikdo nemá jako chuť spát. Ten adrenalin a ta únava jsou tak obrovské, že když dojedete na to finální místo, tady do té kazašské stepy, sundáte z nákladňáků ty 4 bedny s koňma a otevřete šubry a ty koně živí a zdraví vylezou ven, tak to je opravdu neuvěřitelný zážitek, strašně emotivní a krásný.
0: Když jsi říkala, že právě třeba toto jsou ty projekty, ale pak, že vaše projekty se zaměřují i na ochranu v místě toho přirozeného pobytu, to jsou jaké třeba?
1: Tak my máme třeba některé in situ projekty vyloženě v naší zoologické zahradě, kdy se kolegové starají o habitat právě užovky podplamaté, což ten...
0: Ano, to je z toho úvodu,
1: to
0: vaše
1: je
0: hrdinka.
1: Obyčejný had na začátku. Kdy my se snažíme o ten náš vlastní areál se starat způsobem, aby té naší divoké české přírodě byl vstřícný. A myslíme si, že to je taky jedna z velmi důležitých rolí, protože my prostě spravujeme nějaký areál a chceme ho spravovat tak, abychom v něm podporovali biodiverzitu, abychom v něm podporovali i tu českou divokou přírodu, kterou někdy máme tendenci přehlížet, máme pocit, že nás víc zajímají, já nevím, gorily v Africe nebo orangutáni na Sumatře, což nás sice zajímají, ale ne na úkor toho, abychom přehlíželi, že máme prostě zajímavou divokou přírodu i u nás.
0: Právě často mluvíme především o těch exotických druzích, taková užovka. Jak k tomu pak přijde.
1: Jasně.
0: Ale zároveň tady krom užovky, máte ještě nějaké právě takovéhle projekty na ochranu v tom místě přirozeného pobytu, krom teda vlastní zoologické zahrady?
1: To určitě máme. My máme třeba vzdělávací projekt v Kamerunu, který to není přímo ochranářský projekt, ale tam vlastně máme takový vzdělávací program pro děti, kde se jim snažíme trošku přiblížit právě život goril. Tak to je jeden takový projekt. Pak máme třeba menší projekt, kdy naši kolegové, vlastně kolegyně veterinářka a kolegové, kteří pracují na úseku ptáků, občas letí do Bhútánu, kde pomáhají vlastně s takovým jakoby in situ chovem volavek, protože prostě pomáhají s líhnutím, se kterým máme zkušenosti a tak pomáhají v místě přirozeného výskytu tady těchto volavek v Bhútánu.
0: Říká Lenka Poliaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady. A teď si pustíme Beatles in my life. A to jste mi prozradila dobře, že ta písnička se trošku poutá k zoologické zahradě. Jak?
1: Když jsme se bavili o tom, jak jsem přemýšlela nad tím, jestli se přihlásit nebo nepřihlásit do výběrového řízení na ředitelku zoologické zahrady, tak já jsem do zoologické zahrady šla, abych se trošku poradila s kolegy, které tam znám. A mě se nejlíp přemýšlí, když chodím, takže jsem šla pěšky a do sluchátek jsem si pustila zrovna tady tuhle písničku, takže na cestu, takže teď ji mám trošku spojenou s takovou jako
0: předrozhodovací
1: fází.
0: Taková vzpomínka. In my life.

0: pokračuje vizitka dnes s ředitelkou Pražské zoologické zahrady, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady Lenkou Poljakovou. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz, cokoliv vás zajímá. A my jsme mluvili už o těch projektech důležitých, že vlastně už asi ta představa, že tady máme zvířata v lidské péči, kvůli tomu, aby se na ně člověk mohl dívat, že to už asi není ten smysl zoologických zahrad, tak by mě zajímalo, co přesně, krom tady těch, nebo prostě těch projektů na ochranu zvířat a těch, kdy vracíte zvířata do volné přírody, co ještě další poslání třeba může zoologická zahrada takhle plnit?
1: Já budu s váma trošku polemizovat. To, že je i rolí zoologických zahrad se starat o třeba přirozené prostředí toho, odkud ta chovaná zvířata pocházejí, to je určitě pravda, to je takový trend, bych řekla, posledních třeba 20 let, ale to, že zoologické zahrady tu jsou od toho, aby zprostředkovávali svým návštěvníkům nějaký zážitek, nějaké poučení a ukazovali ta chovaná zvířata, to je jako nepochybně, to je základ podle mě toho.
0: No já si říkám, jestli je to v pořádku, jako že tady odchytneme zvířata jenom na to, aby se na ně lidi chodili koukat.
1: Takhle, my dneska zvířata z volné přírody neodchytáváme. To je éra, která už jako v zásadě je za námi, nějaké legendární výpravy pana Wagnera. Ano. Už dneska se to takhle nedělá, ze Dvora Králové, přesně. Tak to už se dneska nedělá. Samozřejmě to na nás klade nějaká omezení, ale my právě proto hodně spolupracujeme s ostatními zahradami, protože vlastně nechováme každá zahrada nějakou skupinku zvířat, ale my společně chováme nějakou populaci nějakého druhu. Takže ty zvířata si hodně vyměňujeme, aby jsme je právě mohli dál vlastně množit a nemuseli jsme do té volné přírody sahat a zároveň nám prostě geneticky ta zvířata jako nedegenerovala, nebyla inbrední a tak. Takže to, že my tu jsme od toho, abychom zprostředkovali lidem nějaký zážitek a zkušenost, kterou by jinak neměli, protože kdo z nás jako má čas, peníze a prostředky na to jet prostě do volné přírody někam do Serengeti koukat na žirafy, tak ji může vidět u nás. A je to strašně důležité. To není nějaký jako vedlejší hobby. To je základ zoologických zahrad, ale nemělo by to být to jediné. A samozřejmě je zároveň potřeba i tu prezentaci těch zvířat dělat a v tom zahrady taky udělali neskutečný pokrok nějakým způsobem, který co nejvíc respektuje potřeby těch zvířat. Jo. Čili my to vidíme v trendu, kdy se výběhy zvětšují, ty expozice jsou promyšlenější, je v nich mnohem víc zeleně, jsou v nich místa, kde se to zvíře může schovat, kde se může odpočinout, kde má nějaké podněty a tak dále. Takže určitě i v tom způsobu, jak ta zvířata prezentujeme, jsme udělali velký vývoj, ale to, že jsme tady od toho, abychom lidem ukazovali zvířata, tak to bylo, je a bude.
0: Tak a teď mi řekněte, u té prezentace zvířat, já úplně rozumím, že je potřeba, aby to zvíře mělo co nejpřirozenější prostředí. Ale jak to tady vyvážit s tou jednou ze základních funkcí, co jste říkala? Aby přitom v tom jako úžasném prostředí pro to zvíře návštěvník taky něco viděl a neodcházel s tím, tak já jsem šel na tygra a nikde jsem ho nezahlídl.
1: Viděl jsem zeleň.
0: Ano, protože jsem viděl krásné keře.
1: To je otázka míry. Jo, to je samozřejmě, to je kvadratura kruhu, to, co popisujete, protože když budeme chtít, aby zvířata byla dobře vidět, tak bychom je museli prostě dát do holé místnosti, do klece. Jo. A to nechcem. A samozřejmě chceme, aby člověk ta zvířata viděl. Takže jako hledáme nějakou míru a samozřejmě jsou tohle nekonečné debaty. Přišel návštěvník a neviděl hned v prvním výběhu pandu červenou. To jako jsou reálné stížnosti. Helejte, to má drobná řešení a drobné krůčky. Za prvé, velmi často tam to zvíře doopravdy je, zrovna ta panda tam většinou je, jenom je potřeba pohlédnout nahoru a nikoli v dolu. Ale jsou pak zvířata, které...
0: Důležité doporučení.
1: Ano, přesně tak, koukejte nahoru. U pandy červený teda. A pak se to snažíme řešit někdy tím, že alespoň třeba ten druh aspoň popíšem na nějaké infoceduly. My zase prostě nemůžeme ta zvířata jako nutit, prostě, jo, nebo...
0: Jak lákat, nebo...
1: Jako lákat, no prostě nemůžeme se zaprodat tomu, že se těm zvířatům musíme jako chovat s nějakým respektem. A já zase věřím, že jako většina návštěvníků pochopí, že neuvidí vždycky všechno a že prostě ten tygr tam jako nečeká na kameni, až se ho všichni prohlídnou a po 8 hodinách si dá lehnout. Prostě je to živočich, který má nějaký potřeby.
0: No, takže víckrát do zoo. Ale taky máte samozřejmě potom různé programy, krmení a tak dále, tak tam jsou zase docela vidět ta zvířata.
1: To máme určitě, to je samozřejmě způsob, jak si tu zahradu užít trošku víc jako na jistotu, protože my máme takzvaná komentovaná krmení, kdy ta zvířata jsou v nějaký čas navyklá si pro to krmení chodit a u toho je tam buď chovatel nebo průvodce, který o těch zvířatech vypráví extrémně poutavě a zároveň způsobem, který je přístupný dětem, protože samozřejmě ta naše osvětová činnost má tendenci mířit především na děti, které jsou jako nejotevřenější novým poznatkům, takže jako vzít děti na víkend do zahrady a vzít je na komentovaná krmení, určitě můžu doporučit, ty děti si to užijou a pak vás budou následující měsíce překvapovat zajímavými fakty o zvířatech.
0: Doporučuje Lenka Poliaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady. Ještě si zahrajeme Noir Désir Marlène.
1: Já jsem si říkala, že se u nás hraje málo francouzských písniček a tohle je francouzská rocková kapela, tak tu znám jenom jednu, tak jsem vybrala tuhle.
0: Jsem s ní.

0: francouzský rok pro vás vybrala ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poliaková. My jsme mluvili o tom, jak se vlastně proměňuje pohled na to, jakým způsobem by měly fungovat zoologické zahrady. Tak jak se, jako, kdybyste měla víc třeba říct, jak se to promítá do nějakých zákonů, legislativy, co všechno musíte dodržovat, jestli se zpřísňují nějaké předpisy?
1: Určitě zpřísňují. Myslím si, že obecně v lidské společnosti se všechno zpřísňuje. My jsme jako zoologická zahrada členy Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. A my si spoustu jakoby regulací nebo doporučení, jak chovat různé druhy, vlastně děláme sami na základě té expertízy, kterou zoologické zahrady mají. Čili není to regulace ve smyslu, že by na nás
0: nařízení.
1: Někdo zlý něco aplikoval, ale my si to vymýšlíme sami, protože ten takzvaný welfare těch zvířat je prostě pro nás důležitý. A vlastně na základě teda nějaké té z naší sdílené odbornosti se mění a většinou vylepšují a zpřísňují doporučení, jak třeba kolik různých výběhů má mít nějaká skupina zvířat, jestli stačí oddělit samce a samice, nebo je potřeba třeba oddělovat i jednotlivé samce a tak dále. A většinou to vede k tomu, že je potřeba ty expozice, ve kterých ta zvířata chováme, rozšiřovat, vylepšovat, a je to třeba jeden z důvodů, proč my teď stavíme novou expozici pro lední medvědy. Ta naše
0: Arktidu. Vy jste opravdu nastoupila v docela zajímavé době i z tohoto úhlu pohledu, že nešla jste do úplně jako nejlehčí situace. Takže máte před sebou obří projekt Arktida.
1: Ano, velmi zajímavé době. Velmi zajímavý projekt, samozřejmě obrovský. Ta stavba atakuje rozpočtem miliardu korun. A ten důvod je, že náš stávající výběh nebo expozice ledních medvědů je vše opravdu jako velmi technicky, morálně zastaralá pro ta zvířata, která potřebují úplně jiné rozměry těch expozic nebo těch svých výběhů. Takže to je jeden z důvodů, proč my se vlastně musíme pořád zaobírat tím jakoby rozvojem toho našeho areálu, protože nedá se říct v žádnou chvíli, takhle je to perfektní a takhle už to navždy bude, protože se vždycky ukáže, že pak je potřeba ještě něco rozšířit, předělat, aby to vlastně víc těm zvířatům vyhovovalo. Takže proto Arktida, proto po Arktidě, až ty medvědy přestěhujeme, budeme rozšiřovat třeba indonéskou džungli o další voliéry pro orangutany, protože taky se dneska ukazuje, že je potřeba mít pro ně víc oddělených výběhů. Že nějakou takovouhle regulaci, která ale dává smysl, protože prostě vychází z hlubšího poznání potřeb těch zvířat,

0: čili hluboké nějaké jezírko. Tak to víme, to jsou nějaké jako nebo takové jakoby předpoklady do té stavby. Pak je i nějaká inspirace v zahraničí, kdy se dá podívat na to, v jakých podmínkách nebo jaký pokrok dělají ty expozice pro medvědy nebo tuleně v zahraničí. Ale je pravda, že je to hodně unikátní znalost. Řekla bych, že nejsou tady architekti a projektanti, kteří by se specializovali na expozice ledních medvědů. Je to prostě syntéza nějakých dílčích znalostí, včetně vodního hospodářství, což je obrovská otázka filtrace vody, utulení, slaná voda. Jo. Tam je prostě potřeba sáhnout po té expertíze někam jinam a všechno to poslepovat. Do toho vlastně zasahují naši kolegové, kurátoři, kteří zase znají potřeby těch medvědů. Je to takhle, nedá se to nikde okopírovat, je potřeba to hodně vymyslet.
1: A která zoo je třeba pro vás inspirativní, nebo když říkáte, že se třeba můžete inspirovat někde v zahraničí?
0: To strašně záleží na tom, v čem. Jo. Jsou zoologické zahrady, třeba kvůli těm medvědům se kolegové byli podívat ve Vídni, byli se podívat... No a teď jsem to zapomněla.
1: To
0: v Hamburku, myslím, teď jsem to řekla blbě, takže nevím, ale v Německu, to si pamatuju. Kde se právě byli koukat na to, jakým způsobem tam pracují s filtrací té vody. Snažíme se to poslepovat tak trošku, kde se dá.
1: Jak se díváte třeba na to, nebo máte nějaký živočišný druh, který byste jako zoo chtěli získat, nebo prostě když jsou takové ty celebrity, jako je panda. Jedete do zoo v Berlíně, abyste viděla pandu, tak máte nějaké takové ambice?
0: Tak ambice s pandou nemáme.
1: Tak jiné, jaké zvíře třeba byste chtěli získat? A jak se to vlastně dělá? Říkáte, ano, spolupracujeme se zoo v zahraničí a různě tak nějak už ty druhy si vlastně vyměňujeme tímto způsobem.
0: Takhle nejběžnější způsob, jak získáme my nový druh do naší zahrady, je z jiné zoologické zahrady. Někdy máme nové, zajímavé a vzácné druhy díky dlouhodobé spolupráci s partnery v zemích, kde to zvíře je původem, kde třeba mají nějakou záchrannou populaci v místě toho přirozeného výskytu, ale v lidské péči. To je třeba příklad morčáků paranských, to jsou velmi vzácné kachny, které se kromě Brazílie, kde jsou původem, chovají jenom u nás v pražské zoologické zahradě, a to díky tomu, že my v oblasti odchovu ptačích druhů máme obrovské úspěchy díky expertíze těch našich lidí z toho ptačího úseku. Takže prostě po nějaké době vždycky je dobré mít nějakou záložní populaci i mimo tu zemi přirozeného výskytu. Takže vlastně takhle jsme k těm morčákům přišli my, že ta Brazílie vlastně jakoby nabídla nebo domluvila se s námi, protože věděli, že u nás budou v dobrých rukách. My je velmi úspěšně chováme a množíme a teď jsme si dělali takovou jako hrdou legraci, že třetina populace v lidské péči morčáků paranských je v pražské zoologické zahradě.
1: Takže to je tak, jako, že Berlín má teda pandu a vy máte morčáka.
0: Tak asi na k nám lidi na morčáka nechodějí, ale...
1: Já vím, ale tak jaká máte zoo, teda ty takzvaný VIP zvířata tam na co?
0: Takhle řekla bych, že to není nic překvapivého. My máme gorily, my máme orangutany, máme jako jediní v Česku, čili na tyhle velké lidoopisy určitě chodí k nám. Stejně tak nám chodí lidi na slony, protože prostě máme nádhernou expozici, kde ti sloni jsou vidět.
1: To zase jsou taky méně přehlédnutelní.
0: Ano, to je. Jo. Ale zároveň jako jedním z highlightů poslední doby je pro řadu chovatelů zcela nepochopitelně a řadu lidí, tak je třeba kapibara, jo, což je, já nechci dehonestovat kapibary pro případ, že by nás poslouchali, ale to je prostě přerostlý morče, po kterým před 10 lety neštěkl pes, a dneska nejčastější otázka v průběhu zimy je, kde jsou kapibary, my jsme na ně přijeli a my musíme říct, že jsou v zázemí přes zimu.
1: Jo, to je zajímavé, ale ty trendy,
0: je
1: kdy najednou se pozornost
0: upne. Na TikToku nějaký nesmysl s kapibarou prostě a všichni mladí to znají, moje dcera má plyšovou kapibaru, taky jsme museli jít na kapibary. Takže někdy prostě je to zvíře, od kterého byste to nečekala. Naším úkolem je cestou tady k těmhle kapibarám a slonům a gorilám ukázat lidem i třeba i vzácnější a právě, méně nápadné druhy.
1: Právě, že si říkám, jestli vlastně po té cestě, že můžete zohledňovat ten market

0: Jenky tady podle těchto trendů a pak ukázat i tu užovku, o které jsme mluvili v úvodu.
1: Ano, obrazně řečeno se o to snažíme.
0: Tak Lenka Poliaková, ředitelka Pražské zoologické zahrady, byla ve vizitce, moc vám přeju, ať k vám chodí na kapibary, na slony a i na ty užovky lidé a ať se vám daří ve vaší funkci.
1: Děkujeme a na všechny se těšíme v Pražské zoologické zahradě.
0: A na závěr se pro nás vybrala Cranberries Zombie, tak to je tedy poenta dnešní vizitky, ale krásný song.
1: Já jsem chtěla nějaký konvenční song nakonec.
0: Děkujeme. Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko je připravené vyslat do Venezuely tým na vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Venezuelu po půlnoci středoevropského času zasáhla dvě silná zemětřesení, při kterých zemřelo nejméně 32 lidí. Český tým teď ověřuje možnosti přepravy a sleduje mezinárodní koordinaci. S případným vysláním hasiči čekají na požadavek Venezuely. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR by tam měl vyrazit nejpozději zítra. Své záchranné týmy už do Venezuely poslali třeba Spojené státy a nebo Mexiko. Zastupitel hlavního města Prahy Ondřej Prokop z hnutí ANO končí ve všech svých politických funkcích. Informoval o tom na sociálních sítích. Skončí tak i jako zastupitel městské části Praha 11. Prokop zároveň řekl, že v nadcházejících volbách nebude kandidovat. Odůvodnil to každodenním tlakem médií. V posledních dnech totiž čelil kritice, protože nepřiznal vlastnictví několika bytů v Praze. Prokop minulý týden situaci vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl, za který je připraven zaplatit pokutu. Od dnešních 21 hodin nebudou fungovat weby ministerstva vnitra, policie a hasičů. Rezort vnitra o tom informoval na sociální síti X. Plánovaná technologická odstávka by měla trvat 4 hodiny, weby by tak měly znovu začít fungovat zítra v 1 hodinu v noci. Před 35 lety byl v Praze podepsán protokol o ukončení odsunu sovětských vojsk z Československa. Dokument stvrdili generálové Rudolf Ducháček a Eduard Vorobjov. Skončil tak 23 let trvající pobyt sovětské armády v zemi. Poslední vojáci odešli o 2 dny později, 27. června 1991. A počasí bude slunečno, během dne přechodně až polojasno, teploty 29 až 34 stupňů, maxima na horách kolem 25 stupňů. A více informací z domova i ze světa najdete na našem webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Do dnešního poledne zbývá necelá hodinka. Daniela Čermáková vás zdraví od vltavského mikrofonu a tento čas jako obvykle bude z poloviny vyplněn rozhlasovým vzpomínáním a také jazzovým zastavením. Dnes s Ondřejem Konrádem. Dobré dopoledne, Ondřeji.
2: Dobrý den.
1: Ty jsi nám dnes přinesl novou desku Wolfganga Muthspiela, rakouského jazzového kytaristy, který je ovšem etablovaný na světové úrovni. Nedávno tedy vydal svou desku s ansámblem, kterému říká Chamber Trio, tedy komorní trio. Deska má titul Atlas a skrze několik ukázek nám ji tady představíš, ale nejprv prosím představ Wolfganga Muthspiela.
2: Wolfgang Muthspiel je rakouský kytarista skutečně světového jména. On studoval ve Spojených státech a také tam poměrně dlouho působil, takže se etabloval na tamní scéně. K tomu se ještě dostaneme, že také natočil právě desky s tamní extraligou muzikantskou. Momentálně zase ale se vrátil do Rakouska a hraje v celé řadě ansámblů, jež je vždycky tou duší nebo vedoucím a jsou to nejrůznější sestavy, jak tedy co do osob, ale tak ta je taky především nástrojů. Takže například jedna je, říká si to string trio, což by se normálně ve vážné hudbě myslelo jako smyčcové, ale v jeho případě, protože on smyčcem nehraje, nebo tedy někdy na kytaru je možno tak hrát, ale není to samozřejmě primární, tak je to tedy struné trio. Dua, různé sestavy, ale i big bandová aranžma. Prostě on toho dělá obrovskou spoustu. No a tahle ta poslední sestava, která, jak už bylo řečeno, se jmenuje Chamber Trio, tak tu tvoří jeho krajan, který se jmenuje Mario Roma, to je trumpetista, a švýcarský pianista Colin Vallon. A když jsi říkala na začátku, že je to jazzový kytarista, tak ano, nesporně, ale řekl bych, že on je blíž třeba takovým typům kytaristů, jako byl Ralph Towner, se kterým ostatně také spolupracoval, dlouholetý šéf toho slavného Oregonu. To znamená, že to je hudba, která nestojí vysloveně na interpretaci jazzových skladeb a jazzového materiálu typu Joe Pass, Barney Kessel a tihleti velcí hráči minulosti, ale že je to takové otevřené, do značné míry inspirované vážnou hudbou, ale také vlastně i folkovou z nejrůznějších končin. Prostě je to taková hodně zvláštní a velmi přitažlivá hudba. Já bych řekl, že na koncert Wolfganga Muthspiela mohou jít bez obav i lidé, kteří nemají o jazzu ani ponětí, a bude se jim to nesmírně líbit.
1: A co první ukázka?
2: Ta je přesně v tomhletom duchu. Jmenuje se Guacho Schubert, což je takový vtip, částečně ve španělštině. Sirotek Schubert, ale jestli se tím myslí Franz Schubert, to je neznámo.
1: Tam bychom mohli najít ty spojitosti s klasikou, dejme tomu. Tak si to pustíme.

0: Wolfgang Muth Spiel, rakouský jazzový kytarista, nebo respektive světový jazzový kytarista rakouského původu, je protagonistou našeho dnešního povídání s Ondřejem Konrádem, který nám přinesl do studia novou desku Wolfganga Muth Spiela. Ta deska má titul Atlas a Muth Spiel si přizval další dva spoluhráče. Je to komorní trio, chamber trio, se kterým tedy, pokud tedy vím, nebo pokud jsme se o tom takhle bavili, tak je to první deska v tomhletom složení. Ty jsi říkal, Ondřeji, že ta deska odkazuje, nebo i jsme se tady o tom povídali, že odkazuje i třeba ke klasické hudbě. My máme před sebou další ukázku, Duke's Blues, tak podle toho bych typovala, že by se to mohlo odkazovat ke Duke'u Ellingtonovi.
1: To zcela jednoznačně. Já teda nevím, jestli skutečně v tom sirotku Schubertovi bylo, jak vystupování Schubertova hudba, asi trochu ano. Ty slavné Schubertovy písně se tam možná podobné melodie objeví. Zatímco tady v tomhletom Duke's Blues to není taková, neřekl bych, že to je vysloveně takové programové přihlášení, ale je to věc, která má bluesový charakter a takový specifický, že vlastně to připomíná práci právě Ellingtonovu, když se k takovým kořenům jazzu, jako je blues, někdy obracel, tak s ním vždycky pracoval hodně po svém a to myslím, že i na té nahrávce.
0: A ještě by mě zajímalo ta složení tria, jak je teda trubka a klavír, je to obvyklé, že tam nejsou bicí a basy v takových triích?
1: Tak samozřejmě, když je to komorní trio, tak to obvykle je.
0: Může to být jakékoliv, protože jsem četla jednu recenzi a ta právě kvitovala s povděkem, že i trio bez basy a bicích může znít skvěle.
1: To nebyl moc chytrý recenzent.
0: Každopádně Duke's Blues, to je další ukázka z alba Atlas, které nahrál Wolfgang Muth Spiel se svým triem, komorním triem Chamber Trio.

0: Duke's Blues, druhá ukázka z alba Atlas Wolfganga Mutspiela a jeho komorního tria. Jde, Ondřej, tentokrát o jinou hudbu než na Mutspielových albech s americkými jazzovými hvězdami, která nahrál v relativně nedávné době. Je to tak?
1: No, ano i ne. Samozřejmě tady je jiné to obsazení. Piano, kytara, trubka, přičemž tady Mutspiel střídá vysloveně akustickou kytaru s takovou elektroakustickou. Občas nějaké efekty používá i ten trumpetista, ale jinak jako v tom, ten duch toho, co jsem mluvil úplně na začátku, že vlastně je to taková, řekněme, doširoka rozkročená hudba, tam myslím, že je do značné míry podobná i těm album, na které se zřejmě ptáš, a to jsou především desky, které natočil v posledním desetiletí, nebo ani ne desetiletí, no vlastně desetiletí, pro společnost ECM Wolfgang Mutspiel, jedna se mne Rising Grace a druhá Where the River Goes, čili to je s tou absolutní prvoligovou americkou sestavou. Aki Munsiri na trumpetu, Beth Meldau na piano, Larry Grenadier na kontrabas a bubenici na jedné desce hraje Brian Blade, na druhé Eric Harland. Další album, myslím, že předloňské, zase je v triu jenom z kontrabas, bicí, kytara, Scott Cooley a zase Brian Blade. To je prostě skutečně smetánka jazzových instrumentalistů současnosti a znamená to, že Wolfgang Mutspiel mezi ně plně patří.
0: A my máme před sebou poslední ukázku z desky Atlas. Je to Etida, číslo 11,5. Je to tak?
1: A tak.
0: Ondřej Konrád přinesl tohle nové CD rakouského jazzového kytaristy. Díky, Ondřej, těším se na příště.
1: Já taky děkuju.

0: Wolfgang Muthspiel a jeho nová deska Atlas.
1: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
2: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
1: Mozartova kouzelná flétna, unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
2: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
1: Na Vltavě.

0: Miles Davis je autorem doznivší písně, kterou nahrál na svou desku Fly Michael Mayo. Píseň Four dozněla v 11 hodin a 27 minut.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: A o 11:30 vám nabídneme další čtvrtou část rozhlasových vzpomínek Michala Rittsteina, který je mistrem ironie a paradoxu. V osudech hovoří o klíčové roli takzvané lokální historky pro jeho výtvarné vyjádření. Rittstein vzpomíná na své formativní momenty, složité období dospívání, v tíživé atmosféře rozvodu rodičů. Pokračovat bude čtvrtou částí za nějaké 3 minuty.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Osudy. A jsou to vzpomínky výtvarníka a pedagoga Michaela Rittsteina, připravila je Petra Hinčíková.

podstatě ty 80. leta to výtvarné umění tady bylo rozdělené absolutně na dvě části. Ty, které vlastně nějakým způsobem byly přijatelné pro tu oficiální linii, a ty, který byli přijatelní méně nebo vůbec. Pochopitelně automaticky lidi, kteří měli úspěch před tou invazí ruskou, tak byli postaveni na vedlejší kolej, protože ty dělali normálně jako informovaný takový umění moderní, že jo, v kontaktu i s uměním světovým, někteří dostávali i ceny a tak dále. Občas jsem přijel nějaký kurátor ze zahraničí, který to nakoupil a tak dále. A pak tady bylo svazový umění, který disponovalo velkýma finančníma prostředkama, protože tehdy třeba při každé stavbě bylo 1% nebo víc na výtvarné umění, že jo? Čili to si každý mohl nohy ušoupat, kromě nás, té mě a spol. A já jsem zároveň, sice za podmínek skromných, ale nikdy mi nenapadlo, že bych dělal něco jiného, než co jsem chtěl. Jak jsem se živil, tak ze začátku, já mám propagační grafiku výstavnictví, jo? Tak ze začátku jsem nějakým způsobem něco z toho, třeba nějakou obálku nebo něco. A kdybych měl dělat něco lepšího, tak jsem s tím musel zase do komise na svaz. Jo. Tam jsem šel jednou a oni tak kecali, že já vyběh ven a hodil jsem to do Vltavy, tu práci. A říkal jsem, už se nikdy nejdu. Protože úplná prkotina, prostě a rodinu, všecko. Ale ještě byla další věc. Svaz dával všem mladým stipendia, jako na rozjezd. Jo. Úkolový akce. Já jsem vůbec neměl důvod se jich nezúčastnit. Fakt jsem neměl žádný politický postoj vůči tomu akce žena. No tak co? No tak jsem namaloval ženský, jak vytírají, do dneška to maluju. No tak to ještě, to vytírání ještě relativně nějak šlo. Vždycky mi dali to první, ono to bylo na třikrát, no a pak mi to zastavili, že jo, jo. Ale ještě jsem dostal to první. To. A pak byla jedna akce a teď se kruh uzavře. Já už nevím, co to bylo, život člověka nebo tohle. No tak... Tak já jsem maloval figury, že jo, no, tak jsem tam přinesl asi tři obrazy, z nichž na mý retrospektivě už byly vystaveny, jo, už jako pro mě úplně stěžejní aktuality, že jo, lidi jak čumějí na televizi. Jo. A teď kdo nevyšel? Bývalý vedoucí stávky na akademii, bývalý předseda Svazu mládeže a dnes vedoucí komise na Svazu za mladé. A teď ke mně přišel a povedal, nemohli jsme ti to dát, ale... To je nějaká Amerika, jo. Já, tam bylo sídliště z okna, jo, jak svítí. To je nějaká Amerika, ale je to takový nemocný, víš. A já na něj tak jako koukal a říkám mu, ty čuráku, ty jsi byl o rok vejš a maluješ jako prase. Tím jsem jako skončil s těmihle úkolovými akcemi, jo. Takže taková byla moje cesta nepopsaného listu. Jo, tak to byla moje poslední úkolová akce, vždycky tam bylo lidí, jo. To vždycky chodili po Praze, když byla ta úkolová akce, tak jste všude potkávala lidi, kteří nesli obrazy. Pak dělalo ministerstvo kultury, dělalo nákupy, jo. Jako pro galerie a pro různý ty. A to po celé Praze, to bylo v Platejzu, chodili lidi s obrazama pod paždí, jo. A nosili to tam, tam se to shromážilo a komise něco vybrala, co se koupí. Mě tam dokonce taky koupili, já jsem prostě vybral studie z venkova, který se, muselo to být za poslední rok, a to bylo třeba 6 let starý, tak jsem to napsal jiný datum, no já musel živit rodinu. No, takže pár obrazů, a oni nejsou tak strašní, v těch oblastních galeriích, který jim přidělila ta nákupka tohoto ministerstva. Ale to skončilo taky brzy. Třeba chtěl nějaký primář z Karlových Varů koupit můj obraz a vermomocí to chtěli jako oficiálně přes dílo. A oni mu to nedovolili koupit přesně oficiálně. On si to chtěl nějak odepsat, nebo to. Nebo byli jako třeba, oni to byly prodejny grafiky a tak, já dělal litografie, že? Tak jsem tam třeba přinesl desky a trošku jsem si je poznačil a oni je neodevřeli. Takový malý, takový chlapíci, takový poluplešatý a takový hajzel. To bylo něco, to byla jako spoura hrbatých, oni cokoliv se pohnulo, potom stříleli, jako jo. A ty vytvořili takový ten základní kádr, který měl vytvářet nějakou normu. A ta norma musela být horší, než co umějí oni. Jako, jo. Čili prostě to šlo úplně do kelu celý. Jo.
Ale co bylo pro mě strašně důležité, protože zase tyhle ty borci z té druhé strany, ty prostě normálně měli svý sběratele z těch 60. let. A ty sběratele jako je měli a vždycky se zeptali, jestli o někom nevědí. No a oni říkali, třeba Beďa Dlouhý tam ke mně poslal lidi, nebo takhle. Jo, Richstein, to je zajímavý z té mladé generace. No tak teda, když bude mě koupili obraz, tak já měsíc mohl žít rodinou. Že jo. A měl jsem i na naftu, na topení a takhle. A ty se ke mně navykli chodit, v podstatě ty lidi. Neříkám, že každý den. Ale třeba se stalo, že najednou sběratel třeba z Brna vážený, který měl tu generaci prostě těch 60. let, jel do Prahy. No a pár lidí dalo na jeho úsudek, že jo, tak přijel třeba se 4 lidma. Z nich třeba byl jeden strašně přátelský doktor Vorlíček, vedoucí onkologického centra dlouhý leta, náš pak pozdější odborník na rakovinu, absolutně nejlepší. No a tak se objevili ve mně v tom ateliéru, že jo, no a každý si vybral malou věc, protože tenhle ten jistý pan Herman si kupoval, tak oni věděli, že Herman nesklame, že to má perspektivy. No tak pak už jsem nic nepotřeboval, ale já nic nechtěl. Já jsem nechtěl italský kachlíčky v koupelně. Já jsem nechtěl z paneláku. Nechtěl jsem do vily. Tady jsme neměli vodu, až po revoluci jsem ji dával. Já to nechtěl, mě to nezajímalo. Mně to připadalo zajímavé, jak to je. Jako hmotné věci mi nezajímaly nějak. Jako mě, nemám k ním vztah. No. Nemám řidičák, neměli jsme nikdy auto. Šestkou vlakem s batohem. To je, ale já to nikomu nevyčítám, jo, že jako má o to zájem, ale já ho prostě nemám. Auto, to už vůbec, co tady by mohli potvrdit s námi. Já nepoznám vůbec žádnou značku, takže když vidím, že se někde, jako teď přítelkyně má docela dobrý, jo, protože měla strašně, já jsem se s ní bál po dálnici, tak se koupilo dobrý. Jo. Já na koupák si jedu na kole a nebo přijede tady doktor Světlík, můj nejlepší kamarád. Já tady mám 2, jednoho vedle v Nový Vsi, teď se vrátil se migrace, to jsou mi takový vrstevníci a jinak nás tam chodí více koupat, no, celou zimu.

Já nebyl jako zakázaný umělec, ale nepřijatelný, no. Tak probíhaly ty 80. leta a díky těm soukromým sběratelům, který ke mně posílala ta starší generace, jsem žil normálně, jo, a občas se objevili i lidi ze zahraničí, kteří tu mou práci jako velice oceňovali. No a to vytušil vlastně náš podnik Artcentrum. Koncem 80. let, který chtěl být na velkých veletrhách a oni ho tam prostě s tím uměním jako těch, no to byly většinou takový stricové. A to Artcentrum najednou mě požádalo, jestli by nemohli ukázat moje práce na veletrhu v Bázlu, jestli by je nepřijali. No. A oni je přijali. A hned jako do hlavní expozice toho veletrhu a do slušného patra. Jo. Tam je to tak jako odpatrovaný podle výkonnosti. Dole jsou vlastně takový ty nejšpičkovější galerie z celého světa, který prodávají klasiku, počínají impresionistama a končí tehdy těma světovýma hvězdama. A hned nad tím je patro takových docela dobrých perspektivních galerií a mezi tím jsem tam měl velkou koji. Někdo se mi tam všiml, co se tam prodalo, no a tak jsem chytnul německou galerii, která mi chtěla udělat výstavu v Kolíně nad Rýnem. To bylo nějak 86-7, jo, kterou jsem udělal s poměrně slušným ohlasem. Během těch pár dnů, co jsem tam pobyl, tak jsem tam byl v televizi a tak dále. Zúčastnil jsem se nějakého pořadu důležití umělci, kteří přijeli k nám. No a zároveň pak za mnou přijela jsem německá televize do pořadu Aspekte kulturního, který byl vysílaný už na celostátních okruhách. No takže najednou jsem tam jako trošku jakoby zabral. No ale byla tam nabídka na emigraci, že jo? S tím, že hlejte, tady se nestratíte, tady druhý den budete mít dvě stránky ve Špíglu. Mladý umělec utek z diktatury. No a já tady měl rodinu, že jo, no. A chlapec chtějí na střední školu a tak dále, no. A znal jsem ty konce, tak jsem si to dost rozmýšlel. A notabene, já znám tu sociální realitu tady, že jo, v Brnířově a v Praze a tak. A já vždycky, když jsem jel do Německa, tak mi to připadalo jako z takový z té stavebnice na ty vláčky, ty domečky a to. A mě tam jako nic nějak nezajímalo, protože já byl zvyklý na takový trošku jako bordel iracionální, že jo. A i na tu Prahu takovou rudolfínskou a zanedbanou, prostě ty uličky byly naše, protože tenkrát žádný ruch neexistoval. Zároveň za mnou přišli přímo emigranti, kteří by mi zajistili bydlení a starý známý, jako, který by mě ubytovali a chvíli živili a tak dále, ale já jsem nějak o tom nemohl vůbec uvažovat. No. Takže z těch akcí jsem se vrátil, no, ale nějakým způsobem to přišlo do podvědomí, to, co jsem tam dělal, a přijeli za mnou dva kurátoři. Jedna byla francouzka z Muzea města Paříže, která tady dělala výstavu 6 lidí a vybrala ještě Jindru Štrajta, Magdu Jetelovou, Stanislava Kolíbala a mě, a že by nám udělali velkou výstavu v Paříži. No. Nikdo se toho moc nevšiml, jako jsem musel jedna z ministerstva kultury. No a pak poslala svou asistentku, že se připraví katalog a oni nám dali dopis, že jenom pro ilustraci, jaká byla doba, není v zájmu České republiky, aby tyto umělci reprezentovali její kulturu. Jinak si tam nikdo ani neškrt, to bylo epochální pozvání, jo. Prostě do míst, které jsou hodně, hodně vysoko. No takže takhle končila jedna moje příležitost. Ale pak jsem dostal druhou příležitost, to už byla skupina 12-15, o který později. Tronte, ředitel muzea ve Vídni, toho Momoku, přijel do Prahy a vybral mi mezi 40 malířů na výstavu Aperto při Benátském bienále, která měla podtitul 40 nejperspektivnějších mladých umělců světa. Jo. Ta se dostala 50 metrů, takže jsem byl docela slušně jakoby našlápnutý. A v té době už vlastně my, ta parta, která jsme se stýkali, ta generační, která se stýkala po ateliérech a stýkali jsme se taky s naším nejlepším konzistorikem Jindřichem Chalupeckým pravidelně. Vznik takovej okruh, ale to ještě byl okruh jenom lidí, který by rámcově tak v rozpětí 3-4 roku věku, jo. Rok potom po první výstavě jsme ještě připravili takový mezigenerační Načeradskýho a Sobka, který jakoby vláli, ty už si škrtli.
ale zase nepatřili k té starší generaci a my jsme vlastně nějakým způsobem přemýšleli stejně, takže ta skupina se rozšířila, měla vlastně takový rozsah 10 let věku, čili to bylo od generace k generaci. No a to vlastně jsme poslali dopis na svaz, že jsme oni skupiny oficiálně zakázané nebyly, ale byly všechny rozpuštěny oficiálně. Že jsme založili skupinu, ten dialog, že nám chybí a že ho vedeme už takhle leta a že jim poznamujeme, že se budeme snažit vystavovat a prezentovat svoje názory. No. A ten samý den jim to poslala parta tvrdohlavých, těch mladších umělců. Opravdu ten samý den to tam přišlo. Takže vlastně ta doba vyprovokovala jednu tu skupinu tý naší generace a ty tvrdohlaví byly rámcově průřezově zase o 10 let mladší, i když v některých těch nejmladších se to téměř dotýká ty party. A ty už jeli prostě na vlně jakoby postmoderny a my do dneška vlastně zůstáváme na takovým existenciálním vidění spíš světa. Jo. Na základě toho jsme uspořádali velkou výstavu v Kolodějích v Jízdárně. My jsme v Praze nemohli. Jarda Dvořák a Jirka Beránek žili v Kolodějích a měli tam zastupitelstvu nějaký slovo. No tak prostě mimo sezonu tancovaček nám půjčili Jízdárnu. V Jízdárně my jsme udělali velkou výstavu, své pomocí připravili. No a nějakým způsobem jsme vytvořili takovou jakoby okolo toho atmosféru. Dokonce jezdil z autobusového nádraží náš autobus a byly vlaječky, reklama a tohle. No a obrovské množství lidí. 1500 lidí se zúčastnilo vernisáže, kde hrála hudba, že tančilo se, no prostě jak to výzdárně má být. A vlastně tehdy, kdo nebyl v Kolodějích, tak neměl v Praze o čem mluvit. Jo. To byla taková, jako akce, to nebylo jenom, že tam visí v obrazi. Jo. To prostě byl takový generační apel. Tam se líbí tohle, tam to ne. A návštěvnost obrovská, všecko pořád, autobusy plný do Kolodějí, obrovská návštěvnost a s tím oni už jako nemohli nic dělat.

Já v té době dostal pozvánku na to bienále. Dva obrazy jsem musel vyměnit v těch kolodějích, protože se mi považovalo za dostatečně kvalitní, abych je mohl vystavit v Benátkách. No a šel jsem za svým oponentem u diplomky za Jiřím Kotalíkem, ředitelem Národní galerie, a říkám, já to tam potřebuju dostat. A on říká, jděte k nám na výstavní oddělení, my až povezeme český pavilon, tak vám to dáme s tím a vyložíme vám to v arzenále. On byl můj oponent a on vlastně celou dobu, když byl v té Národní galerii, tak já tam mám věci, které se mu podařilo protáhnout přes nákupky, tak on se s náma stýkal normálně, protože on byl s Chalupeckým kolega v předváleční avantgardě a oni se vzájemně respektovali. Takže on třeba, já bych si s váma chlapci popovídal, tak jsme si sedli do malostranský kavárny, že on si dal kafe, on pil vodku, vždycky vypil dvě vodky. Povídali jsme, vzal telefon, pane Ryčten, já jedu s tím vaším směrem, já sám stavím u vás ateliéru, jo. A to jsem byl takzvaně jako umělec na indexu, jo? Jak v podstatě to byla taková, ta pozice byla nejasná, jo? Protože všichni věděli,

otevřela prestižní galerie v Aachenu, kde jsem vystavoval kresby. No a začaly se moje takový ty drobnější věci objevovat v aukcích na západě. No a pak vypukl převrat, že jo. No, tak to je další, v podstatě další kapitola. Ale víceméně ta skupina 12-15 bylo přátelské seskupení, skutečně se skupeními nemáme skupina tam, protože ty lidi velice měli rozdílné názory na umění, že jo? Tam byli abstraktní umělci, jako třeba Ouhel, a to třeba konceptuální umělci, jako Ivan Kafka, který dělal realizace. Já jsem takový figurálně spíš zastupce té české grotesky, což je sama o sobě jako nazvaná určitá kapitola českého umění, která nějakým způsobem na sebe navazuje. Jo, taky jsem zařazený v některých teoretických pracích, které tehdy vznikaly taky, i když se nemohlo. Třeba Josef Kroutvor napsal vysloveně knížku o té české grotesce. Jo, takže ona ta kunsthistorie a to všechno jakoby neumdlévalo, jo. Zároveň se objevilo spousta věcí, tady se dělalo konceptuální umění, tak ve Flash Artu, časopisu zahraničním, který manželka vydavatele byla Češka, ta Helena Kontová, takže taky se ty věci dostávaly ven. A já jsem nikdy jako nepřestal dostávat informace, protože moje švagrová hrála tenis a přivezla mi, co jsem potřeboval, a třeba její přátelé mi tam zaplatili třeba Art in America časopis, který mi chodil do schránky, jo. Takže ty informace jsem měl, takže já jsem přijel s těma výstavama třeba do toho Kolína nad Rýnem nebo do toho Bázu, tak já to neznal z originálu a věděl jsem, o co jde, na co se jdu dívat, který jsou to umělci a tak dále, že jo. Tak potom ta Sizampa, že přijela, to byla z toho muzea města Paříže, přišla ke mně do hotelu a pověděla: víte, že pane Vištejn, jste vysoce aktuální v současné době, jako obecně, zrovna tohle to se teď jako... Takže to byla moje taková hvězdná příležitost a teď už jsem zase v první sově.

Tak ještě k tomu Jindřichu Chalupeckýmu. On měl několik okruhů, s kterýma se scházel. Měl ještě okruh, s kterým se scházel ve Slavii, kde byli takový ty umělci starší, kteří už byli na vrcholu v těch 60. letech, jako třeba byl Jiří Kolář a i třeba Teodor Pištěk a tato parta. No a pak se vytvořil takový náš okruh a přitom psal knihu Nové umění v Čechách. Tak asi to tam chtěl mít všecko zahrnutý, tak proto jako vychodil mezi nás a v podstatě při té příležitosti i několikrát navštívil můj ateliér. Tam se jel autobusem s třema přestupama, on už jako starší pan noblesní, no, tak přes ten hostivář a teď Průmyslovou ulici nahoru do paneláku. Já už jsem tedy měl nový ateliér, který jsem získal čirou náhodou, což byla výborná věc. Jak jsem přišel najednou po těch 15 metrech k takovému ateliéru, kde jsem do dneška, oni tam postavili poprvé ateliéry vůbec, co svaz postavil a fond na panelácích. Ale ty paneláky tehdy, to sídliště Černý most ještě nebylo, stály v polích. No a koukali na tu výpadovku, ta se taky stavěla na Poděbrady. No a teďkon táta povídá, hele, to byly stabilizační baráky ČKD, nahoře byly ty ateliéry, bylo jich tam asi 10. A otec říká, hele, nechceš tam? No tak já jsem prostě o to začal strašně žádat, o ten ateliér. A oni říkali, to asi, ne, to nemáte šanci. No a najednou se stalo, že prostě ty umělci ty ateliéry nechtěli, ty oficiální, protože na paneláku v polích někde téměř u Počernic. A oni už do nich někoho jako potřebovali. No tak jsem se do toho ateliéru jako dostal úplným zázrakem a to mě neměli dávat, jo. Protože já jsem mohl začít dělat velké věci. Mohl jsem se rozmáhnout, jak byl úplně uvařený v vlastní šťávě v těch 15 metrech na Letný. Jo. No a tak první jsem namaloval prostě v obraz, který je Pračka Tatra Matka, že jo, už těch mých takových 2,5 metru, ten můj střední formát, který se pak ustálil, jakoby. No a další a další. Já jsem přijel ke mně do ateliéru a já neměl čaj a měl jsem tam jeden takový už jednou vylouhovaný. Jo. Já jsem říkal, já tu nemám čaj, pane Chalupecký. Jo. Jo, měl jsem tam párek nějaký, ten jsem mu ořál. A on říkal, udějte mi, co chcete. Tak jsem mu zadal ten vylouhovaný, který měl takovou tu pachuť plesnivou. Jo.

A on takhle to vzal, ten hrneček, takhle se napil, dělal. No tohle vám teda pít nebudu, jo. Takhle jsem ho poctil, jo. Takhle jsem poctil člověka, kterého jsem si nesmírně vážil. Pochopitelně jsem žádal o výstavy, které mi nedávali. No a ten Jiří Chaloupecký tam přijel, jako se na to koukal a teď, jak on prošel spousta komisema v různých výstavách mezinárodních a to v těch 60. letech, on byl v té nejužší skupině těch evropských teoretiků, tak to prožil a teď mi říkal takový ty postřehy zase z té druhé strany, jak jako třeba si vzpomínám na takový postřeh. Já jsem měl jako tanečníka rock'n'rollu, tak jako dynamicky namalovanýho a on říká, to je perfektní americká, by to byla gestická abstrakce, kdybyste tam neměl ty detaily. A já jsem říkal, no jo, ale ta abstrakce už je namalovaná a bez těch detailů bych to nebyl já, zase pane Chaloupecký. Jo. Tak on pak pokyvoval. Jo. Já jsem říkal, to je trošku něco jiného, víte, než ta americká abstrakce. Já to maluju víceméně. Já nevystavuju ani pro souseda přes chodbu, já to nemaluju prostě pro lidi, kteří jezdí do biografu v autě. A on to nějakým způsobem akceptoval, tak mě jako posledního nejmladšího mi zařadil do té hlavní části té knihy Nové umění v Čechách. Jo. Takže to byla pro mě docela podsta za těma všema, který jsem si vážil v těch i studentských letech a v tomhletom. Takže to bylo hodně hezký. A potom těsně před revolucí, prostě on tu knihu měl napsanou a scházel se s náma, já jsem s ním vedl docela vášnivý diskuse, on vždycky, vy, abyste mi neodporoval, jo. A poté jsem to zase bral z toho úhlu, který on neznal, z toho sociálního prostě úhlu, ta jak tady odsaď, prostě on říkal, že to umění jako náboženství, jako takovou prostě elitní záležitost, já to zase beru trošku jako plebejskou, jo. Takže v tomhle, ale velice dobře, že on dokonce potom už jako slábnul, oni mu odcházeli trochu ledviny, tak říkal, já nevím, jestli se toho dočkám, tak udělal 7 kopií té knížky a rozdal to 7 lidem, kdyby, a jednu dal mě, no, abych jí skoval, jo. No, kdyby něco, no, tak to jako bylo už, to bylo už hodně. On se dožil teda toho převratu, ale už dost nemocnej, už musel dialýzu mít, tak se sbíralo na ledvinu, to sbírala Meda Mládková. On pak tu ledvinu dostal od nějaký americký nadace, takže ty věci šly potom na výzdobu hradu Havlovi, no, co byly na něj sebraný. No. Já jsem žádal asi 4x o výstavu a oni se tím museli zabývat, protože jsem byl člen svazu. Když už nemohli, tak mi dali výstavu v galerii Bratří Čapků. A že smím vystavit jenom kresby, jo. To mě ovšem nezajímalo, tak jsem vystavil i Karkulku, kterou mám teď v Národní galerii. Prostě jsem vystavil ty nejlepší věci, co jsem měl. A to byl tábor lidu, jo, když se ta výstava odevřela. Lidi z jazzový sekce Joska, co se zrovna přišel den předtím z kriminálu, jo, a takhle. A celá budoucí vláda tam byla, jo. To se tahlo opravdu o toho metra. Ta výstavnice nebyla velká, takhle se to tam točilo. A já jsem měl takový video, jo, a teď jsem to ukazoval v Kolíně nad Rýnem a říkali, vy jste to měl v metru? Jak tam takhle ty lidi pulzovali, aby se tam dostali ty ostatní. No já jsem říkal, ne, to je výstavní síň. Jo. Katalogy se vyprodali asi během hodiny, co se vytiskli, oni byli teda strašný. Jo. A teď tam byl ten z toho svazu, co spravoval tu síň, zničené, jo. Prostě když to celý viděl. Jo. Teď to měl uvéc. Teď já jsem pozval zakázanýho Mikuláše Chadimu s partou. Jo, prostě. A teď tam hráli 2,5 hodiny. Protože na mě nemohli nikde hrát. Normální koncert plnohodnotný, ten tam úplně synal, jo. No tohle celý skončilo a za týden tam přišli nějaký chlapíci, že se to jako zavře, jo. A to mi vyprávěla ta paní, co tam seděla, jo, že se to jako zavře. Jenomže v té době jistý Kováč napsal do Rudýho práva pochvalnej takovýhle odstavec. Byl mladý a strašně se mu to líbilo a napsal pochvalnej odstavec. A ona si ho vystřihla a dala si ho tam pod sklo na to.
A říkala, že fakt to přišli zavřít a ona jim ukázala ten odstavec a oni odešli. No. Takže výstava šla až do konce tehdy, jo, a to byla taková moje vlastně po 20 letech výstava obrazů. No.

0: Jeho cestu od dětských začátků v komunistickém bezčasí až po status žijící legendy současného umění sledujeme ve vyprávění Michala Richtajna, výtvarníka a pedagoga. Jehož pětidílné osudy připravila Petra Hinčíková. Uzavřeme je zítra pátou částí o 11:30. Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Čeští hasiči nabídli pomoc Venezuele s následky zemětřesení. V Gdaňsku začíná konference o obnově Ukrajiny. Česko na ní zastoupí premiér Andrej Babiš. Prezident Petr Pavel dnes v Praze přivítá šéfy evropských veřejnoprávních médií. Počasí bude slunečno, teploty až 35 stupňů. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit na pomoc Venezuele s následky zemětřesení. Pokud země o pomoc požádá, takzvaný USAR tým by mohl odletět nejpozději zítra, informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Tým teď podle něj svolává své členy a zajišťuje možnost přepravy.
2: Naším úkolem může být nejenom vyhledávání a záchrana přeživších, ale také vyhledávání obětí, které pak mohou být bezpečně a důstojně vyproštěny. Je třeba říct, že v tuto chvíli Venezuela požádala především státy Latinské Ameriky o pomoc a čekáme, jestli se tento požadavek rozšíří.
0: Dvě zemětřesení o síle vyšší než 7 stupňů zasáhly Venezuelu krátce po sobě. Kvůli otřesům zemřelo nejméně 32 lidí, dalších víc než 700 je zraněných. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů dnes zařídí prezidentovi akreditaci na summit NATO. Včera mu to předběžným opatřením nařídil ústavní soud. Na ten se prezident Petr Pavel obrátil s kompetenční žalobou, když ho vláda odmítla zařadit do delegace. Rychlým opatřením tak soud vyhověl jeho návrhu. Uzavírka akreditací na setkání v Ankaře je totiž už zítra. Vládní politici rozhodnutí kritizují, opozice ho vítá. O tom, jakou roli bude Pavel na summitu mít, nebo jak se do Turecka dostane, bude kabinet řešit v pondělí. O samotné kompetenční žalobě rozhodne soud v řádu měsíců. V polském Gdaňsku budou představitelé nejméně 12 zemí jednat o obnově Ukrajiny. Česko na dvoudenní konferenci zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Nedorazí naopak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kvůli nedávnému odebrání nejvyššího polského státního vyznamenání Zelenskému jsou vztahy mezi Kyjevem a Varšavou napjaté.
3: Ukrajinskou delegaci povede premiérka Julia Svyrydenková. Kyjev má podle ní zájem na konferenci uzavřít několik dohod, které by například posílily ukrajinský energetický sektor. Podle polské televize TVN je na konferenci připraveno k podpisu až 200 různých smluv a dohod, hlavně mezi polskými a ukrajinskými firmami. Kvůli konferenci o obnově Ukrajiny jsou ale také v Gdaňsku ohlášené dva protesty proti ukrajinskému přístupu k historii. Organizátorům demonstrací se nelíbí rozhodnutí prezidenta Volodymyra Zelenského pojmenovat vojenskou jednotku po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století dopouštěla masakrů Poláků na Volyni. Z Gdaňsku Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
0: V Praze dnes začíná valné shromáždění Evropské vysílací unie. Setkání vrcholných představitelů evropských veřejnoprávních médií se zúčastní také prezident Petr Pavel, který na akci přednese krátký projev. Akci společně pořádá Český rozhlas a Česká televize.
4: Ještě před začátkem valného shromáždění se vedení organizace a členové spadající pod střední a východní Evropu vymezili proti plánům vlády Andreje Babiše z hnutí ANO změnit systém financování a snížit rozpočty obou institucí.
5: V tomto duchu je konání valného shromáždění Evropské vysílací unie i takovým, řekněme, krokem podpory.
4: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Evropská vysílací unie svým členům umožňuje například bezplatnou výměnu obsahu nebo společné vyjednávání o právech na sportovní přenosy. Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Ministerstvo financí se obrátilo na soud, aby zrušil nadační fond Vltavské filharmonie. Zjistil to Český rozhlas. Fond na podporu stavby koncertního sálu založila Praha loni v dubnu. O měsíc později vydalo ministerstvo metodický pokyn, podle kterého musí všechny podobné nadace samospráv ukončit činnost, protože jsou netransparentní.
6: což by znamenalo, že kdyby tomu soud dal zapravdu, tak bychom v tom fondu museli ukončit činnost, ale jsme přesvědčeni, že to ministerstvo s ten zákon vykládá úplně nesprávně.
7: Diví se ředitel fondu Petr Dvořák. Ministerstvo loni v květnu oznámilo samosprávám, že fondy nelze veřejně kontrolovat, na rozdíl třeba od dotačních programů, o kterých hlasují zastupitelstva, a tedy, že je obce musí do půl roku zrušit. Zda se rezort k soudu obrátí i kvůli jiným nadacím, to jeho mluvčí Gabriela Krušinová zatím neřekla.
8: V současné době ministerstvo financí zvažuje další kroky v této oblasti.
7: Postupu ministerstva nerozumí ani Fórum dárců, které nadace sdružuje a podle kterého by se podobné zrušení mělo týkat zhruba 70 fondů v celé republice. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
9: Počasí.
0: Bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 30, v 1000 metrech na horách pak kolem 25 stupňů a více zpráv na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Daniela Čermáková vás zdraví v polovině 25. červnového dne, už tedy jenom zítřek a našim školákům začnou dvouměsíční prázdniny. My na Vltavě je budeme trávit hodně ve filmovém světě, každé vltavské léto má svoje téma, letos tedy film. V plné parádě začínáme v pondělí, no ale už celý tento týden v poledním vysílání předznamenáváme filmové léto prostřednictvím speciálu, který má více než 50 dílů, má název To byl můj film a bude nás provázet v první popolední hodině až do 28. srpna. To byl můj film připravuje tým našich filmových publicistů ve složení Tomáš Pilát, Alice Aronová, Jana Podskalská, Kristýna Roháčková a Martin Hrnčíř, kteří se ve vysílání střídají a tvoří různé týmy. V uplynulých dnech jsme se věnovali významným českým němým filmům. No a dnes s Tomášem Pilátem, kterého zdravím. Dobrý den, Tomáši.
2: Hezký den, hezké poledne.
1: Dnes se tedy s tebou zaměříme na to, jak do českého filmu začal pronikat zvuk. Tak jak dobrodružné ty cesty byly?
2: Byly hodně dobrodružné. Byla v tom jednak nejistota, jestli se vůbec zvukový film uchytí. Ono to dneska zní možná úplně nepravděpodobně, ale bylo to tak. Honili jsme moderní technologie, ve kterých jsme trošku zaostali. Takže vlastně to opravdu byly dramatické cesty. Já uvedu dva modelové příklady přechodu českého nebo československého filmu z němého na zvukový, a to sice film Svatý Václav a Tonka Šibenice. Svatý Václav přišel do kin v roce 1930. Byl to film plně němý. V době, kdy už němý film se hlásil velmi silně o slovo a u diváku neměl valný úspěch, protože právě diváci už byli zvědaví na ten film zvukový. A Tonka Šibenice, to byl film, který byl taky natočen jako němý, ale právě protože se už hlásil ten zvuk, tak byl dodatečně ozvučen ve francouzských studiích Gaumontu a byl natočen ve čtyřech jazykových verzích. Bohužel ta česká verze se plně nedochovala, dochovalo se z ní jenom torzo. Takže dramatické cesty.
1: No a když jsi zmiňoval, že jsme trochu zaspali u nás v Československu, čím to bylo?
2: Bylo to jednak českým konzervatismem, řekl bych, chybějícími technologiemi, jak už jsem o tom zmínil, a taky strachem některých režisérů a hlavně herců. Někteří herci se báli, že nezvládnou přechod z němé kinematografie na tu zvukovou, že vlastně potom už nebudou takové hvězdy, protože třeba nebudou umět mluvit do filmu.
1: Mm-hmm. A co byl vlastně ten vůbec první zvukový film, který si dochoval?
2: Zvukový film první byl CK Plný maršálek, to byl český film natočený plně už se zvukem, ještě ve Vinohradských studiích, takže to byl první český zvukový film. A ta Tonka Šibenice, jak jsem o ní mluvil, ta se taky dochovala v těch třech ostatních jazykových verzích, bohužel v té české jenom torzo.
1: To říká Tomáš Pilát, se kterým budeme mapovat ony cesty, které vedly ke zvukovému filmu, budeme je rekonstruovat a budeme také telefonovat a naším hostem po telefonu bude filmový teoretik a publicista Josef Vomáčka za pár minut.

0: Gidon Kremer společně s Orpheus Chamber Orchestra nám dohrál Allegro z houslového koncertu Felixe Mendelssohna Bartholdyho. My se ale vracíme zpátky k filmu a k projektu To byl můj film. Připomínám, že do něj se můžete zapojit také vy. Můžete hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. Na webových stránkách naší stanice je 50 titulů, kterou sestavili právě autoři tohoto projektu. Můžete si tak určit pořadí filmů, které jsou ty vůbec nejlepší pro vás, konkrétně pro vás osobně. No a teď už se s Tomášem Pilátem vracíme k počátkům zvukového filmu v české kinematografii. My jsme řekli, že ta cesta byla dlouhá, ještě to jednou připomeň, jak trnitá cesta to byla.
1: Byla hodně trnitá, ty překážky byly několikerého druhu. Především byly hlučné kamery, které různě vrčely, vydávaly všelijaké zvuky, takže byly zavírány do budek. Ale v těch budkách téměř nešlo dýchat, takže kameramani se tam dusili. Druhá věc byla, že ta kamera byla úplně statická, na jednom místě nešlo s ní hnout ani o milimetr, takže ty záběry pak vypadaly i podle toho. Druhý problém byl s mikrofony. Ty první mikrofony používané ve filmu byly obrovské, velmi těžké a nebyly směrové. Snímaly zvuk kolem dokola. Takže snímali vlastně všechno, co slyšeli. Tudíž muselo být na place úplně absolutní ticho, protože bylo slyšet do určité vzdálenosti a ta vzdálenost nebyla malá, úplně všecko. Takže úplně ticho. No třetí problém byl s osvětlením. Ty první lampy ve filmu používané byly obloukové a ty taky bzučely, různě prskaly. Takže museli filmaři přejít na svícení žárovkové, ale ty zase vydávaly úplně extrémní teplo. No a posledním, nebo určitě na posledním, ale tím důležitým problémem byla taky synchronizace zvuku a obrazu. Oni se používali v počátcích vlastně dvě cesty. Nejdřív, nebo jedna ta cesta byla, že ten zvuk byl natočen na desku a pouštěn souběžně s tím filmem. A druhá, že byl už ten zvuk komponován do zvukového pásu, ale technologie právě na tohleto byla velice drahá. Čeští filmaři na ní většinou neměli.
0: A jak kvalitně nazvučené byly ty první české filmy se zvukovou stopou?
1: Ono to hodně záleželo na režisérovi a samozřejmě se to vyvíjelo, ale někteří filmoví tvůrci byli velcí koumáci. Takže například Karel Lamač dotáhl k dokonalosti odhlučňování těch kamer, které vydávaly tedy veliký zvuk. To bylo od něj velice záslužné. Vladislav Vančura, další režisér z počátku českého filmu, používal zvukový kontrapunkt a hudební experimenty. On se spojil s E.F. Borianem a tím taky vlastně ten zvuk pozvedl a drobné nesrovnalosti tím zakryl. No a Martin Frič, to byl zase mistr v rozměstňování mikrofonu, což bylo velmi důležité. On točil třeba s Vlastou Boriánem nebo s Voskovcem a Verichem, kteří se tak různě pohybovali a byli úplně nekontrolovatelní, takže bylo velmi důležité rozmístit mikrofony tak, aby z každého místa, kde se odstnou, byly dobře slyšet.
0: No a teď nastal ten pravý čas přizvat do našeho rozhovoru odborníka, filmového teoretika a publicistu Josefa Vomáčku. To jméno samozřejmě vy, milí posluchači, velmi dobře znáte z našeho rozhlasového vysílání a s tebou Tomáši spolupracuje na řadě seriálů, nejen tedy filmových. Rádi se spolu touláte po Praze, ale každopádně vy chystáte nový seriál pro červencové film, pro letošní filmové léto.
1: Určitě tak bude to seriál o osudech zaniklých kin v českých zemích, v zemích Království českého a potom tedy v Československé republice. Těch zaniklých kin bohužel je hodně, takže to bude místy i poměrně smutné vzpomínání.
0: Nostalgické. Josef je letitý rozhlasák, začínal tu v 60. letech.
1: Je to tak a jak říkám, pracujeme spolu velmi rádi.
0: A teď tedy nastal čas, kdy já tebe, jak si deleguji na své místo, tak prosím s Josefem Vomáčkou rozveďte třeba příklady těch dalších zvukových do toho zvukového vývoje.
1: Tak já se budu snažit se toho ujmout se ctí. Josefe, dobrý den, slyšíme se.
2: Ano, slyším vás, dobrý den. Vy mě slyšíte?
0: Tak zkusíme ještě.
2: Já vysílám, slyšíte mě?
0: Já doufám, že ano.
2: No nevím, to musíte říct ty, tak. Já tady jsem na telefonu.
1: Ano, měli jsme nějaké problémy s tím spojením, ale
2: už je to
1: v tuto
2: dobré.
1: Chvíli slyšíme. Pojďme uvést, pane Vomáčko, příklady těch méně podařených prvních českých zvukových filmů a těch podařenějších. Nejdřív ty méně podařené, které to byly?
2: Já bych ani dokonce šel kousek dál. Vy se pořád bavíme o tom, které české filmy zvukové byly první. A zapomnělo se na to, vy jste o tom hovořili v minulých dílech, že jsme měli třetinu obyvatel, které mluvili německy, zejména v sudeckých velkých městech, a tam se také promítalo zvukově už. Takže první zvukové filmy byly reklamy filmy Schicht. Nedávno probíhal v kinech film Konec mídlový bublin a je to příběh právě o tomto největším králi prací prášku a mídla, a on vyráběl první zvukové reklamy v české variantě, čili v kině v Ústí nad Labem, v kině Alhambra, to bylo první zvukové kino v republice, se promítaly tady ty reklamy a byly dlouhé, 5-8 minutové. Tak to jsem jenom chtěl připomenout. Potom další Legrádsku, kterou nerad tady se vytahuje, jak jsem velmi starý, Voskovec a Verich vystoupili v velkém Paramount Revue v roce 1930, kde Američané vložili skeče Jiřího Voskovce a Jana Vericha v češtině do tady toho hudebního velkofilmu. A to bylo tady Paramount a MGM udělal Hollywood Revue, kde zase vložilo scénky se Slávkou Taberovou, Jiřím Sedláčkem a se ještě s dalšími. Čili ty české hlasy se vynořily dřív. Ale potom bohužel se taky začalo opravdu natáčet masově. Ten první film, ten Kašebenice, jak jste o něm hovořili, nebyl celý zvukový, tam měl jenom zvukové vložky. A ty první filmy byl film další, velký film už s Kociánem, který se jmenoval Když struny lkají, a potom také Velkolepá fidlovačka, čili hnedka v roce 30 začaly tady ty útoky českého filmu na diváky, ale Tomáši, možná, že to ani nevíte, Gaumont se spojil s Paramountem a s dalšími společnostmi a vyráběli pro země, kde ještě ta kinofikace probíhala pomalu, tedy světové verze, evropské verze amerických filmů, a do těch hlavních rolí si půjčovali ty slavné herečky, které vlastně mluvily v Joinvilleských ateliérech už česky, čili Tajemství lékařovo, tam hrála hlavní roli Andula Sedláčková. Žena, která se směje, tam mluvila a zpívala Olga Šanflugová, a úspěšný film byl i s mojí oblíbenou Máňou Ženíškovou, Svět bez hranic. Čili ty česky mluvené filmy se začaly vrhat ze všech stran.
1: A mají ti režiséři, o kterých jsme mluvili, Karel Lamač, Ladislav Vančura, Martin Frič, už v počátcích toho zvukového filmu nějaký svůj rukopis, podle kterého bychom poznali ty jejich filmy?
2: Pane Piláte, sice víc toho natáčela Svatopluk Jeneman a jiní řemeslníci. Vančura spíš vstupoval se svými scénáři, ale nicméně už byl u některých zajímavých filmů, které tu rukopis opravdu měly. Karel Lamač se svou vazbou na Anny Ondra vyráběl sympatické, potom už i hudební komedie, které se chytly v Rakousku a v Německu. Taky Anny Ondra se stala velkou německou hvězdou, byť to byla Pražanda Vltavu křtěná. A Vančura v podstatě vytvářel velmi zajímavý 2-3 filmy, které prostě už byly mimo proud těch vlastně vyráběných, dá se říct, stupidních komedií.
1: A možná trochu kacířská otázka na závěr toho našeho prvního vstupu. My jsme trošku zaspali, řekli jsme, ten přechod ke zvukovému filmu. Nešlo to přece jenom trochu rychleji?
2: No, rychleji by to šlo. Pravdou je, že ta pražská kina, která se přebudovávala jako první na zvuk, myslím, že tolik nezaspala, ale venkov až drasticky spal, jo? Čili ono se to o tom za 23 dohnalo, ale pořád ta potřeba němých filmů tady se trvávala, byť světová produkce už byla z velké části zvuková.
1: My se teď na chvilku s vámi rozloučíme, ale těšíme se za chvíli opět naslyšenou.
2: Děkuju.
3: Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now.

0: Lou Reed nám sice popřál dobrou noc, ale my naopak sledujeme, jak se probouzel zvukový film, jak vznikal, jak pronikal do české kinematografie, a mluvíme o tom s filmovým redaktorem, publicistou Tomášem Pilátem. Ještě jednou ti přeji hezké odpoledne, či brzké odpoledne, poledne.
1: Hezké brzké odpoledne.
0: My jsme mluvili o tom, že prvopočátky zvukové éry našeho filmu sahají do zahraničí. Kdy u nás vznikla první kvalitní studia na postsynchrony a hudební ozvučení filmu?
1: Tak Josef mě možná za chvíli doplní, ale já si myslím, že ta první opravdu kvalitní až na Barrandově. Jak víme, Barrandov byl zpřístupněn nebo zprovozněn v roce 1933. Předtím se natáčelo zvukově, společnost AB adaptovala původní němý ateliér na Vinohradech, to bylo v roce 1930. Tady právě vznikl film CK Plní maršálek, první už natáčený jako zvukový český film.
0: A já věřím, že na konci, na druhém konci telefonní linky je stále Josef Vomáčka, náš spolupracovník, filmový teoretik. Doufám, že se slyšíme, Josefe.
2: Já vás slyším.
1: Tak to jsme moc rádi. Pojďme nejdřív k těm ateliérům na Barrandově. Kde se vzala technika na Barrandově v těch zvukových studiích a byly něčím unikátní? Byla ta studia v té době něčím jedinečná, unikátní?
2: No tak musíme říct, že těsně předtím, než se začalo pracovat s těmi zvukovými zařízeními, proběhla taková válka. Velmi těžká jednání mezi americkým koncernem Western Electric a dalším americkým koncernem General Electric a holandsko-německou firmou Tobis Kichelmeister Klang Film. A ta válka trvala několik jarních měsíců, byla velmi vyčerpávající. Nakonec pro východní část Evropy a pro střední Evropu vyhrál tuto válku Tobis Kichelmeister Klang Film, později Tobis Klang Film, a byla uzavřena Pařížská dohoda. Čili svět byl rozdělen a my jsme měli od roku 1930 už napřed malou variantu a na Barrandově velmi dokonalou variantu zařízení Tobis Klang Film. Čili bylo to takové, zajímavé to bylo, ta válka o zvuk, se dá říct. Pařížská dohoda se to jmenovalo.
1: Mm-hmm. To zprovoznění barrandovských ateliérů tedy znamenalo i to, že naši filmaři už nemuseli jezdit točit do ciziny, ale naopak začala se pronajímat barrandovská studia zahraničním produkcím. Které byly ty první produkce ze zahraničí, které točily na Barrandově?
2: No, to bylo trošku složitější, protože ta nová studia, ta dvě velké haly a plus má zvuková hala, které se tam postavily, byly ve vteřině obsazeny českými výrobci, čili Barrandov a Miloš Havel a další se snažili o ty velké projekty, které by využili možnost propojit ty dva ateliéry ve velkou halu, čili nakonec přeci jen došlo k natáčení prvního mezinárodního projektu, to byla Volha v plamenech, film s francouzským partnerem. Zajímavé bylo, že to režíroval Viktor Turžanský, původně Rus, a do hlavních rolí obsadil ještě desítky let potom slavné hvězdy, jako byl Adair Trežan nebo Danie Darie. To byla Volha v pramenech, promiňte. Ale zase na druhou stranu velký úspěch to nebyl, ale dalo se to pronajmout. Druhý byl Golem, to bylo v roce 35, tam sice se počítalo, že se převede ta velká úspěšná reví Voskovce Amerika, k tomu tedy nedošlo. Nakonec se vyrobil trošku jiný film, točil to už Julien Duvivier, ta velká hvězda francouzského filmu, a film se přiblížil vlastně francouzským dramatům velkofilmu. Císaře Rudolfa II. Tam hrál Harry Baur a Ferdinand Hart byl český herec, který tam zahrál Golema. No a třetí takový film byl další super velkofilm Port Arthur. Tam se vyznamenali čeští stavaři, protože postavili za ateliéry krásné ulice Port Arthuru. A od té doby se tam staví dodneš ty velikánské exteriérové stavby. Tam zase hrál Adolf Wolbrich a opět Daniel Darie, ovšem pro Německo Karin Hartová. Čili tady ty tři velkofilmy zahraniční byly vlastně první a možná dlouhou dobu ojedinělým výstřelkem toho obchodování.
1: První film, který byl natočen na Barrandově, byl dokončen, je Vražda v Ostrovní ulici svatopluka Inemana. Podle vás, jak kvalitní je to film a jak dopadl zvukově?
2: Já si myslím, že ten film, na to, že to byl velký výrobce němého filmu, dopadl velmi zajímavě, dokonce dá se říct dobře. Nikdo to od Inemana nečekal, zvukově, tam nebyl žádný problém. Já se přiznám, že se koukám v den na YouTube, na staré české filmy a zvuková stránka, myslím, že se daří, ten Tobias Klank film potom až do 50. let byla hlavní zvukový systém filmu ve střední Evropě.
1: Stručně, souhlasíte tedy s tím, že v roce 1933 začala zlatá éra československého zvukového filmu?
2: Po stránce komerční ano, po stránce umělecké bych měl velmi velké výhrady.
1: Které filmy z té éry raného českého zvukového filmu máte vy osobně nejradši?
2: Já mám rád film Ze soboty na neděli s Maďarovou, to už potom nikdy nehrál a to byl velmi zajímavý, jasně odvážný film, měl v něm taky prostě Vančura, má až dokumentární charakter, velmi zajímavý a potom to byly filmy třeba s Verou Baranovskou a podobně. Čili těch kvalitních filmů se 3 až 5 do roka našlo. Některé měly úspěch, jako třeba Extáze i na Bienále v Benátkách, i když tam podle mě šlo hlavně o tělo paní umělkyně.
1: Říká Josef Vomáčka, my slibujeme, že se s vámi, pane Vomáčko, neslyšíme naposledy a pro dnešek děkujeme.
2: Pokud přežiju toto léto, tak určitě. Mějte se hezky.

0: Tohle byli Jan Petr a Radek Baborák a hráli nám část ze sonatiny pro lesní roh a klavír. Byla to hudba Jana Rychlíka a playlist odehrané hudby najdete na našich webových vltavských stránkách. No a z vltavského studia vás teď znovu zdravíme. Pokračuje živá vysílaná hodina našeho v tuto chvíli už ne nového, ale zánovního projektu To byl můj film. Dnes s Tomášem Pilátem a mluvíme o občas dramatických počátcích zvuku v české kinematografii. Předtím, než hráli tedy Jan Petr a Radek Baborák, tak se Josef Vomáčka vyznal z lásky z některých prvních zvukových českých filmů a stejnou otázku položím i já tobě.
1: Řeknu tři filmy, které mám hodně rád. Vražda v Ostrovní ulici, to je ten první český zvukový film, už natáčený jako zvukový, režisera Svatopluka Inemana, toho jsme zmínili jako velikého praktika, řemeslníka, ale točil zajímavé filmy. Tady byl poprvé na plátno přiveden detektiv Klubíčko, hrál ho Jindřich Plachta, takže potěšení to sledovat. Osobně mám rád detektivky, a to i filmové. Tonka Šibenice je film, který mám rád hlavně kvůli tomu příběhu. I když, jak jsme řekli, nedochovala se celá česká verze, dochovaly se ty ostatní zvukové. Nicméně ten příběh je velice silný, o pokrytectví, velmi lidský. Řekl bych, že nebo pro mě je to taková česká parafráze Mopasánovy Kuličky. Ten film natočil režisér Karel Anton, jsme možná ještě neřekli. No a CK Porní maršálek, film, který natočil Karel Amač a s Vlastou Borianem v hlavní roli. Vlastu Boriana je vždycky radost vidět na plátně, takže i proto.
0: A dá se tahle éra české kinematografie nějak shrnout, čím byla charakteristická?
1: Byla to doba hledání, byla to doba, kdy jsme se toužili vyrovnat s vyspělými kinematografiemi, co se týče toho zvuku, například s Německem nebo Francií. Trvalo to chvilku, ale zase ne tak dlouho a podařilo se. No současně taky to je éra, která pro mě je ukázkou české nápaditosti a umu. Řekl bych zlaté české ručičky, protože to, co dokázali někteří filmoví tvůrci, jak si dokázali poradit například s technickými problémy, je opravdu chvályhodné. A zase na některé počiny, a to i organizační nebo stavební, můžeme být hrdi, myslím tím hlavně vznik filmových studií na Barrandově, která pak zažívala velkou slávu.
0: No a ještě tu máme jeden fenomén rodící se. Na závěr hodiny bys mohl dodat.
1: Určitě. Já bych rád řekl, že vlastně v té době se začal rodit kult hvězd. Ti, kteří zvládli ten přechod od němého filmu ke zvukovému, tak měli vyhráno. Nebyli to všichni, ale bylo jich dost. Takže třeba Jindřich Plachta nebo Teodor Pištěk a další. Musím zmínit i Turinu, což byla zahraniční hvězda, která odmítla několikrát nabídky z Hollywoodu, a nebo Hedy Lamarr, která naopak po úspěchu v českém filmu v Hollywoodu udělala velkou kariéru.
0: No a úplně poslední otázka, jaké bude téma zítřejší hodiny?
1: Zůstaneme u počátku zvuku v českém filmu. Ta hodinka bude s Alicí Aronovou a s Janou Podskalskou, které rozvinou některá dnešní témata a hodně se zaměří, jak slíbili, na několika jazyčné verze českých zvukových filmů.
0: Tak to Tomáš Pilát nastínil téma zítřejší hodiny o filmu, kterou můžete poslouchat mezi 12. a 13. hodinou, ostatně jako celé prázdniny. Tomáši, moc děkuji za to dnešní vyprávění, za ty dnešní nové poznatky, které díky tobě mám.
1: Rádo se stalo a naslyšenou.
0: A vám, milí posluchači, samozřejmě připomínám, že se můžete do projektu zapojit také osobně, můžete hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. Na webu je 50 filmových titulů, kterou sestavili právě autoři projektu To byl můj film, takže si tam můžete vybrat ten film, který je vůbec ta největší srdcovka právě pro vás. Na webu vltava.rozhlas.cz. Tomáš, ještě jednou díky a měj se hezky.
1: Naslyšenou.

je mý blues rezavý. A to je mý blues děravý. Tak to je mý blues vyhozený, nepotřebný blues. Snad nejsem proti srsti všem Pegasům a lirám.

co lidi vyhazujou, i starou botu, co si třeba někde zujou. Ty věci mluvit umí, a kdo jim porozumí,

0: Nahrávky z let 1968 až 1976 obsahuje album Šafrán Dagmar Voňkové, která nám dospívala ve 12 hodin a téměř 45 minut.
1: Mám rád tuhle vážnou hudbu. Baví mě to a chtěl jsem to vidět takhle naživo v podvečer v těchto krásných kulisách.
2: Říká mladý muž, který má na sobě žabky a kraťasy, stejně jako většina posluchačů. Solistou večera byl klavírista Marek Kozák, který si na koncertě zahrál díky tomu, že před rokem dostal cenu Jiřího Bělohlávka pro mladé hudebníky.
3: Byla to pro mě premiéra s Českou filharmonií, premiéra v tom Gershwinově koncertu a vůbec jako první open air s orchestrem. Já jsem předtím hrál nějaké koncerty venku v Itálii na klavír. Ale že bych si zahrál s velkým orchestrem před tolika lidma a navíc v Praze, v městě, kde žiju, takže jsou to fakt neuvěřitelný zážitek.
2: Součástí večera bylo i vyhlášení nového laureáta ocenění. Tím se stal česko-palestinský houslista Milan Al-Ashab.
4: Pro mě ta cena je mimo jiné potvrzením, že to, co dělám, dává smysl.
2: A dodává, že už má jasno v tom, jakou skladbu představí příští rok na koncertě on.
4: Já bych rád představil skladbu, která se bude dramaturgicky k tomu večeru hodit, která bude svým způsobem temperamentní, výrazová, ale zároveň i efektní.
2: Další příležitost poslechnout si naživo Českou filharmonii budou posluchači mít až po prázdninách, a to 1. září na zahájení pražské koncertní sezóny. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: No a tohle bylo ohlédnutí za včerejším koncertem České filharmonie, která se pod širým nebem rozloučila se svou 130. sezónou pod taktovkou francouzsko-arménského dirigenta Alana Antigolu. Zazněl americký program. Teď je 12 hodin a 45 minut a nám bude znít koncert pro violu a orchestr D-dur Karla Stamice.

0: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
1: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
0: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
1: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pěkný den, bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Výroky ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů o ústavním puči jsou podle Petra Pavla na hranici poplašné zprávy. Prezident to řekl Českému rozhlasu. Macinka kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který včera předběžným opatřením nařídil vládě, aby zajistila Pavlovu účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Soud tak rozhodl na základě kompetenční žaloby prezidenta. Pavel také řekl, že si sám rozhodne, kterých částí summitu se zúčastní, protože je automaticky vedoucím delegace. Ve Venezuele po dvou silných zemětřeseních zemřelo nejméně 32 lidí, dalších víc než 700 je zraněných. Američtí seismologové odhadují, že bilance obětí ještě zřejmě výrazně poroste. Pomoc už nabídlo několik zemí. Připravené je podle premiéra Andreje Babiše z ANO i Česko. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že Spojené státy do Venezuele vysílají pátrací a záchranné týmy a humanitární moc. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová potvrdila, že záchranáře vyslali i Salvador, Mexiko a Katar. Nejhorší situace je podle ní asi 30 kilometrů severně od metropole Caracasu. Země Evropské unie finálně schválily zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží ze Spojených států, informovala o tom Rada Evropské unie. Definitivně tak potvrdila klíčovou obchodní dohodu, kterou loni uzavřeli předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve skotském golfovém rezortu Attenberry. Generálním komisařem pro Expo 2027 v Bělehradu bude bývalý filmový producent a marketér Krištof Šafer. Česká prezentace se podle něj zaměří na vesmír a kosmonautiku. Téma ale ještě musí schválit vláda. Rozpočet na českou reprezentaci činí 120 milionů korun. Specializovaná výstava se bude konat příští rok od 15. května do 15. srpna. A počasí má být jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů na severových chodě kolem 30, maxima na horách pak kolem 25 stupňů. Více i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Den námořníků připadá na dnešní 25. červen a připomíná lidi, bez nichž by se světový obchod rychle zadrhl. Tak tedy nevím, kolik námořníků je mezi vámi posluchači stanice Vltava. Každopádně nechť je v klidných vodách plavbou dnešní den. Daniela Čermáková vás zdraví od vltavského mikrofonu.

Z počátku jeho kariéry, tedy z počátku 20. století, je sonáta pro housle a klavír d-mol Karola Šimanovského, kterou jsme poslouchali právě teď, konkrétně třetí část finále. Na počátku 20. století také vznikl kruh výtvarných umělkyň jako snaha posílit profesní postavení žen v uměleckém provozu. Kruh združoval umělkyně různých generací a oborů a vytvářel prostor pro jejich samostatnou výstavní prezentaci i vzájemnou podporu. Výstavy a spolková činnost umožnily ženské tvorbě vstoupit do veřejného a institucionálního rámce moderního umění. Existence kruhu tak představuje důležitý krok v procesu emancipace žen umělkyň v českém kulturním prostředí. No a vy můžete zajít do Galerie moderního umění v Hradci Králové právě na výstavu Kruh výtvarných umělkyň. Je k vidění v prostoru na zdi, který je součástí stále expozice České umění 20. století a jeho škatulky. A prostor na zdi je věnovaný stylům, motivům, skupinám, umělkyním a umělcům, kteří zůstali mimo hlavní proud vyprávění o umění doby moderny. A vy na výstavě můžete shlédnout mimo jiné dílo Minky Podhajské, Julie Winterové, Mezerové nebo Anny Mackové, tedy v Galerii moderního umění v Hradci Králové.

0: Tohle bylo Lamento Lady N. Bothwellové, je to hudba Francesca Geminianiho. My teď míříme s vltavským vysíláním na náměstí Míru v Praze, tedy do míst, kde se nachází divadlo na Vinohradech, které je v rekonstrukci. Redaktorka Zuzana Filipková hovořila také s ředitelem divadla Tomášem Tepfrem, který se ohlíží nejen za historii této scény, ale i za svým osobním vztahem k místu, v jehož blízkosti vyrůstal.
1: S Tomášem Tepfrem sedíme v jeho pracovně u otevřeného okna, odkud je slyšet ruch z ulice a zvony baziliky svaté Ludmily. Ředitel divadla na Vinohradech na začátku mluví o silné historické stopě v tomto prostoru.
2: Tohleto divadlo má ve zdech stopy všech možných velikánů, na který si vzpomenete, který tím divadlem prošli. Já to taky tak cítím. Takže k té budově, i k tomuhle divadlu, i k jeho minulosti a historii mám zvláštní sentimentální vztah. Já jsem si přál být hercem Vinohradského divadla, což se spočívalo v tom, že jsme bydleli tady dvě ulice u Vinohradské tržnice. Když mi bylo asi 9 nebo 10 let, tak mi maminka sem vzala do divadla, hezky mě oblíkla a já jsem poprvé šel mezi dospělí diváky. A když jsme šli domů ty dvě ulice, tak já jsem říkal, maminko, já chci být herec. Maminka říkala, to je hezký povolání a nejlepší by bylo, abys byl herec Vinohradského divadla, protože bys to měl z domova nejblíž.
1: To jste ani netušil, že budete principál divadla v 9 letech.
2: To jsem opravdu netušil.
1: Máte tady nějaký prostor nejradši? Kam třeba chodíte se trochu schovat?
2: No já mám nejradši tady tu ředitelnu, která je historická, je tady historický nábytek. Jak vždycky říkám návštěvníkům, tady se dávali bratři Čapkové. Pan Josef Čapek, který tady dělal výpravy, a pan Karel Čapek, který tady dokonce režíroval, nejenom, že se mu tady hrály hry.
1: Tady u toho stolu, co sedíme spolu?
2: Ano, ano, tady v tom nábytku, tady v tom pracovním stole, pan Hilar, no prostě všichni ředitele, legendární ředitel, kterého jsem se učil ředitelovat, to byl pan doktor Pavlíček. My se snažíme té budově nevzdorovat. Taky až bude po rekonstrukci, k tomu se dostaneme, tak to divadlo se zaskví v celé své secesní kráse. Bude moderní technologie, kterou diváci neuvidějí. Přijdou do divadla, kde budou plyšový sedadla a ty ozdoby a ty krásný mosazný lucerničky. Ta změna bude pod zemí a vzadu za divadlem, kde bude sklad kulis, který už se nebudou muset nakládat z kamionu rukama, vozit každý den nebo obden ze skladů, aby se postavili kulisy a zase odvezli. Po té rekonstrukci by mělo mít novou zkušebnu, nové sklady kulis, že by se vyloučil ten kamion, který jezdí po Vinohradech a musí mít každý rok výjimku, že může do města.
1: To jsem slyšela. A taky to umí prý řídit jenom jeden řidič.
2: Ano,
1: maximálně dva.
2: Máme řidiče, který se tady v těch vinohradských uličkách umí s tím kamionem vytočit a dojet k Orionce, do skladu, naložit kulisy, přivést je.
1: Vy jste to už naznačil. Návštěvníci nepoznají tu změnu tolik. Bude to takzvaně jako očištěné, ale bude to v tom stylu, ve kterém ta budova byla postavená. Co vlastně chcete vrátit z toho, co tady teď máte, do toho zrekonstruovaného prostoru?
2: Celý to foaje, všechny ty krásné dveře, kliky, andělíčci, lustry, sedadla, to všechno bude podle původního návrhu v původním módu jako v roce 1907.
1: Řekl byste vlastně, koho jste tedy vybrali za ty projektanty nebo architekty, kdo to bude dělat a jak zhruba dlouho počítáte, že ta rekonstrukce potrvá a za kolik peněz?
2: To jsou asi 4 neznámí, který jste teďka položila na stůl. Ne, známé je to, my jsme příspěvková organizace hlavního města Prahy, čili magistrátu. A my musíme na všechno dělat výběrové řízení. Na celkovou rekonstrukci samozřejmě dělá výběrové řízení magistrát hlavního města Prahy. Ten projekt vyhrála architektonická firma Masák a Partner, který dělali tu studii a potom projekt.
1: Kolik to zhruba bude stát peněz?
2: To já vám neřeknu, protože to nevím. Soutěž byla na cenu 1 650 000 000 bez DPH, ale ta soutěž mezi tím se protahovala a skončila v době, kdy každý rok se to navyšuje. Výběrové řízení trvalo poměrně dlouho, než byl vyhlášený vítěz výběrového řízení. Teďka magistrát pracuje na smlouvě, kterou budou podepisovat se zhotovitelem, nebo to je konsorcium dokonce. Pak začne samotná rekonstrukce v okamžiku, kdy my vyklidíme a připravíme tu budovu. Ale my ji nemůžeme vyklidit předem, protože hrajeme. A mně se podařil takový ďáblův trilek, že jsem sehnal prostor a soukromou majitelku Radiopaláce, která za své vlastní peníze z bývalého kina Květen postaví nádherný divadlo s krásnou elevací, bohužel jenom pro 380 míst, takže jako ředitel divadla se těším na to, že bude velký přetlak diváků. Moje mise spočívá v tom, že mezi tou Skylou a Charybdou musím převést to divadlo, zachovat tu kontinuitu a přenést ten náš repertoár do toho prostoru. Já jsem ho přejmenoval na Divadlo na Vinohradské. Zní to skoro jako Divadlo na Vinohradské, je to skutečně na Vinohradské. Je to snad 300 metrů tady odsud.
1: Budete tam mít takovou ceduli?
2: No, budeme.
1: Jo?
2: No, doufám, že ano.
0: Tedy Divadlo na Vinohradech čeká jedna z největších změn za poslední desetiletí a kvůli rozsáhlé rekonstrukci, jak jste to slyšeli, se soubor na čas přestěhuje na novou adresu. Zítra uslyšíte v rozhovoru s ředitelem Divadla na Vinohradech Tomášem Teprem další podrobnosti o chystaném působení souboru v pražském Radiopaláci a celou sérii věnovanou Divadlu na Vinohradech najdete i s fotografiemi ze zákulisí a technického zázemí na našem webu vltava.rozhlas.cz.

0: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
0: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
1: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: 13 hodin a 25 minut s vámi je stále Český rozhlas stanice Vltava. Teď Josef Haydn a jeden z jeho 12 menuetů pro orchestr.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Na cestu do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět, se s námi můžete pouštět v nově pětidílné sérii Zednáři. Kdo byli zednáři v historii a kdo jsou dnes, jakou stopu zanechali v literatuře, umění a architektuře. Přesně potom pátráme. Série Zednáři je k poslechu ve vltavském vysílání a také na webu vltava.rozhlas.cz. No a celý život, celý dospělý život byl součástí tajemného světa zednářského prostředí, také Rudyard Kipling. A my vám nabízíme z jeho odkazu povídku Myslící bík, je z roku 1926, česky vyšla ve sbírce povídky Zednářské lóže, přičemž jde o netradiční příběh z prostředí španělské koridy, který oslavuje zvířecí inteligenci. Tak si na to počkejte, ve 13 hodin a 30 minut vám nabídneme povídku Rudyarda Kiplinga Myslící bík k poslechu.

0: Tohle byl Keith Jarrett se svým trijem a deska Bye Bye Blackbird.
1: Povídka.
0: Svůj typický vypravěčský styl k zamyšlení nad tím, zda zvířata disponují vědomým uvažováním a lstí, využívá Rudyard Kipling v povídce Myslící býk, přičemž staví lidskou pýchu do kontrastu s chladnokrevnou racionalitou býka. Tedy v povídce, jejímž hlavním hrdinou je mimořádně inteligentní býk jménem Aspis. Na rozdíl od ostatních pochopí pravidla arény, psychologii toreadorů i principy koridy.

Na stole stála neobyčejně velká láhev vína a nebylo ještě 11 hodin. Bylo slyšet, jak v domě zavírají dveře a okenice. Kdosi ze služebnictva se ubíral na lože a mohutně zíval. Pan Voaron otevřel okno a objevil se malý dlážděný dvorek, ozářený měsíčním světlem. Skoro se zdálo, jako bychom městečko Chambre slyšeli oddychovat. V tom se ozval venku hluk, ozvěna kroků, dusot kopyt, tlumené zaštěkání a bučení. Ženou nějaký dobytek, poznamenal pan Voaron a zbystřil sluch. Zdá se, že můj. Ovšem, slyším Kristofa. Náš dobytek nemá rád auta, protože ženou z pastvy v noci. Neznáte náš kraj? Krůn nebo Camargue? Celá Francie je krásná, ale tenhle kraj je nejkrásnější. Když jsem byl ještě dítě a žil u rodičů, věnoval jsem všechen svůj zájem i lásku dobytku. My ze staré školy tu žijeme, snad jste si toho všiml, ve velkých dvorcích jako v pevnostech. Je to svět pro sebe, malý samostatný stát k chovu dobytka. Tenkrát jsem se trochu naučil s ním zacházet. Víte, my kluci z Camargue a Crewe jsme měli dobytek místo hraček. Chlapec zkouší svoji sílu na mladém teleti, kterého hodí při hře dohromady hnoje. Pobíhá mezi kravami, které už tak hravé nejsou. Vyjíždí z pastevci ven na pastvu. Mezi našimi telaty, Bůh sám ví, kolik jich máme dohromady, byl jeden slabší bíček a byl proto se svou matkou pořád na velkém dvoře ve statku. Nejdřív se na něm cvičili děti našich pastýřů. Mají to už v krvi. Naši malí draci tu dole štvou bíky právě tak, jako hrají anglické děti fotbal. Při hře se tele honilo za dětmi s očima široce rozevřenýma zrovna tak, jako kráva, která útočí na člověka. Děti utíkali a schovávali se za pluhy a za káry na vinné sudy uprostřed dvora. Ale bíček je honil jako pes krysy. Snažil se dokonce podle jejich výrazu vypozorovat, kam budou utíkat. Někdy předstíral, že útočí na některého chlapce, pak ale najednou odbočil napravo nebo nalevo a porazil dítě, které si myslelo, že je u zdi kdo ví jak v bezpečí. Když byli děti pohromadě, mávali mu kazajkami před očima a tahali bíčka za ohon. Tak je rozehnal. Ale jak? Často jsem ho pozoroval. Kristof, to je muž, který šel právě kolem, který mě naučil jezdit na koni s dobytkem, když mi bylo 10 let. Kristof mi vyprávěl, že bíček pocházel od žlutavě hnědé krávy, která nás jednou zahnala do bažin. Vyhazuje právě tak, jako ona, povídal Kristof. Vyskočí a kopne stranou. Taky jste pozoroval, že se nedá obelstít, když před ním některý z chlapců mává kazajkou? Použije toho k tomu, aby zjistil, kde stojí. Hoši si myslejí, že na něj vyzrajou, ale zatím vždycky vyzraje on nad nimi. Říkám vám, to zvíře myslí. Došel jsem k stejnému závěru. Ano, to zvíře bylo schopno myslet. Pan Voaron nám znovu naplnil poháry nádherným vínem, které chutnalo čím dál tím lépe. Bíčka nechali nějaký čas na dvoře, aby se na něm cvičili. Přirozeně, že poněkud zdivočel. Kristof ho proto odvedl ven na pastviny, kde hraničí Camargue s Crewe, aby se mezi ostatním dobytkem naučil způsobům. Několik měsíců na to jsme se spolu setkali, on a já. Jel jsem na polodivokém koni cestou do Crewe, když jsem najednou zjistil, že jsem byl málem vyhozen ze sedla. Byl to bíček. Schoval se za vývratem a když jsem jel kolem, napadl mého koně zezadu. Ano,
obelstil dokonce mého polodivokého koníka. Poznal jsem ho, praštil ho přes nozdry a řekl jsem: Apisi, za tohle půjdeš do Arl, tohle se nedělá. Ale on vůbec neznal stud. Odcházel a smál se jako nějaký apač. To byl té bestii sotva jeden rok. Proč jste ho chtěl poslat do Arl? Zeptal jsem se. K býčím zápasům. Jakmile nás totiž opustí roztomilí turisti od vás, pořádáme si tam pravidelně své skromné zábavy. Nejsou to opravdové býčí zápasy, rozumíte? Je to jen taková hra hochů z města a okolí s mladými býčky, jejich šrohy jsou omotány hadry. Nedlouho předtím, než byl dopraven do Arl, přišel Kristof z pastvin v krů do dvora a hlásil, že Apis přepadl a zabil mladého býka, který prozrazoval svým chováním, že bude jeho sokem. Stává se to, ale naši pastevci tomu měli zabránit. Ale Apis napadl a zabil toho býka svým typickým způsobem. Vyrazil na něj ve tmě, ze zálohy za vývratem, příčným úderem zezadu ho povalil a pak ho rozpáral. Tohle je všecko možné, ale když provedl tuhle vraždu, šel Apis k břehu u hluboké cesty, klekl si a očistil si pečlivě rohy v zemi. Kristof něco takového dosud nezažil. Běžel proto rychle do kapličky na pastvinách, vzal si tam trochu svěcené, pokropil Apise, jemuž to bylo úplně lhostejné, a odejel domů, aby to hlásil. Patrně bylo v povaze myslitele, jakým byl tenhle bík, že si zakládal na svém zevnějšku. Když byl poslán do Arl, zdálo se, že má radost ze změny prostředí, z hudby, z všeobecné pozornosti, kterou budil, a z toho, že se zase shledal s dávnými přáteli, protože tam byli všichni hoši od nás. Chvíli byl opravdu v žertovné náladě, ale jeho obraty, jeho náběhy a způsob, jak honil chlapce jako krysy, byly mnohem dokonalejší než kdy předtím. Projevoval přitom jakousi jistotu v technice, která vyplývá jen z dobře promyšleného umění. Především ale vášeň tvora, ovládajícího mistrně svou věc. Ke konci hry se s ním jednalo úplně jako s býkem, který musí zemřít, jenže k tomu bylo podle místního zvyku použito hole místo meče. Útočící dostali býka do příslušné pozice, nebo ji zaujal sám dobrovolně. Zaútočil, jeden z útočníků mu do lopatky zasadil předstíranou bodnou ránu holí a bík se otočil a klusal k východu z arény, jímž byl do ní přiveden. Ale naši Arlsané, kteří vždycky nejsou tak chytří jako jiní lidé, chtěli, aby se představení opakovalo. A zahnali proto Apise zase do středu arény. My, kteří jsme ho znali, jsme věděli, co se teď stane. Bík odklusal do středu arény, klekl si a zaryl zcela uvážlivě před očima všech rohy jeden za druhým do písku a zbavil je tím ochranných obvazů. Kristof křičel: Koukejte, ať jste pryč, vy pitomci! Odejděte dobrovolně dřív, než budete muset! Ale zápasníci v aréně toužili po vzrušení. Inu, dostali co proto. Viděl jste někdy, jak služka poklízí se smetákem a lopatkou pokoj ve všech koutech? Za půl minuty je Apis všechny vysmejčil za bariéru. Pak dal znovu najevo, aby mu otevřeli vrata východu. Otevřeli mu je a on jimi odešel, jako by byl pokryt vavříny. Pan Voaron naplnil znovu poháry, zapálil si cigaretu a chvíli kouřil. A co se stalo potom? Zeptal jsem se. Apis se vrátil na své pastviny a já k svým obchodům. Dřívější fanoušek, který bez kabátu dodával křikem odvahu žlutohnědému synu krávy,
změnil se zase v bratry Voarony, obchod s vínem, umělými hnojivy, etc. Příštího roku, na podkladě různých úskoků, které tu nebudu uvádět, a dík našemu patriarchálnímu zvyku odměňovat starší pastevce z přírůstku stát, stal se milý Kristof majitelem Apise. Ovšem, vždyť tvrdil, že Apis je potomkem krávy, kterou mu daroval můj otec v době druhého císařství. Chraňte se, pane, před pamětí prostého člověka. Vy jste Kristofovi dovolil, aby si přivlastnil zrovna tohohle býka? Zeptal jsem se. To neznáte našeho Kristofa. Než jsem se o tom vůbec dověděl, prodal už ho do Španělska. Tak zmizel Apis z našeho kraje. Nijak mě to ovšem neznepokojovalo. Věděl jsem, že o něm uslyším, až bude čas. Proč? Protože u nás, pane, mezi Berem a Sant Marie, není jediný kus dobytka, aby o něm znalci, jako je Kristof, nevěděli. Dobytek je náplní a vzpruhou jejich života. A tak když mi jednou Kristof řekl, že Apis vystoupí poprvé v aréně v malém katalánském městečku na silnici do Barcelony, zapřáhl jsem do vozu a ujížděl s Kristofem k hranicím. Městečko nemělo význam pro obchod a průmysl, ale narodil se v něm věhlasný matador, který se uvolil ukázat své umění v rodném městě. Jmenoval se Villamarty. Měl v úmyslu zabít na počest svého rodného města dva býky. Jak Kristof říkal, Apis měl být druhý. Seděli jsme v první řadě vedle mřížových vrat, jimiž vcházeli býci do arény. A viděli jsme proto všechno. Villamartův první bík byl usmrcen velice dobře. Druhý matador, jehož jméno jsem zapomněl, zabil svého býka bez bravury. Nezdar, který zvýšil Villamartyho slávu. I třetí matador, Čisto, zdatný odborník středního věku, který ale nikdy nevybočil z hranic prostřednosti, zůstal v pozadí. Villamarty stál připraven se svou skupinou a očekával svého druhého býka. Mřížová vrata se otevřela a objevil se Apis. Kolébal se ve své nádheře na kopytech a šilhal koketně stranou, jako by tam byl doma. Picador, jezdec s dlouhým kopím, stál vpravo od něho nedaleko ohrady. Toho muže ani nenapadlo, aby svého koně obrátil, protože kapeadorové, zápasníci s červenými plášti, už postupovali, aby upoutali Apisovu pozornost na sebe a zjistili jeho náladu a úmysly. Úplně podle pravidel, která byla stanovena pro býky, kteří neumějí myslet. Neuvědomil jsem si vraždu, až když byla provedena. Rychlý obrat, výpad, příčný úder zezadu, pád koně i jezdce. Všechno bylo dílem okamžiku. Apis přeskočil koně, ten mu nezavdal příčinu k nepřátelství. Stanul všemi čtyřmi na zádech ležícího muže, tančil chvíli nádhernými kopyty po mrtvole a hned na to odběhl a tvářil se, jako by chtěl padnout na mordu. Sledujete mě? Tím klopítnutím vzbudil zdání, že jeho smrtící útok nebyl nic jiného než zvířecí přehmat. To jsem teprve pochopil, že jsme měli co dělat s umělcem. Nebránil zřízencům, aby mrtvolu odnesli, a bavil se zatím s kapeadory. Pro Apise, který se vycvičil mezi dětmi u nás na dvoře, byl červený plášť pouhým znamením, že za ním je muž. Rozumíte? Sledoval osobu a ne propagandu, tedy ne noviny, ale toho, kdo je dělá. Všechno se dělo nenuceně, s humorem a současně s nádechem sveřeposti. Chňapl po plášti jednoho kapeadora jako nemotorný pes. Ale pozoroval jsem, že měl muže pořád po své nebezpečné levici. Kristof mi šeptal, dávejte pozor
na pověstný kopnutí, který zdědil po matce. Jakmile si chlapík troufne víc, kopne ho. A opravdu, jak je Bůh nade mnou, vyskočil do vzduchu a kopnul. Zápasník padl na zem jako pytel, pozvedl ruku k hlavě a byl konec. Ležela tam tedy už druhá mrtvola. Kapeadorové znovu přispěchali, aby ho odlákali. I tentokrát předstíral, že příčinou vraždy byla nešťastná náhoda a podařilo se mu o tom diváky přesvědčit. Předstíral, jako by byl nešťastnou náhodou prolomil ohradu venku na pastvině. Bylo to prostě neuvěřitelné, ale viděl jsem to. Pan Voiron si zase vzpomněl na víno a já následoval jeho příkladu. Apis ale nebyl jediný umělec v aréně. Viamarty je prý dokonce z herecké rodiny. Pozoroval jsem, že se dívá na Apise docela jinýma očima. Také on začal celou věc chápat. Vzal svůj plášť a mával jím před Apisem, aby ho dráždil, než přijde další pikador. Byl to věhlasný matador. Apis to asi vypozoroval, nebo mu Viamarty připomínal některého chlapce, s nímž se doma cvičil. Ať tak nebo onak, nebránil se tomu. Ovšem jen do určité míry. Nedopustil, aby se Viamarty pohyboval v aréně podle své vůle. Držel ho neustále v šachu. Krčil se a trkal po něm neohrabaně a opatrně, ale přitom hrozivě a neodbitně. Pozorovali jsme, že se zápasník přizpůsobuje bíku, ne bík zápasníkovi. Apis ho tlačil do středu arény a Viamarty to rychle poznal. Nemohl jsem ale odhadnout, co má ta bestie za lubem. Vidíte? Řekl mi Kristof. Má spadíno tamhle na toho pikadora na bělouši. Až bude u něj dost blízko, tak si ho vypučí. Viamarty je pro něj jen záminka. Jednou mi to právě takhle udělal. A bylo tomu skutečně tak, milí příteli. Rychlým úderem prsou se zbavil Viamartyho, porazil ho a už byl u své oběti stojící u bariéry. Týž boční útok s rohy hluboko skloněnými a rázem kůň zasažený z boku padl na zem s přeraženýma nohama. Pikador ležel napůl omámený na zemi. Apis stanul mezi koněm a jezdcem, zadkem obrácen k bariéře. Pravý bok mu chránil kůň a levý omráčený muž u jeho nohou. Jak jednoduchý nápad. Skupina zápasníků zahájila znovu proti němu postup, ale její levé křídlo nemohlo dopředu kvůli padlému koni hrabajícímu nohama a pravé bylo odsouzeno k nečinnosti kvůli tělu omráčeného muže, nad nímž stál Apis s výmluvným gestem. Viamarty se bíku vrhl skoro mezi nohy, ale byla to spíš provokace než útok. Apis ale vyzvání odmítl a zůstal v obrané pozici. Poslali proti němu pikadora. Samozřejmě přímo, bylo to jediné nekryté místo. Apis vyrazil kupředu. Kůň se zvrátil a jezdec byl spola pod ním. Apis se rázem zastavil, napíchl muže pod srdcem a mrštil jím na bary.

mrtvém tichu se ozval ženský hlas. Podívejte, kope hrob. Bože na nebi, podívejte se, vždyť on kope hrob. Několik lidí to opakovalo, ale tak tiše, jako se rozléhá zvuk mořské vlny v jeskyni. Když si očistil rohy, zvedl Apis hlavu a díval se pátravě na ubohou skupinu viamartových zápasníků. Prohlížel si je zcela bez obalu jednoho po druhém, s vážností tvora, který je jim roven rozumem, a s nepřístupným a nemilosrdným odhodláním mistra. To bylo ještě děsnější, než to, jak si předtím čistil rohy. A v tomhle okamžiku neposlal osud jako pomocníka v tomto neobyčejném finále nikoho jiného než Čista. Nejstaršího a, jak už jsem řekl, nejméně nadaného ze všech. Byl vyslovená prostřednost, ale jeho srdce, a vítězí vždycky jen srdce, milí příteli, bylo srdce umělce. Vešel vážně do arény, sám a odhodlaně. Apis se na něj zkoumavě zahleděl. Muž zaujal postoj se svým pláštěm a oslovil býka jako tvora, který mu byl roven. Nuže, seňore, ukážeme spolu něco těmto úctyhodným pánům. Blížil se k myslícímu zvířeti, kterého mohlo, jak jsme všichni viděli, jediným skokem, jediným úderem, jediným kopnutím zničit. Vážený příteli, přál bych si, abych vám mohl přesně popsat, s jakou nelíčenou dobromyslností, s jakým humorem, taktem a ohleduplností hraničící s úctou přijal Apis, nejznamenitější umělec, tohle pozvání. Byl jako mistr, který rozepnul kabát po namáhavé práci v ateliéru. Hoví si a zabývá se pokročilým, ale ne zvlášť nadaným žákem. Rázem si oba rozuměli. Kristof mi povídal, všecko je v pořádku. Tenhle Čisto vyrostl mezi býky. Myslel jsem si to hned, když před okamžikem promluvil. Býval pastevec, však on to už nějak provede. Zpočátku se vzájemně odhadovali a pozorovali. Pak začal předstíraný zápas. Z úcty k Čistovi vyvolil si Apis jako cíl podšívku jeho pláště, která je tělu vždycky nejblíž. Tak je při útoku mezi útočícím rohem a tělem vždycky jen několik centimetrů. Ale Apis si důvěřoval právě tak, jako mu důvěřoval Čisto. A řídil se tentokrát s neobyčejnou rozvahou a klidem podle muže, s nímž zápasil. Nic nenamítal, aby se zápas konal ve stínu nebo na slunci, úplně jak to žádali nadšení diváci. Úžasně zuřil. Předstíral, že podlehl. Zůstal strnule stát jako sloup a pak najednou znovu vyrazil v záchvatu zuřivosti, ale vždy se spolehlivě ovládal jako pravý umělec, který ví, že je jen nádoba vzrušení, jímž se neopíjí on, ale jiní. A ani na okamžik nezapomněl, že je jeho cílem jen plášť a že nesmí udatnému Čistovi skřivit ani vlásek. Řítil se kolem Čista jako burácející řeka smrti a těsně míjel jeho kolena, vyskakoval do výše jeho ramen, útočil rohy na vlásek vpravo nebo vlevo od jeho hlavy, přehnal se mu s funěním těsně za zády a jednou nebo dvakrát, to bylo prostě jedinečné, se před ním vstyčil v plné výši a Čisto hbitě uhnul před lavinou tohle vycvičeného tělesa. Milí příteli, tahle dvojice naprosto upoutala 5000 lidí. Nebylo slyšet nic, jen pravidelný zvuk dýchání. Bylo to prostě nesnesitelné. Zvíře i muž vypozorovali, že potřebujeme změnu tóniny, nějaké rozveselení. Oba tedy přešli do šaškovité nevázanosti. Čisto se svalil na záda a nadával Apisovi neslýchaným způsobem a býk se stavěl, jako by byl takovou řeč vůbec nikdy.

neslyšel. Posluchači řvali nadšením. Čisto býka popleskával, pohrával si s jeho oháňkou, věšel se za ní a Apis vyskakoval jako kozlík. Prováděl s ním akrobatické kousky ve všemožných pozicích. Stal se z něj zase pastevec. Drsný, bezstarostný, ale plný pochopení. Apis byl ale pořád dokonalý klaun. Po celou dobu, Kristof i já jsme to viděli, se Apis snažil, aby se přiblížil k mřížovým vratům, jimiž vstoupí do arény tak mnohý býk. Slyšel jste ale někdy, že by se dostal vraty ven živý? My jsme byli přesvědčeni, že Apis ví, že ho Čisto zachrání, protože on zachránil Čista. Život je nám všem drahý. Umělci, který žije mnohonásobný život v jednom, je nejdražší. A Čisto býka nesklamal. Nakonec, když už se nemohl nikdo smát, přehodil svůj plášť býkovi přes záda a objal ho jednou rukou kolem krku. Pak ukázal vstaženou rukou na mřížková vrata tak, jak by byl vztáhl ruku Viamarty, mladý a pánovitý, ne však pastevec, a zvolal: Pánové, otevřete laskavě mě a mému roztomilému oslíčkovi. Otevřeli mu vrata. Ano. Vrata se otevřela před mužem a býkem a zase se za nimi zavřela. A pak všichni byli jako šílení, až zazněla trubka a další býk, černý býk z Andaluzie, který neuměl myslet, se vřítil do arény. Tuším, že ho někdo z nich zabil. Příteli, můj milý příteli, jemuž jsem otevřel své srdce, přiznávám se vám, že jsem už potom nedával pozor. Kristof i já jsme plakali. Plakali jsme jako děti jedné matky. Nepřipijeme této matce?

Tohle byl příběh býka Apise, který přechytračil v korydě slavného toreadora. A byla to povídka britského spisovatele Rudyarda Kiplinga, Myslící bík z roku 1926. Česky vyšla ve sbírce povídky Zednářské lože, přičemž šlo o netradiční příběh z prostředí španělské korydy, který oslavuje zvířecí inteligenci. Povídku přeložil Alexander Fleischer, upravil Jan Velíšek a pro rozhlasové vysílání připravil Dominik Mačas. V režii Jakuba Doubravy účinkoval Richard Fiala.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce podpořit zapojení českých firm do současné i poválečné obnovy Ukrajiny. Dnes o tom bude jednat s ukrajinskou premiérkou Julií Svyridenkovou během konference o obnově Ruskem zasažené země. A podle premiéra Babiše je ale také důležité mluvit o tom, jak konflikt ukončit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vede celkem dobře, řekl to americký prezident Donald Trump na schůzce s šéfem NATO Markem Rutem. V Bílém domě spolu jednali necelé dva týdny před summitem aliance v Ankaře. Trump během schůzky zopakoval, že ho během války proti Iránu spojenci zklamali. Kritizoval Itálii, Británii a Španělsko. Na víc než 160 vstoupil ve Venezuele počet obětí ničivého zemětřesení. Zraněných je přes 900. Spojené státy na pokyn prezidenta Donalda Trumpa už do Venezuely vyslali pátrací a záchranné týmy, zdravotnické prostředky a humanitární pomoc. Uvedl to americký ministr zahraničí Marco Rubio. Záchranné týmy posílají i další země, včetně například Kataru a Mexika. Připravené pomoci jsou také Španělsko, Čína, latinskoamerické země a podle premiéra Andreje Babiše z ANO také Česko. V Praze se dnes setkají šéfové evropských veřejnoprávních médií. Valné shromáždění Evropské vysílací unie pořádají Česká televize a Český rozhlas. Členové EBU před pár dny vyjádřili znepokojení nad plánovanými změnami financování veřejnoprávních médií v Česku. Poukazují na moc velký pokles rozpočtu České televize a Českého rozhlasu, chybějící záruky nezávislosti nebo nedostatečné projednávání změn. A počasí bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 30, maxima na horách kolem 25 stupňů a podrobněji zprávy na webu irozhlas.cz. Zprávy na Vltavě četla ve 14 hodin Daniela Čermáková, která se s vámi loučí. Odpoledním vltavským vysíláním vás bude provázet Markéta Kaňková.
2: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
2: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
1: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
2: Na Vltavě.
3: Nodo, dny nové opery Ostrava. 7 světových premiér, 7 pohledů na svět. Opera 21. století s mezinárodními týmy a solisty. Skladatelé od nás, z Kanady, Velké Británie, Slovenska i Spojených států amerických. V Ostravě denně od 23. do 27. června. Generálním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas Vltava.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Broučci.
6: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
7: Budu.
5: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
6: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
5: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Jazzovým standardem byla Evense jednou z jeho vůbec nejznámějších melodií skladbou Waltz for Debbie. Otevíráme čtvrteční odpoledne na Vltavě. Slavnému standardu vdechla právě život česká zpěvačka Zeurítia. Najdete ji na desce Tempera z roku 2019. A současným jazzem jsme teď na Vltavě začali a za chvíli se k němu znovu vrátíme. Letní prázdniny jsou doslova za dveřmi a tak vás pozveme na to nejlepší z letní jazzové nabídky na českých pódiích. Kam za horkých dní vyrazit za muzikou nám řekne Václav Vraný, a to krátce po čtvrt na tři. A vyrazit už dnes můžete i za hudbou lidovou a folklorní, která už víc jak 80 let zní pravidelně každý rok Moravskou strážnicí. Mezinárodní folklorní festival se letos vedle hudby zaměří hlavně na tanec. Proč, to nám už za chvíli řekne Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury. Mluvit ale budeme také o filmu, připomeneme si snímky amerického režiséra Stevena Spielberga, který v prosinci oslaví 80. narozeniny. Čím vším se v nich zabýval a jak zásadní pro něj bylo téma osamění. Nedávno jsme o tom mluvili v Akcentu s filmovými publicisty Františkem Fukou a Tomášem Stejskalem. Sestřih z pořadu vám nabídneme koncem 14. hodiny. A teď už nabízíme závěrečnou část Symfoniety A-dur Sergeje Prokofjeva a já vám přeji dobrý poslech.

0: Finský symfonický orchestr sídící ve městě Lahti a jejich provedení symfoniety Ádur Sergeje Prokofjeva na úvod čtvrteční odpolední Vltavy. Je 14 hodin a 14 minut. Jsme rádi, že dnešní tropický den trávíte ve společnosti naší kulturní stanice a já se jen obávám, že tropické dny jsou ještě před námi. Ostatně letní prázdniny začnou už za pár dní a s nimi i celá řada jazzových festivalů. My se dnes v pár minutách stihneme zaměřit jen na špičku ledovce toho nejlepšího v rámci prázdninového jazzového dění na české scéně. Nicméně v horkém odpoledni nás teď svými hudebními tipy přišel osvěžit redaktor Václav Vraný. Vítám tě, dobré odpoledne.
1: Ahoj a dobrý den.
0: Václave, Červenec je letos u nás do značné míry ve známení Bohemia Jazz Festu, ostatně jako každý rok. Na co se můžeme těšit v jeho tradičních zastávkách po náměstích různých českých měst a kam například letos tento festival zavítá?
1: Tak já mám pocit, že letošní ročník Bohemia Jazz Festu slavného kytaristy a také moderátora televizního a rozhlasového Rudyho Linky jakoby byl letos na novém začátku po tom covidovém útlumu, který pocítili všechny organizace a kulturní instituce a možná, že ho pocitujou doteď. A já bych řekl, že letošní ročník bude obzvlášť výjimečný. Rudy Linka a Bohemia Jazz Fest přivezou velká jména. To největší je Charles Lloyd, slavná to jazzová legenda, která například na konci 60. let inspirovala Milesa Davise, když byl na tom rozhraní, když mu skončil druhý kvintet a on nevěděl kudy kam, tak se inspiroval právě Milesem. Pak z toho byl teda Charlesem Lloydem a pak z toho byl jazz rock. Ve zkratce řečeno jinými slovy, ale Charles Lloyd je jedna z posledních žijících legend velikánů moderního jazzu. Je mu letos 88 let, má pořád jiskru, pořád energii a to je to nejdůležitější. Bohemia Jazz Fest začíná 14. července v Královské zahradě Pražského hradu a zajímavé je, že Charles Lloyd si sebou přiveze mladou hvězdu, on už je docela významný teď, pianistu Geralda Claytona a ten od něho převezme pomyslnou štafetu a hned ten další den, kdy se Bohemia Jazz Fest přesouvá do Plzně, tak vystoupí jako hlavní hvězda právě Gerald Clayton. Pak festival pojede do Prachatic a do Hluboké nad Vltavou. Tady budou zase ty nejzajímavější, největší osobnosti členové kapely Yellow Jackets, slavné to jazzrockové kapely. A festival končí dvěma dny v Brně. Poslední koncert proběhne 21. července v úterý.
0: Stanice Vltava tradičně natáčí koncerty také na jiném jazzovém festivalu a to na srpnové přehlídce Dobržská brána. Co nás letos čeká tam?
1: Ano, ano, rozměr je malý, významem velký festival. To je v srpnu pro všechny milovníky mimořádně vysoké kvality hudby. A to ne v roubách, ani v oblecích, ani v luxusních hotelích, ale naopak v outdoorovém prostředí. To je jeho český festival Dobržská brána, plná přírody, architektury, taktéž, ale hlavně hudby. Letos slaví jubilejní 10. ročník, který bude ve znamení ohlížení se a spekuluje se o tom, že to bude také letos poslední ročník, přijme si, že ne, že bude pokračovat dál, ale z těch účinkujících navrátilců z hlediska například vltavského jazzového vysílání v Dobrši vystoupí například trumpetistka Štěpánka Balcarová ve spolupráci s legendárním norským pianistou Helgem Lienem, nebo vystoupí Nicole Bouková s triem, nebo pak trumpetista Markus Stockhausen, syn slavného skladatele Karlheinze Stockhausena. Ten festival začne opět v polovině měsíce, nikoli v července, ale srpna a opět 14. tak se to bude dobře pamatovat.
0: Své typy z letní jazzové nabídky na tuzemských pódiích přináší do studia Vltavy hudební redaktor Václav Vraný a přináší sebou také hudební ukázku a mě zajímá, zda obrazně řečeno bude dostatečně osvěžující v tom dnešním letním vedru.
1: Já bych ještě v tom plánování šel o prázdninách kousek dál do 20. srpna do Brna na Velké nádvoří hradu Špilberg. My si letos připomínáme rok Milesa Davise, ale zároveň je letos taky rokem saxofonisty Johna Coltrana. Oba mají letos z té výročí narození. A když jsme se s kolegy z rozhlasového Big Bandu Gustava Boruma zamýšleli nad tím, jak letos naložit s těmito výročími, tak jsme si řekli, to by bylo, abychom něco nevymysleli. Ale zároveň jsme si říkali, že bychom to nechtěli udělat nudně, jenom připomínkou skladeb Coltrana a Davise, obzvlášť v případě těchto vizionářů, a vymysleli jsme něco tak trochu vizionářského. Pozvali jsme velkou osobnost. Existuje jeden trumpetista, o kterém se říká, že je Davisovský, a to je Eric Triffa. Ale pak jsme taky přemýšleli, jak pozvat Erika Triffa zde do orchestru, aby jsme nezaplatili Mailand. A tak nás napadlo vymyslet něco, co bude bavit i jeho. Víme, že Eric Triffa dlouhodobě spolupracuje se slovenským kytaristou a elektronickým tvůrcem, mágem Davidem Kolarem. A v tuto chvíli rozhlasový Big Band připravuje aranžma šité přímo na míru elektronickým improvizacím Erika Triffa s Davidem Kolarem. A teď si poslechneme ukázku jednoho turné Erika Trifaze a Davida Kolara, které natočili v roce 2023, vyšlo to 2022 a vyšlo 2023. Byla to větší kapela, hrají tam dvě trumpety, ta nedusítková patří italskému trumpetistovi Paolo Rainerimu. Pustíme si skladbu David Bass, a když se ptala, jestli nás ta skladba ochladí, tak byla přímo vybíraná pro tyto horké dny.
0: Říká Václav Vraný, díky moc.
1: Díky moc.

0: Nejenom za současným jazzem, českým i světovým, ale třeba i za lidovou hudbou můžete vyrážet v těchto letních dnech. Mezinárodní folklorní festival Strážnice společně s dětskou strážnicí teď otevírají další desetiletí této výjimečné tradice. Letoští 81. ročník klade do popředí tanec jako jeden z nejvýraznějších projevů lidové kultury. Strážnice od dneška až do neděle nabídne pestrou mozaiku hudebních, tanečních, vzdělávacích i řemeslných programů a přivítá hosty z domova i ze zahraničí. O tom, jak festival reaguje na proměny doby, si teď budu povídat s Martinem Šimšou, ředitelem Národního ústavu lidové kultury, který přehlídku pořádá. Zdravím vás, doufám, že se slyšíme. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, slyšíme se výborně.
0: Bezva. Festival vstupuje do další dekády své existence. Jak se za poslední roky proměňuje a jak z vašeho pohledu reaguje na současnou dobu?
1: Tak náš festival, jak říkám, je určen vlastně všem generacím, od těch nejmladších až po ty nejstarší, takže v rámci přípravy programového schématu vlastně se snažíme vyhovět všem. To je pro nás výhodné, že jsme tímto způsobem schopni mnohem pružněji reagovat na trendy, které v současné době směřují hlavně, dalo by se říct, takovému žitému folkloru. To znamená, že návštěvníci mají chuť nejenom poslouchat, vidět výborná vystoupení, ale také se přímo zapojit do nejrůznějších programů, workshopů, naučit se nějaký nový tanec, zaspívat si u muziky, a právě na všechny tady tyto činnosti jsou naše pořady zaměřený, ať už se jedná o noc hudci, kde skutečně můžete ty dvě noci prospívat, protancovat, tak workshopy, jako je třeba tanec s přáteli, nebo zbojníci podplataný, kde se skutečně interaktivně můžete setkávat, anebo můžete ten skanzen prožít v areálu skanzenu, kde skutečně se z toho diváka stává účastník těch jednotlivých aktivit.
0: Zmínil jste tanec, který je letos jedním z hlavních témat, nebo možná vůbec hlavním tématem Strážnice. Proč právě tanec?
1: No tak je to možná trošku dané tím, že v letošním roce si připomínáme významné výročí vlastně narození výborné choreografky Aleny Skalové, která prostě stvořila celou řadu choreografií nejenom pro české, ale i pro moravské a slezské soubory, a k tomu výročí je vlastně připraven velký pořad, kde budeme reflektovat to, co pro ty soubory stvořila, co z toho zůstalo, jakým způsobem se s tím pracuje. A na to navazují další pořady, jeden z nich je třeba tanec jako živý fenomén, kde kolega Kysučan bude vlastně srovnávat filmové záznamy starých typů tance a oproti tomu, tak jak se tanec tancuje dneska.
0: Letos festival nabídne celkem 40 pořadů a více než 3000 účinkujících. Jak se vám daří skloubit tradiční folklor s novými formami prezentace?
1: Já si myslím, že v tom není až takový problém, pak když za tou prezentací stojí skutečně hmatatelní lidé, kteří jsou schopni k nám přijít a vlastně tu svoji vizi tady odprezentovat. Většinou jsou to takové menší formy, které se odbývají v strážnické synagoze, kde k nám přijíždějí prostě nejrůznější hudební uskupení, které tyto žánry prezentují. A případně v kostele třeba Panny Marie nebo svatého Martina, kde vlastně prezentujeme duchovní hudbu, a zrovna letos k nám přijede třeba část velkého symfonického orchestru, který zde bude vlastně prezentovat tradice barokní hudby, nejenom té duchovní, ale i té venkovské. Takže pracujeme s tím neustále.
0: Letos ale přijedou také soubory například z Peru, Mexika, Kazachstánu, Spojených států nebo severního Kypru. Podle čeho vybíráte zahraniční hosty?
1: Tak snažíme se vždycky, abychom měli zastoupený všechny světadíly, aby to bylo pestré, a právě letos s důrazem na ten tanec jsme z Peru dovezli soubor, který předvádí tzv. Lůžkový tanec, což je statek, který dokonce Peru má zapsané na seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Ten tanec je velice zvláštní, má takové prvky akrobatické, prvky soutěživé, a i když oni sami to vnímají především jako poctu regionu, odkud pochází, což jsou horské oblasti Peru, takže zdávají hold větru, deští, zemi, a ten svůj tanec celý chápou jako určitou modlitbu, určité duchovní prolnutí. A jinak ten tanec je velice pěkný, protože se u něho neustále cinká na ty dva nůžkové břity, takže je to takové velice efektní.
0: A jsou mezi námi tací, kteří do Strážnice třeba ještě nikdy nezavítali. Proč by nebo bychom měli přijet právě letos?
1: No tak myslím si, že proto, aby se přesvědčili, že skutečně folklor žije, že to zdaleka není jenom ta pódiová záležitost nebo záležitost někde jihovýchodu Moravy, ale že zde můžou potkat lidi z celé republiky i z zahraničí, kteří právě na tom folkloru vnímají pozitivní to, že se můžou velice rychle stát jeho bezprostředními účastníky, plnohodnotnými, přispět nejenom k zábavě svojí, ale svého okolí, a prostě ta nálada je tady úžasná, takže rozhodně stojí za to tu Strážnici prožít.
0: Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury, nás pozval do Strážnice na 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu. Začíná tam dnes a potrvá až do neděle 28. června. A my moc děkujeme a přejeme, ať se vám festival hezky vydaří.
1: Tak, naslednou ve Strážnici.

0: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
1: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
0: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
1: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Nejprve Dorota Bárová s vyznáním mateřské lásky v písni Sluncem jesteš. A teď Marie Putnerová, která nám 8 minut po 14:30 zaslala vřelé díky z pupku, tedy píseň, kterou napsala Zuzana Navarová. Najdete ji na desce Zelená oblaka a růžové stromy. A teď už se budeme věnovat světové kinematografii. 11. června totiž do kin vstoupil nový film Stevena Spielberga Den odhalení. V prosinci tento americký režisér, producent a scenárista oslaví své 80. narozeniny. A loni tomu bylo zase 50 let od premiéry jeho slavného snímku Čelisti. V čem spočívá síla jeho filmů a jak zásadním tématem je u Spielberga téma osamění? Saša Michailidis se na to v Akcentu ptal filmového kritika ze Seznam zprávy Tomáše Stejskala a také filmového recenzenta a publicisty Františka Fuky.
1: Já si myslím, že když bychom se jako dostatečně snažili, tak najdeme prostě motiv osamění i v Mortal Kombatu 2. Jo. Takže jako ano, to tam rozhodně jako je, ale neřekl bych jako, že wow, to je prostě něco, čím jsou unikátní filmy Spielberga. To je prostě motiv, který jako je jeden z těch univerzálních, velmi snadno naroubovatelných motivů na cokoliv. Takže jako není divu, že tam tohle je. A asi i u toho Spielberga, kdybychom probírali, já nevím, Lincolna, Amistad, no tam taky jsou osamělí, vlastně, dobře, je to všude.
2: Ale minimálně ta osamělost, na rozdíl od Mortal Kombat, to se vší úctou k Mortal Kombat, tedy tomu původnímu, tak ale minimálně ve Spielbergových filmech, tak ta osamělost je pro diváka opravdu působivá.
1: Takhle, samozřejmě jsou jeho filmy, existují jeho filmy, které jsou jako extrémně úspěšné, slavné a vlastně ten motiv osamělosti je tam jako extrémně silný, tak silný, že je vlastně jako výraznější než nějaký padouchové, který jsou v tom filmu. Jo, třeba konkrétně ten E.T., jo, ty padouchové vlastně tam ani jako nejsou vidět zcela záměrně a to, že prostě on je sám, tak jako to je to, co, jako proč se vlastně o něj máme bát, že jo, o němu jako nehrozí nějaký jako jiný nebezpečí tomu Elliotovi, takže ano, s tímhletím souhlasím, že tenhle motiv tam je jako, ano, taky, tam je to prostě velmi silný, ale bez ohledu teda na moji s Mortal Kombatem, tak myslím, že by se našlo dost prostě jiných filmařů, kterých se velmi intenzivně ten motiv opakuje taky a neřekl bych asi, že Spielberg to vynalez tohleto.
2: A co ta výtka vlastně, Tomáši, že někdo možná tak trošku cynicky na adresu Stevena Spielberga říká, že prostě ty emoce příliš ždíme.
3: Takhle já jakoby mám vlastně, pokud mám s některými Spielbergovými filmy problém, tak obecně spíš s těmi vážnými dramaty, kde prostě mě občas přijdou ty věci až příliš patetické a naopak jako umí být paradoxně nějak jako opravdově dojemný bez přehnaného patosu či kýče spíš vlastně v těch jeho žánrovějších filmech. Ano, to je to vlastně hrozně těžká kategorie, no, protože to je tak subjektivní vždycky, ale... Ale no, klidně.
1: Já jenom, že naprosto souhlasím s tímhletím, že jako když prostě se jako snaží o něco vážného, konkrétně ta Říše slunce, kterou mám taky rád, Schindlerův Seznam, a tam, když potom je ta nějaká ta scéna, která prostě zjevně jenom prostě má ždímat ty emoce, tak to už
2: proslov
1: prostě...
2: Proslov
1: u vlaku, nebo prostě v té Říši slunci, že ho taky máš takový a prostě tak tam si říkám, že to je prostě, to není úplně ono. To není prostě, tam to jako se to tluče trochu už pro mě.
3: Já bych to jenom ještě doplnil, že právě jako proč to často funguje pro mě je právě to, jak on dovede pracovat s těma postavama, jak je opravdu zasazuje do těch jako reálných prostředí, do těch reálných situací a je to jako velice všechno pečlivě budovaný, že jo, s těmi svými stálými spolupracovníky a jako vlastně je to samozřejmě kolektivní dílo, ale tam ta jakoby schopnost a ještě jako schopnost pracovat teda jednak jsou osamělostí s nějakými jakoby dysfunkčními rodinami s dětskou perspektivou nebo s nějakým pohledem nějakého jako všednodenního člověka, no ostatně to je i případ toho dne odhalení, to tak jako vlastně obyčejný chlapík v tom jakoby středu pozornosti, takový ten hitchcockovský člověk, který mu se najednou začnou dít velmi zvláštní věci, co se normálním lidem nedí, protože ty se přece dějí filmovým hrdinům, tak tahle směs té obyčejnosti a toho úžasu z těch jako co umí ten žánr sci-fi v těch svých nejlepších dílech jako vyvolat, tak myslím, že vede k tomu, že pak to dojetí je nějak opravdový. No.
2: Františku.
1: Myslím, že jsme nezmínili nebo ne dostatečně zmínili, že ten úžas z neznáma, což je podle mě jako signifikantní prostě v těch jeho filmech.
2: Takový ten dětský úžas.
1: Jo, neznáma. Že pro mě prostě v těch, já nevím, 12 letech to bylo prostě jako naprosto wow. Už taky mimo jiný, protože tehdy nebylo nic, co by se tomu jakkoliv podobalo a co jsem mohl vidět, že jo. Jako neexistovaly videokazety, prostě nebyly kapitalistické filmy v našich kinech, takže to byl prostě úplně jako pro mě, jako on vlastně točí něco, jako kdyby to byla prostě pohádka, vlastně je to jako dementní v podstatě teď ty zápletky, ale je to natočený tak vážně, prostě, že já mu to žeru. A to mi přišlo prostě jako fantastický a to je pro mě jako ten hlavní důvod, proč jsem začal chodit do kina na filmy, protože jsem chtěl něco takovýhle, protože mi to předtím mi to nabízela Adéla ještě nevečeřila. Tak prostě tak on byl ještě lepší.
0: Filmoví publicisté František Fuka a Tomáš Stejskal byli 18. června hosty Akcentu věnovaného tvorbě amerického režiséra Stevena Spielberga. Záznam tohoto pořadu si stále můžete poslechnout na webu Vltavy a samozřejmě také i v aplikaci Můj rozhlas. A dnes od 16:30 v Akcentu nabídneme pro změnu inspiraci pro výběr knih na dovolenou. Co je rozhodující? Je to obsah, autor, anebo svou roli sehrává i hmotnost a velikost knihy? A hodí se na pláž spíš romantika, memo a nebo třeba i poezie. Saša Michaelidis nejen o tom bude mluvit s šéfredaktorkou webu iLiteratura a překladatelkou Jovankou Šotolovou a také s literární publicistkou Kateřinou Kadlecovou. Tak si dnešní Akcent v 16:30 nalaďte.

0: A jestliže u knih, které si v letních dnech bereme k vodě, rozhoduje i jejich rozměr a gramáž, předpokládám, že monumentální dílo o 1000 stranách, které se vynořilo z pozůstalosti Josefa Váchala, si zrovna nevybereme. Teď se u něj ale na každý pád zastavíme, protože právě o tomto titulu mluvil s ranními moderátory Naděždou Havovou a Františkem Šedivým ve svých knižních typech publicista Jan Nejedlý.
1: Jde o Váchalův román Čertova babička, respektive celým názvem Tajnosti sanatoria aneb služebnice vášní, čili Čertova babička a legionář dobrodruh. Josef Váchal psal toto dílo celých 16 let mezi roky 1940 až 1956. Ačkoliv zůstalo nedokončené, přesto jde o monument čítající přes 1000 stran. Autor psal bez ambice, či spíše naděje, že by mohlo dílo ve své době být publikováno. A vzhledem k tomu je to text naprosto svobodomyslný, zvláště když ho srovnáme s dobovou produkcí. Sám Váchal ho častoval přízvisky blafaniny či obveseleniny, nicméně jde o dílo pozoruhodné.
2: A o čem tenhle svobodomyslný text vůbec pojednává?
1: Děj je značně spletitý. V podstatě jde o parodii na Červenou knihovnu. Sanatorium z názvu prózy není protialkoholní, jako v autorově krvavém románu, nýbrž omlazovací. Babička svůdnice zde touží načerpat novou mízu. Kolem ní se motá nejeden ochňapka a hambář nestydatý, rozpálený sachtíčem, jak píše autor. Erotismus je tu vůbec traktován velmi komicky, jako karikatura oplzlých příběhů, skrytých za srdcerivné náměty. Výtečný je autorův svérázný, záměrně knižní jazyk. Při těchto slovech vytryskla paní Květě z oka tak mohutná slza, že zapadnouc do kádinky s čajem, tento vyšplíchl, píše Váchal v románu, který objevil a zeditoval Pavel Hájek. Vydalo nakladatelství Kodudek ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví.
2: Ještě, že ten titul Pavel Hájek objevil, to je poklad, zdá se to z toho, co jste citoval.
3: Ta další knižní novinka, kterou Jan Nejedlý přinesl, ta slibuje zbeletrizování pověstí, které se vážou k opuštěnému lomu Velká.

0: představují jejich chápání. Sympatický pokus oživit novodobou tuzemskou mytologii vydalo nakladatelství XYZ.
1: A poslední knížka, kterou tady máte s sebou, tu napsala Kristýna Sněgoňová, přezdívá se jí taky někdy královna české fantastiky. Jaký žánr si vyzkoušela tentokrát?
0: Tentokrát si zkusila detektivní příběh. Zatímco detektivky píší často bývalí policisté, autorka ve svém příběhu delegovala do role vyšetřovatele literáta, který o zločinech pouze psal. Román se jmenuje Hodná holka. Protagonista pátrá po zmizelé dívce, která, jak zkušení čtenáři tuší, zas tak hodnou holkou nebyla, jak se ukazuje. Autorka dala hlavnímu hrdinovi, který se jmenuje Pravda, k ruce parťačku jménem Veselá. Navzájem se při pátrání špičkují a zároveň to mezi nimi jiskří. Detektivní kancelář Veselá pravda, která z tohoto spojení vznikne, navazuje na nejlepší tradici české detektivky a velmi pravděpodobně nezůstane u jediného případu. Knihu vydalo nakladatelství Dobrovský a další tipy na napínavé čtení vhodné na dovolenou připravím na příští týden.
2: Čertová babička, Smyčka, Hodná holka, právě tyto knižní novinky nám ve svých tipech doporučil literární publicista Jané Nejedlí. A teď už americký jazzový pianista Brett Meldau je tu s písní I'll Be Seeing You.

0: Dobré odpoledne, je 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Policie po výslechu zadržela karvinského primátora Jana Wolfa. Státní zastupitelství bude požadovat jeho vzetí do vazby. Návrh podá odpoledne. Oznámil to vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Primátor je obviněný z toho, že se jako šéf fotbalového klubu MFK Karvina podílel na zmanipulování 3 fotbalových zápasů a podplácení hráčů i rozhodčích. Minulý týden policie po Wolfovi vyhlásila pátrání. Ten byl v té době na plánované dovolené v Chorvatsku. Z ní se už vrátil a dnes odpoledne přišel k výslechu. Dnešní noc dorovnala v Německu dosavadní teplotní rekord. V Porýní Falci rtuť neklesla celou noc pod 26,2 stupňů Celsia. To se stalo za celou historii měření jen jednou, a to před 7 lety. Teploty až 39 stupňů jsou dnes na celém území Německa s výjimkou jeho severozápadního cípu. Tam je z 22 stupni výrazně chladněji. Na státním hradě Bezděz na Českolipsku bude po 240 letech opět Černá Madonna Montserratská. Kopii původní sošky v hradní kapli posvětí příští týden v sobotu kněz Kamil Škoda. V tiskové zprávě o tom dnes informovala regionální mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová. Originál vzácné sošky byl na Bezdězu v letech 1666 až 1786. Dnes je jasno, během dne čekáme místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 35 stupňů, na severovýchodě kolem 30, maxima pak na horách kolem 25 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné odpoledne, vážení a milí posluchači. Dnes je 25. června, což je v České republice od roku 2022 významný den. Připomínáme si odchod sovětských okupačních vojsk z roku 1991. Dnes tedy od této události uplynulo přesně 35 let. Jsme rádi, že i v tento den zůstáváte s Kulturní Vltavou. Snad vám sváteční odpoledne zpříjemníme vedle reportáží, rozhovorů nebo recenzí, taky muzikou. Teď právě třeba hlasem portugalské v Londýně žijící zpěvačky Raquel Martins. Z desky Empty Flower pro vás vybíráme píseň Fragile Eyes a přejeme vám dobrý poslech.

Prolétám střem hlav, klidně jít nedokážu. Přepevnou stavbou veškerenstva nebe a burtím pilíře a drolím zdi. Bližní varuju vzdáleným hukotem moře, protože v noci nedokážu spát. Do hrdla vodopádů stoupám a z horstev valím rachotivou suť. Jsem zkrátka dítě strašné úzkosti světa. To je jen pár veršů z básně Za stěnou, kterou v roce 1953 zafixovala na papíře jedna z nejcitlivějších moderních rakouských autorek, básnířka a také prozaička Ingeborg Bachmannová, která by se právě dnes dožila 100 let. V citované básni zaznívaly motivy, kterých se ve své tvorbě dotýkala neustále, ať už jde o pocit izolace, strachu nebo touhy po blízkosti, porozumění a komunikaci. Jak tuto autorku ovlivnila zkušenost druhé světové války, zkušenost rozpadu světa, ve které dospívala, proč od liriky záhy začala směřovat k próze, co zachytila ve svém nejznámějším románu Malina a jaký ovlivnil krátký, leč velmi intenzivní milostný vztah s jiným významným literátem Maxem Frischem. I o tom budeme za chvíli mluvit s germanistkou Danou Pfeifferovou. Prostor ale v závěru hodiny dáme také regionálnímu kulturnímu dění a zamíříme společně do Šumperku. Tamní divadlo připravuje do nové sezóny 5 premiér a dokonce i jednu inscenaci pro děti. Současně si tvůrci zvolili i společné motto sezóny Teď nebo nikdy. Proč, to vám vysvětlíme v reportáži. Teď už si vychutnejte sonátu pro dva hoboje, fagot a baso continuo Jana Dismase Zelenky, hraje nám ansámbl Berlín Prague.

0: Na padě té harmonie propracovaný kontrapunkt originální instrumentace. Není tedy divu, že Janu Dismasi Zelenkovi se někdy přezdívá český Bach. Druhá část jeho sonáty pro dva hoboje Fogot a Basso Continuo otevřela horizont pro další kulturní putování, která nás tentokrát povede do nitra moderní světové literatury. Dnes je tomu totiž přesně 100 let od chvíle, kdy se narodila rakouská básnířka a prozaička Ingeborg Bachmannová. Její texty dodnes působí svou naléhavostí i odvahou pojmenovávat bolestné stránky lidské existence. Patří k nejvýznamnějším rakouským spisovatelům minulého století. Po hvězdném básnickém startu v 50. letech se už později věnovala převážně proze. Psala ale také eseje a rozhlasové hry. Na tuto dámu, na tuto personu rakouské literatury teď zavzpomínáme s germanistkou Danou Pfeifferovou, kterou zdravím po telefonní linkách. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Bachmannová je vnímána jako autorka, která zásadním způsobem proměnila poválečnou německy psanou literaturu. Pokud bychom měli dnešnímu čtenáři přiblížit její literární debut, tedy básnickou sbírku Odročený čas z počátku 50. let, v čem spočívala radikální novost jejího básnického hlasu?
1: Ona po těch zvěstvech, co nacisté provedli celému lidstvu, tak bylo hrozně složité v němčině vůbec psát texty literární, natož poezii. A proto vlastně vznikla taková skupina, říkalo se tomu Kahlschlag literatura, nebo takový proud, že autoři, kteří, a já jim říkám literáti nebo literatura pachatelů, oni byli u Wehrmachtu, zažili vlastně tu propagandu Goebbelse, nacistické zneužívání jazyka, a když potom začínali psát, tak hledali velmi strohý výraz. Nemohli používat slova jako matka nebo otec nebo vlast, protože to všechno bylo kontaminováno tou nacistickou ideologií. Takže píšou velmi strohou poezii, kde se objevují výrazy jako čepice nebo celta. Reprezentantem tohoto směru byl Günter Eich. A proti tomu vzniká v němčině literatura takzvaných obětí, ať už je to Paul Celan nebo Nelly Sachs, kteří naopak buď přežili Shoah, nebo jejich příbuzní vlastně přežili nebo byli zavražděni, a oni pomocí jazyka, pomocí velmi silné obraznosti se snaží jenom nějakým způsobem se přiblížit těm hrůzám, co Shoah znamenalo. A Bachmann je vlastně autorka, která spojuje oba směry. Takže máme v té rané poezii básně jako třeba Alle Tage, Den co den, kdy vlastně je vyjádřen pocit existenciální úzkosti, pravděpodobně související s válkou, velmi strohým jazykem, ale potom jsou i básně, kde je ten pocit ohrožení, právě ta titulní báseň sbírky Die Stunde Zeit, Odročený čas nebo Čas na úvěr, kde je tam ten pocit ohrožení, ale nevíme, odkud ta hrozba jde, takže to je vlastně existenciální dimenze a Bachmann se nebojí metafor. Na druhou stranu, já bych řekl, že vrcholem tím opravdu inovativním přínosem klirice je potom pozdní báseň z roku 1963, která byla publikována, pardon, 63, publikována v roce 68, a ta se jmenuje Čechy leží u moře. Ta nás určitě bude ještě zajímat. Mm-hmm.
0: Básnické sbírky Odročený čas a Vzývání velkého vozu udělali z Bachmannové celebritu tehdejší literární scény. Přesto autorka už na přelomu 50. a 60. let psaní poezie radikálně ukončila. Jaký byl ten její přestup z lyriky k proze?
1: Existuje báseň z roku 1963, Keine Delikatessen, žádné delikatesy, kde lirické já říká, mám zase vykouzlit nějakou metaforu, není to vůbec žádný problém, ale dá se v poezii psát o tak podstatných tématech, jako je hlad, strach, nebezpečí, ohrožení, válka, násilí. A od té doby vlastně píše Bachmann cíleně narrativní texty, buď jsou to rozhlasové hry, jako třeba Die Gute Gott von Manhattan, máme to i přeloženo do češtiny, Dobrý Bůh z Manhattanu, a nebo právě už první povídky, které vycházejí v roce 1961, jako Das Dreißigste Jahr, 30. rok, přeložil to už v roce 65 do češtiny Josef Čermák, a tam vlastně to téma závažné ať už je to násilí nebo strach ohrožení, se objevuje například v povíce Unter den Mördern und Irren, mezi blázny a vrahy, mezi vrahy a blázny, kde u jednoho stolu sedí právě jak zločince z války, tak jejich oběti. To je taková ta kritická facka po válečnému Rakousku, které se hrálo na nevinátko, že vlastně bylo první obětí Hitlera. Ale zároveň se v té sbírce objevuje třeba povídka Undine geht, do češtiny přeloženo jako Undina jde, kde vlastně se Bachmann vysmívá představám romantiku, myslím tím literární směr o tom, jak má vypadat žena v literatuře. Pro romantiky to byla nejlépe mlčící nebo ještě lépe mrtvá krásná žena, kterou mohli opěvovat. Takže ona dává té Ondíně Rusalce hlas a ona tam zpívá mužům. Takže možná bychom mohli říct taky radikálně, ale velmi vtipný feministický text.
0: Ve svém prozaickém díle, zejména v románu Malina, se Bachmannová intenzivně věnovala tématu, které sama nazývala místem činu, tedy rodině, partnerským vztahům a strukturálnímu násilí ve společnosti. Jak se její chápání společenského tlaku propisuje i do formální podoby jejich pros?
1: Vlastně v té první otázce jste se mě ptala na to, v čem je radikálně nová Bachmann. Já bych řekla, že je to právě ten román Malina. A tam je na tom románu úžasné spojení obsahu a formy, nebo tématu a formy. Totiž to násilí ve společnosti ona předtím zpracovává v románovém fragmentu Der Fall Franza, případ Franza, kde je to příběh mladé ženy, která se zamiluje do úspěšného psychiatra a pak se nakonec ukáže, že je obětí domácího násilí, ale zároveň různých a fašistoidních struktur. A Bachmann skoro už ten román měla hotový a pak ho nedokončila, protože měla pocit, že vytvořila plakativní text, že to vypadá, že ženy jsou oběti a priori a muži jsou jenom pachatele. A tak vlastně to téma zůstává, ale ona ho zpracovává v románu Malina úplně jinak. A to znamená, jak vlastně může žena, která je úspěšná, v tom románu je to spisovatelka, žít ve společnosti, která je Junga, který je vlastně klíčem, C.G. Junga, jeho psychoanalýza klíčem k tomu románu, to znamená v racionálně zaměřeném postaveném světě. To je ten Jungův animus. A vlastně psychoanalýza je strukturou celého toho románu, ale bohužel to dobová kritika nepochopila.
0: Říká germanistka Dana Pfeifferová, s níž se ke spisovatelce Ingeborg Bachmannové, která se narodila přesně před 100 lety, vrátíme i po následující skladbě.

0: Ain't That a Kick in the Head a Dean Martin, tedy hudební odlehčení hlavního kulturního tématu odpolední Vltavy po 15. hodině, kterým je nepříliš lehký život a už vůbec nelehké čtení textů rakouské básnířky a spisovatelky Ingeborg Bachmannové, která se narodila přesně před 100 lety. O odkazu jedné z nejvýznamnějších německojazyčných spisovatelek 20. století si teď budeme dál povídat s germanistkou Danou Pfeifferovou. Literární věda i čtenářská reflexe, řekla bych, prošly od smrti autorky v roce 1973 poměrně výrazným vývojem. Jak se podle vašeho názoru měnil ten pohled na význam Bachmannové v kontextu literatury druhé poloviny 20. století? A jak je autorka vnímaná u nás?
1: Tak tu recepci hodně zkrátím, protože to už bychom se nikam nedostali. Ve zkratce v 50. 60. letech byla oslovována především jako lirička, i když už psala rozhlasové hry a potom i povídky. Ona vlastně zapadla té patriarchálně zaměřené kritice, reprezentované především muži, do toho obrazu křehké ženy, která vlastně jako křehká bytost by měla psát teda tu liriku. A tak se nestačili divit. A když vlastně vycházejí prózy, tak Reichranicky na tu prvotinu za starý 30. rok reaguje s tím, že Bachmann je doslova padlá lirička, cituji Reichranického. Potom vlastně psal i recenzi na román Malina, to jsem už naznačila, že to úplně není jednoduchá četba, ty ostatní věci, tam bych to rozporovala, tak složitá ta Bachmann není. A on to nepochopil, on to na první pohled ten román koncipovaný jako takový příběh ženy mezi dvěma muži, ale ono je to úplně nějak jako jinak. No a potom ten poslední sbírku Simultán, tak tam vlastně Bachmann používá ironii a on taky nepochopil, že to je ironické, takže to komentoval tím, že je to četba pro ženy k holiči. A to pochopitelně rozčílilo nejenom ženy mezi literární kritikou, ale i muže. Takže od té doby je ta kritika velmi, já bych řekla v rozměru skoro jako u Kafky. To je sekundární literatury daleko víc než té primární, takže je velmi rozmanitá. A my máme štěstí v českém prostředí, že Bachmann byla objevena a překládána hlavně. Nejdůležitější forma recepce jsou překlady. Už od počátku a Ludvíkem Kunderou, který už v roce 1959 vydává v časopisu Plamen první tři básně a zatím v kontextu literatury, která kritizuje Shoah a později vlastně vycházejí, nebo později, jakmile vyjdou v originále, tak tři roky poté vycházejí v češtině první povídky, ty už jsem zmiňovala. Pak je nádherný příběh, že jedna diplomantka profesora Goldštykra si sama pro sebe přeloží rozhlasovou hru Dobrý Bůh z Manhattanu a vychází to ještě v roce 1969 ve světové literatuře. Tou studentkou je Jana Pecharová, která potom ještě ve světové literatuře vydává i povídku nebo překlad povídky Tři cesty k jezeru a ještě před rokem 89 vychází i druhá sbírka povídek v překladu Hany Žantovské. Ta v originále je to sbírka Simultán a Hana Žantovská to překládá jako v hlavní roli žena. A po roce 89 máme velké štěstí, že to je Michála Jakobsenová, která vlastně přeložila všechna díla Ingeborg Bachmann. Myslím, že tam ještě chybí nějaké ty románové fragmenty, ale jinak máme v překladu básně, máme rozhlasové hry a máme všechny ty romány.
0: Před malou chvílí jste mluvila mimo jiné i o vztazích mužů a žen. V této souvislosti mě napadlo, že v posledních letech vzbudilo pozornost vydání korespondence mezi Ingeborg Bachmannovou a Maxem Frischem, se kterým prožila krátký, leč intenzivní partnerský vztah. Jaký obraz o tvůrčím a osobním dialogu těchto dvou literárních osobností korespondence podává? A jak vůbec nahlížíte na jejich vzájemný literární vliv?
1: Určitě byl významný, ale to se netýkalo jenom vlivu Maxe Frische. Liriku ovlivněla tvorba Paula Cíla na řada básní Bachmann, třeba Šatnru, ze Šatn jsou stíny, růže, stíny jsou koncipovány v dialogu s Paulem Cílanem. Trošku to budu rozporovat, nebyl to krátký vztah, ten vztah trval 5 let, ale určitě nebyl jednoduchý. Na druhou stranu, jaké vztahy jsou jednoduché. Ovlivnilo to tvorbu mimořádně. Třeba povídka Wildemut je v podstatě taková omáž Maxi Frischovi. Jeho román mají námi za Gantenbein, na jméno budiš Gantenbein je vlastně nějaká reflexe toho vztahu, ale velmi odcizená a Bachmann se v tom přesto poznala. A literární kritika si doteďka myslela, že vlastně Malina je nějakým způsobem reakce na to Mein Name sei Gantenbein a že Frisch byl takový modrovous, ale ona právě ta korespondence ukazuje, že to bylo všechno jinak. Georg Bachmann, ten vztah trval od roku 58 do roku 63 s nějakými přestávkami. Frisch v roce 59 dokonce Bachmann požádal o ruku, ale ona se nechtěla vázat. Ten volný vztah jí vyhovoval a teď se vlastně ukazuje, že ona sama se z té korespondence se dozvídáme, že se chtěla rozejít a když vlastně teda Frisch řekl, že už takhle dál nemůže, tak Bachmann se přemýšlela, že ten vztah by měl dostat šanci a ten román Mein Name sei Gantenbein vlastně vznikal po dohodě obou autorů a Bachmann vlastně ten román četla a věci, které jí přišly osobní, tak smazala. Ale problém potom byl s románem Malina, ale i s tím románem Gantenbein, že kritika to interpretovala jako osobní příběh. On vůbec nebyl osobní, oba to odcizili. Ale se Bachmann ptala, jaký byl ten vztah s Frischem, takže ten literární provoz jí ublížil daleko víc, než ten vztah s Maxem Frischem a to se ukazuje té korespondence, co teď vyšla.
0: Ingeborg Bachmannovou u příležitosti z tého výročí jejich narozenin samozřejmě připomínáme i u nás na Vltavě na webu. Naši posluchači mohou slyšet kromě výboru z jejich básní i povídky Mládí v jednom rakouském městě nebo Přijde smrt a také text Pokus o vlastní životopis. V čem podle vás tyto prózy vystihují styl a témata její tvorby? A poprosím už jen stručně.
1: Tak ona je to vlastně všechno životopisná linka, které ona se bránila. Ona vlastně v románu Malina, který je stížení, a to si prosím vás přečtěte, tak tam vlastně píše to autorské já, že ten román je velmi obsazenou autobiografií. Takže tady se vlastně dozvíte v těch povídkách, co jste vybrali, že teda se narodila v Klagenfurtu a že ty děti tam měly krásné dětství, ale rodiče vždycky reprezentovali nějakým způsobem násilí a to násilí vrcholí válkou, na které se Rakousko aktivně podílela, proti tomu Bachmann protestuje od začátku své tvorby.
0: S germanistkou Danou Pfeifferovou jsme připomněli život i tvorbu významné rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmannové, která se narodila přesně před 100 lety. A my za to moc děkujeme. Díky za rozhovor. Mějte se moc hezky.
1: Hezký den.

0: Antonín Dvořák a Ludwig van Beethoven. I taková spojení, i takové linky vznikají v odpolední hudební dramaturgii Vltavy. Po české světě pro orchestr Antonína Dvořáka dozněla pátá část 14. Beethovenova smyčcového kvartetu. Hrál nám Belčák Quartet.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A v postupujícím odpoledni přesně v 15 hodin a 41 minut už teď společně zamíříme do Šumperku. Tamní divadlo totiž chystá pro příští sezónu bohatou nabídku. Nabídne 4 premiéry na hlavní scéně, 5. na scéně malé a ještě přidá novou inscenaci pro děti. V plánu je pak také hudební inscenace Vabank o místním rodákovi a alpském lyžaři Ondřeji Bankovi. Se zkouškami na první premiéru už herci začali a Blanka Mazalová byla u toho.
2: Bylo to tak, jako sám sobě si dělat ten dialog.
3: Na hlavní scéně už herci a režisér mají aranžovací zkoušky na první z premiér nové sezony, Molierovu komedii Tartif v režii Mikuláše Tice. Upřesňuje dramaturg divadla Michal Sodomka.
4: To je opravdu ta zkouška, kdy pan režisér zatím s herci hledá ten úplný základ toho, jak bude ta inscenace vypadat, jak se budou herci pohybovat po jevišti a s jakými základními motivacemi do toho půjde.
5: Tak jsem souhlasil vlastně jen z obavy, že by to potom schráb spíš někdo nepraví. A ono by to pak sloužilo Bůh ví čemu. Neřestem. Co taky víc čekat od ničemu.
3: Moto nové sezony, teď nebo nikdy, má podle dramaturga vystihovat důraz na okamžik rozhodnutí, a to nejen hlavních hrdinů chystaných inscenací.
4: Učinit něco, k čemu se dlouho odhodlávali, možná to pořád nějak odkládali, možná k tomu nebyly určité okolnosti, ale nyní už vlastně přestává ten čas výmluv a nastává takový moment, kdyby se to mělo učinit. A vlastně jsme si to tak jako dovnitř do divadla řekli, že bychom i třeba v rámci těch výzev, které nás čekají, že možná je na ně čas, ale vlastně pro nás je tam spousta výzev, že jsme si opravdu řekli, teď nebo nikdy, zkusíme, co půjde.
3: Na Tartifa naváže komedie současná Společenstvo vlastníků Jiřího Havelky, kterou spopularizovala filmová verze.
4: Současná komedie odehrávající se na schůzi vlastníků bytových jednotek, takže myslíme si, že v dnešní době tady ta sice drsná, ale opravdu legrační sonda nejenom do komunity vlastníků, ale vůbec do českých povah, tak si myslíme, že bude velice aktuální a rádi jsme po tomto textu sáhli.
3: I třetí premiéra bude patřit klasice, i když méně uváděné. Psychologickému dramatu Sladké ptáče mládí Tennessee Williamse. Příběh o starnoucí herečce a jejím ambiciózním gigolovi.
4: Toto je opravdu krásná hra, kterou naposledy uvedlo Národní divadlo pražské před asi 20 lety. Tak jsme rádi, že to může opravdu zajímavá možnost vidět něco, co není k vidění v každém divadle.
3: Rok 2027 začne premiérou hudebního dramatu Cirkus Archa, příběh z nacistického Německa, který sleduje cirkusové umělce ukrývající se v manéži před nebezpečnou dobou.
4: On každý z těch členů cirkusu má nějaký důvod, proč se schovává právě v šapito, snaží se bavit lidi, ale kolem už obchází nebezpečí. Bude to autorský muzikál, který vzniká přímo pro naše divadlo s původní hudbou, kterou pro nás připravuje hudebník s celorepublikovým velkým renomé Daniel Fickase.
3: Čtveřici titulů doplní projekt Vabank Live Music, tedy speciální verze příběhu o alpském lyžaři Ondřeji Bankovi a jeho bratru Tomášovi.
6: Ovšem pozor, my s bráchou jsme vždycky měli i jiný zájmy, kromě lyžování.
7: No tak třeba já si krátím čas mezi závody psaním poezie.
3: Autor hry a dramaturg divadla Michal Sodomka doplňuje, že tentokrát bude na pódiu hrát i živá kapela.
4: Ten prvek živé kapely to ještě více rytmizuje, dává tomu ještě větší tempo. Hráli jsme to již ku příležitosti počátku olympiády, což byl takový i pro nás jako krásná událost, krásný svátek. A nyní i na základě nějaké poptávky diváků zařazujeme tuto inscenaci do té předplatitelské nabídky, aby opravdu dostali více možností tady tu speciální záležitost vidět.
3: Na malé scéně budou herci Šumperského divadla hrát českou premiéru romantické komedie O padajících věcech britského autora Jamese Grahama. A pro dětské publikum se na velké scéně chystá premiéra adaptace knihy Edu Dant a Francimor Karla Poláčka,
4: která se málo kdy objevuje na českých jevištích, ale my už s Karlem Poláčkem zkušenost máme, protože jsme dělali Bylo nás pět a současně já jsem třeba vyrostl na opravdu velmi kultovním večerníčku, který namlouval Milan Steindler, ale samozřejmě ta divadelní verze bude poněkud jiná, moc se na to těšíme.
0: Nespočet novinek připravuje pro následující sezónu Divadlo v Šumperku. Na nejmenší diváky čeká třeba projekt s pracovním názvem Batolárium. A vy dospělí se můžete na první premiéru nové sezóny do Divadla v Šumperku vypravit 12. září. Pokud se tam vydáte, uvidíte Moliérovu komedii Tartuffe.

0: Mnoho věcí a souvislostí se člověku v životě vyjeví až s odstupem, až ve chvíli, kdy svou roli sehraje také čas. Myslím, že právě o této zkušenosti nám teď zpíval britský folkový zpěvák Nick Drake v písni Time Has Told Me. Pomalu ale jistě směrujeme k 16. hodině 9 minut do hodiny 16. Teď vyplníme třeba i úvahou římskokatolického kněze Petra Beneše. Má název O slušném člověku.
1: V rámci příprav na výlet naší pražské farnosti do Litomyšle jsem si přečetl druhý díl vzpomínkové knihy Aloise Jiráska Z mých pamětí, věnovaný právě jeho téměř 15-letému pobytu v tomto městě. Těšil jsem se na to čtení, protože od dětství mám Jiráska rád a od dětství to mnoha lidem kolem mě.

Propásl jsem onu dobu, kdy čistý Ráska, ještě nezneužitého komunisty, vyznačovalo dělné intelektuály a humanisty. Spojovalo je to s lidmi z různých společenských vrstev a bylo to tak běžné, že ublížený Zejer si, pravda, podle svědectví Jiráskova stěžoval pořád ten Jirásek. Jiráskovy paměti popisují svět jako místo slušného, poctivého setkávání lidí, zaujatých nejen literaturou, ale i její společenskou funkcí při budování národního společenství. Přitom nikdy nejde o ideologii zhora, ani o plané fantazírování a nebezpečný šovinismus. Společnost se utváří v salonech, besedách, při vzájemném vyprávění. Nezastupitelnou roli v tom hraje vzdělání. Samozřejmě je světový rozhled, ale zároveň poctivý demokratismus. Jirásek se stejnou láskou popisuje velké osobnosti dějin jako obyčejné chalupníky. Nikdo není jen nositelem ideje. Každý je člověkem se spoustou chyb, potřebným shovívavosti a úcty. Jiráskův styl perfektně slouží lidem, věcem, událostem. Jeho pověstné popisy nejsou nudnými odbočkami, ale výrazem soustředěné pozornosti vůči světu, který nikdy nemůžeme zobecnit. Jiráskova všímavost se často pohybuje na hranici anekdoty, ale nikdy ji nepřekročí. Tak třeba Magdalena Dobromila Retigová je v jeho vyprávění paní obtížná, rozuměj tělnatá, takže se nemohla účastnit plně společenského života a její muž Jan Sudiprav je trochu mrzutý z toho, že na něm zkouší své kuchařské recepty například s bramborovou natí, ale to nevymaže obraz mimořádně statečné, nezávislé, emancipované ženy, která mladým dívkám dodávala na sebevědomí a ležela v žaludku afektovaným ještkám. V Jiráskových příbězích se setkávají na malé ploše východočeského města tehdy i dnes svým kulturním významem přesahujícího svou rozlohu a počet obyvatel, snad všechny významné osobnosti českých dějin. Někteří se jen mihnou, někteří už jen jako mrtví. Na ty se tu s úctou vzpomíná, ať je to poslední český král Habsburg Ferdinand V., jeho štělu jede Jirásek s dalšími měšťany vzdát úctu na nádraží do Opatova, nebo František Palacký na jehož pohřeb v Praze si studenti gymnázia vyžádali od ředitele volno. Hodnotou, které si Jirásek nejvíce cení, je svoboda. Svoboda svědomí, svoboda vyznání, svoboda volit si partnera. Svoboda národní je mu tak drahá, může pravdivě vyrůstat jen z úcty k svobodě každého člověka. Litomyšlské paměti se samozřejmě nevyhnou vlastenčení a odsuzování němčení v českých rodinách. Jirásek je vlastenec, ale nikdy není nespravedlivý. Dokáže ocenit spravedlivé Němce a odsoudit nespravedlivé Čechy. Mezi jeho literárními postavami jsou dobří katolíci i sporní evangelíci. Jirásek byl i podle svědectví těch, kdo si jej jako autora moc neváživy, třeba Šaldy, opravdu slušný člověk. Pro někoho možná až nudně. Dnešní takzvaně slušní lidé, rádoby vlastenci a fašisti, libující si ve vyvolávání strachu z cizinců a v rozbrojích a chaosu, nevzdělaní, nemorální politici či fundamentalističtí křesťané by v Jiráskovi pro sebe nic zajímavého nenašli. Pokud jeho dílo čteme pozorně, zjistíme, že se nikdy nepoddá zjednodušené interpretaci. Ve vrcholných okamžicích slávy a triumfu dokáže Jirásek už číst jejich úpadek, zneužití ideálů, k prax prosté lidské chamtivosti a mocichtivosti.

0: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
1: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
0: Mozartova kouzelná flétna, unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
1: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
0: Na Vltavě.
2: Dobré odpoledne, bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Evropa potřebuje podle prezidenta Petra Pavla silná a nezávislá veřejnoprávní média. Řekl to na valném shromáždění Evropské vysílací unie EBU, které hostí Praha. Česko podle Pavla těží z toho, že má Českou televizi a Český rozhlas. Prezident mimo jiné uvedl, že chce podpořit, aby Češi měli více informací o fungování veřejnoprávních médií. Varoval také v obecné rovině před zásahy, které by mohly vést k omezování služeb a tudíž z dlouhodobého hlediska ke ztrátě významnosti veřejnoprávních médií. České humanitární organizace vyhlásily veřejné sbírky na pomoc Venezuele. V noci na dnešek tam kvůli silnému zemětřesení zemřelo přes 160 lidí, zhruba 1000 jejich zraněných. Sbírku spustili třeba Český červený kříž, nadace ADRA nebo také organizace Člověk v tísni. Ta už na pomoc Venezuele vyčlenila ze svých rezerv 1 000 000 korun. Letošní 14. ročník Mezinárodního festivalu současného tance Correspondance otevře řecká performerka Vasiliki Papapostolu, vystupující pod jménem Tarantism. Její inscenace Panoptikon bude mít českou premiéru. V programu nebude chybět ani vystoupení, které se cvičují obyvatelé Žďáru nad Sázavou a okolí. Festival, který na Vysočinu pravidelně přiváží i představení fyzického divadla a nového cirkusu, se ve Žďáru nad Sázavou uskuteční od 17. do 19. července. Zítra čekáme jasno, během dne bude místy přechodně až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 32 až 37 stupňů, na severovýchodě místy kolem 31, na horách pak naměříme kolem 27 stupňů Celsia. A více zpráv se můžete dočíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. A teď už vám nabízíme čtvrtý díl naší nové publicistické série.
3: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
4: Za protektorátu zednáři zednářsky nepracují proto, že se už za druhé republiky rozešli. Ale řada zednářů, protože měli nějaké občanské postoje, nikoli tedy na zednářské platformě organizační, ale proto, jak si byli celkově jako občansky, se zapojují do odbojových aktivit a jsou i perzekuováni. A pak je ještě samostatná kapitola samozřejmě jako židovských členů zednářských loží, kde ten typ perzekuce je ještě jiného typu.
3: Malý stát, který se nemůže sám uhájit proti sousedu mnohokrát silnějšímu, je vždy v té situaci, že se musí spoléhat na něčí slovo. Otázka byla, máme-li se více spoléhat na slovo Západu nebo na slovo Německa, v poslední době dokonce Německa hitlerovského, čili, jak se věci nakonec vyjevily, máme-li více důvěřovat v odvahu Francouzů a Angličanů, či v milosrdenství Němců. Kdo to může rozsoudit? Snad nás zklamalo slovo, jež nám bylo dáno na Západě. Ale Rakousko bylo zklamáno slovem, jehož se mu dostalo v Německu. Kdo zná program Třetí říše směřující k spojení všech Němců v jedněch hranicích, jak může považovat za jisté, že by nám bylo Německo vůbec dalo slovo nikdy neusilovat o Anschluss sudeckých krajů? Zdá se tedy spíš, že jsme měli na vybranou jen mezi dvěma chybami, mezi dvěma riziky, mezi dvojím spoléháním.
2: Musím se přiznat, že na tenhle díl jsem se těšila asi nejvíc. Historii 20. století se totiž věnuju profesně, ale zároveň patří i mezi moje největší osobní koníčky. Možná tím občas lezu trošku na nervy svému okolí, protože o tomhletom tématu já prostě dokážu mluvit hodiny a hodiny. No a mám radost, že mi je průvodkyní historička Jana Čechurová. Tak, a teď se do toho pustíme. Ukázku, kterou jste slyšeli, napsal novinář Ferdinand Peroutka, a to na začátku října 1938, tedy 5 dní potom, co zástupci Velké Británie, Francie, Itálie a Německa podepsali takzvanou Mnichovskou dohodu. Československo tak přišlo o své pohraniční území. Tehdy do německé okupace zbytku země zbývalo 5 měsíců. Do vypuknutí druhé světové války pak necelý rok. Peroutka pokračuje.
3: Ze všeho nejvíc jest nyní třeba vedoucím lidem klást na srdce toto. Jednejte rychle. Nezapomínejte, jak nebezpečným faktorem může být ve chvíli nepříznivé čas. S tímto skvělým lidem se můžete odvážit všeho. Mohli jste se odvážit kruté války. Můžete se tím spíš odvážit poctivě pro národ, pracovat v míru.
2: Zatímco se Čechoslováci museli vyrovnat s novou realitou druhé republiky, pro svobodné zednáře přišlo opravdu těžké rozhodnutí. Jana Čechurová napsala i knížku, která mi byla jednak po celé natáčení průvodcem a zároveň cenným zdrojem dobových materiálů. A taky se ta kniha velice dobře četla. Tak jak to bylo dál, paní doktorko?
4: Bezprostředně po Mnichovu vlastně ten československý zednářský řetězec se dobrovolně uspí, to znamená, že ukončí činnost v předtuše asi jako nebezpečí, které zednářům hrozí, ale to je ještě ten druhorepublikový formát, kdy jsou různými jako fašistickými skupinami skandalizováni a oni se domnívají, že tímhletím způsobem vlastně můžou zachránit svoje ty kartotéky členů a kroniky a část peněz a tak, takže prostě ukončí dobrovolně svoji činnost už 10. října 1938.
2: Někteří zednáři po okupaci zbytku Československa v březnu 1939 utekli pryč a přidali se k zahraničnímu odboji. Jiní zůstali a zapojili se do domácího odporu přímo v protektorátu. Já myslím, že když chtěl tehdy člověk bojovat, tak tohle byly asi jediné dvě cesty, a to nejen pro zednáře. Ale zednáři k tomu navíc čelili v protektorátu nacistické persekuci, a to i přesto, že zednářské lóže byly oficiálně uspané. Příběh, který vám teď pustím, mi připomněl, že nacisté měli velký problém třeba s okultisty. Ale zajímavé je, že podobně velký problém měli nejspíš i se svobodnými zednáři.
5: Celá rodina, teda ta mužská část rodiny, byly v zednářské loži Národ. Dědeček, profesor Ladislav Silaba, byl vlastně i mezi těmi zakladateli a velmistr na začátku, a byl tam strýc, tatínek a další prostě přátelé, teď je tam tedy i můj syn. A tato, jaksi zednáři za války nebo pak za komunistů, takzvaně lóži uspávají. To znamená, že ta lóže v té době nemá žádnou činnost. Jenže teda na gestapu byl nějaký gestapák jménem Kiesewetter, který tedy prostě si myslel, že zednáři prostě mají nějakou odbojovou skupinu, a šel po nich, jak se říká. Takže v září 1944 najednou prostě se u nás objevili na Barrandově ve vile, a hned chtěl teda ukázat celou vilu, takže jsme skončili i teda nahoře. Já jsem tam nějak teda se taky dostala a dívala jsem se. Skončili v ložnici našich, kde byla taková skříň ve zdi, kde ta jedna část měla takový rozdělený fochy.
2: Tenhle příběh jakoby vypadl z dobrodružné knihy. Otce, maminku a strýce paní Hany Dvořákové věznili nacisté nejprve na Pankráci a pak v Terezíně. Mimochodem, jejím strýcem byl lékař Jiří Silaba, pozdější ctihodný mistr. Stejně jako předválečná lože, které byl členem, se pak jmenovala i protinacistická odbojová skupina, tedy Národ. Měla 10 členů a vedli kdo jiný než Jaroslav Kvapil. Ale zpátky k příběhu paní Dvořákové. Gestapo v domě Silabových provedlo důkladnou prohlídku.
5: A teď, jak říkám, na to nezapomenu, jak on těma rukama zajel pod to prádlo a teď vítězoslavně vytáhl nějaké dokumenty, které patřily tatínkovým židovským přátel, kde, jak potom tatínek říkal, kdybych si na to byl vzpomněl, tak jsem to dávno zničil, protože to nemělo vůbec žádnou cenu pro ně, pro nikoho. No ale on se toho hned prostě chytil a tatínka vlastně odvezl hned sebou. A postupně potom zatkli, vlastně hlavně to bylo až v tom prosinci, zatkli vlastně všechny ty zednáře a jejich manželky, že jo, které jinak teda ženy v zednářích nikdy jako neměly žádnou funkci nebo činnost.
2: A tady se zednářství nachází v zajímavém bodě. V protektorátu lóže spí, ale v zahraničí se jim daří. Hlavně v Londýně vznikla exilová lóže Jan Amos Komenský ve vyhnanství. A v té věci si vzpomínám, že Jan Amos Komenský se jmenovala i úplně první českojazyčná lóže první republiky.
4: A určitě ta činnost této exilové lóže, která velmi kooperovala jako s těmi britskými ložemi, tak přispívala k té jako propagaci Československa a československé státní kontinuity a pomáhala jako šířit nějakou jako osvětu a podporu vlastně pro tu československou zahraniční akci.
3: Bylo tam hodně krásných a úspěšných schůzí, na kterých českoslovenští zednáři se setkali s reprezentanty irskými, skotskými, novozélandskými, holandskými a jinými. Anglický a americký zednářský tisk také věnoval lichotivou pozornost ve svých sloupcích československému zednářstvu a dokonce v oficiálních kruzích bylo všeobecně uznáváno, že pokračování československých zednářů přineseno národní velikou loží ve vyhnanství a loží Jana Amose Komenského ve vyhnanství bylo jedinečnou ukázkou v historii zednářstva a také jedinečným úspěchem, který zednářstvo druhých národností nikdy nemělo.
4: Ale jak to bylo s tou právní kontinuitou, je to asi jako složitější, protože vlastně po roce 45 zednáři musí znova žádat o založení nebo jako obnovení té činnosti. Není to vlastně automatická záležitost.
2: A to se nakonec protáhlo na skoro 2,5 roku. Oficiální povolení dostali zednáři až v roce 1947. Někteří členové, kteří se hned po válce těšili na to, že rychle obnoví činnost spolku, byli zmatení. Třeba Jaroslav Kvapil nechápal, proč vůbec podávat nějakou žádost, natož čekat na její schválení, když jejich existence je prostě nesporná.
4: Ale tady vidíme jako určitou šikanu ze strany ministerstva vnitra, které nechtělo jejich existenci povolit s tím, že prostě některé prvky v těch stanovách se jako jevily jako nedemokratické. Jo? Třeba způsob přijímání členů, že to není, že každý, kdo se přihlásí, tak je přijat, ale hlasuje se o něm. Že? A tak. Na druhou stranu i někteří lidé z vedení toho zednářského, kteří se třeba vrátili z Londýna, tak moc nespěchali, protože vlastně kolem voleb 46, třeba ve kterých byli angažováni, tak to vyhodnotili tak, že by to mohlo být jako rizikový. Jo? Na sebe upozorňovat, že jsou zednáři, že by to mohlo být spíš jako nevýhodou než výhodou, tak trošku jako tyhle aktivity odkládali.
6: Když jsem si procházela knihu Jany Čechurové, zaujalo mě, že přístup svobodných zednářů k jejich další činnosti se velmi rychle rozdvojil. Na jedné straně byl nadšený Kvapil, který se k zednářství hrdě hlásil, a na druhé Vladimír Klecanda, který během války stál v čele Národní veliké lože v exilu a který nabádal k opatrnosti i z obavy z poválečného vývoje. Možná to bylo i proto, že toho v Londýně o politikaření ledasco pochytil. Proto, když se Kvapil rozhodl, že u příležitosti získání titulu doktor honoris causa od Univerzity Karlovy v projevu o zednářích pozitivně promluví, varoval ho před tímto úmyslem Klecanda v dopise z ledna 1946.
3: Tu se dostáváme na pole, řekl bych, politické. Je tedy věcí mé politické úvahy, abych řídil naše věci tak, že se ve vhodné chvíli bude moci přikročit k slavnému zahájení práce v našich dílnách. Toužili jsme po tom okamžiku my všichni ve svém exilu, ale zejména vy doma a v koncentrácích. Je to tedy mou první povinností. Již v Londýně mi bylo jasno, že obnova našeho řádu v osvobozené vlasti nebude věcí tak samozřejmě snadnou, jak se leckterým bratřím zdálo. A věděl jsem, že musíme provést ve svých řadách velmi přísnou očistu. Nechceme-li se hned při svém prvním kroku dostat do konfliktu s profaním světem, který prodělává hlubokou proměnu. Prosím, abys laskavě upustil od svého úmyslu mluvit ve své promoční řeči o zednářství a zednářích. Vím, že oběti našeho bratrského řetězu byly za okupace nemalé, ale nepochybuji, že budou spravedlivě uznány a veřejně zhodnoceny v pravou chvíli, až se čas naplní a budeme moci vejít do osvětlených dílen.

0: Další jako pozoruhodný moment už vlastně z období Třetí republiky, který se pak ještě rozvine po únoru 48, je ten, že na rozdíl od První republiky, kdy nebylo možné, aby komunista se stal zednářem v Československu, protože vlastně ty jako nestátotvorné politické síly se nemohly stát zednáři, tak postavení komunistů po druhé válce bylo zcela jiné, byli prostě státotvornou stranou a tak do zednářství mohou vstupovat komunisté a taky jako řada zednářů, kteří předtím byli třeba bezpartijní anebo patřili k jiné politické straně, tak se komunisty stávají. Takže na zednářství jako participuje vlastně celá řada komunistů. A únor 48 z tohohle pohledu není vlastně jako zlomem ve smyslu existenčního ohrožení pro svobodné zednáře. Nicméně ta praxe v těch ložích a ten tlak na to, jaký typ činnosti mají dělat, jak ti lidé tam mají být a tak ten je ohromný, že oni musí vlastně zařadit do toho portfolia třeba jako přednášek nebo aktivit něco, co se jako vztahuje k těm současným svátkům po únorovým. Jsou nuceni k tomu, aby se vyjadřovali k zednářům, třeba kteří emigrují, aby se od nich distancovali, nebo kteří mezi tím se stanou nějakým objektem perzekuce a taky vlastně, aby vyjádřili k ním nějaký jako odpor nebo je skritizovali. Významný takový jako prvek je po smrti Jana Masaryka, který byl svobodným zednářem, jako ten tlak na ten řetězec.
1: Světla na hřbitově jsou rozsvícena, světla u hrobu prezidenta osvoboditele i u nového hrobu pro Jana Masaryka. Veliké shromáždění před hřbitovem Lánským. Shromáždění, jehož první řady tvoří legionáři. Historické stejnokroje, vyznamenání a řády na prsou.
0: Takže tam jistě řada těch bratří, obzvlášť kteří byli zvyklí na ty prvorepublikové poměry, tohle vnímali jako velký tlak a někteří z nich navrhovali, aby ta činnost byla prostě demonstrativně opět ukončena. Ale k tomu nedochází. Asi z toho důvodu, že vlastně si to jako tak dlouho trvalo, než se ten řád obnovil, že zabalit to takhle hrozně rychle, tak vlastně by byla jako škoda pro ten spolkový život. Zároveň to ukončení činnosti v roce 38, jako bezprostředně po Mnichovu, nebylo vyhodnocováno jako jednoznačně pozitivní.
2: Situace se po Masarykově smrti začala zhoršovat. A to nejen co se týká směřování země. V září 1948 navíc umírá prezident Edvard Beneš a s ním je do politického ústraní odsunuta celá řada lidí, kteří do té doby nad svobodnými zednáři drželi, jak se tak říká, ochranou ruku, aspoň do jisté míry. Požadavky komunistů se neustále stupňovaly a část zednářů začala sama sobě klást otázku, jestli má za těchto podmínek vůbec smysl pokračovat.
0: Někteří z nich, kteří třeba byli jako komunisty nebo pracovali na ministerstvech třeba ovládaných komunisty a tak měli i instrukci, že vlastně ta činnost nemá být rychle ukončena, protože by si toho to mezinárodní společenství všimlo a byl by to signál, protože to Československo po únorové není demokratické. Několik jako agentů STP měli štěnice prostě v těch prostorách velké lože a jako byli pod velkou kontrolou a dostávali jako instrukce, co by bylo vhodné, protože po únoru samozřejmě, jak ve všech institucích byl akční výbor, tak i v zednářské řetězci byl akční výbor, částečně složen jako z komunistů, částečně z nekomunistů, který vlastně provedl tím únorovým převratem a těmi jako dalšími fázemi.
2: Slídění státní bezpečnosti, odposlechy, domovní prohlídky, neustálý nátlak a dehonestace, tohle všechno začalo být pro zednáře prostě neúnosné. A tak se Velká lóže nakonec rozhodla, že tedy znovu ukončí svoji činnost. A to k 1. dubnu 1951.
0: jeden z největších jako propagátorů téhle z té myšlenky byl Jiří Silaba, významný diabetolog a syn prvorepublikového velkého mistra Ladislava Silaby, tak ten jako od začátku byl jednoznačně proto, že to je nekompatibilní, že to prostředí není demokratické a ty zednářské lože, že nemůžou v něm jako volně působit, tak jak bych chtěl, tak to je určitě osobnost, která si to uzavření přála a snažila se proto získat ostatní.
2: A povedlo se mu to. Necelých 6 let od konce druhé světové války a 4 roky od té poválečné obnovy se českoslovenští zednáři znovu odmlčili. Tentokrát to ale bylo na téměř 40 let.
3: Není konec všemu, oč náš řetěz usiloval. Nezanik řádný hlas, jenž dílnou naši zněl. Trvá duchovní chrám lidství, jejž cech vybudoval. Každý z nás jej prací svou, jak mohl podepřel. Život neustává, končí a hned začíná. Bratr neodchází, bratr odmlčí se jen. Kdož by věřil, že smlčením láska pohasíná? Ta jde s námi, i když chrám je opuštěn. Neplatí v oblasti ducha zákon proměnosti. Volnost, rovnost, bratrství. V tom stále bratrem jsem. Zednáře až za hrob víží staré povinnosti. Celý svět mu bude lóží. Lidstvo bratrstvem.
2: Svět možná, ale komunistické Československo bohužel ne. Po roce 1951 sice vznikají znovu, tak jako za druhé světové války, ty lože v exilu, ale k obnovení svobodného zednářství u nás dojde až po sametové revoluci. A o tom současném zednářství promluví příště ten nejpovolanější. Budu si totiž povídat s velikým mistrem Liborem Adamcem.
4: To byl 4. díl série Zednáři dnes o zednářském podílu na vzniku Československa. Autorkou podcastového cyklu je Lucie Kurcová, mistrem zvuku Jonáš Rosůlek.

First Lady of a Song, tedy afroamerická jazzová zpěvačka Ella Fitzgerald a píseň That Old Black Magic, tak jak je zaspívala v roce 1969 v Montré. Je přesně 16 hodin a 27 minut. A čtvrteční odpolední Vltava spěje k závěru. My vás ale přesto srdečně zveme k poslechu dalšího vltavského programu a z nabídky jako tip k poslechu vybíráme rozhlasový dokument Komu patří můj jazyk. Autor David Vaughan v něm pojednává mimo jiné o tom, že dějiny nám ukazují, že když se někdo rozhodne používat jazyk jako zbraň, dříve nebo později se tato jeho zbraň obrací proti němu. Autor v něm také hledá odpovědi na otázky kolem složitého vztahu mezi jazykem, národem a státem. V první polovině minulého století si Hitler myslel, že si může přivlastnit, ba dokonce i ozbrojit němčinu. Stejnou chybu dnes opakuje ruský prezident s ruštinou. Rozhlasový dokument Komu patří můj jazyk si na Vltavě nalaďte dnes večer ve 20 hodin. Markéta Kaňková už se s vámi pro tuto chvíli loučí a zdraví vás za celý odpolední tým editora Jana Zítku a také Romanu Kouřilovou z Techniky. Opatrujte se.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Je klidně možné, že už balíte kufry na dovolenou a přitom zvažujete, kolik knih se vám do zavazadla vejde, tedy bavíme se o fyzických knihách. Obsah rozhoduje nebo autorka, autor nebo hmotnost a velikost knihy, jestli to je detektivka nebo romantika nebo memoáry, jestli se hodí na pláž poezie. Dnes v Akcentu se podíváme právě na letní téma knihy na dovolenou. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A našimi hosty jsou šéfredaktorka webu i literatura a překladatelka Jovanka Šotolová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A literární publicistka, kritička a redaktorka časopisu Reflex Kateřina Kadlecová. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jovanko, když se podíváme na i literaturu, tak tam každý rok najdeme doporučující seznam literatury na léto. Tak možná bychom mohli po těch jednotlivých sekcích, tak třeba překladová literatura. Co byste doporučili?
1: Já bych možná ještě na začátek řekla, že ten příměr s kufrem se mi moc líbil, protože my vlastně sestavujeme ten celý přehled asi tak, jako když se balí kufr. Ten přehled je omezený počtem, řekneme si na začátku, že jich může být jenom 30 těch titulů ve všech těch kategoriích, které máme.
0: Jakože 30 knih do jednoho příručního zavazadla.
1: No my jsme...
0: Takže jenom knihy a plavky.
1: A svaly, aby to člověk unes a učet. Takže ten výběr není rozhodně úplně vyčerpávající, ale snažíme se vždycky vybrat něco, co stojí za to přečíst, a taky jako druhé hledisko máme to, co není moc vidět v těch největších médiích nebo o čem prostě v propagaci.
0: A co by to bylo v případě překladové literatury?
1: Takže teď teda k té překladové literatury, tam máme 5 nebo 6 knížek, kterými chceme postihnout v různé překladové jazyky. Začala bych portugalskou autorkou, která se jmenuje Cardoso a v románu Návrat se vrací do Portugalska 70. let spolu s přistěhovalci, což ale nejsou emigranti, jsou to Portugalci, kteří se vracejí z bývalých kolonií. Navázat můžu polskou autorkou Martou Dzido, která v povídkové sbírce Babí léto řeší problémy stárnutí z ženského pohledu. Verena Kesslerová je Němka a v románu Fitko se dívá na příběh ženy, která se rozhodla změnit svůj život tím, že se nechá zaměstnat ve fitness centru. Americký autor Lieberman v románu Kolaps v Coopersville vypráví příběh nezaměstnaného profesora, který se začne živit tím, že rediguje pornografické romány, a dál už to necháme na vaší četbě. V dalším románu, který je z Estonska a jmenuje se Smrt dokonalé věty, se podíváme do Estonska v době, kdy se rozpadal Sovětský svaz a Estonsko se stávalo svobodným státem. A snad poslední ten titul je román francouzské autorky Neige Sino, jmenuje se Smutný tygr a vypráví takový tragický příběh 12-leté slečny, která byla zneužívána vlastním otčímem, ale než Sino z toho svého příběhu dělá vlastně literární text tím, že hledá, jak to popsat, jak celou tu věc nepředstavovat jako deníkový zápis, ale románový příběh hodný literárního zpracování.
0: A i podle toho, co jste teď od Jovanky slyšeli, tak když se bavíme o knihách na dovolenou, takže se nebavíme o lehké literatuře na dovolenou, protože dovolená nepotřebuje nutně jenom samou lehkou literaturu, mimo jiné. Když Kateřina si dala vlastně ty svoje bloky podle témat a vezmeme si sebou knihy o stárnutí.
2: No namátkou mě napadají hned 3 takové letní. Za prvé kniha Kořeny jabloní Veroniky Kratochvílové, šéfredaktorky cestovatelského měsíčníku Lidé a země. Tam se spolu ve dvou pečlivě jazykově odlišených narrativních liních střetávají opravdu velmi stará žena Magdalena Šámalová, devadesátnice, uložená, řekněme, v děcáku pro rakváče, jak Lenka přezdívá tomu domovu důchodců, kam jí chodí navštěvovat. Potom všichni si asi vybavujeme, že do finále Magnézie litery v kategorii překladová kniha se dostala publikace Lizy Ridzen Jeřáby táhnou na jich. Autorka tu byla v rámci světa knihy a ta nesmírně krásná, citlivá, tklivá kniha je vhledem do nitra stárnoucího člověka, který žije úplně sám v domácnosti na severu Švédska. A je to taková křehká, emotivní kniha, na jejímž základě autorce píšou lidi z celého světa i 2 nebo 3 roky po vydání v originále. No a tou třetí je letní kniha mrazivá úplně, totiž kniha Petry Klabouchové Vona. Petra Klabouchová opravdu chrlí titul za titulem a v téhle té konkrétní, kterou teda popravdě řečeno vytáhla ze šuplíku, není to úplně nejnovější její rukopis, se opět vrací na Šumavu a rozebírá tam osudy opět několika generací velice nešťastných, opovrhovaných žen bojovnic, které se potýkají s různými protivenstvími od počasí přes šílenství, smrti dětí, no prostě klasická Petra Klabouchová na deku.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: S Kateřinou Kadlecovou z Reflexu a také s Jovankou Šotolovou z iLiteratury se bavíme o typech na knihy, které si sebou vezmete na prázdniny, pokud nechcete používat slovo dovolenou. A když už tedy, Jovanko, Kateřina začala tu českou literaturu, tak bychom se mohli podívat, co máte na iLiteratuře, jakožto české typy.
1: Tak já bych doplnila knížku autorky Ivy Hač Musy, Mořská Eva, což je vlastně novinka z hostu, která spojuje fantaskní a intimní a groteskní a bizarní. A snad bych prozradila jenom to, že protagonistka románu zjistí, že umí dýchat pod vodou a od toho se bude odvíjet další dobrodružství. Pak tam máme titul Karla Hynieho, který se jmenuje Konečná. Autora posluchači asi znají z televizního seriálu Volha. A v tomhle tom novém příběhu se přesunujeme do 70. let a do tramvaje, protože hlavní hrdina je průvodčím tramvajovým. A možná bych zakončila tenhle ten krátký přehled autorkou Evou Danišovou, což je romská autorka a přichází s autofikčním románem, který je takovým retrospektivním ohlédnutím babičky za svým životem, jak došla až do toho svého věku babičky. A v recenzi se píše, že se nedívá moc, že se dívá velmi přísně na Romy i Romky.
2: Ta kniha Dylini Dora je velice zajímavé téma. Ona totiž zpracovává romské sterilizace, podobně jako snímek Pramen, ve kterém hraje Anna Geislerová a který brzy uvidíme ve světové premiéře na Mezinárodním festivalu Karlovy Vary. Filmovém festivalu Karlovy Vary. A zároveň vím, že jedna velice, velice milovaná a obdivovaná česká prozaička má toto téma v pácu již několik let, takže s romskými sterilizacemi se zdaleka neloučíme. Opět téma na deku.
0: Pokud se ale teď přesuneme z české literatury na jih, tak pokud vyrazíme do Itálie, tak tady máme 2 výborné cestopisy. Kateřino.
2: No, Taste, chuť mého života od Stanleyho Tucciho, kterého známe jako herce třeba z aktuální dvojky Ďábla nosí Pradu, anebo jako průvodce po kulinářských regionech Itálie ze seriálu, který tuším běží na Discovery. On napsal a vydal v českém vydavatelství Kazda knížku, kde mluví o svém životě, o své nemoci, o svém dětství, ale hlavně o takovém tom comfort food, o jídle svého dětství, které jedli doma s mámou a celou tu dobu se vám budou zbíhat sliny. A totéž vám zajistí i vynikající Marcel Sauer ve svém v pořadí 2. poeticko-obrazovém průvodci Benátky návod k užívání. Pan Sauer je diplomatem, tuším, že je zástupcem velvyslance v Římě už drahná léta a se svou manželkou spisovatelkou Martinou Lajerovou cestují po regionech Itálie a poznávají jednotlivá města. Celá ta 5členná rodina to fantasticky fotí a potom k tomu Marcel píše opravdu krásné, krátké, poutavé anotace. A opět máte chuť to všechno navštívit.
0: No a my když, to byla úplně poezie s tím gastrozážitkem, o kterém mluvila Kateřina, tak pojďme si říct, že poezie patří rozhodně do toho příručního zavazadla na dovolenou a co doporučuje i literatura?
1: Poezie dostala bohužel jenom 2 malé přihrádky v našem kufru, ale i ty stojí za to. Jedno je sbírka Ondřeje Macla, která už je z roku 2025 a Ondřej Macl v ní pozbíral něco jako kolektivní paměť našeho národa a navazuje na ní v takových, vlastně doříkává, dopracovává to, co všichni známe. Takže docela zajímavý titul, který se určitě hodí na brainstorming celé rodiny nebo na hravé básnické hrátky.
0: A Kateřina to chce doplnit?
2: Musím rozhodně zmínit, že právě před 2 týdny se křtila nová knížka tohoto Ondřeje Macla, který je naprostým všeumělem, performerem, hercem, podcasterem, já nevím čím vším, básníkem, ale také prozaikem. A jeho krátké sloupky v mém oblíbeném měsíčníku Host naznaly knižní podoby. Jmenuje se to Jednou za modrý měsíc a vydalo to nové vydavatelství Niny Špitálníkové Paradox. Vřele doporučuji kratičké útvary, které vás vrhnou do úplného neznáma. K smrti malého bratříčka, ale i třeba na takový rej nebo na prázdninovou loď, kde autor pozná lásku, nebo spíš jeho lyrický subjekt, těžko říct, jestli autor sám, ale opravdu tak pěkné nápadité sloupky, aby pohledal.
0: No takže od Ondřeje Masla 2 knihy a nejenom jednu, ale když se vrátíme zpátky ještě k poezii, tak ta druhá sbírka básní?
1: Jako druhou jsme zařadili knížku nebo sbírku Jana Vosky, která se jmenuje Rain Dogs a hodně jsme váhali, jestli do toho seznamu můžeme dát, protože on ji vydal vlastním nákladem a je rozebraná. Ale my v tom přehledu, který na iliteratura.cz najdete, uvádíme možnost, jak se k ní dostat prostřednictvím určitého výletu do Liberce.
0: To zní hrozně tajemně a přitom zábavně, takže předpokládám, že to je tak, že musíme vyrazit za samotným autorem, aby nám ji pokud možno vytisknul.
1: A nebo si ji přečíst na místě, kde leží a je k nahlédnutí.
0: Pokud bych se, Kateřino, měli podívat teď na právě krátké povídkové útvary, tak už Ondřej Macel byl vlastně jako zmiňován, ale co ještě? Protože ty povídky mají výhodu v tom, že mezi tím, než člověk si dočte tu jednu dlouhou kapitolu, tak už je mu vedro, pak přijde z té vody, už se nepamatuje, co četl, takže se musí vrátit zpátky. Když to s povídkami, to je poměrně jednoduché.
2: Je to tak a já bohužel nečtu dostatečně hodně ty kvalitní každoroční výběry nakladatelství Listen, které právě vydalo letní povídky. A 13 renomovaných českých autorů, a nebudu zmiňovat schválně ani jednoho, abych nikoho neurazila, se tam probírá svými zážitky z léta. A opět je to taková pestrá skrumáž prostě od románku s plavčíkem a šíleného vodáckého výletu s rodinou přes v podstatě fakt dým bramborové nati, což už je takový pozdní léto. No prostě radovánky, no. Zkuste.
0: Tak dobrá, tak do kufru jsme si dali už poezii a také povídky, ale asi nemůžeme opomenout detektivky. A minimálně jednu bychom si tam vzít mohli, ale nejsem si zrovna úplně jistý, že tu, kterou Kateřina chce zmínit, protože ta je opravdu tlustá.
2: Je to tak. Další z hostů Světa knihy, francouzský romanopisec Bernard Minier, který dřív býval tuším celníkem nebo měl nějaké opět prázdninové povolání, hrabal se vám v těch kufrech. No ale teďka píše knihy a už docela dlouho, protože vydal v pořadí už 10. knihu česky, jmenuje se Hra. Je to tlustospis a on tam opět přichází s naším oblíbeným hlavním hrdinou, totiž komisařem, jehož jméno si teď nevybavuji, protože jsem zatím pouze v polovině této knihy, ale v té hře, v tom titulu zároveň dominují Pyreneje, jeho obvyklý takový setting, kam zasazuje ty příběhy. Tentokrát je v ohrožení komisařova rodina a potýká se se svým soupeřem z těch předchozích dílů, ale pozor, není vůbec nutné ty ostatní knihy s jednoslovným názvem znát. Vemte si jenom tu hru, akorát vám zatíží celý příruční zavazadlo.
0: Jovanko, vy máte celý soubor žánrové literatury, ale z toho můžeme vybrat alespoň jednu detektivku.
1: Můžeme, a to je například detektivka autorské dvojice Boileau Narcejac, která se jmenuje Ta, která nebyla. Je to titul, který nakladatelství Maraton vybralo, že se vlastně vrací, ta kniha je stará 70 let a oni se k ní vrátili. A je to takový klasický noirový román, popisující vražedný milostný trojuhelník. Víc asi nemůžeme prozrazovat, protože je to detektivka. A pak tam máme v tom výběru ještě fantasy detektivku, která má název Krev titánů a jejím autorem je Robert G. Bennett.
0: Akcent. S Kateřinou Kadlecovou z Reflexu a také s Jovankou Šotolovou z webu e-literatura se bavíme o knihách, které si sebou můžete vzít na prázdniny. A když už teď jsme skoro u konce, tak je to takový pelmel. A já vím, že Kateřina chce zmínit Metafielda.
2: Protože jsem propadla jeho kouzlu osobnosti a jedinečnému charismatu a taky mě baví, že jakožto britský velvyslanec v České republice díky té kampani Jsem tu novej, která mimochodem jeho PR týmu teďka vynesla cenu Zlatý lemur za nejlepší PR tohoto roku, tak se zapsal opravdu do srdcí nejenom dívek a žen, ale vlastně kohokoliv, koho zajímá. Za prvé politika a za druhé Česko cizíma očima. On vydal, tuším snad 13. května, knihu Jsem tu novej, kde se vlastně zaobírá jak svojí minulostí, jak vyučoval angličtinu v Kenii a v Japonsku a jak pracoval pro charitu Oxfam, ale zároveň i se dělí o diplomatické poznatky. Dost by mě zajímalo, jestli mu to někdo dozoroval a příslušné pasáže jakoby kontroloval, cenzuroval, vystřihával. Každopádně tahle ta kniha je excelentně čtivá, opravdu překlad úplně hladouličký a vy se poučíte o meandrech jeho vlastního života i světové politiky a pak si tu knihu po návratu z dovolené zasunete k Madeleine Albrightové a k Henrymu Kissingerovi, protože já vám tu tady říkám, že Matt Field je mistr politické komunikace, jak má vypadat pro nejmladší generace.
0: Já myslím, že by měl radost vedle takových sousedů v té knihovně a my budeme pevně doufat, že také bude mít podobnou diplomatickou kariéru, ale když se ještě vrátíme k tomu pelmelu, tak ještě je tam jedna kniha, kterou by Kateřina chtěla doporučit.
2: Někdy si právě Seznam i literatury Čtení na léto, a tehdy to možná bylo Čtení na Vánoce, to už je jedno, ale přivedl k izraelské autorce Ayelet Gundar Goshenové, jejíž detektivka Kde číhá vlk byla zároveň psychologickým románem. A vyšla jí teď v češtině, tuším u Garamondu, Prvotina, která se jmenuje Jednu noc Markoviči. A ta vypravuje o mužích, kteří si někdy v 50. letech jdou vybrat do Evropy nevěsty. Tuším, že to tak je a právě tento Markovič si přiveze krásku, kterou se snaží až do konce života okouzlit a podmanit. A je to opět hrozně krásně vyprávěná próza, která má obrovský přesah, protože autorka je také psycholožkou a univerzitní lektorkou.
0: Jovanko, a jaké závěrečné tipy nabízí web i literatura právě, co se týká čtení na dovolenou?
1: Mně ještě, když tady slyším Kateřinu mluvit o takovém jako přesžánrovém románu, tak mě napadl titul autora Roberta Zoli Christensena, který se jmenuje Balonky zakázány, vyšel v malém nakladatelství Euskaldun a má to být sarkastický román o krizi středního věku, zkostnatělosti akademického prostředí a přebujelé politické korektnosti. A zmiňuji ho, protože když jsme ten náš přehled publikovali na sociálních sítích, tak tam bylo hodně ohlasů, že tohle je ta skvělá kniha.
0: Jovanko, ale také bychom měli zmínit nějaké knihy pro děti, aby to nebylo jenom, že si čteme sami pro sebe, ale také něco na dobrou noc.
1: Máme ve výběru tři knížky. První je titul Barbory Bažantové, který se jmenuje Jinotaj. Zase se dostáváme do společnosti šesti romských dětí, takže tentokrát to romské téma tam rezonuje vícekrát. Potom knížka ilustrovaná autora Robina Krále, která se jmenuje Ponorka, s kterým se ponoříme veršovaně. A poslední je pro starší čtenáře a to je knížka Daniela Penaka Vlčí oko v překladu Anežky Charvátové, kde se vlk, aljašský vlk, skamarádí s chlapcem, který pochází z Afriky a má za sebou kruté dětství a ti dva najdou něco společného. Takže je to takový hodně humánní román.
0: My jsme teď mluvili celou dobu o knihách, které jsou skutečně poměrně čerstvé, ať už z loňského nebo z letošního roku. Ale kdybyste si měli zbalit právě do toho kufru nějakou knihu, ke které se vždycky rádi vracíte, tak co by to, Kateřino, bylo?
2: Já jsem člověk, který už od roku 99, kdy nastoupil na bohemistiku na filozofickou fakultu, čte výhradně pro potravu, nikoli pro zábavu, tudíž se nevracím zásadně ke starším knihám. Ale musím přiznat, že třeba Janu Érovou od Charlotte Brontyové jsem už ve druhé třídě měla přečtenou třikrát. To je prostě úžasná kniha. Tehdy jsem nevěděla, co je Charlottová drapérie, vůbec jsem netušila, že Rochester se čte Rochester a ne Rochester, ale vzala bych si opět Janu Érovou, kdybych byla bývala mohla, ale samozřejmě vezmu si svá nedočtená čísla měsíčníků Host a taky všechny revolverky, které nemám přečtené.
0: Jovanko.
1: Já to mám podobně, nemám čas se vracet ke knihám, které už jsem přečetla. Napadá mě spíš, které knížky bych si měla vzít, protože je mám nepřečtené a mezi nimi namátkou vyberu více titulů mého oblíbeného francouzského autora Jeana Giona, což je autor, který už nežije, ale psal velmi pokrokově, a nakladatelství Malvern takovou mravenčí pílí postupně vydává některé z jeho románů, takže určitě bych si dva nebo tři, které jsem ještě nečetla, vzala.
0: Jestli si skutečně uděláte podobný kufr, jaký vám teď nabídli Kateřina Karlecová a Jovanka Šotolová, tak mám pocit, že si budete muset přikoupit zavazadlo, které ještě navíc budete muset dát do útrop letadla, protože těch knih bylo skutečně hodně. Najdete samozřejmě ty typy nejenom dnes v Akcentu, ale také na webu iliteratura.cz, kde právě ten soupis je ještě širší. My jsme moc rádi, že alespoň některé typy nám dnes nabídli šéfredaktor doktorka webu i literatura a překladatelka Jovanka Šotolová. Moc děkujeme.
1: Není zač, čtěte.
0: A literární publicistka, kritička, redaktorka časopisu Reflex Kateřina Karlecová. Kateřino, děkujeme. Hezké prázdniny.
2: Děkuji za pozvání, krásné prázdniny a nepřestávejte číst.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Vydejte se s námi mimo hlavní kulturní proud.
1: Art Café. Pořad, který objevuje zajímavé osobnosti, zkoumá originální projekty a přináší nové úhly pohledu.
0: Nechte se inspirovat každý všední den od 17 hodin na Vltavě.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ukrajinské síly styčily národní vlajku na Kinburnské kose v Černém moři. Oznámilo to velení ukrajinských sil jich. Jde o oblast, ze které ruská okupační armáda kontrolovala vstup do přístavu v Mykolajivu. Zatím není jasné, jestli Ukrajinci osvobodili celý výběžek nebo jen jeho část. Ukrajinské ministerstvo obrany dnes také informovalo o tom, že z Česka získalo 10 cvičných letadel Alto. 5 poskytla česká vláda a 5 nadace dárek pro Putina ze sbírky českých občanů. Ministerstvo obrany uvedlo, že letouny urychlí výcvik ukrajinských pilotů podle standardů NATO. Generální ředitel a předseda představenstva státního výrobce výbušnin Explosia Tomáš Roubáček končí. Z rodinných důvodů rezignuje na konci června. Oznámil to mluvčí společnosti Martin Wenzel. Explosia patří státu, vláda premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v současné době zvažuje její prodej. Firma působí v Pardubicích, do roku 2002 ji vlastnila skupina Agrofert. Lidé v Hradci Králové si můžou prohlédnout venkovní výstavu věnovanou válce roku 1866 a bitvě u Hradce Králové. Na náměstí 28. října je instalováno 6 oboustranných panelů, které přibližují příčiny a průběh prusko-rakouské války, osudy vojáků i civilistů a významné osobnosti tehdejšího konfliktu. Součástí výstavy je také přehled letošních vzpomínkových akcí ke 160. výročí bitvy, které se uskuteční od 3. do 5. července v Hradci Králové a na Chlumu. Výstava bude volně přístupná do 20. července. Dnes v noci bude jasno, nejnižší teploty 20 až 15, v údolích místy kolem 13, na horách až kolem 16 stupňů Celsia místy se budou objevovat i nižší teploty. Zítra pak čekejme jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 32 až 37, na severovýchodě místy kolem 31, na horách pak naměříme kolem 27 stupňů Celsia. A více zpráv se můžete dočíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Řada herců se shodne, že nejhorší na filmovém natáčení je čekání. Hodiny a hodiny prosezených v karavanech, na hotelích i na placech při čekání na výstup. Není divu, že se herci snaží jakkoliv zabavit. A jednou z nejčastějších a nejzdravějších kratochvílí je, že vezmou do ruky kytaru nebo jiný hudební nástroj a začnou vyluzovat tóny. Při rešerších k tomuto pořadu jsem zjistil, že herců, hudebníků jsou desítky, možná stovky, tisíce. My se v následující hodině zaposloucháme do hudby, kterou sami, ale mnohem častěji po boku dalších slavných osobností, vytváří Johnny Depp, Hugh Laurie, Keanu Reeves, Scarlett Johansson nebo Ryan Gosling. Záměrně opomineme tuzemské filmaře, Báru Polákovou, Šimona Bilinu, Terezu Richterovou, Igora Orozoviče, Vladimíra Javorského, Kateřinu Vintrovou, Miloslava Koeniga nebo Filipa Kaňkovského si necháme třeba na jiný samostatný pořad. A začneme s hudebníkem s velkým H. Jeff Goldblum se objevil v hitu Jurský park, kultovní sci-fi Moucha, vizuálně jedinečném Grand Hotelu Budapešť nebo velkofilmu Den nezávislosti. Už od mládí hraje na klavír a od 90. let vystupuje se svou jazzovou skupinou The Mildred Snitzer Orchestra, která se pohybuje především v oblasti swingu, jazzu a amerických standardů. Doslova před pár dny orchestru vyšlo album Night Blooms, na kterém hostuje řada hvězdných vokalistů jako Charlie Puth, Ariana Grande nebo Melody Gardot. Jejíž city alt rozpoznáme v úvodní písni Misty. Goldblum tu byl před lety jako host premiéry Grand Hotelu Budapešť. Snad se sem někdy dostane i se svým ansámblem. Začíná filmově hudební Art Café. Dobrý poslech vám přeje Tomáš Klement.

Charlotte Gainsbourg 555, píseň, kterou produkovalo francouzské ambientní duo Air a také Jarvis Cocker z kapely Pulp. Hudební i filmové kariéry Charlotte Gainsbourg jsou takřka rovnocenné, což se u dcery fenomenálního šanzoniéra a slavné britské herečky tak nějak čekalo. Konec konců hudební kariéru odstartovala už ve 12 letech kontroverzním duetem Lemon Incest se svým otcem. Múza Larse von Triera hrála v jeho kontroverzních filmech Antikrist, Melancholie a Nymfomanka, se v hudbě věnuje velmi kultivovanému indie popu. Neudivuje nějakým fenomenálním hlasem, o to více se zaměřuje na texty, které si v drtivé většině píše sama. Třeba dosud poslední album Rest nabízí odkazy na tragickou smrt nevlastní sestry i vzpomínku na otce. Slavné rodiče má i další zpívající herečka, Američanka Maya Hawke, jejíž průlomovou rolí byla postava Robin Buckley ve třetí sérii Stranger Things. Dcera Umi Thurman a Ethana Hawkea si zahrála v oceňovaném životopisném dramatu Maestro nebo v komedii Pomsta na druhou. Její hudba je postavená na jemném akustickém zvuku, folkových kytarách a poetických, velmi osobních textech. A je velmi plodná, desky vydává přesně po 2 letech a aktuální Maytree Corso je už její 4. Název odkazuje na postavu stvořenou samotnou Majou. Jde o magického outsidera, který se nedokáže přizpůsobit okolnímu světu a tak si raději vytváří svět vlastní. Album lze doporučit třeba milovníkům Tori Amos. My si zahrajeme hypnotickou baladu Devil You Know.

Posloucháte Art Café, které dnes navazuje na filmové léto na Vltavě. Hrajeme si herce, kteří se zároveň velmi aktivně věnují i hudbě. A rovnou bych se měl opravit, protože v těchto chvílích nám dělají společnost ženy, herečky. Konkrétně Zoe Deschanel, kterou si můžeme pamatovat z hudebního dramatu Na pokraji slávy nebo komedie Yes Man. To už se o ní vědělo, že je velmi schopná hudebnice, která hraje na piano a ukulele a s uznávaným písničkářem M. Wardem funguje v projektu She and Him. Jejich hudba je inspirovaná popem 60. let, surfrockem i country. V roce 2016 vydali extrémně úspěšné vánoční album, ale od té doby je jejich činnost spíše sporadická. Což bohužel platí i pro Scarlett Johansson. Hvězda Ztraceno v překladu nebo marvelovské série v roce 2008 šokovala debutovou deskou Anywhere I Lay My Head, na které svým charakteristickým chraplákem přespívala 10 coververzí písní legendárního Toma Waitse. Pak ještě zaujala spoluprací s producentem Peterem Yornem i odskokem k dívčí superskupině The Singles. Ale v posledních letech se myhla pouze na několika soundtrackách a ve swingovce The Best Is Yet To Come, kde ji ke spolupráci zlomil náš dobře známý Jeff Goldblum. Tak si pojďme připomenout zmíněné Waitsovské album titulní písní Anywhere I Lay My Head.

Ponořili jsme se do světa blues a zakouřených barů a klubů. Právě tam je doma seriálový Dr. House Hugh Laurie, bezesporu jeden z nejschopnějších herců, hudebníků. Věnuje se především klasickému New Orleans blues, jazzu a boogie-woogie. Na klavír hraje už od 6 let, ovládá ale i kytaru, bicí, harmoniku a saxofon. Se svou formací The Copper Bottom Band vyprodával haly po celém světě. Několikrát jsme s ním měli tu čest i v České republice, kde shodou náhod právě v našem hlavním městě natáčí špionážní seriál Legacy of Spies. Právě dozněla St. James Infirmary je úvodní skladbou debutového alba Let Them Talk z roku 2011. Vychází z amerického tradicionálu, jehož kořeny sahají až k tradiční anglické baladě The Unfortunate Rake z 18. století. No a u prošedivělých elegánů ještě v Art Café chvíli zůstaneme, čeká nás Jeff Bridges, další velmi zdatný muzicírující herec, jehož hudební kariéra zahrnuje desítky koncertů a 4 alba na pomezí country, folku, roots rocku a alternativy. Hvězda filmu Big Lebowski spolupracuje se zajímavými lidmi. Například na druhém eponymním albu, které navíc vydal prestižní label Blue Note, byl jeho partnerem slavný producent T-Bone Burnett. Spolu natočili i následující Amerikánu What a Little Bit of Love Can Do.

Nadále plujeme ve vodách amerického country, jen jsme Jeffa Bridgese vyměnili za o generaci mladšího Kiefera Sutherlanda, hvězdu seriálu Twin Peaks a 24 hodin. Sutherland podává každou skladbu se zakouřeným, whisky nasáklým vokálním výkonem, díky kterému uvěříte každému jednomu slovu, které zpívá. Napsal například server Cryptic Rock o albu Reckless and Me, ze kterého byla i právě odezněla píseň Something You Love. Dobrý poslech u hudebně filmového Art Café vám stále přeje Tomáš Klement a teď nás čeká hvězda, kterou není třeba příliš představovat. I když se přiznám, že jsem o hudební dráze kanadského elegána Ryana Goslinga ještě donedávna neměl tušení. Není divu, jeho kapela Dead Man's Bones vydala pouhé jedno album, a to navíc ještě před 17 lety. Původně mělo jít o soundtrack k divadelní hře, ale kvůli vysokým nákladům projekt Gosling a jeho partner, producent Zach Shields, přetvořili v samostatnou desku, kde se hvězda velkofilmů Barbie a La La Land nechala zapsat pod pseudonymem Baby Goose, aby na sebe nestrhával příliš pozornost. My si zahrajeme chytlavou píseň Papa Power, kde má klíčovou roli dětský sbor The Silver Lake Conservatory of Music Children's Choir.

Je hrubý, neomalený, velkohubý, ale jedno se mu musí nechat. Má zabijácký smysl pro humor. A ještě k tomu všemu je americký herec Jack Black vynikající muzikant. Což jsme se mohli přesvědčit v komedii Škola roku, ale především v kapele Tenacious D, kterou Black založil s kolegou Kylem Gassem. Skupina geniálně spojuje hard rock a heavy metal s vulgárním, satirickým humorem a divadelním projevem. Přestože vystupují převážně jen se dvěma akustickými kytarami, jejich projev má energii plnohodnotné metalové show, což potvrdí i návštěvníci jejich dosud jediného pražského koncertu v roce 2023. V pražském fóru Karlín samozřejmě tehdy nesměla chybět ani jejich největší hitovka Tribute. A z fóra Karlín přeletíme do sportovní haly Fortuna, kterou si na 6. září tohoto roku zamluvila americká rocková superskupina Hollywood Vampires. Tu v roce 2012 založili zpěvák Alice Cooper, kytarista kapely Aerosmith Joe Perry a nejviditelnější tvář, nicméně hudebně suverénně nejslabší člen kapely, herec Johnny Depp. Na koncertech je často doplňují i další hvězdná jména, jako kytarista Tommy Hendrickson nebo duo Duff McKagan a Matt Sorum z Guns N' Roses. Skupina vznikla jako podsta rokovým hvězdám, které zemřely v 70. letech kvůli divokému životnímu stylu. Na koncertech i albech Hollywood Vampires kombinují vlastní autorskou tvorbu s energickými předělávkami klasických rokových hitů od Led Zeppelin, The Doors, Motorhead, The Who nebo Davida Bowieho.

V našem pořadu o muzicírujících hercích nesmí chybět Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar, která vznikla už v roce 1991 poté, co se baskytarista Keanu Reeves a bubeník Robert Mailhouse náhodně potkali v supermarketu a zjistili, že oba sdílejí vášeň pro hokej a hudbu. V 90. vydali dvě alba a koncertovali po celém světě. Předskakovali mimo jiné Bon Jovi. V roce 2002 se kvůli

Vytíženosti Reevese sice rozpadly, nicméně před časem ohlásili comeback a 29. června zahraje trio Dogstar hrající melodický pop, punk a grunge ve zcela vyprodaném pražském klubu Sasazu. Uvidíme, jestli se podobného sukcesu dočká 15. října v pražské Arše Plus i jeho herecký kolega David Duchovny. I ten se dlouhé roky potýká s hudbou a podle všeho velmi úspěšně. Já jsem od hvězdy seriálu Acta X vybral z Brusu nový single Prince of Pieces, který uvádí stejnojmenné 4. studiové album. Je to takový sympatický alternativní rock s lehkými přesahy do folku a amerikány a je znát, že Duchovny hodně leží v hudbě 70. let. A známý lovec ufonů také uzavře Art Café, které jsme vám nabídli v rámci filmového léta na Vltavě. Užijte si i další naše letní pořady, připravili jsme pro vás opravdu nabitý program. Více o něm třeba na vltava.rozhlas.cz. Příjemný večer vám přeje Tomáš Klement.

0: Muzicírujícím hercům a herečkám se věnoval Tomáš Klement ve svém dnešním Art Café. A to zítřejší, to bude s Terezou Liškovou o mořích, respektive o různých navigacích mořskými krajinami, prezentovaných na současné umělecké scéně. A teď k jedné červnové novince ze scény jazzové.
1: Jazzový podvečer.
2: Jazzové trio Sakoby, kytaristy Viléma Spilky, saxofonisty Radka Zapadla a bubeníka Martina Kleibla vydalo druhé řadové album Sun. Rozrostlo se o hosty a přichází s odvážným zvukovým konceptem. V čem nezvyklost nového zvuku kapely Sakoby spočívá? Bedlivě zaostřeme pozornost na to, co je na nahrávce neobvyklého. Od mikrofonu zdraví Václav Vraný po skladbě s názvem Posaďme se, která teď začíná. Všechno samozřejmě prozradím.

Možná, že je potřeba mít trochu vycvičené ucho, ale nový nebo relativně nový zvukový princip desky Sun spočívá v odklonu od dokonalého studiového zvuku, natočeného takzvaně zblízka. Nově tedy, jako kdybyste přinesli do místnosti jenom jeden mikrofon, postavili ho doprostřed, zapnuli nahrávání a hrálo se. Výsledek je ten, že nástroje stojící blíž znějí blíž a ty vzdálenější znějí dál a do toho se hlásí o slovo samotný prostor, kde se nahrává. Pokud je studio větší, má větší kubaturu, jako to na Orlí, kde se nahrávalo, uslyšíte delší dozvuk. Muzikanti v tomto případě schválně vešli do jedné místnosti, neoddělili se kabinkami a všechno nahrávali bez nároku na dodatečné opravy. Cílem bylo maximálně zdůraznit a posílit jazzovou interakci a živost, která se při oddělení jednotlivých muzikantů ve studiu trochu potlačuje. Proto pak nejhlučnější nástroj kapely, to znamená bicí, znějí trochu z dálky a posluchač může vnímat hloubku prostoru a dozvuk. Může se tak jednat o vinylovou audiofilskou lahůdku pro majitele drahých přehrávačů, oceňující spíš zvuk akustické hudby? Živočišnost, přiznávající kouzlo okamžiku. Teď si ale poslechneme ještě jednou triovou skladbu, má název Jdeme do židel. Účinkují Vilém Spilka na basu, Radek Zapadlo na saxofon a Martin Kleibl na bicí a pak se vrhneme na rozšíření desky Sun kapely Sakoby o hosty.

Kapela Sakoby se dlouhodobě humoristicky a spíš povrchně inspiruje japonskou kulturou. Celý název vznikl zkráceninou pojmenování nástrojů saxofonu, kontrabasu a bicích Sakoby, což připomíná japonštinu, a na prvním albu se muzikanti dokonce stylizovali do japonských outfitů. Přitom Vilém Spilka nezapře svoji náklonost k japonské kultuře a kulinářství. San znamená v japonštině tři. Na obalu jsou tři japonské knedlíčky moči, což je japonský desert, ale hudebně kapela Sakoby nemá s Japonskem asi vůbec nic společného. Ku příkladu mladá část hostujících umělců, cymbalista Michal Gombiřík a švýcarská zpěvačka Geraldine Schneider, žijící v Brně, hrající s triem ve skladbě Sleepwalker, navozují spíš pocit moderní fúze s názvuky moravského cymbálového folkloru a nikoliv Japonska.

Vilém Spilka se nechal slyšet, že k nahrávání tria Sakoby přizval dvě skupiny hostujících umělců. K mladším Michalovi Gombiříkovi z Geraldine Schneider patří taky kytarista Josef Hanulík a starší ostřílenou brněnskou generaci zastupují pianista Miroslav Hanák, kytarista Milan Kašuba s houslistou, respektive violistou Janem Daleckým. Důvodem přizvání hostů byl prý fakt, že Sakoby funguje v základní sestavě tria bez harmonického nástroje posluchačsky náročněji. A kapela chtěla tentokrát odlehčit právě přítomností harmonického nástroje, piana a kytary a rozšířit o přítomnost cymbálu a zpěvu. Na závěr dnešního krátkého průletu deskou Sun si pustíme Kašubovu kytarovku s humorným názvem, konečně zase bezdveřová šalina. Od mikrofonu vám děkuje za pozornost Václav Vraný a mějte se krásně.

0: původně tříčlenná brněnská formace jakoby, promiňte, sakoby, přizvala ke spolupráci 6 dalších hudebníků, některé z generace narozené v 90. letech, některé naopak z řad jazzmenů velmi zkušených. A výsledkem je album Sun, což ale navzdory tomu, že jde o červnovou novinku, neznamená slunce, jak jsme slyšeli. No a Václav Vraný nám ve své dnešní půlhodince desku představil. Na závěr jsme z ní slyšeli skladbu Konečně zase bezdveřová šalina od Milana Kašuby, který tu měl také se svou kytarou hlavní slovo. A čeká nás dnes také bezmála dvouhodinový jazzový koncert. Jeho hlavním protagonistou bude vynikající mladý americký saxofonista Emmanuel Wilkins. Budou to záznamy jeho loňských vystoupení v newyorském klubu Village Vanguard a koncert na Vltavě dnes začne v 21 hodin. A teď před námi další pokračování pravidelné podvečerní četby, ještě předtím ale dvě pozvánky.
1: Český rozhlas Vltava uvádí sérii Lucie Korcové Zednáři. Do nitra bratrstva, které ovlivnilo svět.
2: Já jsem Lucie Korcová a zvu vás k poslechu nové série Zednáři, kterou uvádí Český rozhlas Vltava. Se svými hosty si budu povídat o zednářích v literatuře i legendách, o jejich stopě v architektuře i politice. Uslyšíte Petra Stančíka, Adama Štěcha, Janu Čechurovou a chybět nebude ani velmistr Veliké lóže České republiky Libor Adamec.
1: Smyslem mé práce nikdy nebylo ničit, ale vždy vytvářet, stavět mosty. Protože musíme žít v naději, že se lidstvo spojí a že čím lépe si budeme rozumět, tím snazší to bude.
2: Poslouchejte nás od 22. června na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Četba na pokračování.
0: Poloprázdný Jáchymov přelomu 20. a 21. století, tamní vyhlášené uranové sklo i uranové koupele a hlavně síť opuštěných a z části propadlých či zavalených důlních šachet skrývajících různá tajemství, včetně toho, které je jádrem celého příběhu. To všechno je román Uranova, s nímž před 5 lety debutovala česká spisovatelka Lenka Elbe a ze kterého nám v těchto dnech premiérově čte Marie Štípková. Dnešní epizoda je 8.

Estela vytáhla klíč, odemkla dveře ordinace a hned za sebou zabouchla. Uvnitř bylo úplné ticho. Jen z dálky bylo slyšet šumění vody protékající v trubkách, jimiž byly protkány zdi a podlahy celého hotelu. Ten zvuk ustával jen v noci. Prošla kolem psacího stolu k dalším dveřím, za nimiž se otevřel pohled na zlatou koupelnu. Doktorka otočila replikou starožitného mosazného kohoutu. Sledovala, jak voda začala příštit ven, jak naráží na bílý smalt a jak se hladina pomalu zvedá. Náhle někdo zaklepal na dveře. Ano, pojďte dál, Suzanne. Zavolala směrem ke dveřím a vyrazila ze zlaté koupelny zpět do ordinace. Dveře se otevřely a ona si ještě rychle nasadila na obličej profesionální vítací úsměv. Ten si ovšem vychutnal někdo jiný. Ve dveřích stál Čučin a Estela se roztřásla. Tak jsem zde, jak jsme se domluvili. Moje ruka nutně potřebuje vaši lékařskou péči, řekl sebevědomně, s rukávem vyhrnutým nad zjizvenou část paže. Promiňte, mám teď objednaného klienta. Musíte počkat. Zpoza mužových ramen vykoukla hlava Suzanne Accor. Už můžu? Zeptala se nesměle. Jistě, odvětila doktorka a mávnutím ruky ji pozvala dovnitř. Čučin ovšem zůstal stát mezi veřejemi a Suzanne tak nezbývalo, než se kolem něj protáhnout. Nesmělou klientku si změřil lehce pobaveným pohledem, takovým, jako kdyby znal její kompletní diagnózu, všechny její problémy a každou její slabinu. V učebnici zastrašování je tohle v kapitole 1. Čučin se tak díval téměř na všechny lidi. U Estely Hansové ale nejspíš poněkud tápal a taky obvykle pozoroval způsobem, jako by znal přesně den a hodinu zániku její existence a věděl, že on u toho bude. Jako by jí sváděl a chtěl zabít naraz. Suzanne prošla ordinací, zastavila se vedle doktorky ve dveřích do zlaté koupelny a vyčkávala, až to divné dusno skončí. Inu, dobře, paní doktorko. Tak já si na vás počkám, prohodil suše a tak nějak nakřivo se usmál. Estela si jeho šklebu ale nevšimla. Odvracela zrak jiným směrem. Suzanne asi na setinu vteřiny pohnula koutky úst, aby muži úsměv oplatila a aby se to celé uzavřelo. Po chvíli doktorka uslyšela zaklapnutí dveří a odvážila se podívat směrem ke dveřím. Slyšela, jak jeho dlaň sjíždí po klice z druhé strany a nemohla se zbavit pocitu, že jí ještě secvakne dolů a znovu vejde dovnitř. Koupelnou se nesla zvláštní bylinná vůně. Suzanne ji nasála, rozhlédla se kolem a čekala na instrukce. Doktorka se ale soustředila na úplně něco jiného. Na tu kliku. Možná už ji teď nedrží. Zamknu. Okamžitě zamknu. Vykročila ke dveřím, když v tom zas někdo zaťukal. Zarazila se. Opět uslyšela šramot na klice, která se v tu chvíli pohnula směrem dolů. Dveře se pomalu otevřely, jen tak, aby se do mezery vešla hlava. Stál tam muž, ale ne Čučin. Nesměle pootevřel dveře o něco víc, a doktorka okamžitě pohledem zafixovala rudé sofa, které stálo za ním. Ze sedícího Čučina neviděla víc než jednu nohu, jedno rameno a část hlavy. Ale byl tam a čekal. Vnitřní třes se zase nastartoval. Věděla, že to udělá. A taky, že ano. Natáhl krk a zvědavě nahlédl do ordinace. Zásah přímo do očí. Jako by jí kus umřel. Uhnula pohledem a začala se soustředit na postavu ve dveřích. Její klientka dotyčného na dálku pozdravila a hned vysvětlovala, že je to její muž a jak moc se za něj omlouvá. Estela pokyvovala, ne však souhlasně, nýbrž díky paralýze spojené s chvěním. A tupě zírala na onoho člověka, kterak se snaží své ženě něco sdělit. Já jen, že teď vyrazím na procházku městem.
Tak abys věděla, kde potom budu, zavolal směrem k Suzanne. Doktorka i Suzanne lehce zmateně přikývli. Dotyčný ještě položil dotaz ohledně umístění yorkshireského čaje v jejich zavazadlech, což už bylo na jeho ženu evidentně moc, a tak se jej pokusila odehnat mávnutím ruky. Marně. Muž neodbytně vyžadoval informaci o tom, kde onen čaj najde, a teprve když dosáhl svého, završil celé vystoupení dlouhou omluvou za vyrušení. Estela měla dojem, že ten člověk stojící ve dveřích snad ani není skutečný, že s ním jen čučin sedící za ním pohybuje jako s břichomluveckou loutkou. Když za sebou zavřel, přiskočila ke dveřím a konečně otočila klíčem v zámku. Vana už byla plná a voda přetékala přes hranu spadu. Estela ale pořád stála u dveří a v ruce svírala klíč. Jako zhypnotizovaná přešla do zlaté koupelny a snažila se otevřít lékárenskou skříň, která stála v jejím rohu a která byla mnohem větší než ta v ordinaci. Byla ovšem zamčená, proto z kapsy vytáhla klíče na kroužku se stříbrným řetízkem a třesoucími se prsty se snažila najít ten správný. Svazek spadl na zem a zarachotil. Zvedla ho. Konečně jedním odemkla spodní zámek. Do toho horního ale klíč narvat nemohla. Až po chvíli zápasení, při kterém klíč málem zlomila, zjistila, že tam vlastně strká pořád jeden a ten samý. Svazek jí opět upadl na zem. Podívala se směrem do ordinace, ke dveřím. Pořád tam sedí. Vydechla. Nadechla se. Snažila se soustředit na dýchání, aby se uklidnila. Klíčem otočila dvakrát doprava, ale skřínka se pořád neotevírala. Znovu nádech, výdech, dveře prudce přitáhla k sobě a zkusila to znovu. Zámek povolil. No, nebylo divu, že taková skříň byla opatřena dvěma zámky. Police byly plné psychofarmak a dóz s ručně vyráběnými tabletami a krémy podivně temných barev. Estela uchopila jednu malou lahvičku s pilulemi. Všechno by přece bylo mnohem jednodušší, kdyby si teď něco vzala a vlezla si do své vany, kterou měla nahoře za dvířky z vitráží, v té své malé věži, kam nikdo nesměl. Pár dní by tam možná vydržela. Položila lahvičku zpátky na polici. Místo ní popadla jednu z velkých dos a mlčky se otočila k vaně. Otevřela víčko a pomocí špachtle začala poněkud neurvale vhazovat do vody slibovanou makovou směs, aniž si vůbec všimla, že její klientka už ve vaně leží. Zatímco se tmavá koupelová směs potápěla pod hladinu a pomalu obarvovala vodu na tmavě šedou, což na Suzanne nepřestávalo působit poněkud děsivě, doktorka šla vrátit dozu zpátky do svojí farmaskříně. No tak, ovládej se a přestaň na něj myslet. Stačila udělat jen jeden krok. Po zádech se jí rozlilo horko. Prudce se otočila. Všude na zemi kaluže šedé vody. Vyděšená Suzanne Accor se křečovitě držela za okraj vany. Tvář jí deformoval útrpný šklep. Z úst jí proudily temné potůčky, jakési hmoty připomínající rozteklý asfalt. Zřejmě měla v úmyslu křičet, nejspíš i řvát, ale obří množství černého sajrajtu jí to nedovolilo. Až na slabé huhňání ze sebe nevydala ani hlásku. Suzanne sebou náhle trhla tak silně, že voda znovu vyšplíchla ven z vany. Jen ona věděla, že to bylo zleknutí, když spatřila odraz své tváře v mosazných kohoutech. Estela upustila dózu. Klíče se zhouply na řetízku a práskly o stěnu vany. V Suzanniných očích už nebyl jen strach, ale okolo slzných kanálků se začaly tvořit černé slzy a divná hmota se začala řinout i z jejich očí. To bude dobré, zašeptala doktorka. Dalo by se předpokládat, že klientka v takovém stavu se bude dožadovat poněkud zásadnější informace, než že to bude dobré. Ale co mohla dělat?
Byla paralyzovaná a její tělo se pomalu potápělo pod hladinu. Doktorka natáhla ruce, chytila nebohou ženu v podpaží a pokoušela se ji vytáhnout ven. Byl to boj. Bezvládné tělo nespolupracovalo, ale nakonec se přece jen zadařilo a sizániny nohy pleskly o zlatavou dlažbu. Hubené tělo, pokryté tenkou vrstvou tmavé mazlavé hmoty, se začalo probírat a zřejmě z toho teplotního šoku na chladné podlaze sebou začalo mrskat. To bude dobré, zopakovala Estela. Těžko tomu uvěřit, ale kvůli předchozímu rozrušení z čučina se ještě stále jen s námahou soustředila na to, co se právě v koupelně odehrávalo. Stála tupě nad svou klientkou a přemýšlela, co dál. V tom se ale lekla a zavrávorala. Nehybná klientka klamala tělem. Křečovitě sevřela doktorčin kotník a trhnutím jí podrazila nohu. Estela se zachytila o vanu, snažila se kopanci osvobodit kotník a znovu nabít rovnováhu. Náhle ale uklouzla po mokré dlažbě a celá se skácela k zemi. Při pádu se jednou rukou zachytila stěny, na níž viselo zrcadlo, které v zápětí ve formě střepů poslala k podlaze. Druhou rukou popadla umyvadlo, čímž je vytrhla ze zdi. Kolem dokola začala stříkat voda z vyrvaných přívodů. Já ti pomůžu, nebraň se, chroptěla Estela, když se snažila odtáhnout sizaniny špinavé ruce dál od svého krku. Z uškrcení naštěstí vyvázla a ruce nahé útočnice se jí nakonec povedlo skroutit přesně tak, aby jí mohla odvléct do rohu koupelny. V níž byla jakási hluboká nika, zdobená mozaikou s florálními ornamenty. V hloubi výklenku upustila útokem vysílené tělo své klientky na dlažbu a rázným krokem se vrátila zpátky. U pultu na skotské střiky otočila kohouty a trysky natočila směrem k na zemi se svíjející ženě. Voda se začala tříštit o její tělo, což znesnadňovalo její marné pokusy o to vstát. Doktorka nastavila tlak vody na maximum. Sizán se zmítala mezi dvěma silnými proudy, až ji to nakonec odmrštilo a přilepilo ke stěně. Estela zavřela kohouty. Proud se zmírnil ve vteřině. Slyšela jen tiché chrčení. Když došla k Sizán, neslyšela už ani to. Nadzvedla její paži a zas ji upustila. Ruka bezvládně spadla na zem. V tom sebou však Sizán cukla a neuvěřitelně hlasitě vykřikla. A znovu nepřestávala. Doktorka jí vrazila pěst mezi zuby. Žena ale kousala a Estelina ruka se barvila do červena. Musela ji umlčet jinak. Pro tento účel se perfektně hodily malé luxusní ručníčky pro hosty, ale bohužel jejich vyskládané komínky ležely až na stolečku u dveří do ordinace. Estela proto nechala svou ruku v sizaniných čelistech, druhou rukou ji popadla za rameno a táhla po podlaze, dokud nedosáhla na jeden z ručníků, kterými jí ústa mohla utěsnit. Ruce Sizán svázala páskem od županu. Když už se konečně zdálo, že je klientka stabilizovaná, Estela se odvážila vzdálit do pracovny. Z lékárenské skříně vytáhla krabičku s ampulemi. Jednou z nich zatřásla a obsah natáhla do velké injekce. To samé ještě jednou zopakovala. Po několika násobné aplikaci látky do žíly byla klientka, řekněme, ještě stabilizovanější. Estela Hansová si otřela čelo a zhluboka dýchala. Když tu si všimla, že na mřížce odtoku u skotských střiků se držely kusy černé hmoty, které předtím naházela do vody za účelem nadstandardní relaxační koupele. Sebrala síly a taky velký střep z rozbitého zrcadla, kterým hmotu opatrně nabírala a vracela zpět do dózy. Pohledem do vany zjistila, že úklid pro ní zdaleka nekončí. Ve vodě plavaly nejen kusy té samé černé hmoty, ale také fragmenty zubů a úlomky kostí. Někdo by řekl, že jsou to jen nějaké tvrdé světlé drobky, ale Estela jejich původ dobře znala. Vylovila je lopatkou na koupelovou sůl a přihodila do nádoby.
Když už nebylo co z vany vylovit, šedou vodu vypustila. Někdo zaklepal. Leknutím nadskočila. Překročila si za Nino nahé tělo, které leželo přímo mezi futry dveří do ordinace. Takhle to nechat nemohla. Zahákla jí lokty do podpaží, posunula ji a dveře potichu... Ne, nešlo to. Ještě noha. Chodidlo zablokovalo do vření. Doktorka ho velmi jemně odkopla a konečně zavřela. Zase on. Byl tam opět ten Henry Roubotam. Avšak tentokrát měl po celém obličeji rozmazanou krev a jeho oblečení bylo špinavé a roztrhané. Seděl na divanu přesně v místě, kde byl předtím Čučin. A vedle něj stála Elbe.

Bylo parno a dusno. Ani list se nepohnul. Henry vyhříval svoje prokřehlé tělo na slunci a pohledem zkoumal strmou skálu, do níž se hotel Sklodovska z jedné strany opíral. Byl přesvědčený, že z jejího vrcholu musí být vidět do onoho tušeného prostoru za Schmidtovým skleníkem. Malý trek ho přece nezabije. Vyrazí si prostě do přírody. Ovšem, ne hned. Teď bylo na čase blíže se seznámit s tou divnou doktorkou. Přece jen ta ženská na něm hodiny ležela a přitom je dělila jen délka pružiny a výška matrace v divanu. Měl nutkavou potřebu si ji prohlédnout zblízka. Když se Henry konečně osmělil a zaťukal, dveře ordinace se otevřely a konečně jí stál tváří v tvář. Najednou si ne a ne vzpomenout, jakáže to byla slova, kterými chtěl konverzaci načít, a její lehce šílený pohled mu v rozpomínání vůbec nepomáhal. Pořád těkala očima doleva, doprava, tam a zpátky, dívala se střídavě na něj a na muže sedícího za ním, jako kdyby se nemohla rozhodnout, s kým má mluvit dřív. Když obrátil zrak zpět k doktorce, zahlédl mezi dveřmi do slavné koupelny ze zlata Cézanne a mávl na ní. Toho sklidnilo a taky nastartovalo. Po obligátním dobrý den, omlouvám se, spustil svou báchorku. Promiňte, omluvil se nakonec znovu mlčící doktorce a poodstoupil od dveří. Ty se před ním okamžitě zabouchly. Slyšel už jen, jak se v zámku otočil klíč. Svach byl extrémně strmý. Strmější, než si Henry vůbec dokázal představit, takže hned začal pochybovat, zda je vůbec možné se na tu skálu vyškrábat. Ale vzdát to hned na začátku vážně nechtěl. Vysoké trávy, křoviska a malé stromky listnáčů i jehličnanů cestu k vrcholu zcela zabarikádovali. Ať to Henry zkoušel obejít zleva nebo zprava, nenašel ani skulinu, kterou by se mohl protáhnout. Musel tedy skrz. Poté, co zlomil první větev, se dostavilo příjemné vzrušení. Druhá přeražená větev ho jen umocnila a po několika dalších křupnutích už si připadal jako Indiana Jones a jako by v životě nedělal nic jiného, než že si tvrdohlavě klestil neprošlapané cesty. Byl si vědom, že cestou sem míjel jakousi zrezlou ceduli s nějakým zřejmě varovným textem, ale vůbec netušil, že na ní bylo napsáno poddolováno vstup na vlastní nebezpečí. Byla přece v češtině. Možná, že kdyby ten pád dnes nepřežil, příští rok by tam dali i verzi v cizím jazyce, nejlépe v angličtině, možná i němčině. Ale protože zůstal naživu, nic se nezmění. Svištěl dolů volným pádem a dřel tváří o hrubý povrch skály. Celé to završil nárazem hlavou o kámen, který mu natrhl kůži nad levým spánkem. Chvíli jen tak bezvládně ležel a mentálně se připravoval na to, že se z té země bude muset jednou sebrat. Aby se postavil, na to sílu zatím neměl. A tak si jen klekl, vydýchával se a dlaněmi se snažil zastavit točení hlavy. Když otočil hlavu na stranu, všiml si v dálce jakési napůl zbořené budovy. Oprýskaná fasáda a místo oken jen obří otvory. Na nohy mu pomohla zvědavost. Kulhavou chůzí a téměř v předklonu se dobelhal k jednomu z okenních otvorů, které měly velikost obchodních výloh, a v bolesti a s nemalým úsilím vlezl dovnitř. Vstoupil do jakési velké haly, do níž střechou pronikalo několik úzkých kuželů světla. Nebylo divu, fošny ve stropě očividně schnily, časem strouchnivěly a popadaly na zem. Přimhouřil oči, aby lépe zaostřil. Ta prkna, která se ještě jen tak držela na svém místě, byla pokryta řadami drobných kovových koleček.
Už to někdy viděl? Jo, jo, pamatoval si to z nějakého dokumentu, ale na vlastní oči se s tím setkal poprvé. Šatna pro horníky. Řetízkárna. Kolečka sloužila k zachycení řetězů, na které si horníci věšeli pracovní oblečení. Ležela vlastně úplně všude. Na spadlých prknech nebo jen tak samostatně po celé podlaze. Najednou jich bylo ale o jedno více. Cinklo o zem. A za chvíli se ze střechy skutálelo ještě jedno. Šustění větví stromů vydalo jasný signál, že se žene bouřka. Vrzání v tlejícím stropu to jen potvrdilo. Rána. Hrom to ještě nebyl. Jen malý kousek od Henryho dopadla k zemi jedna z fošen. Okamžitě si zakryl hlavu. Bylo na čase tuhle rozpadlinu opustit. Vyběhl ven. Jenže prásk! Dostal obrovskou pecku dozad. Bylo jasné, že jedno z prken mu právě přistálo na hřbetu a srazilo ho k zemi. Zařval ukrutnou bolestí a začal se plazit po trávě.

mu na hlavu. Henry ucouvl. Nechtěl, aby se ho dotýkal. Kapky deště, které se vozily přes Henryho čelo až po bradu, se zbarvily do ruda. Tento fakt byl nejspíš důvodem, proč i přes svoje obavy nakonec nasedl do kabiny Schmidtovy multikáry a nechal se odvést do hotelu. Teda, vy vypadáte, pojďte dovnitř, mávala na něj Elbe od dveří modré koupelny. Měl už tam asi dávno být. Na procházce se ale zdržel o něco déle, než čekal. Schmidt ho vedl mlčky, tak trochu jako neposlušného žáka do ředitelny. S nějakými instrukcemi v češtině ho předal své vnučce. Přikývla, sjela Henryho od hlavy až k patě, ale překvapivě se ho už dál na nic nevyptávala. Čekal, že to přijde později, že ho bude chtít poslat do nemocnice nebo ho přinejmenším bude zkoumat. Asi jako každý normální člověk. Ale naštěstí šlo o sestru Elbe. Usmála se na něj mileji než obvykle a rozmatlané stopy od hlíny, od dřeniny a pohmožděniny na jeho těle nijak neřešila. Otočil kohoutem u sprchy a nahrbil se. Rány na zádech pod průtokem vody pálily, ale asi bylo správné je vyčistit. Koupelna se zapařila a Henry přežíval pod kapkami příštícími ze sprchové hlavice. Zvedl bradu a vodu nechal stékat i po vlasech plných bláta. Špinavá voda kolem jeho chodidel se zabarvila sytě do ruda. Když to krvácí ven, tak to nekrvácí dovnitř. Nebo jo? Vykoukal ze sprchy, aby přivolal sestru. Nebyla tam. Byl tam jen obrovský nápis na spoceném skle, oddělujícím sprchu od zbytku koupelny. Vidím tě. Srdce vyskočilo. Zalapal po dechu.

thriller, science fiction, fantasy, ale i humor a samozřejmě detektivka, ta asi v první řadě. Všechny tyhle žánry se mísí v románové prvotině české prozaičky Lenky Elbe Uranova. Pro rozhlas jí knihu adaptovala Klára Vyčíková, účinkuje Marie Štípková v režii Dimitrie Dudíka. A jak to bylo s tím nápisem, který Henryho tak vyděsil, to se dozvíme hned z kraje zítřejší epizody. Bude to už 9. z celkových 21 a její premiéra začne zítra zase v 18.30.

To byl Paul McCartney se svou písní Here Today a tady na Vltavě každý den, a tedy i dnes, vždy v 19 hodin, zní tahle znělka.

Sedmé nebe. Sedm hodin, sedmé nebe je čtvrtek, takže tuhle pravidelnou hudební hodinu má na starost Pavel Klusák. Srdečně vás zdravím. Tohle vydání nechti je celé věnované průzkumu hudby Moniky Načevy. Došlo k tomu tak, že jsem si říkal, jak výrazné je aktuální album Jdem temným dnem. Celkovým výrazem i soundem, ovšem, že by vlastně stálo za to proposlechnout ho společně s tím předchozím albem z Divočiny Čelí koně, na které vlastně volně navazuje. A pak jsem si říkal, pamatuju si vůbec, co natočila Monika Načeva těsně předtím? Bylo to taky takhle výrazné? A už jsem se děravou pamětí sunul zpátky přes roky s básnířkou Silvou Fischerovou a Justinem Lavašem a DJem 5 a dalšími, až jsem zjistil, že těch hlavních studiových alb je 10, přičemž vznikala v poklidném tempu s neuspěchaným hledáním správných poloh a textů po dobu 30 let. My si ty tři dekády během následující hodiny spojíme do jediného oblouku. Když vynecháme nahrávky s divadlem Sklep, začínáme pochopitelně u prvního alba Možnosti tu jsou, jediné opravdu rockové desky pod značkou Načeva, což je nepochybně vlivem autorů a kytaristů Michala Pavlíčka a Tadeáše Věrčáka. Další určující otisk tu vykonali texty Jáchyma Topola, které Monika dokázala artikulovat, jako by to byl její nejvlastnější stav mysli. Odsud pochází skutečný hit Udržuji svou ledničku plnou. Skvělý, důstojný a v mnohem předurčující dikci Moniky Načevy na léta dopředu. Mimochodem ona sama je tady autorkou, přesně její spoluautorkou hudby. Ale my potřebujeme vymezený čas našeho pořadu na písně, které si nevybavíte v hlavě hned. Tady jsou vlhký básně a jiný příběhy z alba Možnosti tu jsou. Hudba Michal Pavlíček, text Jáchym Topol.

Monika Načeva má české a bulharské kořeny, narodila se v Chocni a když vydávala první album, znali ji už diváci brněnského Hadivadla, pražského Rubínu a Sklepa, ale taky filmu Díky za každé nové ráno. Následující slova řekla v loňském důkladném rozhovoru s Annou Marie Schorm pro hudební web Frontman. U mě to je, jako když luskneš prstem. Od první chvíle, kdy jsem si přišla na to, co vlastně chci, což bylo někdy v 27 letech, když jsem vydala první desku a uvědomila jsem si, co chci dělat a kde je moje místo, jsem se propadla hodně hluboko do sebe a zjistila jsem, že to musím dělat právě tímhle způsobem. Nejdřív hledat témata a to, o čem chci zpívat, v hloubce sebe samé, a potom následně vyrážet na dobrodružství hledání vhodných básní. Takže jsem k tomu ponoru už na začátku přirozeně přišla a čím jsem starší, tím je ponořeno hlouběji. Když vznikalo album Možnosti tu jsou, Monika vnášela do hudby už existující básně Jáchyma Topola. Ovšem taky si řekla o nové. A to, jak sehraní tehdy byli básník a jeho ženský hlas, desku hodně definuje. Médium kompaktního disku tehdy spolu způsobilo, že Možnosti tu jsou mají 73 minut. Je to de facto debut dvojalbum. Čímž myslím trochu trpí jak stavba celku, tak možnost strávit album najednou. Ale je tady opravdu dost skladeb, ke kterým se chceme vracet. Ať už jsou z části deklamované, nebo se navracejí k rokovému sloganu, anebo mají půvabnou melodii, viz balada Jako kočka. Jak Michal Pavlíček, tak tehdejší kytarista Garáže a Půlnoci, Tadeáš Věrčák, pod nikem Tadun, dali albu rokové gesto a ohledávali se i jiné existující žánry. Monika Načeva teprve hledala, jaký zvuk bude skutečně její.

Album Možnosti tu jsou mělo zřejmý úspěch. V 90. letech, kdy velké vydavatelské firmy diktovaly mnoha zpěvačkám, v jakém stylu budou zpívat a do kterých televizních pořadů chodit, se Načeva zjevila jako skutečně nezávislý duch, který sice nepíše texty, ale velmi si stojí za tím, čemu se věnovat, do čeho vyzářit energii a jaké obsahy i formu svěřovat publiku. Takže když se s následující deskou naprosto proměnil sound, mohlo to být překvapení, ale taky signál, jak to s Načevou bude víceméně vždycky. Byla to léta trip hopu a něco z bristolských Portishead nebo Trickyho je na albu Nebe je rudý slyšet, jenomže Načeva a osudově dobře vybraní souputníci David Kabzan z potemnělé kapely Rány těla a Michal Koval s Vladimírem Pechou z punkového Masomlejna. Ti všichni vytvořili mnohem spíš vlastní experimentální variaci na noárové breakbeatové šansony. Jako publicista jsem tehdy hodně podtrhoval roli Jana P. Muchova jako producenta, který tady takzvaně hlídal zvuk. Myslím, že jsem tehdy trochu podcenil kreativitu samotné kapely Načeva, která má na výsledném soundu zásadní podíl. Dodnes si myslím, že Nebe je rudý, mohutně nabasované, křehké i noisové, elektronické a přitom vůbec ne přehnaně technologické, suverénně samostatné a zároveň motivicky propojené s knihami Jáchyma Topola Sestra a Anděl. Tedy, že tahle deska je jedním z nejdokonalejších alb po revolučních dekád.

V letech, kdy Monika Načeva přestoupila od roku k elektronice, působila asi nejvíc futuristicky za celou svou dráhu. Ono to nevydrželo na pořád. Pro ní je zásadní především pohled dovnitř, takže nějaké vyhmatávání budoucnosti světa pro ní, myslím, není téma. A i samotný elektronický sound je prostředek, který se u ní prolínal s tribálními kmenovými rytmy, hranými akusticky. Časem pak přicházel gramofonový scratching nebo smyčcový kvartet, prostě hledání pravých zvukových cest ad hoc. Ale myslím, že estetika elektroniky jí zůstala vlastní na pořád. Tím myslím mix různých zdrojů, procesování zvuku a jeho ohýbání, použití šumu a glitchových záseků. Název alba Mimoid by mohl signalizovat označení pro nějakého lůzra, který je mimo. Ovšem výraz Mimoid pochází ze slavné science fiction Stanislava Lema Solaris, kterou sfilmoval Andrej Tarkovský. Mimoid je zhmotnělá minulost, konkrétně vyvstalá vzpomínka, které tu dokáže vytvářet inteligentní oceán. Je to deska o konci vztahu, psychickém propadu a hledání pevných bodů. Hudbu vytvářel britský producent DJ Gaz a utopil v ambientních vrstvách vokál Načevy víc, než jsme zvyklí. Možná proto, že nerozuměl česky. Jáchym už nechtěl psát básně, naplno přešel do prózy, řekla Monika v rozhovoru Josefu Martínkovi. Posílal mi pak už jen nápady, fragmenty, které jsem si dotvořila s jeho dohledem. Nebo jsem například vytahovala nápady z jeho dopisů, psaných pro mě, které pak on dokončil. Tvůj úsměv poslouží jako námět k tetování na kůži. Tvůj úsměv promění prostor v sílu. Bude tu, i když všechno skončí, i ten poslední film s mizerným koncem. Pořád bude tu tvůj úsměv. Tvůj úsměv bude tu v plamenech a v chaosu, protože tu něco být musí. Tvůj úsměv bude tu ve vesmíru, v doteku, protože z něčeho se žít musí. Tvůj úsměv.

Na otázku, proč nepíšete svou vlastní poezii, Monika Načeva říká, protože nejsem básnířka, ale zpěvačka. Mám jinou úlohu a myslím, že budu mít pořád co zpívat. To měla, ale s koncem vystupování živé kapely v roce 1997 se dostávala do izolace. Vydala ještě album Fontanella v roce 2001 a pak o ní nebylo 6 let slyšet. Vychovávala spolu s manželem 2 děti, ovšem když se jí začalo po sebe vyjádření hudbou stýskat, pauzu ukončila. Zase měla cit pro spojení nečekaného. Michala Pavlíčka, který stál u jejich začátků, a elektroniky tehdy aktuální, jaký na album i do živého hraní vnesl DJ 5, ověnčený cenami za technické skills na soutěžích turntablistů. Podle dobové recenze na Music Serveru byli tenkrát někteří recenzenti především dezorientovaní, ale aspoň vybírám z kritiky hlášku: album se může zdát jako hudba sfetovaných civilizací roku 2050. A ještě realistické varování určitých posluchačů před potemnělou deskou. Popaři milující Pavlíčka z dob BSP, ruce pryč, zbláznili byste se. Jako textařka přispěla i spisovatelka a redaktorka Respektu Markéta Pilátová, což je určitě zajímavá volba, jinak i tady zůstává Jáchym Topol. Vys následující obrovský slunce, asi nejsvětlejší moment z alba.

Je až pozoruhodné, jak dnes lze poslouchat starší nahrávky Moniky Načevy bez pocitu retra, jak odolávají stárnutí. Nejspíš to souvisí s tím, že nereagovali na nic tehdy aktuálního. Byli z velké části takzvaně trend blind. Právě proto neznějí jako tehdejší zboží. Světem se valily vlny ekonomických a uprchlických krizí a zpěvačka si dál ohledávala stavy lidské mysli, jitřenou asociacemi metafor. V roce 2010 se nejvíc odpoutala od současnosti, když verše symbolistů Antonína Sovy, Irmy Geislové a Karla Hlaváčka, ale taky Williama Blakea, zařadila na album Sick Rose, natočené v Británii s Timem Wrightem. To album vzniklo v souvislosti s tehdejší velkou výstavou Decadence Now v galerii Rudolfinum a nejpozději odsud se datuje spolupráce Načevy s kurátorem Otto M. Urbanem. Spolupráce, která trvá dodnes. Právě díky jejich spojení vytvořili díla pro přebaly na pozdější Načevina alba výtvarní umělci Josef Bolf, Jiří Petrbok a Siegfried Lenz. A ještě jeden citát znovu z rozhovoru s Annou Marie Schorm. Monika Načeva říká, už spoustu let mám ráda dabové zvučení. To znamená hraní si s delayem, když hlas zvukově umístíš do určitého prostředí. Roztáhneš ho do nějakého velkého prostoru. I na koncertě mám ráda, když je hlas hodně nahlas a má prostor, aby to byla taková hlavní bublina, ve které je hudba. A my teď z alba Sick Rose posloucháme část skladby Všechen čas na slova France Kafky.

tobě. Samozřejmost, s kterou přichází od tebe. Všechno potřebné, že nemohu žít jinak, vzdálen od tebe. Budu se lekat sám sám sebe. Poskytni mi štěstí, oddychnout si od sebe, oddychnout si od sebe.

To je hudba z alba Sick Rose, Franz Kafka vedle Karla Hlaváčka a Williama Blakea. A hudba Tima Wrighta, který měl v nultých letech v Británii slušně rozjetou kariéru, vydával na labelech Nova Mute při Mute Records a taky Soul Jazz Records, což jsou jedny z nejvybíravějších etablovaných nezávislých labelů pro taneční elektroniku. Spolupráce s Načevou přišla v letech přelomu, pak se Tim Wright stal především akademikem na univerzitě v Yorku. My nestihneme hudebně citovat všechna alba vydaná pod jménem zpěvačky nebo jen nikem Načeva užívaným pro kapelu. A ani by to nemělo cenu. Tím pádem nedojde na prolínání společný projekt s Pavlem Zajíčkem a DG307. Nedojde na nahrávky se smyčcovým kvartetem Pavla Bořkovce. A ze dvou alb vytvořených v úzké spolupráci s básnířkou Silvou Fischerovou musím zvolit jenom jednu ukázku. Tak tady jsou titulní Milostný slabiky z alba, pod kterým jsou společně podepsaní naše protagonistka a kytarista z Anglie a dlouhodobý český rezident Justin Lavash.

V roce 2020 Monika Načevá vydala album Z divočelí koně, kterým, myslím, pevně uchopila svou další etapu, další stylovou kapitolu. Hudebně se tu odehrál zásadní návrat. Ve studiu, ale i koncertně znovu začal s Monikou hrát David Kabzan, který měl podstatný podíl na albu Nebe je rudý. To čtvrtstoletí, které mezi tím uplynulo, jako by nijak neuškodilo. Cesty se protnuly akorát v době větší zkušenosti a možná i sklidnění. Na bicí tu hraje Markéta Pták. Monika Načevá říkala, že měla představu ženy za bubny a činely a s Markétou Pták se znala z divadla Minor. Podstatný je obsahový rámec. Monika se soustředila na zhudebňování a z části i znovu objevování poezie autorek a autorů pronásledovaných v době od 60. do 80. let. Pavla Zajíčka, Ivana Martina Jirouse, ale taky Vladimíry Čerepkové, Václava Hraběte, Věry Jirousové nebo Šárky Smazalové. Zásadní je, že ve skutečnosti necítíme z desky Z divočelí koně něco politického. Je to řetěz existenciálních písní. Všechna poezie z minula tu figuruje pro svůj potenciál napojit se na myšlenky a emoce, o které jde právě teď. A podání Moniky Načevy naléhavé, jakoby důrazné, ale bez vnucování a s přídechem manter, které musí být z nějakého důvodu vysloveny. Tedy toto podání texty přenáší do přítomnosti. Program Z divočelí koně natočila Česká televize. Je online a právě pro tu vyrovnanou naléhavost doporučuju dát si desku třeba i v audiovizuální podobě. Text, respektive báseň Neplavil jsem se po mořích, napsal Ivan Martin Jirous.

Neplavil jsem se po mořích, báseň Ivana Martina Jirouse. Po albu Zdivočelí koně přišla v roce 2024 deska vlastně navazující. Jdem temným dnem, a tedy 10 písní s texty Šárky Smazalové, Vladimíry Čerepkové, Ivana Blatného, Jana Hanče, Pavla Zajíčka, Milana Kocha, Věry Jirousové a Egona Bondyho. Jehož báseň dala albu i název. Od komorního tria se sestava rozrostla do regulární kapely a nutno říct, že zvuk se víc odvázal, dokáže nekonvenčně hledat nestandardní cesty vlastně v každém tracku. Určitě za to může spoluproducent a multiinstrumentalista Tomáš Vtípil a taky Vojtěch Procházka, klávesista jazzově mistrný a experimentátorsky svobodomyslný. V tomhle dnešním období nemá Načeva melodické hity, za to má pevnou vlastní tvář. Dokonce, myslím, patří v dnešním vztahování ke kultuře zdejšího undergroundu k těm nejúspěšnějším. Je nezatížená sentimentem a spíš hledá pro nadčasově sdílnou poezii satisfakci v průsečíku s dneškem. Na závěr aspoň jeden song s alba Jdem temným dnem. Pravidelnost není rytmem mé duše, tedy text Jana Hanče. A ještě připomínám, že Monika Načeva je kromě své hudební tvorby i naší rozhlasovou kolegyní a její Sedmá nebe, pojímaná jako rozhovory s osobnostmi, které jsou jí blízké, můžete poslouchat na webech Českého rozhlasu. Je to další vstup do jejího světa. Díky za spoluposlech, loučí se Pavel Klusák.

Pravidelnost není rytmem mé duše. To byla původně báseň Jana Hanče, člena skupiny 42. A my jsme ji poslouchali s hudebněnou Vojtěchem Procházkou pro Moniku Načevu. Jí a celému jejímu dosavadnímu uměleckému vývoji patřilo dnešní Sedmé nebe Pavla Klusáka, premiérově vysílané v loni v květnu. Zítřejší hodinka mezi 19. a 20. bude s etnomuzikologem Petrem Doruškou a věnované ukrajinské hudbě. V sobotu nás přivítá u poslechu Katarzia a slibuje jazz a syntézy jazzu s jinými hudebními žánry. A v neděli bude mít Nina Marinová ve svém Sedmém nebi jako hosta komponující zpěvačku a pianistku Lucii Dlabolovou.

0: Český rozhlas Vltava.
1: Umění slyšet. Vy jste nám dali jazyk a my jsme vám dali literaturu, říkává se v Irsku na adresu Angličanů. A skutečně angličtina prakticky vyhubila tamní původní irštinu. A podobných příkladů, či přímo snah o něco takového, bychom našli v historii, ba i v současnosti spoustu. Což zaujalo Davida Vaughana a natočil dokument o vztahu mezi jazykem, národem a státem. Dokument nazvaný Komu patří můj jazyk. A my dnes pro vás máme jeho reprízu, začne už za malou chvíli. Emmanuel Wilkins je současný americký saxofonista, ani ne 30-letý, ale s kariérou, jakousi jiní špičkoví muzikanti budují i dvakrát déle. V loni v květnu Wilkins živě koncertoval se svým kvartetem v newyorském klubu Village Vanguard a vznikly z toho tři živé nahrávky, které pak vyšly u Blue Note a dnes mezi 21. a 23. zazní u nás na Vltavě pod hlavičkou koncert. Jazz. A pak nás samozřejmě čeká ještě četba s Hvězdičkou z Irvingova Světa podle Garpa. Bude to už jedna z posledních epizod. A úplně na závěr dnešního vysílání, půl hodiny před půlnocí, pro vás budeme mít ještě reprízu dnešního předpoledního a už předposledního vzpomínkového vyprávění malíře Michala Rittsteina. Vyprávěl dnes o tom, jak to chodilo v českém výtvarném umění v 80. letech. Milí přátelé, ať se vám hezky poslouchá Český rozhlas Vltava, to vám přejeme z jejího vysílacího pracoviště od techniky Romana Kouřilová, od mikrofonu Zdeněk Rakušan.

0: Radiodokument.
1: A tady už je slíbený snímek Davida Vaughna, Komu patří můj jazyk. Dokument o tom, že národ a jazyk není jedno a totéž a že existuje na světě řada dvou i více jazyčných oblastí, kde ony jazyky buď koexistují ve vzájemné harmonii a rovnováze, anebo ne.

0: Národní tým Walesu hraje proti Anglii a desítky tisíců walesských fotbalových fanoušků zpívají walesskou hymnu ve walesštině.
1: You can see with the Welsh language as well in rugby matches, in football games, when my home lad.
2: Znáš to při zápasech fotbalu nebo rugby, když zpívají welšskou hymnu. Všichni cítí velkou hrdost, jsou na vlastenecké vlně, i když třeba neumí welšsky.
0: Pro dost velkou část welšských fanoušků je hymna Vladva Hnadaj Vlast mých otců jediná věc, kterou umí ve velštině. Ale národní hrdost je poznat v každé slabice.
1: Yes, so I'm from an island.
2: Narodil jsem se do velšsky mluvící rodiny na ostrově Anismon, Anglesey. Do svých 3 let jsem ani neuměl anglicky. Welština je keltským jazykem, i když vlastně nikdo slovo keltský nedokáže definovat. Je velmi stará a víme, že původně se mluvilo welšsky po celém Walesu i Anglii.
1: Glanio fel dafn glaw yng nghanol y gwair a gwreiddio. Twrio'r pridd gyda'r tro a swatio dan droed, nes i flagurin ddiffro. Mentrau ben a dringo.
0: Welšský básník Gareth Evans-Jones čte z básně, jejíž tématem je ztráta domova. Každý z nás, říká Gareth, je bezdomovec, migrant. Nemluví jen o Welšanech. Snad každý člověk trochu hledá domov.
1: Vyny jak i vyny gan dýmlo a wylon croes coesan cam i hibio, yn periodd ysgwyd, iddo grynu, iddo grymu yn unfan. Ac cuddio, plygu pen fel dweud pater.
0: Welšanů je něco přes 3 miliony. Vedlejší Anglie má skoro 20krát více obyvatel. Ale jde o samostatný národ.
3: Úplně poprvé jsem byl ve Walesu v roce 1993 a tehdy to zdaleka s tou dvojjazyčností nebylo tak intenzivní, jako je to dnes.
0: Český politolog Jiří Přibaň žije ve welšském hlavním městě v Cardiffu.
3: Vnímáte kulturní rozdíly, nejenom jazykové, ale obecně kulturní. A tak jsem se pak ptal i na ty etnické rozdíly a jeden kolega, dlouholetý přítel dnes a tehdy tedy pro mě zcela nové setkání, říkal, jo, my Welšané, my jsme takový menší, tmavovlasí, zavalitější a hrozně rádi zpíváme. A já jsem se musel začít smát, protože jsem říkal, ale to jsou přeci Moravané.
4: Jak vnímáte roli welštiny v národní identitě Welšanů? Protože welština žije, mluví se welšsky, ale většina Welšanů neumí welšsky, nebo učí se ve škole, ale neumí dobře welšsky.
3: Ano, a je to velký společenský spor i politická otázka, jestli můžete být Welšan a mít svou národní hrdost, přestože nemluvíte welšsky. Mně to skutečně připadá, jako by si Wales procházel tím, čím si česká společnost procházela před 200 lety. A jsou welští nacionalisté, kteří říkají, když neumíte welšsky, nejste pořádný Welšan. Tomu ovšem odpovídají jiní Welšané, kteří říkají, vy jste etnonacionalisté, kteří vážou národní identitu exkluzivně na jazyk, ale my žijeme v 21. století a takto nemůžeme chápat národní identity.
1: Curior prýd gydar tro a svatio dan droid nes i flagurin ddiffro mentrau ben a dringo fyny ac i fyny gan dimlo a wylon croes coesan cam i hibio
3: Dříve byly děti stigmatizované za to, když promluvili ve škole velšsky, protože dávali se jim ty cedulky VN, Welsh not, že teda já nemám mluvit velšsky. Dneska je to skoro naopak, že když ve velšské škole promluvíte anglicky, tak vás učitel opraví, ale díky tomu ta velština není ohrožená jako gelština ve Skotsku nebo v Irsku, takže ten boj za tu velštinu je vyhraný už jenom v tom, že ono ne, že by víc lidí hovořilo velšsky, ale velština je tím, že je oficiální jazyk, tak je ve veřejném prostoru a současně 10% populace, když si uvědomíte tu demografickou změnu, kterou prochází i velšská společnost, tak přesto 10% populace má velštinu jako první jazyk. A to je velký úspěch.
4: Do jaké míry potřebují velšané velštinu, aby se národu mohlo dařit?
3: Tím, že Velšané mají svůj jazyk, že se o něj tak starají, že o něj tak pečují, tak si myslím, že to určitě posiluje velšskou národní identitu a za těch 30 let, co ve Velsu pobývám, je patrný ten posun, ten pocit jinakosti ve srovnání s Anglií a zároveň ten pocit toho, že já mohu být hrdý na to, že jsem Velšan, protože na Velšany se Angličané dívají velmi zvrchu, tak najednou ten pocit té hrdosti je mnohem silnější a ten jazyk v tom hraje určitě klíčovou roli.
4: V podstatě jazyk hraje velkou roli v národní identitě, ale na rozdíl asi od češství. Ten, kdo je Čech, to je ten, který mluví česky. Ve Walesu to tak není.
3: Ano. A současně se můžeme zeptat, jestli někde ve Walesu nějaký můj kolega na fakultě velštiny není tím novým Jungmanem, který řekne, že teda pokud jste Velšan, musíte mluvit velšsky. A jsou lidé, kteří to skutečně tvrdí, dokonce i někteří moji kolegové z katedry politologie. A to je vždycky otevřená otázka a vždycky to tak zůstane, ale máte pravdu v tom, že být Velšanem neznamená mluvit velšsky.
1: There are times when it has definitely struck a chord.
0: Zeptal jsem se Garetha, zda jeho zkušenosti jako Velšana z malé země s velkým mocným sousedem ovlivnili jeho pohled na ruskou invazi Ukrajiny. It is the dominant
2: language. Jsou okamžiky, kdy opravdu cítím určitou paralelu s anglickým kolonialismem ve Walesu. Angličtina je dominantním jazykem, což ani nemyslím ve špatném slova smyslu. Ale vyrostl jsem s tím, že neumím anglicky tak dobře jako jiní. Snažil jsem se zmírnit svůj velšský přízvuk, být méně nápadný. Víte, byly časy, kdy Angličané mluvili o Velšanech jako o lidech, kteří jsou nějak zaostalí. Šlo o něco jako anglický kolonialismus mozku. Dnes se už nestydím za to, jak například vyslovují písmeno R. Ale ano, cítím empatii s Ukrajinci, obzvlášť z historické perspektivy.
0: Když jsem mluvil s Garethem a Jiřím, vyplynulo z našich konverzací několik společných témat. Odkaz kolonialismu. Složité soužití malého a velkého národa. Bilingvismus a vztah mezi takzvaným menším a větším jazykem. Zároveň bylo jasné, že tyto vztahy se mění a vyvíjí. Jde o jakýsi dialog, který nemá přesná pravidla. A že rovnováha je křehká. Musí se o ní pečovat. Ale jak je to v jiných částech Evropy? A co se stane, když se někdo rozhodne narušit tuto rovnováhu násilím?
5: Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Її ціль – защита людей, які на протязі 8 років підвергаються
0: знищенню. 24. února 2022 ráno začala druhá fáze ruské invaze Ukrajiny. 8 let po anexi Krymu a části Donbasu. Vladimír Putin se rozhodl, že celá Ukrajina patří pod ruskou ochranu. Už v eseji o historické jednotě Rusů a Ukrajinců, který vyšel v červenci roku 2021, tvrdil, že samostatný ukrajinský národ neexistuje. Na fakultě, kde v Praze učím žurnalistiku, studuje hodně mladých lidí z Ukrajiny. Když začala invaze, jejich svět se změnil navždy. Do té doby mluvila velká část z nich doma rusky. Studentka Alexandra je z Kyjeva. Mluví se mnou anglicky, česky se teprve učí.
6: V prvních měsících jsme byli zmateni. Nepochopili jsme, co se stalo. Byla taková disonance. Moje kultura byla tak úzce spjatá s ruskou, v hudbě, v literatuře, všude bylo trochu ruštiny. Pak se vše změnilo. Bylo to divné.
0: Herman je z města Kramatorsk na Donbasu. Herman ještě mluví rusky, ale cítí se být Ukrajincem.
7: Na kurzu žurnalistiky i média.
8: Vyrostl jsem v regionu, kde se mluvilo jen rusky. Ruská kultura mi někdy byla bližší než ukrajinská. Sledoval jsem ruská videa na YouTube, sledoval jsem ruskou politiku. Ale nastal okamžik, kdy mi ruská politika začala připadat tak odpudivá, že jsem byl velmi rád, že jsem se nenarodil v Rusku, kde potlačují lidi, kteří jen chtějí svobodně vyjádřit svůj názor. Teď jsem moc rád a jsem hrdý, že jsem se narodil jako Ukrajinec.
9: Mene zvete Liza.
0: Jelizaveta pochází z okolí města Sumy, nedaleko od ruské hranice.
6: Když válka začala, tak jsem ten problém neznala. Pak jsem začala zpochybňovat svou identitu. Zeptala jsem se, když nejsem Ruska, ale Ukrajinka, co to znamená? To první, co Rusové dělají, když nějaké město obsazují, je, že ho přejmenují. Většinou jde jen o dvě písmena. Řekla jsem si, že když je jazyk tak důležitý pro Rusy, proč bych je já měla nechat vymazat můj jazyk? Tak jsem začala mluvit ukrajinsky se svou rodinou, i když ne všichni v rodině ji ovládají dobře. Začala jsem číst ukrajinsky. Vidím to jako něco, co musím udělat.
0: Tito ukrajinští studenti zažili něco, s čím nikdy nepočítali. Někdo se rozhodl, že oni patří jemu, kvůli tomu, že mluví stejným jazykem. A rozhodl se je osvobodit sami od sebe. Násilím přivlastnit si je. Básnířka Marie Iljašenko vyrostla v České republice, ale strávila prvních 7 let svého života v Kyjevě.
10: V tomhle tom historickém okamžiku a v tom kontextu, v kterým se nacházíme, my prostě nezbavíme ruštinu těch politických konotací, o kterých ty mluvíš. Ona teď je opravdu zatížená tím, co se děje, a s tím se nedá prostě nic dělat. To je něco, co prostě patří teď k ty válce, k ty agresi, a myslím si, že to je přirozený a že možná jednoho dne se to zase změní. Jiná věc je, že to, že Ukrajinci odmítají ruštinu, já to považuji zase v kontextu dějin a toho, co se dělo v předchozích generacích, kdy ukrajinština byla tou ruštinou násilně vytlačována. Já to vnímám vlastně jako přirozený a jako dobrý proces.
11: Jedinstvo ruského míru. Rozděluj i vlastní, co z dřevních vremen.
0: V roce 2007 ruská vláda založila nadaci Ruský mír, Ruský svět. Její základní tezí je, že Rusko je patronem všech, kteří mluví rusky. Jedním z cílů bylo sjednotit mnohojazyčnou a multikulturní Ruskou federaci pod představou, že patří do společného světa, kde je ruština jednoticím jazykem. Zatím byla zároveň představa, že kdo mluví rusky, myslí jako Rus. A stále větší roli hrála idea, že Rusové, Bělorusové a Ukrajinci tvoří jeden národ. Postupně se více mluvilo o obnově dominantního vlivu Ruska nejen v hranicích dnešní Ruské federace, ale celého bývalého Sovětského svazu. Pravoslavné dogma se spojilo s estetikou a rétorikou Sovětského svazu, hlavně vojenskou. Tady je citát z webových stránek nadace v roce 2021. Základními cíly nadace jsou popularizace ruského jazyka, který je národním majetkem Ruska a nejdůležitější složkou ruské i světové kultury, a podpora ruskojazyčných programů uvnitř Ruské federace i v zahraničí.
11: Nikdo nechce. Kromě nás. A my budeme to dělat. I zdělujeme.
0: Vladimír Putin stále častěji a jednoznačněji prohlašuje, že Rusko má za cíl sjednotit ruský národ, jak říká, nejen kulturně, ale také v rámci jednoho státu. To znamená včetně území sousedních států.

0: Tato píseň kapely Pussy Riot z konce roku 2023 zesměšňuje hesla, která často slyšíme z úst současného ruského vedení. Hesla, která byla zbavena smyslu. Suverénní demokracie, národní zájem, preventivní úder, gesto dobré vůle, diskreditace armády. K tomu bychom mohli přidat tak často opakovanou denacifikaci a samozřejmě speciální vojenskou operaci. Pojmenovat válku válkou se v Rusku stalo trestným činem. Vladimír Putin se snaží ruštinu přetvářet. Ale komu opravdu patří jazyk? Spisovatelka Elena Lapin se narodila v Moskvě a vyrostla v Praze.
1: No, jazyk v žádném případě nepatří diktátorům, kteří si ho přivlastňují. Takže Putin, když chce prostě být carem nový ruský impérie a přivlastnit si všecko, co je prostě ruský, to není pravda. Ruština Putinovi nepatří. Ruština je jazyk, který bude ještě žít potom, jako po něm.
2: We have no prairies to slice a big sun at evening. Everywhere the eye concedes to encroaching horizon is wooed into the cyclops eye of a tarn. Our unfenced country is bog that keeps crusting between the sides.
0: Vraťme se na chvíli na opačný konec Evropy. V Irsku se mluví převážně anglicky. Tady z úst velkého irského básníka Seamusa Heaneyho. Fakt, že Heaney psal anglicky, samozřejmě neznamená, že by Irové měli patřit pod nadvládu Angličanů. Dnes mluví jen málo Irů irsky, jazykem svých předků, ale nikdo by netvrdil, že kvůli tomu irský národ neexistuje.
3: Je to prostě politická věc, že Irové dneska nemluví irsky. Je to kvůli tomu, že jsme byli anglická kolonie hodně století.
0: Můj rozhlasový kolega Ian Willoughby pochází z Irska.
3: Já se stydím sám, že neumím irsky, bohužel. Je to hezký jazyk, je to úplně jiný od angličtiny, ale samozřejmě každý Ir dneska myslí anglicky. Iry mluvili irštinu většinou, myslím, až do roku 1830 nebo něco takového, ale je to pro nás výhoda, že umíme anglicky. A to je taky jeden důvod, proč Irové chtěli se naučit taky angličtinu, protože chtěli jet do Ameriky a s irštinou tam, co by dělali. Pro nás je to fakt, i dneska myslím, že Irsko je víc atraktivní pro americké firmy a tak, protože jsme anglicky mluvící národ víceméně dneska. Ale občas mám dojem, když to vidím nebo slyším, říkám si, hele, musíš to se naučit ještě jedno, jako na staré koleno. A to by asi šlo, ale možná, když budu v důchodu.
0: V Irsku mají přísloví o Angličanech. Vy jste nám dali jazyk, ale my jsme vám dali literaturu. Nezapomeňme, že je víc irských laureátů Nobelovy ceny za literaturu než anglických. A všichni psali v angličtině, včetně básníka Seamusa Heaneyho.
2: The ground itself is kind black butter, melting and opening underfoot.
3: No, já bych říkal, že máme docela originální angličtinu, že máme bohatou angličtinu. Jsou vlivy irštiny na naše angličtinu. Tomu se říká Hiberno English, Hiberno angličtina. A taky myslím, že v Irsku máme lepší vzdělání než v Anglii. Ta úroveň je vyšší všeobecně a to může taky být jeden důvod, proč je tolik úspěšných irských spisovatelů. Nevím, možná irská imaginace nebo fantasy je jiná než anglická. Irové jsou kulturní národ, ale trochu víc než třeba Angličané.
0: Tak, to je jedna odpověď na kolonialismus. Osvojit si jazyk kolonizátora a vylepšit ho. kdyby dnes nějaký Angličan chtěl tvrdit, že angličtina patří Angličanům, všichni by se mu vysmáli.

0: Jiřímu Přibáňovi jsem položil trochu kacírskou otázku. Byli by Češi Čechy, kdyby nemluvili česky?
1: Je to otázka, která není kacířská, která naopak, já bych řekl, je spíš otázka dogmatu nacionálního, protože i o smysl češství se neustále přeli obroditelé a ta otázka, proč vymýšlet ty otázky v češtině, když na ně můžeme odpovědět v němčině, to je něco, čím se přece zabývali národní obrozenci před 200 lety. To, že se to nakonec rozhodlo tak, jak se to ustavilo, že tedy být Čechem znamená mluvit česky, to je také výsledkem nahodilosti dějinné. Ale Češi by určitě byli Čechy, i kdyby mluvili jiným jazykem nežli češtinu.
0: Ale jaká by to byla škoda?

0: Das taugt nicht.
1: Němčina na území Čech a Moravy byla jazykem kolonizátorů, ale nejen jich. Na konci 19. století a v prvních desetiletí 20. století byla pražská německá kultura z velké části zároveň i židovská. Sedím v kavárně Louvre na Národní třídě v Praze s Tomášem Krausem, který pochází ze staré pražské židovské rodiny.
2: Tady je třeba říct, že on se občas objevuje skutečně mýtus, který svým způsobem zavedl Max Brod, který mluvil o Dreivölkerstadt, tedy městě tří národů. Ono to tak vůbec není. A ta kultura, o které se často říká, že je česká, německá a židovská, tak ona, ano, určitě byla česká, určitě byla německá, ale židovská kultura svým způsobem neexistovala. Židé jakožto protagonisté některých okruhů, jak literárních, tak hudebních, tak výtvarných, se někdy přikláněli ke kultuře německé, to musím říct, že většinově, ale také k české, takže pokud tam docházelo k průniku, tak to byl průnik české a německé kultury a ti židovští představitelé, někteří z nich velice významní, se stávali jejími protagonisty. A to nemluvím jenom o Kafkovi. Kafka je jenom taková ta špička ledovce, o kterém se toho ví pravděpodobně nejvíc. Ale už zdaleka méně se ví třeba o fenoménu hudebním. A já občas s nadsázkou říkám, že mekou židovské komunity v Praze nebyla ani žádná synagoga, ani židovská obec v Majzlově ulici, ale Nové německé divadlo, což je dneska státní opera, a všechno se odehrávalo kolem tohoto divadla. Zajímavé je, že řediteli Nového německého divadla prakticky až do Mnichovské zrady roku 1938 vždycky byli Židé. Všichni ředitelé tohoto divadla byli Židé a Židé byli jak v hledišti, tak na jevišti, tak prostě ve všech oborech, které se divadla týkaly.
3: Dokonce by se snad dalo říct, nevím, jestli byste se mnou souhlasil, že když se díváme na statistiku, kolik tady v Praze žilo německy mluvících obyvatel, že německojazyčná kultura v Praze byla převážně židovská.
2: Myslím si, že se to tak dá říct. Pojem národnost je velmi relativní, protože se týká identity jednotlivce, která byla definována prakticky jazykově, nikoliv, jak bychom řekli třeba dneska geneticky, to v té době samozřejmě nikdo nedokázal prozkoumat. Lidé se hlásili k té národnosti podle toho, jakým jazykem mluvili.
3: Myslíte si, že za první republiky, že existoval prostor pro lidi, kteří měli tuto složitější identitu, aby se identifikovali se československým státem?
2: Určitě ano, protože se říkalo s takovou nadsázkou, téměř anekdoticky, že jedinými skutečnými Českoslováky byli Židé, protože oni, to pro ně bylo východisko právě z té, řekněme, diskuze česko-německé. Oni byli přesvědčení Čechoslováci. Prezident Masaryk, když přijel do Prahy už jako zvolený prezident Československa, tak jeho první návštěva, jaksi kulturní instituce, bylo České národní divadlo, ale již není nic známo o tom, že druhý den okamžitě šel do Nového německého divadla, aby tyto dva elementy, aby jim jasně dal najevo, že v té nové republice budou mít stejné postavení.
3: A všechno se změnilo s Hitlerem, že tvrdil, že jazyk patří mému národu na úkor všech ostatních. V okamžiku, když on přišel k moci, myslíte, že to bylo už pozdě, aby němčina Československu přežila?
2: No samozřejmě, protože ten politický vývoj, který tady byl prakticky už koncem 30. let, nasvědčoval tomu, že ten rozpor, který byl skutečně na začátku možná jazykový a posléze se dostal do určité politické roviny, tak díky ale, řekněme, geopolitické situaci přerostl v tehle olbřímý konflikt, který měl obrovský dopad především na jednotlivce. Ono se vždycky mluví o historických událostech a zapomíná se na to, že vlastně každý člověk byl tou politikou nějakým způsobem poznamenán. A vlastně tady máme zase určité období poválečné, které se nemohlo už z mnoha důvodů vrátit k té koexistenci, která nebyla úplně jaksi harmonická za té první republiky mezi tím českým a německým fenoménem, ale existovala.
0: Raz, dva, tři, čtyři,
1: V roce 1993 jsem poprvé navštívil černomorské přístavní město Oděsu na jižním pobřeží Ukrajiny. Do města jsem se zamiloval a jezdil jsem tam pak často. Okouzlila mě mezinárodní atmosféra, všudy přítomný smysl pro humor a ironii a bohatá literární tradice. Život se odehrával v širokých bulvárech z druhé poloviny 19. století, které vedly směrem k pláži, k jeřábům a k přístavu. Slova jednoho místního historika, se kterým jsem tehdy natočil rozhovor, ve mně zůstala. Oděsa je trochu Rusko, trochu Ukrajina, trochu Itálie, trochu Izrael, trochu Řecko. A pak hrdě dodal, že Oděsa je mezinárodním městem ve středomorském duchu. Jako většina obyvatel města mluvil rusky. Svou první cestu do Oděsy jsem podnikl se svým dobrým přítelem Tomasem Deválem, se kterým jsem studoval v Anglii a jehož předkové z města pocházeli. Býval tam často a dál tam pravidelně jezdí i v době války.
4: Odessa has a very specific identity. It was probably the most bourgeois and liberal city in the Russian Empire.
5: Oděsa má velmi specifickou identitu. Byla asi nejliberálnějším městem Ruské říše s velkou střední třídou. Dostala řadu obchodních privilegií od Kateřiny Veliké, protože byla hlavním přístavem na vývoz ukrajinského obilí, které v 19. století krmilo půlku Evropy. Díky tomu měli Židé více práv než v jiných částech říše. Obchodovali tam Italové, Řekové a další národy. Mluvilo se rusky, ale město bylo zároveň velmi kosmopolitní a samozřejmě také spojené s Ukrajinou. Ve 20. století se Oděsa stala součástí Sovětského svazu a pak nezávislé Ukrajiny, ale zachovala si jedinečnou ruskou kulturní identitu. Zdůrazňuji kulturní identitu, protože Oděsa se spojuje s rusky píšícími spisovateli, a ne s ruskými politickými osobnostmi.
1: Svou vícejazyčností a velkou roli, kterou hráli Židé v kulturním životě města, má Oděsa něco společného s předválečnou Prahou, o které před chvílí mluvil Tomáš Kraus.
5: Po vzniku nezávislé Ukrajiny Oděsa dále pěstovala tuto poněkud dvojakou identitu, jako součást Ukrajiny, ale kulturně velmi ruská.
1: A s takovou dvojznačností lidé žili docela dobře.
5: V roce 2022 se taková nejednoznačnost stala luxusem.
1: Nedlouho po zahájení své speciální vojenské operace Putin začal Oděsu bombardovat. Opakovaně prohlásil, že Oděsa byla výhradně ruským městem. Nevím, zda byl překvapen, když obyvatelé města nevnímali jeho válku jako osvobození.
5: Lidé v Oděse museli rozhodnout a naprostá většina se rozhodla pro svou ukrajinskou identitu, což dělali i přes jazyk. Přešli z ruštiny do ukrajinštiny. Ti, kteří odmítli takovou identitu, odešli buď do Ruska nebo do Evropy. Ale většina samozřejmě zůstala. Jedna paní z Oděsy mi vyprávěla anekdotu. 23. února jsme usnuli. Tuto část věty řekla rusky. A 24. února jsme se probudili. Druhá půlka věty byla v ukrajinštině.
1: V Oděse spáchal Putin stejný zločin jako Hitler s němčinou v Praze. Tvrdil, že chce zachránit ruský element a přitom ho zničil. Studentka Katerina.
6: To byla Putinova výmluva, že chtěl chránit rusky mluvící. Ale my jsme nikdy nepožádali o pomoc a nepotřebovali pomoc. Zvláštním způsobem mu snad můžeme být i vděční, že díky němu si tolik našich lidí začalo uvědomovat svůj jazyk, svou kulturu a svou nezávislost.
1: Ukrajinští studenti a studentky, se kterými jsem mluvil v Praze, všichni podporují politiku drastického zredukování ruského vlivu v ukrajinském kulturním a veřejném životě.
7: I never thought of switching to Ukrainian language until the war started.
6: Než začala válka, ani na chvilku jsem nepomyslela, že bych přestala mluvit rusky. Pro moji rodinu jde o obrovskou změnu, ale jak můžu nadále mluvit jazykem nepřítele?
1: Studentka Alexandra.
6: Teď se snažím neposlouchat ruskou hudbu, protože ruská hudba sponzoruje válku. A snažím se přesvědčit své přátele a další mladé lidi, aby přestali odebírat informace, hudbu nebo filmy z Ruska. Není v pořádku sdílet s nimi jeden mediální prostor.
1: V reakci na ruskou invazi platí na Ukrajině od 1. ledna 2023 zákaz vydávat knihy v ruštině. Ani se nesmí dovážet nebo hrát ruská nebo ruskojazyčná hudba. A strhávají se sochy ruských spisovatelů, včetně Alexandra Puškina, který paradoxně našel útočiště v Oděse, poté, co byl vyhnán z Petrohradu jako mladý rebelující básník. Nejdou Ukrajinci příliš daleko? Tomáš Doval.
4: My initial reaction is that one should not take down statues of poets.
5: Nejsem zastáncem toho, aby se strhávaly sochy básníků, ale toto bych trochu ospravedlnil tím, že Puškin sám neměl rád sochy. Strhávání jeho soch je spíš reakcí na imperiální myšlení těch, kteří postavili desítky soch Puškina po celé ruské říši.
1: Ale nemůže za to částečně autor sám. Například napsal slavnou silně nacionalistickou báseň Utrhačům Ruska.
5: Puškin, stejně jako všichni velcí spisovatelé, má mnoho tváří. Shakespeare byl propagandistou Tudorovců, z hlediska těch, kteří fandili Richardu III., ale byl mnohem víc. Puškin byl dítětem ruské říše, ale zároveň byl otcem ruské literatury vzpoury. Jedna z jeho básní se jmenuje Pomník a v ní hrdě prohlašuje, že svůj pomník buduji ne ruk to dílo prosté. Pro něj byl verš důležitějším pomníkem než bronz nebo kámen. Puškin, který pro nás ještě žije, je spíš ten Puškin, který byl podvratný. Mladý Puškin byl rebel. Jednou řekl něco jako uškrtím cara vnitřnostmi posledního kněze. Měl mnoho stránek. Chápu, proč se strhávají sochy Puškina. Jen bych poprosil ty, kteří to dělají, aby také četli jeho dílo. A to ne prizmatem nacionalismu.
1: Hrozí, že se Ukrajina nakazí krajním nacionalismem, který dnes vidíme v Rusku?
5: Teď jsme svědky liberálně demokratické odpovědi na okupaci Ukrajiny a občansko-národní odpovědi, při níž všichni pracují spolu. Ale někteří lidé se uchylují k etnonacionalismu. Snaží se rehabilitovat odkaz Stepana Bandery, ukrajinského nacionalisty, který se podílel na vraždách desítek tisíc Poláků a Židů. Vždy existuje nebezpečí, že se poválečná Ukrajina, nebo Ukrajina, která se nedokáže vyprostit z války, vydá podobným směrem jako Maďarsko, s konzervativním etnonacionalistickým diskurzem. To opravdu hrozí. A nebezpečí bude ještě větší v případě, že se další pomoc od Evropské unie odloží, nebo když to bude vypadat, že s nabídkou členství to EU nemyslí upřímně.
8: Já si myslím, že teď, když Ukrajinci bojují o tu svoji nezávislost a oživují odkaz ty své kultury, tak kdo se do toho trošku jakoby podívá, tak vidí, že to není žádný jako šovinistický nacionalismus ve smyslu, že my se tady prostě staráme jenom o určitý, o náš ukrajinský odkaz, ale ty procesy mě tam přijdou velmi inkluzivní. Oni se prostě starají o židovský odkaz, o židovský tradice. Rabín je vlastně velký ukrajinský patriot a nevidí v tom jejich vrchní rabín, nevidí v tom prostě žádný protimluv. Stejně tak vlastně velmi živý začíná být odkaz krymských Tatarů, kteří po většinu, že 20. století taky ta jejich kultura byla vytlačovaná. Takže já si myslím, že až Ukrajina obnoví tu svoji nezávislost, podle mě se vůbec jako nemusíme bát o ten kosmopolitismus. Ano, pochopitelně změnil se vztah k ruské kultuře, prostě protože Rusko se chová jako agresor a to je, myslím, jako úplně pochopitelná přirozená reakce.
1: A zrovna jsme svědky nebývalého rozkvětu ukrajinského kulturního života. A to nejenom v hudbě.
8: Ještě v 90. letech ozývaly se nějaký jako první hlasy, který třeba v próze se vlastně začali vracet k potlačený paměti a najednou jakoby mluvili ne za jednu generaci, ale museli mluvit za celý tři generace těch svých předků, kteří nemohli svobodně mluvit. A myslím si, že ukrajinská kultura teď cítí, že má velký úkol, že opravdu ona musí vyplnit tu obrovskou mezeru, kdy spisovatelé nemohli psát svobodně, kdy umělci nemohli tvořit svobodně. Spoustu archivů bylo zničeno, spoustu příběhů bylo schválně potlačeno, spoustu artefaktů bylo fyzicky odvlečeno do ruských muzeí. Tak kultura to může nějakým způsobem jakoby zachovávat tu paměť.
9: For many centuries it was kind of a melting pot.
1: Mladá spisovatelka Natalia Matolinec pochází z Lvova. Nedávno strávila dvouměsíční literární rezidenci v Praze. Píše hlavně o svém rodném městě.
10: Mnoho staletí byl Lvov takovým tavícím kotlem v našem regionu a od svého založení se stal místem, kde se soustředili lidé z nejrůznějších zemí. Teprve teď objevujeme své dějiny. Toto znovu objevování je důležité i pro Ukrajince, protože lidé nevědí, co se stalo. Bylo to zapomenuto, zakázáno. Snažím se obnovit paměť, říkám svým čtenářům, že toto nádherné město patří i vám, je součástí vašeho dědictví.
1: V dějinách Lvova je také hodně bolesti. Například, když se díváme na židovské a polské dějiny města, ještě najdeme otevřené rány.
10: Není to vždy příjemný proces, ale musí se to dělat. Chci, aby lidé poznali moje město. Vím, že je složité, ale úkolem spisovatele je zkoumat a objevovat.
1: V ulicích většiny velkých měst střední a východní Evropy, včetně Lvova, bylo do poloviny 20. století normální slyšet víc jazyků a umět dva nebo tři jazyky bylo spíš pravidlem než výjimkou.
11: Being multilingual is such a significant strength to have in life. It's such a gift.
1: Velšský básník Gareth Evans-Jones.
12: Být vícejazyčný vás posiluje. Je to dar a dává vám klíč k tomu naučit se i další jazyky. Když vás zajímá etymologie, všímáte si podobností mezi jazyky a to vás propojuje s ostatními. Vícejazyčnost je dobrá i z intelektuálního hlediska. Rozšiřujete své znalosti. A má i jiné výhody. Některé nedávné studie ukázaly, že když umíte dva nebo více jazyků, ano, občas je pletete, ale máte lepší paměť a ve stáří se demence nebo Alzheimerova nemoc vyvíjí pomalej než u lidí, kteří hovoří jen jedním jazykem.
1: Barbara Mertins je psycholingvistka a dlouhodobě se zabývá vícejazyčností.
13: Vícejazyčnost vnímám jako naprosté obohacení a i když Evropa je, co se týče počtu jazyků, kontinent s nejnižším počtem jazyků, jenom 250 jich máme, tak z globálního hlediska je vícejazyčnost naprostým pravidlem. Ale to není jenom můj názor. Z vědeckého hlediska je vícejazyčnost nejenom prostě skvělá věc, která nás obohacuje jako lidi kulturně, která dává nám možnost nahlížet na svět z mnoha perspektiv, ale hlavně nám dává na výběr víc možností. A to myslím, že každý, kdo ani nemusí mluvit, ale používat ať ve psaní nebo v mluvení více než jeden jazyk, umí prostě doložit s vlastním prostě pocitem z toho bohatství jazykového. A vlastně si to musíte představit tak, že vícejazyčný člověk má v hlavě více možností výběru.
1: Marie Iljašenko.
8: V mém životě kromě ty ruštiny se potom velmi brzy teda objevila čeština, ukrajinština, polština. A postupně se vztahy k těm jazykům tak jako různě měnily. Vlastně pro mě ta otázka po mateřském jazyku vlastně jakoby možná není tak už jako relevantní. Těžko jako asi nějak jednoduše vysvětlit proč, ale možná prostě čím jsem starší, čím jsem dospělejší, tak si uvědomuju, že mnohem jakoby větší váhu pak pro tebe může mít ne ten jazyk, kterým na tebe promluvili rodiče, ale třeba ten jazyk, kterým jako uvažuješ, v kterém žiješ, v kterém píšeš.
1: A tady je vědecký pohled od Barbary Mertins.
13: Určitě bych dala za pravdu všem, kteří se rozhodli, že jejich mateřským jazykem není jenom jeden jazyk. Pak bych chtěla podotknout z vědeckého hlediska, že otázka mateřského jazyka je otázka konstruktu. To znamená, je to vytvoření jako nějaké identity, která je daná tím, jakým jazykem s tebou mluví matka. Takže tady bych se poznamenala, a co otec? A samozřejmě v mnoha částech naší země, myslím planety, mluví matka několika jazyky. Takže i tam jako ten singulár mateřský jazyk je problematický. Ale co bych řekla, je nejdůležitější, kromě emocionality a vlastního nějakého vztahu k tomu jazyku, který pokládám za mateřský, je samozřejmě součástí mé identity. A pokud někdo v součásti nějakého svého životního běhu a nějakých životních rozhodnutí, které jsou často motivovány i nějakými politickými převraty nebo hrůzami válek, se rozhodne, že jeho mateřským jazykem není třeba jazyk, který slýchávali jsme v dětství, tak je to naprosto legitimní.
1: Nejznámější příklad evropského státu, kde mnohojazyčnost a kulturní rozmanitost jsou přímou součástí národní identity, je Švýcarsko, které má 4 oficiální jazyky. Jde zároveň o jeden z nejbohatších a nejstabilnějších států světa, tak asi dělají něco správně. Rudolf Hermann je švýcarský novinář žijící v Praze.
14: Švýcarsko, když bych to vyjádřil provokativně, je příklad národního státu vedený ad absurdum. Je tam německý element, francouzský element, italský element, retrománský element, tak ve Švýcarsku jednoznačně neexistuje ta jednoznačná rovnice národ rovná se jazyk. Je to v podstatě jako národ z vůle nebo Willensnation, jak my tomu říkáme. Je to národ, který žije spolu, protože chce.
3: Švýcarsko funguje celkem harmonicky. Je to do určité míry dáno tím taky, že se ty různé skupiny víceméně vzájemně ignorují, že žijou vedle sebe a žít podle principu žít a nechat žít.
14: To bych neřekl. Teď jako vezmu příklad jednak z politiky. Švýcarská vláda, to je taky jako konstrukt, jako, který připadá leckomu zvláštní, protože nebazíruje na systému vládní strany, opoziční strany, ale je to konsenzuální vláda. Jako, to znamená, že máme takzvanou magickou formuli, která platí už několik desetiletí, že ty největší strany posílají ministry do vlády. To je velice složitý mechanismus, protože se musí zohlednit ty jazykové regiony, musí se zohlednit samozřejmě strany, ty jsou dané tou magickou formulí, pak by se mělo reflektovat, že ne, všichni ministři jsou z městského prostředí nebo z venkovského prostředí. A to sami platí v podstatě i třeba, když se tvoří národní tým v nějakém sportu.
3: Myslíš si, že se můžeme něco naučit od Švýcarska, jako zbytek světa, jakože i tak se to dá dělat?
14: No, takový rady bych nikomu nechtěl dávat, protože to by vypadalo trošku jako...
3: Ale musel si o tom někdy přemýšlet. Když jako někdo říká, národní stát může fungovat jedině takto a ty víš ze vlastních zkušeností, že to může fungovat i trochu jinak.
14: No, takhle je ta otázka už položena trošku jinak. Vždycky jsou různé možnosti, jak se společnost může organizovat. Jako to bych 100% podepsal. Proč jsem se bránil té předešlé otázce? Jako ve Švýcarsku je určitý sklon, lidi si říkají, my máme nejlepší systém a svět by byl lepší, kdyby byli všichni jako my. Co Švýcarsko ukazuje, je jednak jako minimálně v menším státě funguje demokracie ze zdola. To je pro mě jedna z největších předností Švýcarska. Co se může řešit na komunální úrovni, se řeší tam a tak dále. Protože když je demokracie blízko občanům, tak je to pochopení větší. Zároveň ta švýcarská konsenzuální demokracie má i své zápory. To znamená, že všechno je výsledkem kompromisu. Vizionářská politika není možná. Ale jako pod čárou bych řekl, že ten švýcarský systém, i když je těžkopádný a pomalý, má zabudovaný tolik jako brzd na zneužití moci.
3: A máš pocit, že tím, že lidi jsou nuceni žít spolu s jinými, který mají jiný jazyk, trochu jinou kulturu, že jsou na to zvyklí, na tohoto soužití, na tyto kompromisy, že existuje určitá možná větší míra tolerance ve společnosti.
14: Co se týče spolužití ve Švýcarsku, možná. Možná i co se týče imigrace, protože Švýcarsko má velkou imigraci, takových 25% obyvatelstva má imigrační pozadí. A některé státy, které se v úvozovkách považují za národní státy, jako nevím, jak by zacházeli s takovým číslem jako 25%. Jestli to pramení z té historické zkušenosti, jako to neumím říct, ale já si spíš myslím, že to pramení z toho, že ten státní systém je v tom smyslu blízký k lidem. I my máme ten výraz, ty tam nahoře, ale asi je to méně silný, než jiné.
15: Jmenuji se Fedor Gál. Je mi 78 let, zažil jsem toho hodně.
1: Ve věnárně uprostřed pestré pražské čtvrtě Žižkov sedím se sociologem Fedorem Gálem.
15: Podívejte se, sedíme na Žižkově. Kdybyste měl říct, který jazyk já slýchám tady nejčastěji, tak slýchám angličtinu, slýchám ruštinu, slýchám ukrajinštinu a slovenštinu. Jo? Běžně. I tady slýchám a považuji to za úplně normální a hezké.
3: Velmi často v dnešní době je slovo multikulturalismus používáno jako sprosté slovo, jako urážka. Ale to, co jste zrovna popsal, jak funguje třeba Žižkov v Praze, to je příklad multikulturalismu, že?

0: Я навчаюся на третьому курсі.
1: Навчатися
2: в університеті, я навчаюсь на...
3: Abuna en hui, she moliendo li.
4: Já bych si velice přál, aby Evropská unie byla právě tím motorem té nové evropské identity.
5: Tomáš Kraus.
4: Která nebude mít ty nacionalistické tendence a která překoná právě ty jednotlivé rozpory. Bohužel to momentálně tak nevypadá, protože přece jenom jsou tam úplně jiné priority a Evropská unie je především politickou institucí, ta kultura, o které bychom rádi věděli, že je určitým hnacím motorem v Bruselu, není. Není, bohužel. Není. Doufejme, že jednoho krásného dne k tomu dojde, protože neexistuje jiná alternativa než evropská identita jako taková. Ten nacionalismus je vždycky třeba, nebo alespoň v těch moderních dějinách, určitou záminkou, proč bojovat o teritoria a o zdroje.
5: Určitě neexistuje jednoduchý algoritmus, který by dokázal sloučit naši národní, evropskou a občanskou identitu. Ale asi má Tomáš Kraus pravdu. Nemáme na výběr, než stále hledat rovnováhu. Už víme, že krajní nacionalismus vede k válkám. Ale je nacionalismus vždy špatný?
6: Do

0: Začali jsme tento pořad ve Walesu a na závěr bych se tam rád vrátil. Velšský básník Gareth Evans Jones je hrdý na svůj jazyk a na velšský národ. Zeptal jsem se ho, zda v kontextu Walesu touží po nějakém národním obrození podle vzoru Čechů.
1: Bylo by skvělé, kdyby se to mohlo stát organicky tak, jako tehdy v Praze. Potřebujeme také zralou a racionální diskuzi kolem nacionalismu, protože názory jsou hodně polarizovány. Někdo vidí nacionalismus jako zdravé vlastenectví, jiný to vidí jako velké nebezpečí. Myslím si, že naše hrdost, že máme svůj velšský jazyk, může jít ruku v ruce se zralejším a dynamickým diskurzem kolem národnosti a nacionalismu. Národnost není negativní koncept, ale představa velšského nacionalismu bývala donedávna vždy spojena s něčím velmi negativním. Kolem těchto věcí musíme vést společnou diskuzi.
0: A jednou věcí jsem si jist. Kdyby angličtí politici zase začali tvrdit, že Velšané nejsou národem, ale pouze nějakým zbytkem nebo přívěskem velkého anglického národa a že velština je jen nějaký folklor, tak by se Velšané okamžitě obrátili proti angličtině a Angličanům. A myslím si, že do několika let by všichni uměli velšsky. Něco podobného teď vidíme.

0: poslední slovo dám českému vlastenci Františku Palackému z jeho slavného dopisu do Frankfurtu z roku 1848. Tady píše o Rusku. Rozlišuje mezi ruskou kulturou a ruskou absolutistickou monarchií.
1: Nejsem nepřítel Rusův. Naopak, pozoruji s radostným účastenstvím každý krok, jejž tento veliký národ ve svých přirozených mezích kupředu činí po dráze vzdělanosti. Však ale, že při vší vřelé lásce k národu svému vždy ještě výše cením dobré lidské i vědecké, nežli dobré národní. Z té příčiny již možnost univerzální monarchie ruské nemá žádného odhodlanějšího protivníka i odpůrce, nežli mne. Ne proto, že by monarchie byla ruská, ale že by byla univerzální.

0: Úryvkem z dopisu, jímž František Palacký v dubnu 1848 odmítl reprezentovat české země na připravovaném frankfurtském sněmu, skončil rozhlasový dokument Davida Vaughna Komu patří můj jazyk. Dramaturgicky se na něm podílel Marek Mojžíšek, technicky Tomáš Kselhofer. V premiéře jsme snímek vysílali v květnu 2024. A i přes prázdninový čas pro vás chystáme premiérový radiodokument. Na příští čtvrtek, to už bude těsně před zahájením jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, a tak se formou rozhlasového dokumentu ohlédneme za jeho historií. Ve čtvrtek 2. července opět od 20 hodin. A teď na 2 hodiny za hudbou do New Yorku s Davidem Bradou jako průvodcem.
1: Koncert jazz.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Příští 2 hodiny spolu strávíme ve slavném newyorském klubu Village Vanguard, tedy na místě, které je pro jazz skoro posvátné. Ve stěnách tu je občas slyšet ozvěna Sonnyho Rollinse, Billa Evanse, Johna Coltrana, Dextra Gordona nebo Lou Donaldsona, který mi tam k 29. narozeninám podepsal desku a dokonce věnoval jednu skladbu. 15. a 16. května roku 2025 v tomhle nádherném klubu vystupoval Emmanuel Wilkins se svým kvartetem a během 2 večerů tu natočil 3 živé nahrávky, které postupně vydal letos na jaře na Blue Note. Hledejte je pod názvem Emmanuel Wilkins Quartet Live at the Village Vanguard. Emmanuel Wilkins je alt-saxofonista a skladatel, kterému ještě nebylo 30 a přitom má za sebou kariéru, na kterou by jiný muzikant potřeboval 2x tolik času. Nominaci na cenu Grammy, 6 alb u prestižního labelu Blue Note, spolupráci s jazzovými legendami i s tou nejzajímavější mladou generací současného jazzu. Možná ho znáte jako pravidelného spoluhráče mého oblíbeného vibrafonisty Joela Rosse, nebo jste ho mohli slyšet na nahrávkách s pianisty Kennym Barronem nebo Ornem Evansem. Jak sami vidíte, podle těch jmen, umí hrát s hudebníky různých generací a různých světů. Přesto si s každým z nich sedne naprosto přirozeně, protože má vzácnou schopnost poslouchat a reagovat, ne hrát to, co chce jen on. Na vlastních albech od debutové Omegy přes The Seventh Hand až po loňský Blues Blood si ale Emmanuel Wilkins systematicky buduje vlastní hudební jazyk, který je hluboce zakořeněný v tradici. A přitom se nebojí riskovat, nebojí se dlouhých skladeb, nebojí se ani ticha, tedy momentů, kdy se jeho hudba na chvíli zastaví a my netušíme, kam se vydá dál. 3 živé nahrávky z Village Vanguard, které dnes společně ochutnáme, jsou v jeho kariéře velkým krokem dopředu. Poprvé ho totiž uslyšíme v reálném čase, bez zázemí studia, bez velké postprodukce, s live kvartetem, který dýchá jako jeden organismus. V liner notes k albu píše historička umění Tina M. Kempt, že Live at the Village Vanguard je odvážný pokus oživit nahromaděnou sonickou paměť klubu Village a nechat jí zaznít jako živou přítomnost, ne jako nostalgickou vzpomínku. Wilkins pro tuhle metodu používá pojem practice, ne ale jako cvičení ve smyslu zkoušení, nicméně jako způsob existence v hudbě. Definuje to přesně slovy pracovat bez předem daných jistot, odmítnout podmínky, které se od vás očekávají, a přijmout situaci, kdy vysoká intenzita práce začne plodit novou, zvláštní krásu. Koncert ve Village Vanguard popisuje Wilkins jako koncert, který je současně nikdy nekončící zkouškou. Kvartet, který dnes uslyšíme, tvoří pianista Mika Thomas, kontrabasista Ryoma Takenaga a bubeník Kweku Zumbry, tedy 4 hráči, kteří spolu s Emmanuelem fungují jako jeden 4hlasý nástroj. Začneme skladbou Warriors, kterou Wilkins poprvé nahrál na svém debutovém albu Omega v roce 2020 a která se v prostoru klubu Village Vanguard otevírá do nové, mnohem delší podoby. Přeju vám příjemný poslech.

Dozněly skladby Warriors a ta poslední byla Cheranem. Jediná výjimka v celém setlistu. Skladba, která není Wilkinsovou vlastní kompozicí, ale poctou Alice Coltraneové, která ji složila. Druhou část dnešního pořadu Koncert Jazz na Vltavě tvoří skladby z Volume 2, tedy druhého dílu koncertní trilogie, který si pustíme celý mimochodem. Pět skladeb, přes 50 minut hudby. A začneme skladbou The Big Country.

Na závěr dnešního koncert jazzu na Vltavě jsem vybral dvě ukázky z alba Emmanuel Wilkins Quartet Live at the Village Vanguard Volume 3, tedy ze třetího dílu téhle vynikající koncertní trilogie. Skladby se jmenují Dollars a Put 100 on the Blue Chain. Tenhle závěrečný díl přinesl nejodvážnější materiál. Skladba Composition 9, kterou na albu taky najdete, ale do dnešního vysílání už se nevejde, trvá přes 23 minut a podle mě patří k nejambicioznějším momentům celého triptychu. Kritika na celou tuhle live trilogii reaguje nadšeně. Server Jazzwise mluví o albu, které posouvá akustický jazzový mainstream do intenzivní a duchovní podoby. Americký server NPR zase zdůrazňuje, jak je v harmonickém napětí Wilkinsovy hudby slyšet střed tradičního i moderního jazzu. A úplně nejlépe a nejpřístupněji to možná vyjádřil prezident Blue Note Don Was, když řekl, že lidé budou Emmanuela Wilkinse poslouchat za 60 let úplně stejně, jako dnes poslouchají Johna Coltrana. Sám bych to neřekl lépe. Přeju vám příjemný zbytek dnešní noci a těším se s vámi opět někdy naslyšenou u pořadu Koncert jazz na Vltavě.

0: Květnových živých vystoupení amerického saxofonisty Immanuela Wilkinse s jeho kvartetem v newyorském jazzovém klubu Village Vanguard. A ze všech tří vybíral David Brada pro dnešní vltavský koncert jazz. Bylo to tedy dnes bez zpěvu, což vám vynahradíme příště. To pro vás budeme mít nahrávky Gregoryho Portra z berlínské filharmonie. A teď už jen hodina zbývá do nedělní půlnoci a vyplníme ji jako obvykle četbou s hvězdičkou, stále z románu Svět podle Garpa, a reprízou Osudu. Dnes po čtvrté to byly vzpomínky malíře Michaela Rittsteina.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
0: Jak závidím všem, kteří budou Svět podle Garpa číst poprvé. Mně se neomrzel nikdy a to jsem jej četl nejmín čtyřikrát. A pak jsem jej adaptoval pro rozhlas a musel brát text doslova slovo po slově. A bavil jsem se opět. To jsou slova literárního redaktora Českého rozhlasu Brno Ludvíka Němce. A ať jste se také pročetli Světem podle Garpa od Johna Irvinga už někdy dřív, a nebo je vltavská četba vaší první zkušeností s tímto literárním dílem, tak každopádně vítejte u 25. epizody. Poznamenáme ještě, že překlad je od Radoslava Nenadála a herec Michal Bumbálek účinkuje v režii Radima Nejedlého.

0: Garb byl poprvé v životě docela při penězích. Nějaké si vydělal sám díky čtenářskému úspěchu Světa podle Bensenheivera a další, nesrovnatelně větší, zdědil po své zavražděné matce Jenny Fieldsové. Finanční úspěch její knihy Sexuálně podezřelá převyšoval Garpovy úspěchy mnohonásobně. Když bylo konečně vypořádáno dědictví, zjistil Garb, že matčino nemovité vlastnictví bylo obrovské. Navíc Jenny, jako by chtěla syna i posmrtně vychovávat, ho ustanovila vykonavatelem svých posledních přání, pokud šlo o její sídlo pro ženy po úrazech v Dock's Head Harbor. Proč sakra já? Hulákal na Robertu. Proč ne ty? Roberta Maldunová byla skutečně dotčená a tak jen krčila mohutnými rameny.
1: Nemám ponětí. Možná tvoje matka chtěla, abys přemýšlel i o něčem jiném než o sobě.
0: Garb myslel na jedinou větu, v níž Jenny formulovala své záměry.
1: Chci zůstavit místo, kde by se mohly ženy, které toho jsou hodny, zdárně vzpamatovávat a kde by mohly být sami sebou.
0: Když to zopakoval Robertě, ta řekla,
1: no páni, že by nějaká nadace?
0: A Garb hned vynalézavě navrhl název. Nadace Jenny Fieldsové.
1: To je něco úžasného,
0: jásala Roberta.
1: Ano, ano, finanční podpora ženám a místo, kam by se mohli uchýlit.
0: Ale Garb by nebyl Garpem, aby do toho hned nešťoural.
1: Kam by se mohli uchýlit a dělat tam co? A dostávat podpory, které budou sloužit čemu?
0: Na to bys měl přijít právě ty, ocekla Roberta.
1: Co pak to nevidíš? Jenny chtěla, abys musel řešit právě takovéhle problémy.
0: Garb vyvrátil oči k nebi, odkud na něj zřejmě právě schlížela jeho matka a vykřikl.
1: Pro boha, mami, za tyhle hovadiny bych ti snad dovedl zakroutit krkem.
0: Nerouhej se, Garpe, a neurážej její památku, nebo ti zakroutím krkem.
1: Ale Roberto, vždyť tohle jsou záležitosti, které jsou blízké spíš tobě.
0: Roberta byla rozpolcená. Sdílela s Jenny Fieldsovou touhu vychovávat Garpa a ostatní muže ve věci ženských požadavků. Ale zároveň věděla, že Garb by si v té záležitosti počínal strašně. Takže navrhla.
1: Můžeme to přece dělat společně, Garpe.
0: Přesněji řečeno, ty to budeš vést a já ti budu radit. A když si budu myslet, že děláš chybu, vždycky ti to řeknu.
1: Roberto, usmál se Garb. Ty mi přece pořád říkáš, že dělám chyby.
0: A Roberta ho v nejlepším rozmaru vášnivě políbila na rty.

A tak se Roberta stala správkyní nadace Jenny Fieldsové, sídlící přímo v Dock's Head Harbor. Dům sám se ihned proměnil v spisovatelskou kolonii, rekonvalescenční středisko a kliniku porodnického poradenství. A několik mansard s dobrým osvětlením poskytlo světlo a samotu malířkám. Když se ženy dověděly o nadaci, psali každodenně žádosti. Některé žadatelky chtěly jenom peníze, jiné chtěly žít nějakou dobu v Dock's Head Harbor. Některé chtěly spoustu peněz plus pokoj v Dock's Head Harbor a nastálo. Roberta musela ustavit výběrovou komisi, která o jednotlivých žádostech rozhodovala, naštěstí stále víc bez konzultací s Garpem. Takže si zapamatoval jen ty nejvýraznější žadatelky. Takovou byla i Lawrence Cochran Bowlesbyová, kterou Garp až do té doby znal jen jako paní Ralfovou. Podle referencí, které pečlivá Roberta opatřila, žila veselý život plný vzruchu. Ku podivu opravdu dokončila doktorát z filozofie v oboru srovnávacích literatur a pracovala na jedné veliké a chaotické katedře angličtiny, jejíž členy sjednocovala jedině hrůza, jakou z ní měli. Velmi rychle svedla a s pohrdáním zase odhodila 9 ze 13 starších členů katedry. Její napřed chlípní, v zápětí však schlíplí milenci o ní téměř nemluvili a jejich oháňky mezi nohama možná připomínaly paní Ralfové rozpoložení, v němž Garp kdysi odešel z jejího domu. Paní Ralfová ve své žádosti napsala, že chce napsat román. Schvalovací výbor si vyžádal ukázku z díla. Román začínal větou. U toho muže šlo o otázku svedení. A že se žádné nekonalo, toho jsem litovala, ale zároveň jsem na to hleděla s úctou. Zamítnout, řekl Garp. Paní Ralfová odpověděla stejně stručně. Na starou pornografickou pohlednici napsala: strčte si to do prdele. Robertu to pobouřilo, ale Garp naopak ocenil, že paní Ralfová si očividně vzala k srdci slova Antona Pavloviče Čechova. Stručnost, sestra talentu.

Mnohem těžší bylo rozhodování ohledně žádosti číslo 1088. Žádost totiž napsala paní Harriet Trackenmillerová, rozvedená manželka muže, který zastřelil Garpovu matku. Na jednání nadace Jenny Fieldsové to pochopitelně vzbudilo značnou pozornost. Paní Trackenmillerová psala, že má 3 děti, z nichž jedno je v polepšovně, a podporu na děti přestala pobírat, jakmile jejího manžela zastřelila salva státní policie a rány z pušek lovců, kteří se v autech pohybovali po parkovišti. Zesnulý Kenny Trackenmiller byl rozvedený necelý rok. Před přáteli se vyjádřil, že placení alimentů na děti mu snad zlomí hřbet. Hnutí za ženská práva, jak se vyjadřoval, manželku tak skurvilo, že se s ním rozvedla. Předtím žil lépe. Mlátil manželku i děti nejmíň 2x týdně. Paní Trackenmillerová totiž vůbec nevěděla, na jaká práva by si mohla činit nároky, dokud si nepřečetla autobiografii Jenny Fieldsové Sexuálně podezřelá. To ji přivedlo na šokující myšlenku, že za utrpení jejího každodenního bytí a zatýrání dětí nese vlastně hlavní vinu její manžel. Až dosud se totiž domnívala, že to je její, citujme z dopisu, životní úděl. Takže za manželčinu sebevýchovu vinil Kenny Trackenmiller ženské hnutí a hlavně Jenny Fieldsovou. Paní Trackenmillerová dále psala, že měla vždy vlastní zaměstnání. Byla kadeřnicí v newhampshireském městě North Mountain. A tou zůstala i poté, co soud donutil Kennyho, aby se odstěhoval z domu. Ale teď bez alimentů začínala mít paní Trackenmillerová dost velké potíže, aby obstarala dostatek prostředků pro rodinu pouhým kadeřničením. Ve své téměř nečitelné žádosti psala, že jen kvůli tomu, aby vyšla z penězi, se musela párkrát kompromitovat a že o další takové kompromitování už opravdu nestojí. Kompromitovat? Podivila se Roberta. Tak slušné dámy říkají kurvení, poučil jí Garp. Paní Trackenmillerová končila svou žádost o finanční výpomoc ujištěním, že zcela pochopí, jestliže se rozhodnou ji ignorovat. John Wolf, který byl čestným členem výboru, ihned prohlásil, že si rozhodně nemohou přát lepší reklamu pro nadaci Jenny Fieldsové, než když té nešťastné osobě spřízněné s Jenniným vrahem pomohou. A co když je to obyčejná kurva? Usoudila o nešťastné paní Trackenmillerové Roberta. Roberta měla proti ním jednu výhodu. Dokázala myslet zároveň jako žena i jako člen mužstva Philadelphia Eagles. Ale John Wolf, který jindy byl s Robertou jedna mysl a občas snad i jedno tělo, namítl. Co pak to Jenny nenapsala ve své knize? V tomto tak nízce smýšlejícím světě je člověk buď něčí manželkou nebo něčí kurvou. A nebo na nejrychlejší cestě, jak se stát jedním či druhým. Roberta ovšem řekla, v tom případě potřebujeme posudek o jejím charakteru. A John Wolf pravil, že nejlepšími experty na posuzování lidských charakterů jsou spisovatelé, jakkoliv sami často zcela bezcharakterní. Zbláznili jste se? Řekl Garp. Vždyť by mě hned poznala. A podle čeho asi? Namítl jeho nakladatel. Vaši knížku tahle kadeřnice určitě nečetla. A i kdyby, fotka na obálce je tak stará, že by vás podle ní nepoznala ani vlastní matka. Nepojedu tam v žádném případě, řekl Garp kategoricky.

Nanetin salon krásy v městečku North Mountain byl ve skutečnosti kuchyň paní Trakenmillerové. Vy jste Nanet? Zeptal se jí Garb bojácně, když stál na schůdcích před domem. Zmrzlý dvůr byl mozaika obrovských kusů psího trusu. Na dvoře stála tři auta. Garb pochyboval, zda je některé vůbec pojízdné. Tady žádná Nanet není, řekla mu. Já jsem Harriet Trakenmillerová. Za ní se v temné kuchyni vzpínal a vrčel pes. Paní Trakenmillerová odstrkovala dorážející zvíře s jízveným kotníkem. Byla v dlouhém bílém županu a na nohou měla modré trepky. Zřejmě právě vylezla z vany. Co po mně chcete? Ptala se podezíravě. Chci se jen zeptat, děláte i panské vlasy? Ne. Ale udělala byste? A proč nejdete k holiči? Já totiž holičům moc nevěřím. Tím ovšem její podezření nijak nerozptýlil. Paní Trakenmillerová se váhavě dívala na Garpa v černé lyžařské čepici a pak řekla: sundejte si tu čepici, ať vidím, jaký máte vlasy. Její vlastní vlasy byly na natáčkách. Smutný, stažený obličej se při prohlížení Garpových hustých rovných vlasů ani nepohnul. Nechci jenom ostříhat, řekl Garb neutrálně. Ale pomyslel si, tohle asi není žádná prostitutka. Aspoň ne taková, která by se mohla uživit ve Vídni, kde před lety získal Garb v tomto oboru jisté zkušenosti. Neobjednal jste se, namítla. Byla unavená a měla strach. A co přesně byste s těmi vlasy chtěl? Jen trochu zastřihnout. Nic víc? A co víc ještě děláte? Dělám jen kadeřnické práce. Nic víc. Co víc jste myslel vy? Někdo mi říkal, že jste šikovná. Lidi toho napovídají. Tak co vlastně chcete? Garpí pohlédl do vystrašených šedých očí a řekl: vlny. Jaký vlny? Na těch vlasech. Zastřihnout a udělat pár vln. Harriet Trakenmillerová s úlevou pravila. To jako myslíte trvalou? Garb se rozpačitě podrbal ve vlasech. Jo, jo, trvalou. To je to, po čem toužím. Půjde to? Harriet Trakenmillerová pokrčila rameny. Počkejte na dvoře, musím se oblíct.

0: Paní Trakenmillerová otevřela Garpovi dveře a usadila ho v kuchyni na židli před zrcadlem. Cítil, jak mu v horku od kuchyňských kamen osychají oči. V místnosti voněly z trouby koláče a byl tu cítit šampón. Kuchyň zřejmě sloužila dvojímu účelu. Pes zuřivě štěkal. Paní Trakenmillerová se omluvila, že ho jen zamkne v ložnici. Garb se na sebe díval do zrcadla a přemýšlel, zda právě v té ložnici se paní Trakenmillerová kompromitovala za peníze. A co v té době asi dělával ten pes? A jako by se jeho myšlenky zhmotnily, což u spisovatelů není zase tak neobvyklé, náhle se otevřely venkovní dveře a dovnitř vešel statný muž v lovecké kazajce. Nesl tak plnou náruč naštípaných polen, že si Garpa hned ani nevšiml. To jsi ty, Dicky? Volala paní Trakenmillerová z ložnice. Koho jinýho si sakra čekala? Křikl na ní. Teprve pak vysypal polena do dřevníku u kamen a spatřil před zrcadlem Garpa. Dobrý den, pozdravil Garp. Mohutný chlap na něho chvíli jen hleděl. Byl to asi padesátník, širokou zarudlou tvář měl jakoby podrápanou od ledu.
1: Dobrej,
0: řekl pak neochotně. Mám zákazníka, volala na něho Harriet.
1: To vidím, odpověděl Dicky. Neříkala jsi, že s chlapy už skončila?
2: On chce jen natočit vlasy.
0: Dicky se naklonil ke Garpovi a zašeptal mu.
1: Já nevím, co opravdu chcete, vážený pane, ale nic jinýho než pár kudrlinek tu nedostanete. A jiný kudrny, než asi myslíte.
0: Já jenom nevěřím holičům, řekl Garb.
1: Já zase nevěřím vám, řekl Dicky.
2: Ale Dicky, tenhle vypadá v pohodě,
0: uklidňovala situaci Harriet Trakenmillerová, která se vrátila oblečená v příliš obtažených tyrkysových kalhotách, jež Garpovi připomínali ženskou kombinézu, v níž prchal z pohřbu své matky.
1: Ten nechce naondulovat, Harriet, řekl Dicky.
0: Já už si s ním poradím, řekla ona.
1: Já bych si s ním taky poradil, řekl on.
0: Garp vstal ze židle. Byl o dost nižší a lehčí než Dicky, ale co se vrátil k zápasnickému tréninku, byl ve formě a rozhodně se nebál. Spíš mu to bylo celé trapné. Ostatně viděl už všechno, co potřeboval. Teď už jen chtěl jít a navrhnout výběrové komisi nadace Jenny Fieldsové, aby Harriet Trakenmillerové dali všechny peníze, které potřebuje.
1: Radši půjdu, řekl. Nevěděl jsem, že by v tom ostříhání mohl být nějaký problém.
2: A taky není, řekla kadeřnice už rázně. Že, Dicky? Běž radši na dvůr naštípat ještě trochu dřeva, ať se uklidníš.

Když Dicky vypadl z kuchyně, Harriet Trackenmillerová vmáčkla garpa zpět na židli a omlouvala se. Jestli chcete, klidně běžte, ale Dicky vás už zlobit nebude. On tak na mě jenom dává pozor. To je váš manžel? Zeptal se Garp, i když o tom docela pochyboval. Můj manžel byl Kenny Trackenmiller, odpověděla Harriet. Všichni tady to ví a vsadila bych se, že vy to nejspíš víte taky. Garp jen mlčky přikývl. Málem se na oplátku přiznal, že je syn Jenny Fieldsové, ale jeho matka napsala ve své knize, že není čestné využívat něčí citové zranitelnosti. A kde jinde než právě tady by měl Garp poslechnout svou matku? Vzpomněl si, jak ho matka stříhávala. A po ní převzala tuto práci Helena. Obě říkali, že stříhat Garpa je jako stříhat trávník před domem. Dicky je můj bratr, jenom o mě má strach, vysvětlovala Harriet. Co je Kenny pryč, potloukali se tady různí chlapi. A já přitom dělám jen vlasy. Nic jinýho než vlasy. Garp vlastně nikdy nebyl u holiče, a tak si to teď docela užíval. A ještě víc si užil konečný výsledek. V zrcadle se mu zdálo, že ty vlasy jsou prostě nádherné. Byly tak lehké a jako načechrané. Pod nenápadnými vlnami, jako by i ten jeho rozbitý nos a podsaditý krk nevypadaly tak přísně. Garp se domníval, že i paní Trackenmillerová je vlastně umělkyně, možná dokonce ve více oblastech najednou, a tím finančním příspěvkem si už byl zcela jist. Nepochyboval o tom, že by to jeho matka také schválila. Když kadeřnici zaplatil a pochválil, mile se na něho usmála. Nic víc už nechcete? Ne, děkuji. Kdybyste si to rozmyslel, to byste musel přijet až ve středu, když Dicky jezdí na celý odpoledne do města do kostela.

0: Na dvoře se Dickie rozhánil sekerou nad hromadou dřeva. Když se garb objevil, přestal štípat a jen na něj hleděl. Zbohem, zavolal na něho garb. Ale Dickie popošel až k němu, se sekerou v ruce.
1: Tak ukažte, jak vám to udělala.
0: Garb zůstal stát a Dickie si ho zkoumavě prohlížel.
2: Vy jste byl přítel Kennyho Trackenmillera? Zeptal se garb.
0: Dickie zachmuřeně přikývl.
1: No jo, já jsem byl jeho jediný přítel. To já ho představil Harriet.
0: Je to tragédie, poznamenal garb a mínil všechno, co se stalo.
1: Není to tak zlý, prohlásil Dickie a mínil garpovi vlasy.
0: Jenny Fieldsová byla moje matka, pravil garb, protože chtěl, aby to někdo z nich věděl, a měl dojem, že Dickie ho nějak citově nezneužívá. Dickie nevypadal, že by ho to nějak vyvedlo z míry. Jen se zeptal,
1: ale to jste mý sestře, doufám, neřek, co?
0: Ne, ne, to rozhodně ne. To je dobře, mínil Dickie. Nepotřebuje nic takového slyšet. Taky jsem si myslel, přizvukoval garb. Vaše sestra vypadá hrozně hodná.
1: To ona je, ale někdy až moc.
0: Tak s Bohem, loučil se garb znovu. A znovu se mu nepodařilo odejít. Protože Dickie ho ještě zastavil toporem sekery, kterému zlehka přiložil na prsa.
1: Taky vám něco řeknu, vážený pane.
0: Jestli chcete,
1: ne, že bych zrovna chtěl, ale řekl bych, že nejspíš musím. Já byl totiž jeden z těch, co ho zastřelili.
0: Koho?
1: Kennyho. Kennyho Trackenmillera, co zastřelil vaši matku.
0: Vy?
1: To jste nevěděl, co? Kenny byl šílenec. Někdo ho musel zastřelit.
0: Garb nevěděl, co říct. A tak řekl jako obvykle, to je mi líto. Dickie jen pokrčil rameny.
1: Nemusí. Měl jsem toho chlapa rád. Ale posedla ho zlost na Harriet a posedla ho zlost na vaši matku. Víte, ten by se z toho nikdy nedostal. S těma ženskýma to u něho už byla úplná choroba. Musel jsem to udělat.
0: To je mi líto, řekl opět garb. Ale to už se Dickie vracel k té hromadě dřeva. Ani se nerozloučil. A tak garb zamířil přes zmrzlé psí výkaly ke svému autu. Ale než nasedl, Dickie na něho přece jen ještě zavolal.
1: Ty vlasy vypadají moc pěkně. Je z vás úplně jiný člověk.

0: Celou dlouhou zpáteční cestu se Garp díval do zpětného zrcátka nad svou hlavou. Ne však za sebe, ale na sebe. Nemohl se na svůj nový účes vynadívat. Byl skoro rozechvělý, co na to řekne Helena a Duncan. Ale Duncan už spal a první se vyjádřila Ellen Jamesová. Podala mu lísteček se slovy: ty jsi zdal udělat vlasy? Přikývl a ona připsala: moc hezký. Ale Helena mu v posteli řekla: mně se to vůbec nelíbí. To vůbec nejsi ty. Snažila se mu ten dokonalý účes co nejvíc rozcuchat, ale pak raději zhasla, aby se na Garpa nemusela dívat. Vypadá to jako vlasy na mrtvole, řekla do tmy. Na jaký mrtvole? Urazil se Garp. Dnes už měl mrtvol opravdu plné zuby. Na mrtvole, kterou připravili v pohřebním ústavu do rakve, tvrdila Helena a zuřivě mu projížděla rukou ve vlasech. Pro boha, každý vlásek přesně na svém místě. Příšerná dokonalost. Nevypadáš vůbec, jako bys byl živý. Snažil se jí dokázat, že je živý tím nejstarším mužským způsobem. Ale Helena plakala i během milování a rozkoší to tentokrát nebylo. Cítila totiž, jako by ve tmě nad nimi kroužil spodní vír.
1: Garp.
2: I řada dalších světových spisovatelů 20. století dokázala bravurně pracovat s těžkými až traumatickými společenskými tématy. Ale John Irving, na rozdíl od většiny jiných, vždy píše především o lásce a proto má i mnohem širší a genderově vyrovnanější čtenářskou obec. To jsem opět z části citoval, z části parafrázoval Ludvíka Němce. V jehož rozhlasové úpravě posloucháme na Vltavě Irvingův Svět podle Garpa v překladu od Radoslava Nenadála. Dramaturgii měla Alena Blažijovská, režii Radim Nejedlý a herec Michal Bumbálek jako interpret této celkem 31 dílné četby bude pokračovat její 26. epizodou zase zítra opět od 23 hodin. A teď se vrátíme k tomu, co jsme v premiéře vysílali dnes předpolednem.
3: Osudy.

Po celý tento týden nám vypráví o svém dosavadním životě, osobním a hlavně uměleckém, i o řadě dalších lidí, které na své cestě potkal malíř Michael Rittstein. A protože je dnes čtvrtek, tak je tu už čtvrtá předposlední část jeho memoárů. Pro vysílání je připravila Petra Hinčíková, technicky spolupracoval Ondřej Franěk.

podstatě ty 80. leta to výtvarné umění tady bylo rozdělené absolutně na dvě části. Ty, které vlastně nějakým způsobem byly přijatelné pro tu oficiální linii, a ty, které byly přijatelné méně nebo vůbec. Pochopitelně automaticky lidi, kteří měli úspěch před tou invazí ruskou, tak byli postaveni na vedlejší kolej, protože ty dělali normálně jako informovaný takový umění moderní, že jo, v kontaktu i s uměním světovým, někteří dostávali i ceny a tak dále. Občas jsem přijel nějaký kurátor ze zahraničí, který to nakoupil a tak dále. A pak tady bylo svazový umění, který disponovalo velkýma finančníma prostředkama, protože tehdy třeba při každé stavbě bylo 1% nebo víc na výtvarné umění, že jo? Čili to si každý mohl nohy ušoupat, kromě nás, mě a spol. A já jsem zároveň, sice za podmínek skromných, ale nikdy mi nenapadlo, že bych dělal něco jiného, než co jsem chtěl. Jak jsem se živil, tak ze začátku, já mám propagační grafiku výstavnictví, jo. Tak ze začátku jsem nějakým způsobem něco z toho, třeba nějakou obálku nebo něco. A kdybych měl dělat něco lepšího, tak jsem s tím musel zase do komise na svaz, jo. Tam jsem šel jednou a oni tak kecali, že já vyběh ven a hodil jsem to do Vltavy, tu práci. A říkal jsem, už se nikdy nejdu. Protože úplná prkotina, prostě a rodinu, všecko. Ale ještě byla další věc. Svaz dával všem mladým stipendia, jako na rozjezd, jo. Úkolový akce. Já jsem vůbec neměl důvod se jich nezúčastnit. Fakt jsem neměl žádný politický postoj vůči tomu akce žena, no tak... Co? No, tak jsem namaloval ženský, jak vytírají, do dneška to maluju. No tak to ještě, to vytírání ještě relativně nějak šlo. Vždycky mi dali to první, ono to bylo na třikrát, no a pak mi to zastavili, že jo, jo. Ale ještě jsem dostal to první. To. A pak byla jedna akce a teď se kruh uzavře. Já už nevím, co to bylo, život člověka nebo tohle. No, tak... Tak já jsem maloval figury, že jo, no, tak jsem tam přinesl asi tři obrazy, z nichž na mý retrospektivě už byly vystaveny, jo, už jako pro mě úplně stěžejní aktuality, že jo, lidi jak čumějí na televizi, jo. A teď kdo nevyšel? Bývalý vedoucí stávky na akademii, bývalý předseda Svazu mládeže a dnes vedoucí komise na Svazu za mladé. A teď ke mně přišel a povedal, nemohli jsme ti to dát, ale... To je nějaká Amerika, jo. Já, tam bylo sídliště z okna, jo, jak svítí. To je nějaká Amerika, ale je to takový nemocný, víš. A já na něj tak jako koukal a říkal mu, ty čuráku, ty jsi byl o rok vejš a maluješ jako prase. Tím jsem jako skončil s těmihle úkolovými akcemi, jo. Takže taková byla moje cesta nepopsaného listu. Jo, tak to byla moje poslední úkolová akce, vždycky tam bylo lidí, jo. To vždycky chodili po Praze, když byla ta úkolová akce, tak jste všude potkávala lidi, kteří nesli obrazy. Pak dělalo ministerstvo kultury, dělalo nákupy, jo. Jako pro galerie a pro různý ty. A to po celé Praze, to bylo v Platejzu, chodili lidi s obrazama pod paždí, jo. A nosili to tam, tam se to shromážilo a komise něco vybrala, co se koupí. Mě tam dokonce taky koupili, já jsem prostě vybral studie z venkova, který se, muselo to být za poslední rok, a to bylo třeba 6 let starý, tak jsem to napsal jiný datum, no já musel živit rodinu. No, takže pár obrazů, a oni nejsou tak strašní, v těch oblastních galeriích, který jim přidělila ta nákupka tohoto ministerstva. Ale to skončilo taky brzy. Třeba chtěl nějaký primář z Karlových Varů koupit můj obraz a vermomocí to chtěli jako oficiálně přes dílo. A oni mu to nedovolili koupit přesně oficiálně. On si to chtěl nějak odepsat, nebo to. Nebo byli jako třeba, oni to byly prodejny grafiky a tak, já dělal litografie, že? Tak jsem tam třeba přinesl desky a trošku jsem si je poznačil a oni je neodevřeli. Takový malý, takový chlapíci, takový poluplešatý a takový hajzel. To byla jako spoura hrbatých. Oni cokoliv se pohnulo, potom stříleli. Jako, jo. A ty vytvořili takový ten základní kádr, který měl vytvářet nějakou normu. A ta norma musela být horší, než co umějí oni. Jako, jo. Čili prostě to šlo úplně do kelu celý. Jo.
Ale co bylo pro mě strašně důležité, protože zase tyhle ty borci z té druhé strany, ty prostě normálně měli svý sběratele z těch 60. let. A ty sběratele jako je měli a vždycky se zeptali, jestli o někom nevědí. No a oni třeba Beďa Dlouhý tam ke mně poslal lidi, nebo takhle. Jo, Richstein, to je zajímavý z té mladé generace. No tak teda, když bude mě koupili obraz, tak já měsíc mohl žít s rodinou. Že jo. A měl jsem i na naftu, na topení a takhle. A ty se ke mně navykli chodit, v podstatě ty lidi. Neříkám, že každý den. Ale třeba se stalo, že najednou sběratel třeba z Brna vážený, který měl tu generaci prostě těch 60. let, jel do Prahy. No a pár lidí dalo na jeho úsudek, že jo, tak přijel třeba se 4 lidma. Z nich třeba byl jeden strašně přátelský doktor Vorlíček, vedoucí onkologického centra Dlouhý leta, náš pak pozdější odborník na rakovinu, absolutně nejlepší. No a tak se objevili ve mně v tom ateliéru, že jo, no a každý si vybral malou věc, protože tenhle ten jistý pan Herman si kupoval, tak oni věděli, že Herman nesklame, že to má perspektivy. No tak pak už jsem nic nepotřeboval, ale já nic nechtěl. Já jsem nechtěl italský kachlíčky v koupelně. Já jsem nechtěl z paneláku. Nechtěl jsem do vily. Tady jsme neměli vodu, až po revoluci jsem ji dával. Já to nechtěl, mě to nezajímalo. Mně to připadalo zajímavé, jak to je. Jako hmotné věci mi nezajímaly nějak. Jako mě, nemám k ním vztah. No. Nemám řidičák, neměli jsme nikdy auto. Šestkou vlakem s batohem. To je, ale já to nikomu nevyčítám, jo, že jako má o to zájem, ale já ho prostě nemám. Auto, to už vůbec, co tady by mohli potvrdit s námi, já nepoznám vůbec žádnou značku, takže když vidím, že se někde, jako teď přítelkyně má docela dobrý, jo, protože měla strašně, já jsem se s ní bál po dálnici, tak se koupilo dobrý. Jo. Já na koupák si jedu na kole a nebo přijede tady doktor Světlík, můj nejlepší kamarád. Já tady mám dva, jednoho vedle v Nový Vsi, to se vrátil se migrace, to jsou mi takový vrstevníci a jinak nás tam chodí více koupat, no, celou zimu.

Já nebyl jako zakázaný umělec, ale nepřijatelný, no. Tak probíhaly ty 80. leta a díky těm soukromým sběratelům, který ke mně posílala ta starší generace, jsem žil normálně, jo, a občas se objevili i lidi ze zahraničí, kteří tu mou práci jako velice oceňovali. No a to vytušil vlastně náš podnik Art Centrum. Koncem 80. let, který chtěl být na velkých veletrhách a oni ho tam prostě s tím uměním jako těle těch, no to byly většinou stricové. A to Art Centrum najednou mě požádalo, jestli by nemohli ukázat moje práce na veletrhu v Bázlu, jestli by je nepřijali. No. A oni je přijali. A hned jako do hlavní expozice toho veletrhu a do slušného patra. Jo. Tam je to tak jako odpatrovaný podle výkonnosti. Dole jsou vlastně takový ty nejšpičkovější galerie z celého světa, který prodávají klasiku, počínají impresionistama a končí tehdy těma světovýma hvězdama. A hned nad tím je patro takových docela dobrých perspektivních galerií a mezi tím jsem tam měl velkou koji. Někdo se mi tam všiml, něco se tam prodalo, no a tak jsem chytnul německou galerii, která mi chtěla udělat výstavu v Kolíně nad Rýnem. To bylo nějak 86-7, jo, kterou jsem udělal s poměrně slušným ohlasem. Během těch pár dnů, co jsem tam pobyl, tak jsem tam byl v televizi a tak dále. Zúčastnil jsem se nějakého pořadu důležití umělci, kteří přijeli k nám. No a zároveň pak za mnou přijela jsem německá televize do pořadu Aspekte kulturního, který byl vysílaný už na celostátních okruhách. No takže najednou jsem tam jako trošku jakoby zabral. No ale byla tam nabídka na emigraci, že jo? S tím, že hlejte, tady se nestratíte, tady druhý den budete mít dvě stránky ve Špíglu. Mladý umělec utek z diktatury. No a já tady měl rodinu, že jo, no. A chlapec chtělí na střední školu a tak dále, no. A znal jsem ty konce, tak jsem si to dost rozmýšlel. A notabene, já znám tu sociální realitu tady, že jo, v Brnířově a v Praze a tak. A já vždycky, když jsem jel do Německa, tak mě to připadalo jako z takový z té stavebnice na ty vláčky, ty domečky a to. A mě tam jako nic nějak nezajímalo, protože já byl zvyklý na takový trošku jako bordel iracionální, že jo. A i na tu Prahu takovou rudolfinskou a zanedbanou, prostě ty uličky byly naše, protože tenkrát žádný ruch neexistoval. Zároveň za mnou přišli přímo emigranti, kteří by mi zajistili bydlení a starý známý, jako, který by mě ubytovali a chvíli živili a tak dále, ale já jsem nějak o tom nemohl vůbec uvažovat. No. Takže z těch akcí jsem se vrátil, no, ale nějakým způsobem to přišlo do podvědomí, to, co jsem tam dělal, a přijeli za mnou dva kurátoři. Jedna byla francouzka z Muzea města Paříže, která tady dělala výstavu 6 lidí a vybrala ještě Jindru Štrajta, Magdu Jetelovou, Stanislava Kolíbala a mě, a že by nám udělali velkou výstavu v Paříži. No. Nikdo se toho moc nevšiml, jako jsem musel jednat s ministerstvem kultury. No a pak poslala svou asistentku, že se připraví katalog a oni nám dali dopis, že jenom pro ilustraci, jaká byla doba, není v zájmu České republiky, aby tyto umělci reprezentovali její kulturu. Jinak si tam nikdo ani neškrt, to bylo epochální pozvání, jo. Prostě do míst, které jsou hodně, hodně vysoko. No takže takhle končila jedna moje příležitost. Ale pak jsem dostal druhou příležitost, to už byla skupina 12-15, o který později. Tronte, ředitel muzea ve Vídni, toho Mumoku, přijel do Prahy a vybral mi mezi 40 malířů na výstavu Aperto při Benátském bienále, která měla podtitul 40 nejperspektivnějších mladých umělců světa. Jo. Tak jsem dostal 50 metrů, takže jsem byl docela slušně jakoby našlápnutý. A v té době už vlastně my, ta parta, která jsme se stýkali, ta generační, která se stýkala po ateliérech a stýkali jsme se taky s naším nejlepším konzistorikem Jindřichem Chalupeckým pravidelně. Vznik takový okruh, ale to ještě byl okruh jenom lidí, který byli rámcově tak v rozpětí 3-4 roku věku, jo. Rok potom po první výstavě jsme ještě připravili takový mezigenerační Načeradskýho a Sobka, který jakoby vláli, ty už si škrtli.
ale zase nepatřili k té starší generaci a my jsme vlastně nějakým způsobem přemýšleli stejně, takže ta skupina se rozšířila, měla vlastně takový rozsah 10 let věku, čili to bylo od generace k generaci. No a to vlastně jsme poslali dopis na svaz, že jsme oni skupiny oficiálně zakázané nebyly, ale byly všechny rozpuštěny oficiálně. Že jsme založili skupinu, ten dialog, že nám chybí a že ho vedeme už takhle leta a že jim poznamujeme, že se budeme snažit vystavovat a prezentovat svoje názory. No. A ten samej den jim to poslala parta tvrdohlavých, těch mladších umělců. Opravdu ten samej den to tam přišlo. Takže vlastně ta doba vyprovokovala jednu tu skupinu, ty naší generace a ty tvrdohlaví byly rámcově průřezově zase o 10 let mladší, i když v některých těch nejmladších se to téměř dotýká ty party a ty už jeli prostě na vlně jakoby postmoderny a my do dneška vlastně zůstáváme na takovým existenciálním vidění spíš světa. Jo. Na základě toho jsme uspořádali velkou výstavu v Kolodějích v Jízdárně, my jsme v Praze nemohli, Jarda Dvořák a Jirka Beránek žili v Kolodějích a měli tam zastupitelstvu nějaký slovo. No tak prostě mimo sezonu tancovaček nám půjčili jízdárnu. V jízdárně my jsme udělali velkou výstavu, své pomocí připravili, no a nějakým způsobem jsme vytvořili takovou jakoby okolo toho atmosféru, dokonce jezdil z autobusového nádraží náš autobus a byly vlaječky, reklama a tohle. No a obrovské množství lidí. 1500 lidí se zúčastnilo vernisáže, kde hrálo bažu, tančilo se, no prostě jak to výzdárně má být. A vlastně tehdy, kdo nebyl v Kolodějích, tak neměl v Praze o čem mluvit. Jo. To byla taková jako akce, to nebylo jenom, že tam visí v obrazy. Jo. To prostě byl takový generační apel, tam se líbí tohle, tam to ne. A návštěvnost obrovská, všecko pořád, autobusy plný do Kolodějí, obrovská návštěvnost a s tím oni už jako nemohli nic dělat.

Já v té době dostal pozvánku na to bienále. Dva obrazy jsem musel vyměnit v těch kolodějích, protože jsem mi považoval za dostatečně kvalitní, abych je mohl vystavit v Benátkách. No a šel jsem za svým oponentem u diplomky za Jiřím Kotalíkem, ředitelem Národní galerie, a říkám, já to tam potřebuju dostat. A on říká, jděte k nám na výstavní oddělení, my až povezeme český pavilon, tak vám to dáme s tím a vyložíme vám to v arzenále. On byl můj oponent a on vlastně celou dobu, když byl v té Národní galerii, tak já tam mám věci, které se mu podařilo protáhnout přes nákupky, tak on se s náma stýkal normálně, protože on byl s Chalupeckým kolega v předváleční avantgardě a oni se vzájemně respektovali. Takže on třeba, já bych si s váma chlapci popovídal, tak jsme si sedli do malostranský kavárny, že jo, on si dal kafe, on pil vodku, vždycky vypil dvě vodky. Povídali jsme, vzal telefon, pane Richten, já jedu s tím vaším směrem, já sám stavím u vás ateliéru, jo. A to jsem byl takzvaně jako umělec na indexu, jo, jak v podstatě to byla taková, ta pozice byla nejasná, jo, protože všichni věděli, že tam to nestojí za nic, jo, že to nemůže nikde reprezentovat tu republiku a tak dále, jo. No tak my to tam odvezli, já to tam pověsil, že bylo to jiný teda než to ostatní, ale když se dneska podíváte na všechny ty tehdejší dokumenty o tom bienále, tak vždycky ten štáb mi tam přišel. Jo? Takže dokonce se mi tam omlouvali zahraniční kupci, kteří se tam přijeli podívat, že mi dali tak málo peněz. Třeba přijel ředitel muzea, že v Bolzánu se pojel do Prahy, tak si koupil ode mě obrázek. No já jsem říkal, teď mi to nedávejte, dáte mi to v Benátkách, ne, abych tam měl bez čeho žít. No, on pak přišel, tak málo, pane Richten, já jsem nevěděl, že jste takovýhle umělec. Jo. No to byly takový legrační situace. Pak mi nabídli výstavu takovou v docela prestižní galerii v Aachenu, kde jsem vystavoval kresby. No a začaly se moje takový ty drobnější věci objevovat v aukcích na západě. No a pak vypukl převrat, že jo. No, tak to je další, v podstatě další kapitola. Ale víceméně ta skupina 12-15 bylo přátelské seskupení. Skutečně seskupení, my nemáme skupina tam, protože ty lidi velice měli rozdílné názory na umění, že jo. Tam byli abstraktní umělci, jako třeba Ouhel, a to třeba konceptuální umělci, jako Ivan Kafka, který dělal realizace. Já jsem takový figurálně spíš zastupce té české grotesky, což je sama o sobě jako nazvaná určitá kapitola českého umění, která nějakým způsobem na sebe navazuje. Jo, taky jsem zařazený v některých teoretických pracích, které tehdy vznikaly taky, i když se nemohlo. Třeba Josef Kroutvor napsal vysloveně knížku o té české grotesce. Jo, takže ona ta kunsthistorie a to všechno jakoby neumdlévalo. Jo. Zároveň se objevilo spousta věcí, tady se dělalo konceptuální umění, tak ve Flash Artu, časopisu zahraničním, který manželka vydavatele byla Češka, ta Helena Kontová, takže taky se ty věci dostávaly ven. A já jsem nikdy jako nepřestal dostávat informace, protože moje švagrová hrála tenis a přivezla mi, co jsem potřeboval, a třeba její přátelé mi tam zaplatili třeba Art in America časopis, který mi chodil do schránky. Jo. Takže ty informace jsem měl, takže já jsem přijel s těma výstavama třeba do toho Kolína nad Rýnem nebo do toho Bázu, tak já to neznal z originálu a věděl jsem, o co jde, na co se jdu dívat, který jsou to umělci a tak dále. Že jo. Tak potom ta Sizampa, že přijela, to byla z toho muzea města Paříže, přišla ke mně do ateliéru a pověděla: víte, že pane Richten, jste vysoce aktuální v současné době, jako obecně, zrovna tohleto se teď jako... Takže to byla moje taková hvězdná příležitost a teď už jsem zase v Brnišově.

Tak ještě k tomu Jindřichu Chalupeckýmu. On měl několik okruhů, s kterýma se scházel. Měl ještě okruh, s kterým se scházel ve Slavii, kde byli takový ty umělci starší, kteří už byli na vrcholu v těch 60. letech, jako třeba byl Jiří Kolář a i třeba Teodor Pištěk a tato parta. No a pak se vytvořil takový náš okruh a přitom psal knihu Nové umění v Čechách. Tak asi to tam chtěl mít všecko zahrnutý, tak proto jako vychodil mezi nás a v podstatě při té příležitosti i několikrát navštívil můj ateliér. Tam se jel autobusem s třema přestupama, on už jako starší pan noblesní, no, tak přes ten hostivař a teď Průmyslovou ulici nahoru do paneláku. Že? Já už jsem tedy měl nový ateliér, který jsem získal čirou náhodou, což byla výborná věc. Já jsem přišel najednou po těch 15 metrech k takovému ateliéru, kde jsem do dneška. Oni tam postavili poprvé ateliéry vůbec, co s vás postavil, a fond na panelácích. Ale ty paneláky tehdy, to sídliště Černý most, ještě nebylo, stály v polích. No a koukali na tu výpadovku, ta se taky stavěla na Poděbrady. No a teďkon táta povídá, hele, to byly stabilizační baráky ČKD, nahoře byly ty ateliéry, bylo jich tam asi 10. A otec říká, hele, nechceš tam? No tak já jsem prostě o to začal strašně žádat, o ten ateliér, a oni říkali, to asi ne, to nemáte šanci. No a najednou se stalo, že prostě ty umělci ty ateliéry nechtěli, ty oficiální, protože na paneláku v polích někde téměř u Počernic. A oni už do nich někoho jako potřebovali. No tak jsem se do toho ateliéru jako dostal úplným zázrakem a to mě neměli dávat, jo. Protože já jsem mohl začít dělat velké věci. Mohl jsem se rozmáhnout, jak byl úplně uvařený v vlastní šťávě v těch 15 metrech na Letný. Jo. No a tak první jsem namaloval prostě obraz, který je Pračka Tatra Matka, že jo, už těch mých takových 2,5 metru, ten můj střední formát, který se pak ustálil jakoby. No a další a další. Já jsem přijel ke mně do ateliéru a já neměl čaj a měl jsem tam jeden takový už jednou vylouhovaný. Jo. Já jsem říkal, já tu nemám čaj, pane Chalupecký. Jo. Jo, měl jsem tam párek nějaký, ten se mu ohřál. A on říkal, udělejte mi, co chcete. Tak jsem mu zalil ten vylouhovaný, který měl nějakou tu pachuť plesnivou. Jo, tam. A on takhle to vzal, ten hrneček. Takhle se napil, dělal, no tohle vám teda pít nebudu, jo. Takhle jsem ho poctil, jo. Takhle jsem poctil člověka, kterého jsem si nesmírně vážil. Pochopitelně jsem žádal o výstavy, které mi nedávali. No a ten Jiří Chalupecký tam přijel, jako se na to koukal a teď, jak on prošel spousta komisema v různých výstavách mezinárodních a to v těch 60. letech, on byl v té nejužší skupině těch evropských teoretiků, tak to prožil. A teď mi říkal takový ty postřehy zase z té druhé strany, jak jako třeba si vzpomínám na takový postřeh. Já jsem dělal takový tanečníka rock'n'rollu, tak jako dynamicky namalovanýho a on říká, to je perfektní americká, by to byla gestická abstrakce, kdybyste tam neměl ty detaily. A já jsem říkal, no jo, ale ta abstrakce už je namalovaná a bez těch detailů bych to nebyl já zase, pane Chalupecký. Jo. Tak on pak pokyvoval. Jo. Já jsem říkal, to je trošku něco jiného, víte, než ta americká abstrakce. Já to maluju víceméně. Já nevystavuju ani pro souseda přes chodbu, já to nemaluju prostě pro lidi, kteří jezdí do biografu v autě. A on to nějakým způsobem akceptoval, tak mě jako posledního nejmladšího mi zařadil do té hlavní části té knihy Nové umění v Čechách. Jo. Takže to byla pro mě docela podsta za těma všema, který jsem si vážil v těch i studentských letech a v tomhletom. Takže to bylo hodně hezký. A potom těsně před revolucí, prostě on tu knihu měl napsanou a sázel se s náma, já jsem s ním vedl docela vášnivý diskuse, on vždycky ví, abyste mi neodporoval, jo. Protože jsem to zase bral z toho úhlu, který on neznal, z toho sociálního prostě úhlu, ta jak tady odsaď, prostě on říkal, že to umění jako náboženství, jako takovou prostě elitní záležitost, já to zase beru trošku jako plebejskou, jo. Takže v tomhle, ale velice dobře, že on dokonce potom už jako slábnul, oni mu odcházeli trochu ledviny,
tak říkal, já nevím, jestli se toho dočkám, tak udělal 7 kopií té knížky a rozdal to 7 lidem, kdyby, a jednu dal mě, no, abych ji skoval, jo. No, kdyby něco, no, tak to jako bylo už, to bylo už hodně. On se dožil teda toho převratu, ale už dost nemocnej, už musel dialýzu mít, tak se sbíralo na ledvinu, to sbírala Meda Mládková. On pak tu ledvinu dostal od nějaký americký nadace, takže ty věci šly potom na výzdobu hradu Havlovi, no, co byly na něj sebraný. No. Já jsem žádal asi 4x o výstavu a oni se tím museli zabývat, protože jsem byl člen svazu. Když už nemohli, tak mi dali výstavu v galerii Bratří Čapků. A že smím vystavit jenom kresby, jo. To mě ovšem nezajímalo, tak jsem vystavil i Karkulku, kterou mám teď v Národní galerii. Prostě jsem vystavil ty nejlepší věci, co jsem měl. A to byl tábor lidu, jo, když se ta výstava odevřela. Lidi z jazzový sekce Joska, co se zrovna přišel den předtím z kriminálu, jo, a takhle. A celá budoucí vláda tam byla, jo. To se tahlo opravdu o 100 metra, ta výstavní síň nebyla velká, takhle se to tam točilo. A já jsem měl takový video, jo, a teď jsem to ukazoval v Kolíně nad Rýnem a říkali, vy jste to měl v metru, jak tam takhle ty lidi pulzovali, aby se tam dostali ty ostatní. A já jsem říkal, ne, to je výstavní síň. Jo. Katalogy se vyprodali asi během hodiny, co se vytiskli, oni byli teda strašný. Jo. A teď tam byl ten z toho svazu, co spravoval tu síň, zničené, prostě když to celý viděl. Jo. Teď to měl uvec. Teď já jsem pozval zakázanýho Mikuláše Chadimu s partou, jo, prostě. A teď

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zázračná moc hudby provede prince i ptáčníka úskalými hororové cesty.
2: A na jejím konci čeká na každého vytoužená dívka.
1: Mozartova kouzelná flétna, unikátní archivní nahrávce dirigenta Wolfganga Saváliše s vídeňskými filharmoniky a pěveckými legendami Hermanem Prajem, Peterem Schreierem nebo Helen Donát.
2: V operním večeru v sobotu 27. června od 20 hodin.
1: Na Vltavě.
2: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes vám nabízíme k poslechu skladby Georga Filipa Telemana, Antonína Dvořáka, Karla Marie Webera, Johana Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů, Žána Francéze, Petra Iliče Čajkovského, Antonia Vivaldiho, Josefa Suka a Františka Vincence Kramáře. Vybrali jsme pro vás díla, v nichž hrají význační interpreti a mezi nimi ti, kdo se výrazně zapsali do historie mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Úvodem zazní koncert pro dvě trubky, Smithsonův orchestr a Continuo B-dur Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Jan Hasenerl a Jan Burian, Continuo hraje varhaník Jaroslav Tůma. Virtuózy Di Praga řídí Oldřich Vlček.

Koncert pro dvě trubky, smyčcový orchestr a kontinuo B-dur německého skladatele vrcholného baroka Georga Filipa Telemana zaznělo v provedení Jana Hasenöhrla, Jana Burjana a Jaroslava Tůmy. Spoluúčinkoval orchestr Virtuosity Praga, který vedl Oldřich Vlček. Světoznámé Dumky Antonína Dvořáka o šesti částech v tóninách e-mol, cis-mol, a-dur, d-mol, s-dur a c-mol přednese Gwarneri Trio, které tvoří laureát Koncertina Praga, houslista Čeněk Pavlík, violončelista Marek Jerije a klavírista Ivan Klánský.

Vyslechli jsme klavírní trio číslo 4 opus 90 Dumky Antonína Dvořáka. Jejich premiéra s autorem u klavíru se konala roku 1891 v Praze v rámci slavnostního večera na Dvořákovu počest. V té době byl skladateli udělen čestný doktorát Pražské univerzity. Na nahrávce jsme si poslechli Gwarnery trio Praha s houslistou Čeňkem Pavlíkem, violončelistou Markem Jeriem a klavíristou Ivanem Klánským. Německý romantický skladatel Karl Maria von Weber vytvořil jedny z nejznámějších koncertů pro klarinet a orchestr. Vyslechneme nahrávku druhého koncertu Esdor. V třívětém díle hraje přední evropská klarinetistka Sabine Meyer. Drážďanskou štátskapele řídí Herbert Blomstedt.

0: dozněl Weberův koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Esdur. S drážďanskou štátskapele a dirigentem Herbertem Blomstedtem se jako solistka představila německá klarinetistka Sabine Meyer. Do historie Concertina Praga se zapsala roku 1974 jako 15letá.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dueta Johanna Sebastiana Bacha v seznamu jeho skladeb pod čísly 802 až 805 v tóninách E-mol, F-dur, G-dur, A-mol. Zazní ve znamenitém podání Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Dueta Johanna Sebastiana Bacha přednesl na klavichord Jaroslav Tůma. Úspěchy na koncertinu Praga získal v oboru komorních souborů. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Z hudebního světa Bohuslava Martinů jsme vybrali jednu z nahrávek nesmrtelného díla, kterou je bezesporu jeho kantáta Otvírání studánek na slova Miloslava Bureše. Recituje Jaromír Meduna, zpívají sopranistka Pavla Vykopalová, altistka Ludmila Kromková, baritonista Jiří Brückler a členky Pražského filharmonického sboru. Dále účinkují klavirista Ivo Kahánek a členové Benovicová kvarteta. Řídí Lukáš Vasilek.

Tak je to u nás v horách všude. Ta nejmilejší královničkou bude a ověnčí džbán květy, které neduch léčí. Za královnou v průvodu je vždycky odedávna místo pro družičky. Za nimi pak poskakují chlapci prostořecí. Všichni nesou motyky a háky, i lopaty vzali, hrábě taky, děvčata pak plnou náruč kvítí. Vyšňořenou královnu si vedou uprostřed. Svěží jak jaro, bude jí 14 let. Vítr z lesa vyběhl a jde ji políbiti. Chtěl se dát s nimi do tance. Teď ne, větře, veď nás k studánce, která je nejvíc zarmoucená. Vedl je přes trávu, přes kvítí, chtěl by se také z pramene napíti. Po jejich boku stichl jako pěna.

Do půlkruhu obstoupili pramen. Sotva dýchá, tolik bláta na něm. A do trávy položili rýče, lopaty a misky. Kámen odvalili. Pramen rozpředl se jako kotě. Nechali jej s královničkou o samotě, když do trávy rozprostřela šátek bílý. Pak všichni za ruce se vzali a kolem těch dvou kolo udělali, ústa k písni našpulili.

Tam, kde bylo bahna nejvíce, rýče zabořili, připravili hrabice. Kolik bylo na dně přesmutného kalu. I stružka, která krmí blatouchy a pláňky, bije o břeh prudčeji, jak motř pod jejich spánky, když jí bláto vybrali a rýč zazvonil o čistou skálu. Rmut a bahno z těch kalných vod nesou od břehu 3 kroky na východ. Z rýčů rozhodí je tam, kde nejvíc slunce pálí. Pak se stane z rmutu čistá země, kterou strom i zrno chválí.

Královnička poklekla na šátek rozprostřený, ponořila čbánek do stříbrné pěny, pak do všech světa stran vodu vylila. Aby si už byli všichni zdravým jisti, nabrala si hrst loňského listí, za sebe je hodila a k oblakům pravila.

Jako by studánku za ruce vzali a až do vsi s ní utíkali. Z plného džbánu dali koze ochutnat i ovci májové vody studené z lesního pramene u nás na Síkovci. Tak je to u nás každý rok v máji. Děti studánkám prameny, jak srdce zemi otvírají, aby i na horách byla hojnost úrody. Aby pramen uživil potoky a řeky, z hlubin vynesl písek měkký a bystřiny jim překlenul na brody. I studánky musí být v máji čisté, tak jako děti vy jste. I jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení, tak jako člověk do soužení. Ani trochu vláhy by v ní nezbylo. Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese. Kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo.

poetickou komorní kantátu Otvírání studánek Bohuslava Martinů dirigoval Lukáš Vasilek. Interprety byly Jaromír Meduna, Pavla Vykopalová, Ludmila Kromková, Jiří Brückler, Pražský filharmonický sbor, dále účinkovali členové Benevicova kvarteta a klavírista Ivo Kahánek, jeden z výrazných laureátů Koncertina Praga po roce 1989.

Dechový kvintet číslo 1 Jeana Francéze natočilo dechové kvinteto Aflatus s flétnistou Romanem Novotným, hoboistkou Janou Broškovou, hornistou Radkem Baborákem, klarinetistou Vojtěchem Nýdlem a fagotistou Ondřejem Roskovcem. Ansámbl spolu hraje od 90. let, je nositelem mnoha evropských uznání. Někteří členové také patří k těm, kdo prošli s úspěchem rozhlasovou soutěží Koncertino Praga. Všichni jmenovaní hudebníci náleží ke špičce našeho interpretačního umění.